zas nemám doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí.

naposledy zamávám. Z paluby lodi jménem Fram. Dávno už vyvětral se dým mých věčných cigaret a dýmek, ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neotvírá, nevíš, zda právě neumírám, tam někde na ledových krách.

řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. Když člověk končí,

řešit. Něm jenom dopředu, každý list se obrací. Když stránku jednou někdo polije,

život není jinačí. Tak je modře, je život nadepsaný sešit.

se těžko něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. V něm jenom dopředu každý list

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

Dnes je poslední zářijová neděle, babí léto vrcholí a proto budeme poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písničky s touto tematikou. Začneme trojicí, která má přímo v názvu Záři. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje od mikrofonu Jarka Nosková.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Jeden vínka a všechny ty, co měl jsem rád, zase někde.

Mé září v podání Katky Garcia a Pavla Bobka s textem Roberta Křesťana s muzikou Rosen Cash je jedna z mých oblíbených písniček, ať už v tomto podání, nebo když ji na koncertech druhé trávy zpívá Robert Křesťan. Další dvě skladby, které se zhodně jmenují Září, zahrají další muzikanti, které mám ráda. Nejprve zaspívá své Září Miki Rivola se swingovým orchestrem a potom to bude olomoucká Alibaba.

Když už jsme slyšeli Záři Mickeyho Rivoli, ponoříme se teď ještě víc do minulosti a poslechneme si Hobous, osadní kapelu Zlatého klíče. Budou to písničky Barevný stíny a potom Babí léto.

Z rybolovek, kde se podzim a babí léto vyskytuje často, jsem vybrala ještě Babiho Hejnovran a potom taky písničku Padá láska, kterou v pořadu Na cestě zahraje pardubická stopa.

vyběhnout pozdravit déšť, který padá tiše z oblaků na ramena smutnejch tuláků, nosí hořký vůně od vlaků, co už v nebi jsou.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme písničky o konci léta, září, podzimu, barevném listí. Předcházející skladba se jmenovala přímo Podzim a zahrála ji Devítka. Pokračovat budou Taxmeni s Karlou Vosmanskou Podzimním dnem a potom konec léta ohlásí kapela Tempody vlak.

A teď si dáme v pořadu Na cestě brněnské okénko. Legendární trampská kapela Příboj zahraje podzim a potom to bude Kamelot s písničkou Přístav.

Babí léto, jedno z témat dnešního pořadu Na cestě, připomněl i Víťa Troníček se svým triem. Jak tak poslouchám, vybrala jsem dnes písničky podzimní, zasněné, nostalgické, romantické. Nějak se mi to takhle seskládalo. Rozloučíme se proto na vlnách Českého rozhlasu Olomouc svižně s kapelou Falešná karta a písničkou Bláznům pár. Od mikrofonu se loučí a krásné, barevné babí léto přeje Jarka Nosková.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Ulm. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, jsem rád, že jsem tady opět s vámi.
5: A my jsme rádi s vámi.
6: Díky.
5: A s posluchači, i ve dnech říjnových bude radost, veselí a smích.
0: Humoriáda.

0: skupina Reddy Kirken a Michal Hruza, písnička Černý brýle. No možná černé brýle měl i Aleš Ulm, protože čerstvě dorazil a on nám poví sám odkud.
1: Ano, byl jsem na Rodosu, svém oblíbeném, ano. Již asi po několikáté, ne asi, ale určitě. A bylo to opět pěkné. Ovšem mě trošku už jsem měl problém s mořem, takže jsem pak lezl do bazénu, jelikož mě příliv příliš otravoval a bylo mi trapné takové, když mě museli pomáhat mladší jedinci vytáhnout mě z vody.
0: Takže klidnější vody bazénu vyhovovaly
1: víc. Jsem neměl problém, ano.
0: Dobře, takže zrekreován. Na sluníčku máte rád pobyt?
1: Jo, mám. No já tam neležím. My neležíme, že bychom celý den byli přímo vystaveni paprskům. Jo, já teda ne.
0: Negrilujete se, dobře.
1: Ale nicméně říkali, že jsem se opálil, tak... Někdy dopálil, ale bylo toho víc.
0: No a co děláte na té dovolené? Přemýšlíte si, nebo čtete knížky, nebo jak trávíte ten čas?
1: No, knížky mám, že jo, ale nemám čas vůbec, protože tam byly takový furt, chodíte do nějaké restaurace, když máte all inclusive, tak prostě pořád tam
0: pořád
1: to bylo
0: jíte.
1: Extra dobře. Právě. To nestačíte, ale.
0: Ale hlavně,
1: zásobení a takových dobrot různých. Jo.
0: Co z toho Řecka máte nejraději? Myslím, z té kuchyně řecké.
1: Z kuchyně?
0: Na co se těšíte vždycky?
1: No nějaký ty gyrosy nebo tyhle ty věci, ale typický nějaký caciky, takovou...
0: Klasika.
1: Saláty a tohle z toho. No, ale byly tam jako, tam byly bylo všechno možné, jako windsorská kýta třeba.
0: Co to je?
1: To je takový maso. A to je obalený v kůře, jakoby v kůře moučkové, nebo prostě má to obálku pšeničnou, nebo jako, ale,
0: dobře,
1: ale prostě takhle se to krájí, že to je jakoby prasečí, když se dělá kýta na tom, tak na tom na grilu, ale no a takovýhle lahůdky tam byly, no.
0: Tak, teď máme lahůdky.
1: To všem není řecký.
0: No jasně. Tak z Řecka sem k nám, k našim lahůdkám z archivu a jsme u prvního jména, které dáme posluchačům. Kdo to bude?
1: No to bude ryze české, ačkoliv vlastně původně nebylo, tak je to trošku takové to, ale český významný komik úžasný Felix Holzmann.
2: Vy znáte toho mladého žoudličku?
3: Žoudličku? Očkejte, vy myslíte syna toho starého žoudličky?
2: Jo, toho syna, myslím.
3: No jo, pobyl neznal, teď to je syn starého žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
2: No toho já myslím právě.
3: No jo, toho já
2: se vás chci něco zeptat, ale čistě tak jenom mezi námi.
3: No jistě, jako, no.
2: Co vy soudíte o tom mladým žoudličkovi?
3: O tom žoudličkovi? Jo. No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten žoudličko.
2: No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
3: No tak vidíte, teď vám to říkám.
2: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
3: No tak to snad ne, no ale člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když se chce sem tam na picklenice piva, že jo?
2: No mě spíš šlo o to, víte, jestli ten žoudlička je jako poctivý člověk.
3: No tak natoliko zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí je dneska opatrnej,
2: no,
3: že jo?
2: No právě.
3: Oni jsou různý hoštapleři.
2: No já
3: znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte? A po svatbě zjistili, že je to sochař. No víte, musí být člověk opatrný.
2: No tak já po téhle tý stránce jsem informován. Žoudlička dělá statistiku.
3: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně? To
2: vy nevíte, co je statistika?
3: No počkejte, statistika to je...
2: Statistika.
3: To je jako nějakou filmu, že jo? Nebo... Ne?
2: Jo, vy myslíte, že dělá statistu?
3: A nebo to ne? Jo, ne.
2: On dělá statistiku.
3: Jo, takhle, aha, jo.
2: Vy nevíte, co je to je statistika?
3: No to já vím, ono. To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
2: no taky, to, ale to je jistá věda, víte, která aha. určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
3: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo? Nebo to,
2: ne, ne, ne, to jsou určité výpočty, víte?
3: Jo, takhle, aha.
2: To je výpočty, vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
3: Jo, jo.
2: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva, tak
3: jo, jo.
2: to vypočítá, jo?
3: Litr a dvě deci, jo?
2: No, dejme tomu.
3: Jo, jo. No, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň, než víc, víte?
2: Tohle to je průměr na osobu, víte?
3: No jo, no.
2: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
3: Jo.
2: No a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
3: No tak přijde na to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
2: A dejme tomu, že vypijete, řekněme, tři piva jo. a váš soused vypije pět piv, takže v průměru jste vypli každý čtyři piva, víte?
3: Můj, ale to je vyloučeno. No když ten jich vypije pět, tak to já jich vypiju taky pět.
2: No dobře, já to říkám jako příklad, pane Šmajda,
3: no,
2: když vy vypijete třeba dvě piva a váš přítel Louda nevypije žádné, tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
3: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju dvě, ten vypije aspoň tři Louda.
2: A to říkám jako příklad jenom,
3: no jo,
2: abyste věděli, jak se vypočítává statistika.
3: No jo, to jo.
2: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
3: jo.
2: že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
3: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
2: Ne, to je myšleno statisticky, rozumíte?
3: No, to je jedno,
2: někteří
3: to...
2: tam jezdí denně přece.
3: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás.
2: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno, že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
3: Prosím vás.
2: Každou půl hodinu? Jednoho člověka.
3: Jednoho člověka?
2: Představte si to.
3: A přímo přejede takhle?
2: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
3: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
2: To není jeden jediný.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik úvod s Felixem Holcmanem. Aleš Ulm, náš dnešní host, s ním jezdíval a řekne nám podrobnosti.
1: Ano, no, já jsem mu vozil ve Škodě MB 120. A na vystoupení jsme jezdili spolu, někdy teda ne pořád, že jo, ale no a on se lišil v tom akorát, že měl od ostatních, kteří nosili sebou různý rekvizity a tohle, jako měl taštičku odřenou a tam měl modrý plášť a ten si oblík prostě a v tom to dělal ty výstupy všechny. A ten aluminiový klíček tam neměl samozřejmě, jak o něm vždycky byla řeč s pan Jouda, tak se tam vyskytoval. A jinak to byl geniální komik teda. Jako a, ale víte, co se zapomíná, že on dokázal dělat, prostě jak se říkalo, že má 8 scének a ty dělá furt dokola, což byla pravda, ale byli dokonale vyladěný, jak si a to. Ale on uměl udělat novou třeba s Gotem, že jo, žel scénku, nebo s Janžurovou včera, dnes a zítra. A tak dále, no, takže to byl výborný a přitom byl zcela normální, tichý člověk a měl mladou ženu potom a takovou,
0: tak a Bára
1: to byla, on vystupoval, poněvadž on byl mezinárodní, jako DDR a tohle, byl poloviční Němec a tak s tou Barbarou, kterou si vzal, tak to byla manekýna nějaká, nebo moderátorka, blondýna, mladší, samozřejmě, a s velkým bílým, žlutým, tedy slaměným kloboukem.
0: Aha,
1: já si pamatuju z LVT.
0: Aha.
1: A pro ty, co nevědí, co je LVT, tak to byly liberecké výstavní trhy.
0: Mm-hmm. Slavná to výstava, slavný to veletrh.
1: Tam jsme se soustřeďovali takhle, jako i menší.
0: V zábavném programu. Tak, no, dobře, tak Aleši, uvidíme, jak bude pokračovat náš zábavný program, jestli to bude s Felixem Holcmanem a Viktorem Maurerem, anebo s Petrem Novotným. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V dnešní Humoriádě je s vámi posádka Aleš Ulm a Pavel Kučera. Zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900 právě teď do éteru na vlny regionálních stanic Českého rozhlasu. Přidat své hlasy můžete Felixi Holcmanovi nebo Petru Novotnému. Tak kdo pak nám to dneska začne? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Luma.
4: Dobrý den.
3: Pojídám tlačenku červenou cibulí a chtěl bych pokračování.
2: Labužník, nejenom co ano, se týká rozhlasových pořadů.
4: Možná dám venčer.
3: Kluci, ahoj.
2: Mějte se dobrou chuť, přejeme samozřejmě. Tak a kdo jde dál do našeho hlasování? Haló, dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím posádku humoriády, to je Pavla a vašeho milého hosta, pana Aleše Ulma.
4: Děkuji.
5: Aleši, moc vás zdravím.
4: Dobrý den. Taky děkuji, taky zdravím.
5: Prosím, přeju vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Pavle teda pro Ačko a všem přeju krásný podzimní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového podzimního dne. Růža z Rychnovska, nashledanou.
4: Děkujeme, Růženko. Děkujeme.
2: První říjnová humoriáda pokračuje s kým? Dobrý den.
6: Dobrý den, Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Ulma. A Pavle, můžu se vás něco zeptat?
2: No zkuste.
6: Nebyla by písnička Šípkovej čaj?
4: Já nemůžu odpovídat, já nevím.
2: Nechte se překvapit, ano? Domluvím se takhle.
6: Děkuji a dávám Ačko.
2: Děkujeme, naslyšenou.
6: Taky, naslyšenou.
2: Naslyšenou, tak dál zveme. Dobrý den.
7: Tak. Dobrý den, tady František, zdravím vás, pana Ulma, i vás, Pavle.
2: Dobrý,
7: a pan Ulm zapomněl říct o panu Felixi Holcmanovi, že jezdil leta na lodi taky.
4: Já to vím, Kriegsmarine.
7: Víte, ano.
4: No nejde, předtím jezdil z Kriegsmarine a potom jezdil na lodi zábavní.
2: No.
7: Výborně. Pane Ulm, já bych se chtěl ještě zeptat, jak jste uváděl ten pořad v televizi, to bylo 6 ran do klobouku, myslím, že to bylo, víte?
4: Ne.
2: 6 ran do klobouku měl, Pavel Lukeš.
4: Pavel Lukeš.
2: Abychom si to upřesnili.
4: Já jsem dělal kufr, věšák, opoklataneštví české.
7: Ano.
4: A ten jsem neuváděl, ten uváděl Eben. A tak dále, no.
2: No, a co jste chtěl, Františku?
7: Jak byla aféra s tím Bingem 94-95?
4: To jsem neměl
2: prostě. V tom nejel, Aleš.
4: To jako opravdu nevím, o tom jsem slyšel akorát. Tak,
2: to bohužel neproberem, Františku.
7: Mě překvapilo, já když čtu ty starý časopisy, tak mě to překvapilo, ani jsme o tom nějak moc nevěděli. Ale přeji vám stále zdraví a jste bezvadný, díky.
2: Tak děkujeme, naslyšenou. Tak pozveme dalšího, dobré odpoledne. Haló.
8: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
2: Dobrý den.
8: A zdravím vás, panové oba, a hlasuji pro Ačko.
2: Děkujeme. Zdravíme do Ostravy.
4: Díky.
2: Naslyšenou. Tak přátelé, máme sečteno, potrženo, Felix Holcman může provozovat statistiku dál.
9: To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
10: Jo.
9: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
10: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
9: Jak to nesmysl?
10: Já vám můžu dát příkladu různých. To byli například dva bratři.
9: Jo.
10: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
9: No dobře, to je náhoda, že?
10: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byly 3 roky. Jo. češtinou a vůbec společnost.
9: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
10: No, co?
9: Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte. No. Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
10: 101 slaneček denně?
9: Ano.
10: Na jednoho člověka?
9: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
10: No to je strašný teda.
9: Jak strašný?
10: No já si představte, že já bych třeba byl v Amsterdamu. No. My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky tak ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co bysme s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, že jo? Ale to...
9: Co? Nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
10: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
9: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádný, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pane Šmajde.
10: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
9: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
10: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou sněd teprve půl kuřete.
9: Já, že jsem sněd půl kuřete?
10: No samozřejmě.
9: A jak jste na to přišel?
10: No podle statistiky, pane, já jsem před půl hodinou sněd celý, naschválno.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda a hostem je Aleš Ulm a v tuto chvíli je na řadě s výběrem dalšího výstupu. Co to bude, kdo to bude?
2: No, tady mám radost říct si to, protože to budou oba moji oblíbenci a lidi, které obdivují, Petr Nárožný a Jiřina Bohdalová.
1: Mm-hmm. A vy jste se s oběma určitě pracovně setkal za svou dlouhou kariéru. No a Petr Nárožný vám řekl nějaké takové vyznání, ne?
2: Vyznání? V jednom
1: pořadu. No. Nebo vy jemu.
2: Vyznání?
1: Nebo vzájemně.
2: A jemu teď? Jo, takhle, ne. To bylo tak, já jsem ho pozval do, když začínal Věšák.
1: Aha.
2: Jsem si vymyslel Věšák a já jsem mu uváděl ten Věšák, drze. A on, jeho jsem si pozval do prvního dílu a vždycky tam byl jeden host, kolem kterého se to točilo.
1: Uh-huh.
2: Celý ty, vymýšleli se další hosti, na to se věšeli jako na Věšák prostě.
1: Ne ti hosti, ty věci, které
2: přinesli.
1: Ty věci, přinesli,
2: no tak. A ty příběhy a takovýhle. Uh-huh. A tak jsem mu poprosil, aby dělal ten první díl a on říkal, Aleš, ale proč já? Zrovna první díl. A já jsem říkal, protože jste dobrý, Petře.
1: Uh-huh.
2: No. A říkal, no dobře, ale proč? Ale už
1: skromně. Jako
2: vzal to skromně, ano. A udělal samozřejmě, byl výtečnej.
1: Vy jste se pak potkali, taky jste mu napsal možná i na tělo doktorskou roli.
2: Jo.
1: V dalším pořadu.
2: To bylo Zdravíčko, pane doktore.
1: Uh-huh.
2: Ano, kde dělal toho doktora. A tam se radilo více než dneska. Bylo málo takových pořadů a to byl krátký, leč sledovaný pořad v televizi, kde on dělal doktora a radil velkým takovým, já jsem si vymyslel takový způsob jaksi přijatelný, nebo který by mohli ty lidi víc brát a zdá se mi, že to tak bylo skutečně.
1: Uh-huh.
2: S nejlepšími odborníky a on to uměl s nima mluvit zase. Jako...
1: To by bylo zajímavé vidět to po časech, kam se ta medicína posunula za tu dobu.
2: Ano, já to testuju.
1: Jestli platíte věci dál. Dobře, tak už chápu, proč jste vybral Petra Nárožného s Jiřinou Bohdalovou. Máme tu lék proti padání vlasů.
3: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
4: Vážený pane, ty dobré věci se uskutečňují přece pomalu.
3: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to,
4: ano,
3: říkala jste Sandokan.
4: Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte. No, ale...
3: No a co,
4: a víte, že
3: něco?
4: Mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech?
3: Mech?
4: Ano. Me?
3: Říkáte me?
4: No jistě.
3: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se, za ty peníze, které jsem mám dál, já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
4: No, ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
3: Moderní sportovní účes,
4: no,
3: tak ten by mě možná slušel.
4: No jistě.
3: Já totiž nejsem tak starý, já z vlasů byl poměrně zase mladší.
4: No to vidím, teď s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
3: Cože?
4: Ještší hormony.
3: Ještší hormony? Ještí.
4: No.
3: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
4: Nebo
3: bych měl na hlavě bodliny,
4: ne. To máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
3: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
4: No jistě.
3: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
4: No.
3: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
4: Yeah.
3: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já na ní, proč on to dělá? On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka.
4: No,
3: a mouchy, že mi dají pokoj.
4: Yeah.
3: Ale on to hned běžel zrealizovat. On běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat. Prostě manželka se přidala a vykládala před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
4: No tak podívejte se. Na takové řeči nesmíte dát.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak, tolik Jiřina Bohdalová s Petrem Nárožným. Můžete mít pokračování, když zvolíte Ačko, když budete hlasovat více pro B, tak nastoupí Jan Libíček ze Silvestra 1970. Tak si vyberte SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B. Číslo máme pro SMS 90 011 04. Hlasy sbíráme i na telefonu 731 800 900. Tak, a šípky se nejlépe sbírají na podzim od září do října, kdy jsou plně zralé, sytě červené a tvrdé. Na dotek mají nejvyšší obsah vitamínu C. Před prvním mrazíkem sbírejte tvrdé pevné plody, pokud je chcete sušit na čaj. Neříkám to jen tak, říkám to proto, že teď si dáme šálek zdravého šípkového čaje s naším dnešním hostem.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Humoriáda pokračuje, dali jsme si šálek. A teď mě to svádí říct čípkového čaje, ale šípkového.
5: Ano, někdy se to stane, když to člověk uváděl, tak, ale nesmějte hnout brvou.
4: Ano. Šípky jsou zdravější, i když některé čípky jsou také pro zdraví určené.
5: Jasně.
4: Tak toto bychom
5: už bych to nerozváděl
4: Ano, ale co rozvedeme, je debata s našimi posluchači, jestli chtějí dál Petra Náružného s Jiřinou Bohdalovou, anebo Jana Líbíčka. To je zajímavý souboj.
5: Těžká váha proti
4: Jan Líbíček tady často nebývá, ale zase sestava Náružný-Bohdalová taky není tradiční. Tak co vy na to? Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
6: Hrozovat z Karviné. Dobrý den, pane Líbíčku. Dobrý den pro vás, Pavle.
4: Dobrý den.
6: Já vám dávám hlas panu Líbíčkovi.
4: Děkujeme pěkně.
5: Ano.
4: Naslyšenou.
5: Děkujem.
4: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Ulma.
4: Zdravím.
5: Díky.
7: A chlapi, já bych tež hlasoval pro pana Líbíčka.
4: Děkujeme pěkně. Ano. Naslyšenou.
7: Zbytek ne, díky. Nasklen.
4: Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové.
4: Dobrý
8: Já bych
4: den.
8: Prosila Ačko, zdravím vašeho hosta a miluju jeho retro písničky.
5: Děkuji.
8: Moc dlouho vysílejte a často. Děkuji.
4: Děkujeme. Díky. Naslyšenou. Tak potěšená posluchačka nejedná určitě.
5: Dobré, jsem rád.
4: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, tady Marie Vencence u Zruče. A úplně a chtěla bych Ačko.
4: Ačko, píšeme si váš hlas. A děkujeme pěkně i za pozdrav. Dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, tady je Ivana z Brna. Já vás všichni zdravím, oba dva teda u přijímače. Jsem ráda, že byla krásná písnička, retro písnička. Velmi se mi taky líbila a hlasuji pro pana Líbíčka.
4: A my vám děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak, další bude ještě tento hlas. Dobrý den. Haló, haló.
5: Haló?
11: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den.
11: Já vás zdravím všech, oba dva, prosím. A chtěla bych se zeptat pana Ulma, jestli nemůže zrealizovat nový kufr.
5: Ježišmarja.
4: To by bylo práce, jako na kostele.
5: Já opravdu nevím, protože do stejné vody nestoupí stejnou nohou, takhle, jak se to praví v tom starém...
11: Dvakrát do jedné vody.
5: Ano, staré přísloví.
4: No tak, třeba nám zopakují některé starší díly.
11: Úspěch. A teď to bude mít taky ten úspěch.
5: No teďka je spousta pořadů, takže víte, ono je to takové více.
11: To je škoda. Tak vás ještě jednou zdravím a přeju hodně zdravíčka a prosím pěkně Ačko.
4: Děkujeme. A kdo pak volal, křestní jméno stačí? Tak už se nedozvíme.
5: Ne.
4: Ale řekla to hezky paní posluchačka. Jinak, Aleši, když jsme začínali tou statistikou, já tedy statistiku mám. Kufru bylo prý za těch 13 let odhadem 500 až

0: tisíce dílů.
1: No to je možný.
0: Od roku 92 do roku 2004. No. A 4 TT jste získali s kufrem.
1: Jo,
0: no.
1: To jo.
0: No a ještě jedna věc ještě mě zajímá. Schovanou, no. Tam byly ty 4 části v kufru. Slova, předměty, pantomima a finále. Kterou z těch disciplín jste měl nejraději?
1: No,
0: na kterou jste se vždycky těšil nejvíc? Nebo víc, než na ty ostatní?
1: Samozřejmě ta pantomima byla dobrá.
0: Co předváděli profese?
1: Jo. Na to tam už to bylo taky nervózní ke konci, jak už byli oba dva a dali, kdo se chtěli tam vyhrát, objeví no, na jasně. tom a tohle. Hmm. Ale řekl bych, že tak ty prostě, ty předměty bych řekl tak, že byly výborný. No.
0: Já myslím, že lidé mají
1: to
0: zafixovanou
1: posílali pořád, no.
0: tu hlášku, nevím, dál. Jo, to bylo u těch hádání slov, kdy byly nápovědy a mělo se typovat nějaké slovo.
1: Řeknu vám, co říkal vždycky Zedníček.
0: Co říkal?
1: Když nevěděl, jak dál, tak říkal, Aleši, co tam máme teď? Ale tohle je přesně. Jako...
0: Nepotřeboval scénář, měl
1: ne,
0: Aleše Ulma.
1: To měl mě, ano.
0: Přímo autor. Dobře. Tak jsme zavzpomínali alespoň takhle na legendární kufr a máme sečteno mezi tím Petr Nárožný s Jiřinou Bohdalovou léčí padání vlasů.
2: Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
3: No vidíte, ona mě za váma poslala, teďka jsem jenom směje. Ale... Dokonce mi nedává, ale... že prej dělám vostru před návštěvama. No ano.
2: Nerozumím.
3: Ale no nerozumím, no podívejte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů, no, rozumíte, no. jo? Že prej to obyčejná marmeláda ze švestek.
2: Ale no tak,
3: Je to prej ze švestek?
2: Ale ne, já no tak takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
3: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo, no, protože já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
2: Proč?
3: Já na to prostě nemám. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
2: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin, ne, jo?
3: Ráno nebo večer?
2: Večer.
3: Večer,
2: Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
3: Moment, já si to píšu. Tak z blínu a durmanu, no.
2: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním. Levou na pravém, levou.
3: Ne, no tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
2: No
3: a celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku politi tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
2: No počkejte.
3: Čím budu rozdávat?
2: No jo, počkejte. Poté půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
3: Na půl hodiny.
2: A ležíte na břiše, to je jedno na které straně, jo?
3: Já myslím.
2: A pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou. A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě.
3: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu s tím sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce v malé zahrádce, rostou tam 3 vlasy, ne?
2: Ale no jo, no tak to je. S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
3: Jo. A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
2: No... Samozřejmě.
3: Víte co?
2: A jak ráda.
3: Já radši zůstanu plešaty.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak přátelé, vlasy doléčeny, teď Petr Novotný a Jan Libíček jsou tu proti sobě pro vás v závěrečném souboji dnešní první říjnové humoriády s hostem Alešem Ulmem. Tak si vyberte humor mezera A, hlas pro Petra Novotného, humor mezera B, SMSka pro Jana Libíčka. 90 011 04, tam pošlete SMS v ceně 4 koruny, telefon 731 800 900 podle vašeho tarifu.

jezdit v Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, finálový souboj v dnešní humoriádě Petr Novotný nebo Jan Libíček. Otázka i na vás. Dobré odpoledne. Haló.
2: Dobré odpoledne, pánové.
1: Dobrý den.
2: Pre vás, Petr Zahraty.
1: Dobře.
2: A? Pana Novotného.
1: Máme zapsáno, děkujeme. Ačko od vás. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Pepa ze Žace. Rád bych sem oba pozdravil.
1: My zdravíme též.
4: Taky zdravím.
3: A co se týče toho kufru a tý pantomimy, tak nemůžu zapomenout na pana Rychlého, když dělal tuleně.
4: Jo.
1: Ale si pamatuju, já dokonce. Ne. Ale tak určitě to bylo veselé, když do dneška ano. Máte před sebou, před očima.
3: No tak se tam sebou pleskl a čal tam dělat tuleně.
1: Josefe, jo, kam přitulíme váš hlas? Krásný. A nebo B?
3: A já bych sem chtěl hlasovat pana Libíčka.
1: Ano, máme zapsáno, děkujeme. A ještě vy, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta z Trhových Svinů.
1: Franto, koho jste si vybral?
5: Já bych vdal pana Libička.
1: Zapsáno.
5: Chci pozdravit traktoristu Sisíka Stodně, ať maká na důchodce.
1: Dobře, tak.
5: Mějte se
1: na shledanou. Mějte se na shledanou. A jdeme to sečíst. Jan Libíček tady bude a zloděj aut Silvestr 1970.
6: Šéfe, promiňte, nemáte zápaku?
7: Ne.
6: No vadí, já to budu bagovat, no. Promiňte, že obtěžuji, já... Nepotřebujete reflektory k autu, co?
7: Ne, já mám oba dva reflektory.
6: Jo, vy máte, jo. Tady zadní máte, že jo?
7: Jak to?
6: A víte, jak vykrádají auta parkovaný na ulici, co když vám je někde ukradne?
7: No to je pravda, ty.
6: No vidíte.
7: Nějakou lampu do rezervy, to bych si teda mohl koupit.
6: Teda. No to bych řekl.
7: No ale co když bude kradená?
6: A prosím vás, nebojte cimperlík, kradená, no. V obchodě novou neseženete, kdybyste si paty ušoupal. A bez lampy z poku nevídete.
7: No to je pravda. To...
6: No tak.
7: A vy máte nějaký reflektor?
6: Jo, ještě je to přimontovaný, ale teplo je maličko.
8: Vy jste zloděj? Člověče, to byste se mohl teda stydět.
6: No se stydím, já jsem si... Je to trapný, ale co mám dělat, nějak se živit musím, že jo?
7: No jo, to je pravda, tak dělejte, já nic nevím a...
6: Hotovo, šéfe, dostanu 200.
7: Jak to? Přece jste měl ten reflektor odmontovat,
6: ne? No už ho máte na voze.
8: Cože, vy jste chtěl okrást mě?
6: Jo, přesně tak.
8: No to je vrchol, člověče, to je vrchol drzosti, tohle.
6: To je vrchol slušnosti, pane, že jdu první k vám, k bývalému majiteli, že to nabízím zrovna vám, to je slušnost ode mě. Čiče, víte, co byste měl za starosti, kdybyste musel skláně nějaký jiný reflektor, který by nepasoval k vašemu vozu, kdyby vám to někdo ukrát a teď byste ještě poškodil vůz při ten točkování o ten točkování?
7: No to máte pravdu.
6: Já jsem vlastně zdvořilej člověk, že jdu k vám přímo, jako...
7: No tak promiňte, já si tu svoji lampu asi od vás koupím.
6: No, to vám radím, to máte vyzkoušený, funguje to, že jo, je to obrovský. Taky vám můžu nabídnout šéfe stíránček, levně, za 50 Kč kus, co?
7: Taky můj?
6: No jistě, co pak, nefunguje?
7: Ale jo, funguje.
6: No a ještě disky a je to hotový, že?
7: Člověče, disky není to vrchol?
6: No prosím, já se nemnosu.
7: Není to moc nějak?
6: Já se nemnosu, šéfe, rozumíte, mě to jedno. Já vám jenom nabízím, že? Kulantně jako obchodník. Ale upozorňuji vás, že když ty disky vám ukradnu, jo? Tak tomu typu vozu je neseženete, nikdo. Přitom jde oblbý 4 kg, oblbý 4 kg.
7: 4 kg, no to je všechno, co mám, člověče,
6: to
7: máte.
6: No vidíte, to stačí, děkuji. No a spokojní jsme oba, ne?
7: To je hruza, kam se člověk podívá, samej zloděj. Se nám ta zlodina rozmáhá. To by se člověk pomalu bál, že jo?
6: Šéfe, poslyšte, já vám něco řeknu. Ať nechtějte, aby vám ty peníze tady v opovržení mrzknu v nohách, rozumíte? Já vám něco řeknu, že víčku, jo? Kdyby nebyli lidi, jako jste vy, co kupujou kradený věci od nás zlodějů, jo? Tak by nebyli ani zloději, vy. Zdravíčko.
1: To je závěr naší humoriády. Zdravíčko přejeme Aleši Ulmovi.
4: A já přeju zdravíčko všem.
1: Buďte tak... zdraví. A smích uzdravuje a léčí. Tak ano. Buďte s námi i zítra v humoriádě. Těšíme se na to. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.
4: Děkuju, nashledanou.

Sníčkův.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Lázeňské lesy a parky v Karlových Varech evidují velký zájem o popelnice na bioodpad. Dalovice u Karlových Varů dokončí opravu povrchu Výlové ulici. Mezinárodní strojírenský v Letech v Brně představí příští týden průmysl od obráběcích strojů po humanoidní roboty. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 20 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Lázeňské lesy a parky v Karlových Varech od jara letošního roku zajišťují svoz bioodpadu. Nabízejí proto obyvatelům města takzvané hnědé popelnice. Zájemci je dostanou zdarma. Zatímco ještě loni, když službu zajišťovala jiná firma, byly součástí i velké kontejnery. Ty letos lidé po městě nenajdou. I díky tomu se tak kvalita odpadu zlepšila. Jak říká mluvčí společnosti Daniel Kubelka, o popelnice na bioodpad je velký zájem.
4: O ty popelnice velký zájem. K dnešnímu dní nebo přibližně 14 dní zpátky jsme těch objednávek popelnic měli přibližně 2600. Jsou to převážně ty menší popelnice, to jsou ty, které si můžou lidé objednat ke svým rodinným domům, ale vidíme tady, že je tady i objednávka na jednu velkou popelnici, to jsou většinou třeba sdružení vlastníků jednotek, případně to mohou být různé firmy.
3: Dalovice u Karlových Varů dokončují pokládku asfaltového povrchu Výlové ulici. Obec tak chce zlepšit stav vozovky i bezpečnost dopravy. Podle vedení Dalovic vyjde zakázka na necelé 4 miliony korun.
5: Výlová ulice neměla zpevněný povrch. Vedení města se proto rozhodlo opravit odvodnění, obrubníky a nechat položit asfaltový povrch, aby se ulice dala v zimě udržovat mechanizovanou technikou. Z Dalovic u Karlových Varů, Václav Malý, Český rozhlas.
3: Mezinárodní strojírenský v Letech v Brně představí téměř 1400 firem z 39 zemí. Včera to oznámili organizátoři. V Letech začíná v příští úterý. Na každoroční akci pořádané na brněnském výstavišti ukážou firmy i výzkumníci během 4 dnů novinky od obrábění a svařování až po umělou inteligenci a robotiku.
6: Každý druhý vystavovatel přijíždí ze zahraničí, jsou zde zastoupeny firmy z celého světa, což potrhuje unikátní pozici veletrhu v rámci regionu střední a východní Evropy.
7: Říká ředitel veletrhu Michalis Buzios. Letošními tématy budou umělá inteligence, digitalizace a robotizace. Doplňuje Lukáš Smelík, zakladatel veletržního projektu Roboty.
8: Samotná robotizace se změnila, je to dneska více o digitalizaci, prolínání s umělou inteligencí a ten tradiční průmyslový robot dostal humanoidní tvar.
7: Návštěvníci uvidí například prvního českého humanoidního robota pro průmysl. Veletrh začíná v úterý 6. října na brněnském výstavišti. Marek Hensel, Český rozhlas.
3: Policie zadržela drogy a zařízení na jejich výrobu za asi 330 milionů korun. Informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Policisté udělali sérii zásahů, při kterých objevili tuny konopí a hašiše, tisíce litrů chemikálií i dvě nelegální laboratoře. Zajistili taky hotovost, kryptoměnu a drahé kovy za asi 60 milionů korun. Policisté zadrželi a obvinili 3 cizince a stíhají i 3 právnické osoby. Část nelegální činnosti této skupiny se podle vyšetřovatelů dělá v Polsku.
0: Sport.
3: Nejlepší česká cyklokrosařka posledních let Kristýna Zemanová mění tým. Po 2 letech končí ve VIF Cycling a nově bude jezdit za belgický cyklokrosový Crelan Corendon a silniční Fenix Premier Tech. Informovala o tom agentura, která Zemanovou zastupuje.
0: Počasí.
3: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne ojediněle přehánky, zejména na horách. Tam bude místy déšť i odpoledne. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé. Odpoledne budou až dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Nemáme teď časně ráno v Karlovarském kraji hlášené žádné dopravní nehody, tak šťastnou cestu a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Než člověk vynalezl kola, stroje nebo elektřinu, naučil se ovládnout oheň. Ale jak přesně ho naši předci využívali, to zůstává částečně záhadou. Archeologové z Akademie věd je teď zkoušejí rozluštit. No a vy se dozvíte víc už za chvíli v pátečním dobrém ránu, které právě začíná a u jehož poslechu vás vítá Jitka Brošková. Před námi je druhý říjnový den, no a zároveň konec pracovního nebo školního týdne a my si jeho start zpříjemníme s písničkami Co nestárnou od Marie Rotrové a skupiny Olympic, po níž pak dáme prostor dětem. V anketě Ahoj rádio uslyšíme odpovědi na otázku, co je to říje, tak si na to počkejte. Je 5:05 a dobré ráno právě začíná.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: co je to doba říje?
1: Poulovačka.
2: Že je bouřka.
3: Je to špatná doba?
4: Že jsem se narodil.
2: Když je hezky venku.
5: Když je zima.
6: Když je sníh.
7: A když je podzim.
8: Když je horko.
9: Opadává listí.
10: Když se valím listí.
11: A když se válí ve sněhu.
12: Když je prší.
13: Když je hříjen.
14: To je, když se zvířata páří.
15: Že je hodně masa.

0: Spolu s rádiem vašeho kraje načínáte nový den, který má oblačnou oblohu a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 8 až 11 stupni Celsia a čeká nás velká oblačnost i s přeháňkami.
1: Počasí.
0: Je čtvrtek na 6:01 minuta, hezké ráno. Dnes bude oblačno až zataženo. Ráno a dopoledne očekáváme ojedinělé přehánky, a to zejména na západě kraje a v Krušných horách. Během odpoledne pak srážky většinou ustanou, v pozdních odpoledních hodinách se mohou objevovat už jen na horách. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od 17 do 20 stupňů Celsia, na horách od 13 do 16 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, odpoledne ale budou místy až dobré a biozátěž ta je mírná.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: byla.
1: Spolu s rádiem vašeho kraje se probouzíte do pátku 2. října a před námi první příspěvek dnešního dobrého rána. Tak oheň patří k objevům, které zásadně změnily lidský život. Zahříval nás, svítil nám a po tisíce let se kolem něj lidé scházeli. No a jak přesně s ním ale naši dávní předci zacházeli, tak to zůstává podle archeologů z Akademie věd částečně záhadou. Proto se pustili do výzkumu pravěkých ohnišť, aby zjistili, co v nich pravěcí lidé pálili, k čemu je využívali a co nám jejich pozůstatky prozradí o světě, ve kterém žili.
2: Tak my se nacházíme na lokalitě Dolní Věstonice 3.
3: Vyšplhali jsme do prudkého svahu tady nad vodní nádrží Nové Mlýny a postupně se blížíme k výkopu archeologů z Akademie věd.
2: Výzkum tu zachytil vrstvy z toho slavného obdobia lovců mamutů.
3: Popisuje mi naleziště archeolog Martin Novák z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.
2: A na té vrchné terase ještě okrem toho kultury oheň a sien, která vlastně souvisí s tou prvou migráciou anatomicky moderného člověka do Evropy.
3: Pro archeologii je tato lokalita zajímavá tím, že se tu potkávají stopy více různých kultur.
2: To, co je pro nás důležité, je to, že tu vidíme ty pozostatky nějakého toho horenia.
3: Ano, jsou tady vlastně dva výkopy. Jeden ano, je mělký, kolem 1 metru, druhý má tak 3-4.
2: Jo, ne, 3. Tu nám máme zachytěnou nějakou jako aktivitu, která souvisí s horením.
3: V hlubokém výkopu právě pracuje archeoložka Bára Šrámková.
4: Takhle se snažím najít tu hranu toho ohniště.
3: Máte v ruce právě takovou špachtličku.
4: Lezou nám z toho zbytky industrie. Tady mi čouhají kosti tady.
3: Takže tady kus půdy, ze které
4: tady
3: něco čouhá.
4: Tady vidět nějaký uhlíky, ono, když se to takhle zaškrábne, tak je to krásně černý.
2: Tam zrovna vidíte nějakou pěknou kost.
3: Vypadá to jako hodně velká kost.
2: No, to bude asi z mamuta.
4: Měřit, jo?
2: Jo.
4: Měříme kost.
5: Měřím. ID 205. Výška 216,73.
4: Super, díky.
5: Mám.
3: Místo, kde hořelo, může vypadat jako tmavá skvrna v zemi. Pro archeologii je to ale něco jako časová kapsle. Jedno z nich mi ukazuje archeoložka Katarína Adameková z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.
6: Tu se pozeráme na ohnisko, vidíme oranžovo sfarbené sedimenty. Stále vyzerá celkom zachovaně a můžeme z něho získat veľa informací.
3: Jak může být staré?
6: Ak to souvisí s tými lovcami mamutou, tak by mohlo být mezi 30 a 20 tisíc před naším letopočtem staré.
3: Vědci nyní ohniště vypreparují, v celém bloku vyzvednou a přesunou do laboratoře.
6: Dá sa zistiť napríklad, či tam varili alebo piekli a čo piekli, či tu smažili meso, prípadne aké aktivity sa v okolí toho ohniska odohrávali.
3: Z rôznych ohnišť tak môže vzniknúť podrobný obraz človeka, ktorý tu žil pred desítkami tisíc let. Z Dolních Věstonic Marek Hensel, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: posloucháte
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Lázeňské lesy a parky v Karlových Varech od jara letošního roku zajišťují svoz bioodpadu. Nabízejí proto obyvatelům města takzvané hnědé popelnice. Zájemci je dostanou zdarma. Zatímco ještě loni, kdy službu zajišťovala jiná firma, byly součástí i velké kontejnery, ty letos lidé po městě nenajdou. Jáchymov na Karlovarsku připravuje projektovou dokumentaci stavby nové hasičské stanice v centru města. Radnice už koupila pozemek v ulici Dukelských hrdinů a má taky územní studii lokality. Podle vedení města bude stavba stát desítky milionů korun. Část nákladů chce pokrýt z dotací. Červencová autonehoda poslance Filipa Turka za motoristy s řidičem nemocničního vozu v centru Prahy nebyla trestným činem. Policie věc postoupila k projednání možnému přestupku, a to v případě obou řidičů. Středoškolské protesty ve Francii v několika městech včera přerostly v potyčky s policií. Policie, která zadržela stovky lidí, někde použila i slzný plyn. Studenti od začátku týdne protestují proti špatným podmínkám ve školství. Vadí jim časté rušení hodin, nedostatek učitelů a zchátralé budovy. Českým fotbalistům bude v zápasech Ligy národů ve Španělsku a Anglii chybět Adam Karabec. Reprezentace o tom informovala na síti X. 23-letý záložník a kapitán Sparty si v úterním utkání s Anglií poranil kotník. Dnes bude polojasno až oblačno, dopoledne ojedinělé přehánky a teploty 17 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 1/21 ve Františkových Lázních v části Horní Lomany se poblíž čerpací stanice MOL z důvodu opravy povrchu vozovky jezdí kyvadlově jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: První krátké zprávy s Matějem Štechem vyplnili páteční dobré ráno a my vám přejeme hlavně bezproblémový začátek nového dne 2. října. Svátek dnes mají Olivie a Oliver, které zdravíme, a přání všeho nejlepšího posíláme taky vám, dnešním narozeninovým oslavencům. Spolu s písničkou od Ivety Bartošové rozjedeme naše další hudební proud, no a za chvíli nabídneme vybrané očekávané události. Je půl šest 2 minuty, hezké ráno. Jak

sutra. Také dnes vám po našich frekvencích budeme po celý den posílat písničky ze světa country, popu, folku a nebo třeba rockové hudby. Tak doufám, že si taky dnes mezi nimi najdete tu svou oblíbenou. Ladíte rádio vašeho kraje a na programu teď výběr aktuálních a očekávaných událostí. Tak opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout koaliční vládu premiéra Andreje Babiše z ANO. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali ve čtvrtek podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Kabinet ANO, SPD a motoristů tak tedy bude dál vládnout s důvěrou dolní komory. Lidé mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moc hlasovat v místě bydliště. Žádost je třeba doručit obecnímu anebo v

0: V případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 16. hodiny. Osobně si mohou průkaz vyžádat ještě 7. října. První kolo senátních voleb se uskuteční společně s komunálními 9. a 10. října. Soudy včera zamítly obě žaloby, kterými stavební společnost Geosan vymáhala více než 200 milionů korun po pražské fakultní nemocnici v Motole. Firma, která spolu se dvěma svými manažery čelí policejnímu obvinění v kauze údajné korupce kolem motolské nemocnice, bude muset naopak platit miliony právníkům a za náklady prohraného řízení. Napsal to server Hospodářské noviny. Verdikt není pravomocný, zda se odvolá, Geosan neuvedl. Policie se připravuje na nelegální sjezd tuningových aut v Česku. Tisíce upravených vozů ze zahraničí mají dnes dorazit do Prahy a zítra pak do Brna. Policisté se obávají hlavně nelegálních závodů. Do ulic proto vyšlou víc hlídek a provoz budou sledovat také pomocí dronů a vrtulníků s termovizí. No a Lesy České republiky zahájily mimořádný audit lesních porostů. Intenzivnější kontrola je prevencí před novou kůrovcovou kalamitou. Lesníci se zaměří hlavně na stromy oslabené suchem. Za 3 minuty bude 6:15.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: divadla, kina nebo na varhaní koncert, na houbařskou a včelařskou výstavu anebo na dobrodružnou procházku, tak tam všude vás pozveme s koncem pracovního týdne už za malou chvíli. No ale nejprve tu pro vás máme předpověď počasí pro dnešní den, pátek 2. října.
1: Počasí.
0: V našem regionu je oblačno, teploty se pohybují mezi 8 až 11 stupni Celsia a po celý den čekejme oblačno až zataženo, ráno a dopoledne ojediněle přehánky, zejména na západě kraje a v Krušných horách. Během odpoledne pak srážky většinou ustanou a v pozdních odpoledních hodinách se mohou objevovat už jen na horách. Nejvyšší teploty vystoupají na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách naměříme 13 až 16 stupňů. Slabý proměnlivý vítr, rostlové podmínky jsou mírně nepříznivé, odpoledne ale budou místy až dobré a biozátěž, ta je na stupni 1, tedy mírná.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

0: Také zpěvák a skladatel Michal David přispěl svou písničkou do začátku našeho dnešního dobrého rána. No a kam vás dnes pozveme?
1: Tipy pro volný čas.
0: Za 9 minut bude 6 hodin, kam se vydáme. Houbařskou a včelařskou výstavu nabízí od 9 do 17 hodin Mariánsko-Lázeňská hotelová škola. Připraveny jsou odborné přednášky, kvíz pro děti a ukázky práce košíkáře. Varhaní koncert zazní od 15 hodin v Mariánsko-Lázeňském římskokatolickém děkanském kostele na Nebevzetí Panny Marie na Gétově náměstí. Zazní například skladby Johanna Sebastiana Bacha anebo Antonia Vivaldiho. Obrazy křídel i samotných pírek, kreslených technikou tetování na papíře, uvidí návštěvníci Městské knihovny v Ostrově, kde v 17 hodin začíná vernisáž výstavy Gabriely Surové. Autorka také stínuje třpitkami na černé plátno nebo kreslí na zrcadlo a stvárňuje různé fantazy a dystopické příběhy. Zábavně dobrodružná procházka pro rodiny s dětmi od 6 let a pro všechny, kteří se rádi baví, nazvaná Noc pokladů, je připravena na zámku ve Štědré. Pořad s divadelně laděnými pověstmi o chudých šťastlivcích, kteří přišli k bohatství, začne v 19 hodin. Karlovarské divadlo Dagmar má od 19.30 na programu Loutkové divadlo pro dospělé. Soubor Handa Gothe představí svou verzi hry Johann Doktor Faust, tedy hry o mágovi, který v touze po poznání a blahobytu zaprodal duši ďáblu. Kino Drahomíra nabídne od 7:30 večer dámskou jízdu s módní přehlídkou a následovat pak bude projekce nového českého filmu Tango pro tři a večer uzavře beseda s protagonisty snímku. Program moderuje David Forst. Plzeňská postpunková kapela Znouzecnost zahraje od 20 hodin v Lokeckém kulturním domě Dvorana. Co všechno je možné sbírat, o tom se přesvědčí návštěvníci Soklovského muzea v expozici Kouzlo sběratelství kuriozit aneb Řekni mi, co sbíráš. Na jejím začátku byl Stanislav Kubík, kterého před čtvrtstoletím zaujaly malé kalendáře.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Policie pátrá po 13-leté dívce z Aše. V upraveném zahradnictví chce zámek Valič na Karlovarsku nabízet i řadu kulturních akcí. Vláda ustála hlasování o nedůvěře. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 20 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Policie pátrá po 13-leté Daniele Zvářalové z Aše. Z domova odešla ve středu odpoledne. Včera ráno se sice ozvala matce, že je v Chebu u svého kamaráda, ale od té doby nekomunikuje. Popis pohřešované dívky doplňuje krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
4: Daniela Zvářalová je střední postavy, asi 160 cm vysoká a má hnědé rovné vlasy. Zdánlivě působí na 14 až 15 let. Na sobě měla v době odchodu z domova černou mikinu bez kapuce, černý kabát nad kolena, černé široké kalhoty a béžové tenisky.
3: V případě jakýchkoliv informací k pohřešované dívce můžou lidé volat na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obrátit na nejbližší policejní služebnu. S obnovou areálu pokračuje zámek Valič na Karlovarsku. Úprava se týká například zahradnictví, a to palmového skleníku i dalších přilehlých staveb. Prostory by vedení zámku chtělo zpřístupnit veřejnosti příští rok v nové sezóně a využívat je chce i řadu kulturních akcí, říká kastelán Miloš Bělohlávek.
5: Teď nejde jenom o skleník, ale o celé zámecké zahradnictví, které prochází obnovou, protože zámecké zahradnictví je na velmi dobrém místě mezi kostelem a zámkem, takže my bychom rádi celé to prostranství, včetně skleníků, využívali například pro kulturní akce, anebo taky pro svatby, protože celý ten areál bude mít opravdu velmi romantickou atmosféru, třeba i podzimní nebo zimní svatba ve skleníku může mít něco do sebe.
3: Opozice ani na podruhé nesvrhla vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Po vyslovení nedůvěry hlasovalo podle očekávání všech 38 přítomných poslanců. Potřebovali ale 101 hlasů. Opozice vyvolala hlasování kvůli obavám, že kabinet hazarduje s národní bezpečností. Kritizovali třeba výši schodku státního rozpočtu na příští rok nebo údajně nevyřešený střet zájmu Andreje Babiše. Debata trvala dohromady 3 jednací dny. Američanka Krista Pajková, odsouzená k trestu smrti, je po nezdařené popravě v kritickém stavu v nemocnici. Informovali o tom její právní zástupci s tím, že prognóza je nejasná. Obhájci ženy žádají guvernéra státu Tennessee, aby jí trest smrti zrušil a změnil ho na doživotní vězení. 50-letou Pajkovou soud odsoudil k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužečky. Její obhájce řekl, že pokus o popravu provázelo mnoho problémů. Celkem dostala 2 dávky smrtící injekce.
6: Sport.
3: Plavec Jan Čejka vybojoval na světovém poháru v Baku 4. místo v závodě na 200 metrů znak. Časem 1 minuta a 51,12 sekundy zaostal jen o dvě setiny za bronzovou medailí. Zvítězil mistr světa Jihoafričan Koucí.
2: Počasí.
3: Dnes bude polojasno až oblačno, dopoledne ojedinělé přehánky, zejména na horách. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Vane slabý proměnlivý vítr a biozátěž je mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Aktuálně jezdíme v Karlovarském kraji bez hlášených dopravních nehod a komplikací.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Za 40 let.
0: Tak právě od tohoto věku by měly ženy začít chodit každé 2 roky na mamograf. Ne všechny ale na tuto možnost prevence rakoviny prsu slyší. Lékaři na to upozorňují u příležitosti osvětové kampaně Růžový říjen, o kterém si povíme už za pár minut v dobrém ránu. A to vyplníme také řidičskou abecedou. I dnes nabídneme rady, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Tak si na to počkejte a nevynechejte ani meteorology a jejich čerstvou předpověď počasí. Je 6:04 a na řadě písničky, co nestárnou, od Hany Zagorové a Jiřího Korna. Tak hezký poslech.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.
6: Na věky zůstává.

0: Ranní pohodu přejeme všude tam, kteří jste do 2. říjnového rána vstali spolu s námi. Za 4 minuty bude 6:45 a teď si pojďte s námi osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si tedy povíme o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě většina řidičů spolupracuje a snaží se situaci co nejrychleji vyřešit. Někdy ale nastane chvíle, kdy druhý účastník odmítá komunikovat nebo nechce poskytnout potřebné údaje. Znáte odpověď na otázku, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Jak to tedy je? Co mám dělat? Sdělí plukovník Jan Straka.
3: V okamžiku, kdy nejsou splněny podmínky pro oznámení dopravní nehody policii, to znamená, že v tu chvíli bych si s tím druhým účastníkem měl vyměňovat ty údaje, které mi slouží pro vyplnění například toho euroformuláře nebo bouračky, tak potom ten druhý řidič, který se mnou nespolupracuje a odmítá ty údaje sdělit, porušuje zákon. On je povinen, stejně jako já, poskytnout ty údaje. V okamžiku, kdy to neudělá, mohu zavolat policii, která rozkol mezi námi vyřeší.
2: Co dělat, když druhý řidič nebude souhlasit s tím, že to zavinil, nebo mi dokonce bude tvrdit, že někam pospíchá a musí hned odjet?
3: Samotné zavinění, tak to není ta podmínka k tomu, aby bylo nutné věc oznámit policii. Sama pojišťovna v případě nahlášení té konkrétní dopravní nehody může stanovit, komu vyplatí a jakým způsobem. To samozřejmě není otázka pro nás. Pojišťovna pro rozhodnutí náhrady škody nepotřebuje rozhodnutí policie o tom, kdo to zavinil. Jak už jsem říkal, tak jsou tam nějaké povinnosti toho účastníka. A v okamžiku, kdy on odmítá, tak není problém tu policii zavolat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Tak a zítra si povíme o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary a jeho součástí je předpověď počasí a to nám přináší ve čtvrté na 7:02 meteorolog Martin Adamovský. Vítám vás, dobré ráno.
2: Dneska ráno.
1: Tak jak vypadá páteční ráno v celém našem karlovarském kraji?
2: Tak oproti těm předcházejícím máme už teď docela hodně oblačnosti, může za to studená fronta, která se rozpadá právě nad Německem a nad západními částmi našeho území. Proto i ty teploty jsou také docela vysoko, v těch nižších polohách teď měříme většinou kolem 7 až 9 stupňů, nejtepleji máme ale na horách, na hřebenech Krušných hor Českého lesa i kolem 12-13 stupňů.
1: A jak se bude počasí vyvíjet přes den?
2: Tak dnes oproti včerejšku bude docela hodně oblačnosti, sluníčka málo, většinou bude oblačno i zataženo a ta oblačnost bude docela kompaktní, hlavně v té první polovině dne. Navíc se může na té frontě objevit i nějaká přehánka někde na Ašsku nebo na Chebsku, případně v Krušných horách. Ta šance je spíš ale menší, protože ta fronta slábne, ty srážky slábnou, ale pár se jich může objevit v těchto oblastech, hlavně tedy na západě kraje nebo na horách. No a potom během odpoledne už ta šance na srážky bude menší a postupně se nám začne k večeru večer vyjasňovat, noc na zítřek už bude postupně většinou s minimem oblačnosti. No a teploty dnes odpoledne v maximech 16 až 19 nižších polohách, na horách 13 až 16, no a vítr pouze slabší.
1: V dobrém ráno hovořil o počasí meteorolog Martin Adamovský. Moc vám děkuji. Pěkný den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Grand Hotel u tří strun a Věra Špinarová na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a za 9 minut bude 6:30. Nový den, pátek 2. října, načínáte ve společnosti Rádia vašeho kraje a nemělo by vám ujít, že začal růžový říjen, že nám připomíná, aby mysleli na své zdraví a zašli po 45 jednou za 2 roky na mamograf. Podle dat Národního screeningového centra totiž na toto preventivní vyšetření skoro 40% žen nechodí. Lékařům se přitom právě díky němu daří odhalit většinu nádorů už v prvním stádiu, kdy je šance na uzdravení nejvyšší.
1: Dobrý den, jdu na mamograf a mám tady žádanku.
2: Hlásí se 57-letá Mirka na recepci mamodiagnostického centra ve fakultní nemocnici Bulovka.
3: Já vás poprosím vyplnit tady ty rizikové faktory.
2: V krátkém dotazníku Mirka vyplňuje, jestli měl někdo z její rodiny karcinom prsu, vaječníku anebo jiné nádorové onemocnění. Krátce na to už míří na mamograf.
4: Slečete se do půl těla vršek, boty si necháte.
2: Upozorňuje ji radiologická asistentka Martina Černá.
5: Budu za prso tahat a budu ho trochu mačkat.
4: Výborně.
2: Během několika minut tu vzniknou celkem 4 snímky, po 2 ze předu a z boku.
4: Je to všechno.
5: A chvilku počkáte v čekárně na výsledek, ano?
1: Děkuju.
2: Obrázky mezi tím putují do počítaček primářce mamocentra Lívy Večeřové.
6: Vyloučení nádoru v prsu vyžaduje skutečně velkou přesnost a hledáme nádory, které jsou často menší než 5 mm.
2: Vysvětluje lékařka, proč sedí za monitorem s vysokým rozlišením.
6: Vidíme, že ta žláza mamograficky je velmi dobře přehledná.
2: Primářka postupně všechny 4 snímky zhodnotí. Totéž udělá později nezávisle na ní ještě další lékař. Zároveň je posoudí i umělá inteligence. Podobná praxe je podle Lívie Večeřové běžná na přibližně 1/3 pracovišť u nás.
6: My víme, že když to označí Ačkem, ten prs je tukový, dobře přehledný, celkovou rizikovost ohodnotila 11%. V tom prsu se skutečně nic zásadního nevyskytuje.
2: Říká lékařka a zvedá se od počítače.
6: Takže já jdu pro pacientku. Screeningová mamografie byla v pořádku. Vy přijdete k nám až za 2 roky. Samozřejmě, kdyby se vyskytl nějaký problém přes vašeho gynekologa nebo praktického lékaře, se objednáte u nás na kontrolu.
1: Děkuju.
7: Takže dobře to dopadlo, Mirko, odechla jste se.
1: Takovej kámen vždycky spadne.
2: Rakovina prsu je nejčastějším zhoubným nádorem žen v České republice i ve světě. Z fakultní nemocnice Bulovka, Andrea Skalická, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 7.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Tři spolky v Karlovarském kraji získaly starší sanitní vozy. Vyřadila je krajská zdravotnická záchranná služba, protože za sebou mají několik let v terénu a tisíce najetých kilometrů. Vedení kraje schválilo jejich bezúplatný převod. Ostrov u Karlových Varů opraví lesní cestu u Horního Žďáru k zaniklé obci Popov. Rekonstrukce vyjde na více než 9 milionů korun a město už vybralo dodavatele. Práce budou zahrnovat obnovu povrchu propustků, sjezdů i výhyben a taky odvodnění. Žlutice na Karlovarsku otevřeli novou naučnou stezku Katova cesta. Je na ní 6 tematických zastavení, která přibližují středověké právo, soudnictví a výkon trestů. Cesta vznikla v rámci společného projektu Žlutic a německého Warmensteinachu. Schodek státního rozpočtu vzrostl koncem září ze srpnových zhruba 186 miliard korun na 194,5 miliardy korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Deficit na konci třetího čtvrtletí je čtvrtý nejvyšší od vzniku samostatného Česka. Loni ve stejném období stát hospodařil se schodkem zhruba 154 miliard korun. Nové satelitní snímky služby Google Maps odhalily rozsah skázy v pásmu Gazy. I přes podepsané příměří z Loňska Izrael pokračuje v útocích na toto území. Snímky ukazují další ničení domů, podniků, mešit i infrastruktury. Je na nich také vidět, že většina volného prostoru v Gaze je plná provizorních chatrčí nebo stanů. Cyklista Matias Vacek nebude startovat na mistrovství Evropy ve slovinské Lublani. Český reprezentant si při nedělním závodě světového šampionátu v Montrealu zlomil při pádu nos. A dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech na silnici 6 na úrovni Čertova ostrova ve směru na Prahu je z důvodu opravy železničního mostu nad silnicí zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Čerstvé zprávy a informace z našeho regionu, také pravidelné rubriky, zajímavé příspěvky a reportáže a v neposlední řadě i proud pohodové muziky. Tak to všechno vám nabídneme i na konci pracovního týdne v našem vysílání. No a konkrétně teď vás doufám potěší písničky od Ilony Čákové a Věry Martinové, po níž se pak dozvíte jméno hosta dnešního dobrého rána. A taky dnes se spolu s Petrem Jungmanem ohlédneme do kalendária. Je 6:30. Dobré jitro.

0: Za okny se nám pomaličku, ale jistě probouzí nový den a já doufám, že i vy spolu s ním. Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary, naše páteční dobré ráno ve znamení informací a pěkných písniček. No a já prozradím, že po 7 hodině pro vás budu mít hosta. Telefonicky si budu povídat s vodáckým instruktorem Mílou Pražákem o tom, jak se vodáci budou loučit s letošní sezónou. Zamykání ohře je naplánováno na tento víkend, no a kde přesně proběhne a jaký bude program, tak to všechno se dozvíte krátce po 7:45. 6:40 na hodinách, za 5 minut bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Krásné páteční ráno, dnes je v celém našem karlovarském regionu většinou oblačno nebo skoro zataženo, teploty se pohybují mezi 6 až 9 stupni, na horách i kolem 11 stupňů Celsia. A čeká nás velká oblačnost, na západě i s možnou přehánkou. Dnes tedy bude oblačno až zataženo, během dne se mohou na Ašsku, Chebsku a v Krušných horách objevit s menší pravděpodobností i slabší přehánky. Odpoledne už bude beze srážek a postupným vyjasňováním. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 16 až 19 stupňů Celsia, na horách naměříme 13 až 16 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky budou během dne místy až dobré a biozátěž ta je dnes mírná na stupni číslo 1. 6:45 na hodinách je 6:45, dobré ráno.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 2. října, svátek mají nositelé olivových jmen Olivie a Oliver. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Je Mezinárodní den zvonů a svátek andělů strážných. A to musí být někdy pořádná fuška. Nenechte nás ve štychu. Bitva u Žatce se odehrála před 605 lety v roce 1421. Křižáci na konci srpna vtrhli na české území a zanedlouho oblehli Žatec. Ten se stačil zásobit a dokázal se ubránit. Když se 2. října začala blížit husitská vojska, křižáci se obrátili na útěk a i druhá křížová výprava dopadla fiaskem. Britská loď Beagle na palubě s přírodovědcem Charlesem Darwinem se z vědecké skoro 5 let dlouhé plavby po jižním Atlantiku a Pacifiku vrátila domů před 190 lety v roce 1836. Právě zde Darwin načerpal poznatky k evolučnímu dílu o původu druhů. Historicky nejvyšší návštěva na zápas české fotbalové ligy přišla přesně před 30 lety v roce 1996.
3: Už ve třetí minutě našel ve vápně Wagner zcela volného Novotného a hosté šli do vedení.
2: Utkání Bobby Brno Slavia přihlíželo na stadionu za Lužánkami neskutečných 44 120 diváků.
3: V 75. minutě po spolupráci s bratry Holomkovými překonal jinak vynikajícího Stejskala Dostálek.
2: Dneska se za Lužánkami daří hlavně Plevelu a Křoví. Po slavných zápasech brněnských borců ani památka. 75. narozeniny má dneska Gordon Matthew Sumner, hvězda zvaná Sting, držitel 18 cen Grammy a taky třeba řádu britského impéria. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.
3: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Firmou roku Karlovarského kraje výrobce pecí, živnostnicí výrobkyně kabelek. Mstišovská obora v Dubí na Teplicku chce pomáhat handicapovaným zvířatům. Do Česka se dnes sjedou až tisícovky speciálně upravených aut. Bude oblačno až zataženo a teploty do 19 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Matěj Štech. Živnostníkem roku v Karlovarském kraji Andrea Holcknechtová z Nejtku na Karlovarsku, která vyrábí proutěné kabelky. Firmou roku v kraji se letos stal karlovarský výrobce průmyslových pecí a technologických zařízení pro tepelné zpracování materiálu Realistik. Vítěze vybrala odborná porota 21. ročníku soutěže, kterou vyhlašují Hospodářské noviny. Společnost Realistik se svými výrobky a službami uspěla na několika zahraničních trzích, říká vedoucí obchodního oddělení firmy Karel Příhoda.
4: Realistik je význačným producentem průmyslových pecí pro Českou republiku, Slovensko, Německo, Polsko. Průmyslový pece je zařízení, které tepelně zpracovává kovy. Zařízení slouží i pro výpal porcelánu, keramiky, cihel a další speciální ohřevy.
3: Vítězové krajského kola postupují do celostátního finále, které bude 10. prosince na pražském Žofíně. Dubí na Teplicku modernizuje lesní oboru ve Mstišově. Město chce za zhruba 15 milionů korun přestavět zastaralé výběhy pro lesní zvěř a taky postavit zázemí pro návštěvníky. Dalším účelem areálu má být pomoc handicapovaným zvířatům, říká autor konceptu někdejší ředitel pražské zoo Petr Fejk.
5: Aby se tady mohly odehrávat nějaké ochranářské aktivity ve spolupráci třeba s záchranným centrem pro handicapované zvířata, takže tady budou umístěny i handicapované divoké zvířata. Tomu všemu já říkám vlastně jako kultivace, vytvoření nějakého regionálního cíle, kde by se lidi i zvířata měli cítit dobře.
3: Policisté se připravují na dnešní nelegální sjezd tuningových aut v Česku. Podle jejich informací by se až tisíce řidičů speciálně upravených aut měli setkat dnes v Praze a zítra v Brně. Policie kvůli akci vyšle do terénu dálniční a cizineckou policii a pořádkové jednotky. Nasadí taky vrtulník s termovizí a drony. Po zkušenostech z okolních zemí policisté očekávají, že účastníci sjezdu budou pořádat nezákonné závody na veřejných silnicích a blokovat provoz. Dnes večer proto policejní hlídky můžou některé silnice preventivně uzavírat, aby zajistili bezpečnost. Ukrajinská armáda poprvé použila v boji vlastní taktickou balistickou střelu FP-7. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Raketu vyrobila ukrajinská firma Firepoint.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu zveřejnil video z nočního odpálení taktické balistické rakety FP-7. Bude se vyrábět, napsal stručně Zelenský, aniž upřesnil, na jaké cíle střela mířila a jestli je zasáhla. Ukrajinská firma Firepoint předeslala, že raketu není možné otestovat jinak než v bojových podmínkách. FP-7 má dolet 300 kilometrů. Podle výrobce je klonem ruského systému S-400 a je 2,5x levnější obdobou americké Atacams. Využívat může už existující odpalovací zařízení. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Sport. Mezinárodní lyžařská a snowboardová federace začala kvůli nedostatku financí propouštět zaměstnance a chystá další úspory. Vedení FIS o tom informovalo po zasedání v Ženevě. Její rezervy se od roku 2021 snížily téměř o polovinu na zhruba miliardu korun. Bez změn by podle vedení federace peníze do 2 let došly. Část finančních ztrát chce federace nahradit pořádáním dalších závodů.
0: Počasí.
3: Dnes bude oblačno až zataženo, přes den se mohou na Ašsku, Chebsku a v Krušných horách objevit menší s menší pravděpodobností i slabší přehánky. Později odpoledne už beze srážek a s postupným vyjasňováním. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Vany slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou místy dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Nemáme teď v regionu hlášené žádné dopravní nehody ani komplikace.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Na horním toku řeky Ohře uzavřou vodáci o tomto víkendu letošní sezónu a my vám program setkání přiblížíme krátce po 7:45. Ale nejprve dáme slovo našim nejmenším respondentům. V ranní anketě Ahoj Rádio se dozvíme, kdo to byl Napoleon. No tak jsem zvědavá, co nám děti poví. Je 7:05 a páteční dobré ráno vyplníme teď písničkami od Jitky Zelenkové a skupiny Katapult. Tak ať se máte s námi dobře.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Kdo to byl Napoleon?
1: Byl to kůň. Jestli to byl nějaký kovboj.
2: Duch.
3: Možná nějaký král.
4: Generál.
5: Nejsilnější rytíř.
6: Nějaký pán.
7: Byl to válečník.
8: Takovej tygr.
9: Ufón.
10: Byl v pohádce.
11: Mluvící lev.
12: Takový zvíře, co si dalo i dělat jako na ohňostroj.
13: Ten byl ve válce.
14: Zlý ďábel.

0: Britská rocková skupina z Birminghamu Electric Light Orchestra na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a spolu s námi načínáte nový den, pátek 2. října, který má většinou oblačnou nebo skoro zataženou oblohu a teploty se nám pohybují mezi 6 až 9 stupni.
1: Počasí.
0: Čtvrt na 8 a 2 minuty a dnes čekejme oblačno až zataženo. Během dne se mohou na Ašsku, Chebsku a v Krušných horách objevit s menší pravděpodobností i slabší přehánky. Odpoledne pak už bude beze srážek a s postupným vyjasňováním. Nejvyšší teploty povyskočí na 16 až 19 stupňů Celsia, na horách naměříme 13 až 16 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, stylové podmínky jsou mírně nepříznivé, odpoledne ale budou místy až dobré. A biometeorologická předpověď ta hlásí stupeň číslo 1, tedy mírnou zátěž.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Příjemné páteční ráno přejeme ve společnosti Českého rozhlasu. Za 8 minut bude 7:30. No a v Kinčperku a v Sokolově se zítra vodáci rozloučí s letošní sezónou. Symbolicky zamknou řeku Ohři a u společného setkání nebudou chybět ani kytary. Taky proto jsme teď ve spojení s vodáckým instruktorem Mílou Pražákem, kterého vítám ve vysílání. Vodáckým ahoj, hezké ráno.
1: Přeji vám jako hezké ráno a také vodácké ahoj, nejenom vám, ale všem posluchačům Českého rozhlasu.
0: Tak pane Pražáku, jaký program pro zítřejší zamykání Ohře chystáte? Co jste naplánovali?
1: Tak my to můžeme rozdělit na tu sportovní část a kulturní část. Sportovní část začíná 11 hodin v Kinčperku nad Ohří v tábořišti, kde se potkáme a ve 12 společně vyplouváme směrem Sokolov. To je ta sportovní. A ta kulturní část začíná v 15 hodin v Sokolově, také v tábořišti. A tam vystoupí kapely Bankrot, Kufr, Bodlo a Spektrum. A večer potom, až se setmí, tak řeku Ohři zamkne Víla.
0: Víla, dobře. Součástí programu, vy jste to zmínil, bude splouvání řeky Ohře. Tak jestli pak je v ní teď dostatek vody?
1: No, budu upřímný, není to žádná sláva jako celé léto, ale na druhou stranu správní vodáci si poradí i s menším stavem vody, to znamená, že jsme nějaký 3 cm pod limitem, co se normálně splouvá, ale na to jsme zvyklí, takže v tomto úseku z Kinčperka do Sokolova je to v pohodě.
0: Na program zamykání Ohře přijíždějí, řekněme, takzvaní skalní vodáci. Máte nějakou informaci o tom, kolik jich tentokrát bude?
1: Tak my máme objednáno 8 lodí, že pojede, to víme určitě, ale potom ještě přijíždí z celé České republiky vodáci, kteří se s náma chtějí právě sklouznout a večer si užít ten kulturní program, takže myslíme si, že takových 50 vodáků, kteří normálně plují, tak ty přijedou a na ně se těšíme. A těšíme se samozřejmě i na další, kteří třeba nejsou vodáci a chtějí se přijít podívat, poslechnout si dobrou hudbu v tábořišti v Sokolově, takže jsou všichni vítáni.
0: Vodáci v Karlovarském kraji o víkendu zamknou řeku Ohři a společně symbolicky uzavřou sezónu. A o programu setkání v Kinčperku a v Sokolově jsem si povídala s vodáckým instruktorem Mílou Pražákem. Já vám za to moc děkuji. Přeji hezký den, naslyšenou.
1: Také děkuji. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Na třídním srazu hraje, stejně jako před 30 lety na maturitním plese, Olympik. Kdo to ale všechno zaplatí? Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Z baseballové hry se stává smrtící zápas a z jeho hvězdy štvaná zvěř. Robert De Niro v premiérovém thrilleru Fanatik. A ČT Art uvede v premiéře koncert populární české kapely s jejími největšími hity. Vohnout 30 let na hudební scéně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Lázeňské lesy a parky v Karlových Varech od jara letošního roku zajišťují svoz bioodpadu. Nabízí proto obyvatelům města takzvané hnědé popelnice. Zájemci je dostanou zdarma. Zatímco ještě loni, kdy službu zajišťovala jiná firma, byly součástí i velké kontejnery, ty letos lidé po městě nenajdou. Dalovice u Karlových Varů dokončují pokládku asfaltového povrchu v Jílové ulici. Obec tak chce zlepšit stav vozovky i bezpečnost dopravy. Podle vedení Dalovic vyjde zakázka na necelé 4 miliony korun. Jáchymov připravuje projektovou dokumentaci stavby nové hasičské stanice v centru města. Radnice už koupila pozemek v ulici Dukelských hrdinů a má taky územní studii lokality. Podle vedení města bude stavba stát desítky milionů korun. Část nákladu chce pokrýt z dotací. Vymáhání dluhu na sociálním a zdravotním pojištění už by neměli mít na starost soudní exekutoři. Ministerstvo financí od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy, protože by měly být levnější. Kritizuje to ale exekutorská komora. Úterní útok 13-letého žáka na základní škole ve Staškově na severu Slovenska má už dvě oběti. Včera zemřela žačka, kterou po útoku převezli v kritickém stavu do nemocnice. Jedna z napadených učitelek zemřela už na místě, druhá je mimo ohrožení života. Hokejisté Sparty v předehrávce 7. kola Tipsport Extraligy porazili České Budějovice 4-2. Spartě v neúplné tabulce patří 4. místo, České Budějovice jsou 5. A dnes bude oblačno až zataženo a teploty do 19 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na silnici 1/25 u Jáchymova probíhají práce na silnici. Projedete jedním jízdním pruhem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krátké zprávy s Matějem Štechem skončily 8:02. A já věřím, že následující písnička probudí nejednoho spáče. Před námi je totiž jedna z nejslavnějších písní Karla Gotta, za kterou stojí autoři Karel Svoboda a Jiří Štajdl. Píseň, která byla přeložena do desítek světových jazyků. No tak schválně, jestli pak víte, o kterém mluvím. Ano, je to známý hit Lady Carnival, kterou si teď poslechneme, ale nezůstane pouze u hudby. Spolu s Danou Jelínkovou si za chviličku otevřeme a prolistujeme regionální noviny. No a pak nám doktorka Kateřina Cajtamlová a kolega Patrik Rozehnal prozradí, jaké zdravotní neduhy budou dnes po 13. hodině řešit v pořadu Vesele a zdravě. Tak vstávejte a posnídejte s námi.

0: Dnešní noviny.
1: 7.40 ukazuje časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary a pokud vás zajímá, o čem píší dnešní regionální noviny, jste ve správné chvíli spolu s námi. Právě teď nám to poví editorka vysílání Dana Jelínková, kterou zdravím a vítám ve studiu. Dobré ráno přeji.
2: Krásné ráno.
1: Tak začneme regionálním deníkem, o čem píše.
2: Minister dopravy chce mít jasno, jaká varianta bude zvolená v případu obchvatu Karlových Varů. Poslední úsek dálnice D6 mezi Karlovými Vary a Olšovými Vraty už získal stavební povolení, a to v rámci trasy, ve kterém se nepočítá s napojením na velký severní obchvat. Téma, jak se v budoucnu ulehčí dopravě v Karlových Varech, se řešilo i na posledním jednání stávajícího zastupitelstva. Z úst představitelů města zaznělo, že Karlovy Vary chtějí šetrné a výhodné řešení, a to buď v podobě malého severního obchvatu nebo tunelu. Ministerstvo ve své zprávě konstatovalo, že obchvat nepodpoří a navrhuje zatrubnění. Podrobnosti najdete na titulní straně.
1: Co se dočteme v deníku Právo?
2: V Karlových Varech začala stavba operačního střediska SOS za zhruba 550 milionů korun. Hotové má být v srpnu.

0: 2028. Při velkém požáru, povodni nebo jiné mimořádné události budou mít záchranáři, hasiči a policisté k dispozici společný situační obraz a budou tak moct rychle koordinovat zásah. Právo zavede čtenáře do kláštera v Plasích na severním Plzeňsku. Obří barokní hodinový stroj, jeden z nejstarších a největších v Česku, který pohání rafičky na věži sýpky kláštera, znovu běží. Stroj poháněný 600-kilogramovým závažím je v chodu od roku 1686 a hodinář ho každý den ručně natahuje. Celý objekt prochází rozsáhlou rekonstrukcí a jeho první etapa právě skončila. Trvala přes 3 roky a vyšla na 55 milionů korun.
1: No a co na svých stránkách nabízí regionální příloha Mladé fronty dnes?
0: List připomíná, že město Aš koupí za 17 milionů korun někdejší hotel GT v Čapkově ulici. Zastupitelé, kteří se kvůli tomu mimořádně sešli, dali záměru zelenou. Důvodem byly obavy, aby ve městě nevznikla další ubytovna pro sociálně slabé. Jak město objekt využije, už bude na novém zastupitelstvu. V úvahu připadají byty, nebo by tu mohl po úpravách opět začít fungovat hotel. Objekt je aktuálně skolaudovaný jako ubytovna. No a jak i z našeho vysílání víte, firmou roku Karlovarského kraje se letos stal karlovarský výrobce průmyslových pecí a technologických zařízení pro tepelné zpracování materiálů Realistic. Živnostníkem roku v kraji je Andrea Holcknechtová z Nejtku na Karlovarsku, která vyrábí proutěné kabelky. Vítězové postoupili do cela státního finále, které bude 10. prosince na pražském Žofíně.
1: Tak to byl přehled regionálního tisku spolu s Danou Jelinkovou. Děkujeme a naslyšenou.
0: Naslyšenou a krásný den všem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 7:45 a 2 minuty a dnes bude oblačno až zataženo. Během dne se mohou objevit s menší pravděpodobností i slabší přehánky. Odpoledne ale už bude bez srážek a s postupným vyjasňováním. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 16 až 19 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 16 stupni. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, rostlové podmínky jsou mírně nepříznivé, odpoledne ale budou místy až dobré a biozátěž, ta je dnes mírná.
0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Zpočátku si říkali slepé střevo, ale dnes už je známe jen jako skupinu Mňága a Žďorb. Kapela z Valašského Meziříčí se s námi podělila o svou muziku a zahrála nám pěknou písničku Nejlíp jim bylo. A za 9 minut bude 8 hodin. No a protože je pátek, tak si odpoledne po 13. hodině nenechte ujít naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu spolu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A ti nám právě teď prozradí, jaké téma se tentokrát bude probírat a rozebírat.
1: Hezký den všem, co poslouchají Český rozhlas.
2: Ano, a téma je zase sucho v ústech.
1: Už tu před časem bylo, ale když jsme vám řekli, ať ti, co se na ně nedostalo, pošlou svůj dotaz na naše stránky nebo nám nechají vzkaz na záznamníku, strhla se lavina.
2: Tak se na ty dotazy budeme snažit zodpovědně odpovědět, jak říkával můj milý Miroslav Horníček.
1: Kromě toho se dozvíte, jestli vám v puse může vyschnout i při dešti.
2: Proč cítíme sucho, když nás někdo zaskočí otázkou?
1: Nebo jestli lepkavý pocit v puse souvisí i se zápachem z úst?
2: Probereme toho, ale mnohem víc. Léky, nemoci, ranní probouzení, dlouhodobé problémy, to vše doprovázené suchem v ústech.
1: Tak si poslechněte naši poradnu Vesele a zdravě dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině.
2: Těšíme se na vás.
1: A nezapomeňte, že naše rady najdete i na stránce veseleazdravie.cz a taky na Facebooku našeho pořadu.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Už se těšíte na zimu?
5: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
4: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
5: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
4: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
6: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
6: Po 8 letech začne v Lubech na Chebsku opět fungovat lékárna. Karlovarský kraj vytvořil nový portál s kalendářem akcí z celého regionu. Vláda letos podruhé ustála hlasování o nedůvěře. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 20 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. V Lubech na Chebsku bude opět fungovat lékárna. Obyvatelé ji postrádali 8 let. Městu se nakonec podařilo uzavřít smlouvu se společností, která už v Karlovarském kraji působí, ale taky ve středních Čechách nebo v Praze.
7: V současné době probíhá vyřizování všech potřebných povolení a příprava prostor tak, aby mohl být provoz zahájen co nejdříve. Pokud vše proběhne podle plánu, začne lékárna fungovat během listopadu. Zpočátku by měla být otevřena jen jeden den v týdnu. Pokud oni budou mít lidé zájem, lékárna otevírací dobu postupně rozšíří. Z Lubu na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
6: Karlovarský kraj spustil nový webový portál s názvem Kam o víkendu. Zájemci tam najdou kalendářní přehled kulturních, společenských nebo sportovních akcí v regionu. Doteď jsou tyto informace rozptýlené mezi desítky webových stránek měst, kulturních institucí, informačních center nebo pořadatelů. Nový krajský kalendář je propojuje na jednom místě, říká mluvčí kraje Jitka Čmoková.
8: Portál umožňuje vyhledávat akce podle termínu, místa, typu nebo zaměření, zobrazit je na mapě a jednoduše se prokliknout k detailním informacím nebo nákupu vstupenek. Vybranou událost si může uživatel uložit do svého elektronického kalendáře nebo ji sdílet. Součástí systému je také možnost pravidelného odběru informací o akcích podle vlastních preferencí.
6: Nový kalendář akcí najdou zájemci na webové adrese www.kamnazapadě.cz. Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO ustal hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Opozici se jí nepodařilo svrhnout ani na druhý letošní pokus. Pro návrh hlasovalo 83 opozičních poslanců, 94 z koaličních lavicích bylo proti. Mimořádná schůze zabrala poslancům celkem 3 jednací dny. Její průběh zkritizoval předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
9: To, co jsme tady sledovali, bylo, že tedy vláda tady nepustila opozici ke slovu. My jsme vlastně se dostali k pultíku až ty následující dny, kdy jsme konečně mohli přednést své argumenty, zeptat se konečně na něco vládních představitelů. Nicméně to už ty vládní lavice vzeli prázdnotou.
6: Schůzi nechala svolat opozice mimo jiné kvůli hospodaření Česka v příštím roce. Podle koalice šlo jen o předvolební kampaň. Americký prezident Donald Trump pohrozil Iránu velmi tvrdým trestem za možný podíl na incidentu v letadle společnosti Fly Dubai. Informuje o tom agentura AP. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, proč druhý pilot během letu ze Spojených arabských emirátů do Tel Avivu pobodal kapitána letounu. Letoun i díky zásahu cestujících nouzově přistál v Saúdské Arábii. Na jeho palubě bylo přes 180 lidí, většina cestujících byli Izraelci. Šéf Bílého domu spojitost mezi útočníkem a Teheránem připustil. Konkrétní ale být nechtěl.
0: Sport.
6: Poslední tým fotbalové šance ligy Zlín posílil v reprezentační pauze záložník Miloš Kratochvíl. 30-letý hráč přišel do klubu po vypršení smlouvy ve Spartaku Trnava, kde strávil dvě sezony.
3: Počasí.
6: Dnes bude oblačno až zataženo. Přes den se mohou na Ašsku, Chebsku a v Krušných horách objevit s menší pravděpodobností i slabší přehánky. Později odpoledne už beze srážek a s postupným vyjasňováním. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Vany slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
6: Na silnici 20 u obce Teplička na Karlovarsku jsou z důvodu stavebních prací zúžené jízdní pruhy.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Už jste se byli podívat v Karlovarské galerii umění? Návštěvníci tam uvidí na obrazech Jiřího Davida a fotografiích Jindřicha Štrejta dva různé světy, které se vzájemně doplňují. A my o tom budeme mluvit už za čtvrt hodinky v dnešním Dobrém ránu na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary, který vám právě teď dělá ranní společnost a který vám nabídne taky písničky od Petra Nováka a skupiny Divokej Bill, po níž si pak povíme o vodě, kdy nám může škodit, to nám prozradí Martin Písař v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Tak nás poslouchejte dál, máme 5 minut po 8 hodině.
3: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že když člověk vypije moc vody, může ho to i zabít? Voda je zcela zásadní pro život, jak ho známe. Ve vodě na planetě Zemi život kdysi dávno vznikl a ke své existenci ji potřebují všechny živé organismy. Když se vody tělu nedostává, mluvíme o takzvané dehydrataci. U člověka, jehož tělo tvoří voda zhruba ze 60 až 70%, mluvíme o dehydrataci ve chvíli, kdy je výdej tekutin vyšší než jejich příjem. Vodu z těla ztrácíme například pocením nebo při průjmových onemocněních, jako jsou cholera či tyfus. Ta můžou vést až k dehydrataci způsobující smrt. Jenže obdobné riziko nám hrozí i při nadměrném příjmu tekutin. Hyperhydratace neboli otrava vodou způsobuje, že se nám krevní plazma příliš naředí a tím se naruší rovnováha elektrolytů v těle. Důsledkem je porucha mozkových funkcí. Tento stav přichází ve chvíli, kdy člověk vypije v krátkém čase 5 a více litrů vody. Z různých soutěží v pití vody nebo extrémně časově a fyzicky náročných sportů jsou známy případy, kdy účastník po požití velkého množství vody opravdu zemřel.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: A tak přejeme vám všem, kteří nás ladíte a posloucháte. Je 8:45 a jak bude dnes a o víkendu, tak to nám teď poví meteorologové.
1: Počasí.
0: Na telefonu mám meteoroložku Janu Adamovskou. Vítám vás, dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Tak dnes to na sluníčko asi moc nevypadá, veďte.
2: Nevypadá, čekáme dneska hodně oblačnosti a na Esku, na Chebku nebo v Krušných horách se mohou objevit i slabší přehánky. Potom později odpoledne budou srážky ustávat a postupně se nám vyjasní, což bude tak až k večeru večer. A maxima si dneska očekáváme mezi 16 až 19 stupni, na horách budeme 16 až 16 a bude nám foukat ten slabý proměnlivý vítr.
0: Tak máme trošičku špatný signál, jak je to na horách s těmi teplotami, jestli můžete zopakovat a připomenout.
2: Mezi 13 a 16.
0: Mm-hmm. A jaké počasí nám přinese sobota a neděle? Jak bude?
2: Tak sobotní ráno může být v údolích i mlhavé, jinak bude jasno, tedy slunečno po celý den. Maxima budou stoupat k 21 stupňům, na horách bude mezi 15 až 18 a taky nám bude foukat slabý proměnlivý během dne pak jihovýchodní vítr. A v neděli to bude počasí zas trochu jiné. V noci na neděli bude ještě skoro jasno až polojasno a během rána a dopoledne bude oblačnost přibývat, odpoledne se mohou ojediněle objevit i přehánky a v večerních hodinách se začne oblačnost od západu částečně protrhávat a ty nedělní maxima budou stejné jako sobotní až 21 stupňů a taky jenom slabý vítr.
0: O počasí jsem si povídala s meteoroložkou Janou Adamovskou. Moc vám děkuji, přeji pěkný den, naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17.30 v našem vysílání.

0: pátečním dobrém ránu nám dospíval zpěvák a kytarista Martin Maxa a s vámi a pro vás Český rozhlas Karlovy Vary. No a nezapomeňte, že nás najdete také na internetu, a to buď na Facebooku nebo na Instagramu i na webu vary.rozhlas.cz. Za 8 minut bude 8:30 a teď přijměte pozvánku do Karlovarské galerie umění, která zve na dvojvýstavu prací výtvarníka Jiřího Davida a fotografa Jindřicha Štrajta. Jiří David představuje ve své kolekci s názvem Když je pro zření nutná tma sondu do témat lidské bolesti. A Jindřich Štrajt zase ve svém cyklu Cesta k prameni ukazuje lidskost prostřednictvím každodenních výjevů. A právě tento autor provede zítra od 15 hodin návštěvníky svou částí expozice, a sice při komentované prohlídce. S oběma muži natáčel náš redaktor Josef Šorfa.
1: Jiří David tak trochu děsí návštěvníky svou obdobou křížové cesty. Jde o 14 velkoformátových pláten, kdy spodní vrstvy tvoří koláže titulků světových novin a z nich vyvěrají černé pastozní skvrny jako metafora bolesti a ztráty. Sam autor na vernisáži už několik let starých, ale poprvé vystavených obrazů uvedl, že počítá s tím, že vyvolají silný zážitek a první dojem spíš nepříznivé reakce.
2: Děkuji moc, že jste přišli a doufám, že ta výstava pro vás bude něčím inspirativní a že se vám ty obrazy vlastně nebudou líbit. Často se mi to stalo, že pak přišli lidi a říkali po týdnu, po 14 dnech, že to, co se jim vlastně na té výstavě nejméně líbilo, tak to nemohli dostat z hlavy. A to si myslím, že pro mě je to nejpodstatnější.
1: První dojem z vašich obrazů je opravdu silný, z pozadí tvořeného novinovými titulky. Skoro bych řekl, že až vyvěrá černý děs. Jak jste to téma zpracovával vy sám osobně?
3: Musíme říct, že kdy to vzniklo, je to rok 2022-2023, to znamená, že začínala válka na Ukrajině a to, jakým způsobem se ty média k tomu vztahovaly nebo nevztahovaly. To bylo pro mě samozřejmě velmi citlivý téma a snažil jsem se vyjádřit to gro, takovou tu temnotu, která na mě v té chvíli působila, a nejenom na mě určitě.
1: Evidentně jste se s ní musel vyrovnat, protože nepůsobíte depresivně. Myslíte si, že to samé čeká tenhle ten proces i návštěvníky galerie?
3: V každém případě to není o tom, že to je nějaká jako mordýrna, že by ty lidi měli propadnout nějaký depresi nebo skepsi nebo něco takového. Spíš si uvědomovat celý kontext toho světa, ve kterém žijeme.
1: Říká Jiří David. Protipolem konceptuálních maleb Jiřího Davida v pravé části Karlovarské galerie umění jsou dokumentární fotografie Jindřicha Štrajta. Bez zmíněné bolesti a hrůz by nebylo lidství ani naděje, kterou je možné vidět právě na Štrajtových snímcích obyčejných lidí z vesnice nebo na duchovní pouti do Hájku u Prahy. Jeho karlovarský cyklus se jmenuje Cesta k prameni. A protože jsme v Karlových Varech, je na místě v případě pramene jedno upřesnění. Počítám, že ten pramen nebude léčivá voda zrovna.
4: Nebude to léčivá voda, ale vlastně by měla být léčivou ta cesta. Ta cesta, kterou tady vnímám jako cestu duchovní, spíše filozofickou, a cestu, kterou by měl projít každý člověk a držet se jí, a nebo ji objevovat aspoň, hledat ji, aby to byla cesta, která bude mít smysl života.
1: Mohl byste shrnout vaši cestu k fotografiím?
4: Vyvíjá se velmi dramaticky, ale jenom tu náboženskou cestu, filozofickou, tak ty fotografie, které jsou v tom čele, to je cesta, kterou jsem absolvoval kousek od Prahy.
1: Z Karlových Varů Josef Šorfa, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
3: Půl deváté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Tři spolky v Karlovarském kraji získaly starší sanitní vozy. Vyřadila je krajská zdravotnická záchranná služba, protože za sebou mají několik let v terénu a tisíce najetých kilometrů. Vedení kraje schválilo jejich bezúplatný převod. Ostrov u Karlových Varů opraví lesní cestu z Horního Žďáru k zaniklé obci Popov. Rekonstrukce vyjde na více než 9 milionů korun a město už vybralo dodavatele. Práce budou zahrnovat obnovu povrchu propustků, sjezdů i výhyben a taky odvodnění. Žlutice na Karlovarsku otevřeli novou naučnou stezku Katova cesta. I raní 6 tematických zastavení, která přibližují středověké právo, soudnictví a výkon trestů. Cesta vznikla v rámci společného projektu Žlutic a německého Warmensteinachu. Lidé na více než polovině evropského kontinentu zažívali během letošního léta velmi silnou tepelnou zátěž. To odpovídá pocitové teplotě 38 stupňů Celsia nebo více a zvyšuje se tím riziko úpalu a dalších zdravotních komplikací. Libye zažívá další vlnu protestů. V zemi roste nespokojenost kvůli zdražování a špatným pracovním podmínkám. Potom, co nedávný protest dělníků omezil těžbu ropy, vyhlásili celostátní stávku taky libyjští učitelé. Požadují vyšší platy a lepší vybavení škol. České fotbalisty odpoledne čeká cesta do Španělska, kde zítra nastoupí v Lize národů. Češi v ní zatím prohráli oba zápasy. Naopak po třetí vyhrálo Portugalsko, které bez Cristiana Ronalda porazilo Dánsko 4-2. A dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: V Karlových Varech je z důvodu stavebních prací uzavřena ulice Cihelní.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 2. října, to je dnešní datum v kalendáři a mezi dnešní narozeninové oslavence patří britský zpěvák Sting, česká zpěvačka a herečka Olga Matušková, rozená Blechová a taky britský hudebník Mike Rutherford. No a svátek oslaví dvojice Olivie a Oliver. Olivie je ženské křestní jméno latinského původu a stejně jako jeho mužský protějšek Oliver pochází z latinského výrazu pro olivu. Tak tedy všem dnešním oslavencům teď věnujeme následující písničku právě od dnešní narozeninové oslavenkyně Olgy Blechové Matuškové a taky Valdemara Matušky. No a pak už po skupině Olympik otevřeme soutěž.

na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

0: sporcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Jedna ze známých skladeb rockové hudební skupiny Olympic, Slzy tvý mámy, vyplnila kousíček pátečního dobrého rána. No a máte-li rádi pro změnu folkovou hudbu, tak by vás mohly potěšit vstupenky na koncert folkové skupiny Nezmaři, který se uskuteční příští pátek v Lokti. Tak vemte do ruky telefon a pojďte s námi soutěžit. Vytočte naše číslo 221 55 37 37. Folková skupina Nezmaři patří už bezmála půl století k nejvýraznějším jménům české folkové scény. Jejich poznávacím znamením jsou vícehlasé vokály, akustické nástroje a písně, které dokážou být poetické, veselé i dojemné. Za svou kariéru získali řadu ocenění, včetně dvou zlatých klíčů a vydali 16 alb a dvě koncertní DVDčka. A my nabízíme dvě vstupenky na jejich koncert, který proběhne v pátek 9. října od 19 hodin v kulturním domě Dvora na Loket. Tak vstupenky jsou k mání právě teď na telefonním čísle 221 55 37 37. Tak koho máme na telefonu jako prvního soutěžícího? Já vás zdravím, dobré ráno.

0: Dobré ráno, tady Pepo, dobrý den.
1: Dobrý den, Pepo, zdravím vás. Odkud voláte, z jakého města?
0: No, od Plzně, tady od Nepomuka, od Plzně.
1: Ojojoj, dobře. A když vyhráte, budete mít tedy cestu příští pátek do Lokte?
0: Ano, to bych... Já bych to vzal.
1: Dobře,
0: ano,
1: dobře.
0: Ale nevím, jestli se povede.
1: Tak uvidíme, jak se poradíte s dnešní soutěžní otázkou. Budete vědět, ve kterém městě byla v roce 1978 založena folková skupina Nezmaři. Bylo to v Brně, v Ostravě anebo Českých Budějovicích? No?
0: Já zkusím ty Budějovice.
1: Zkoušíte Budějovice? A je to tak, ano. Takže jedete do Lokte, Pepo, ano, máte radost.
0: A velkou.
1: Super, tak já dodám, že Nezmaři jsou tedy česká hudební skupina, která od 80. let patří ke stálicím české folkové scény a jak jste správně řekl, pochází z Českých Budějovic. Takže vstupenky na tuto akci, na jejich koncert jsou vaše a já vám gratuluji. Hezký den, naslyšenou.
0: Děkuju.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 8:45 a dnes čekejme oblačno až zataženo. Během dne se mohou objevit s menší pravděpodobností i slabší přehánky. Odpoledne pak bude beze srážek a s postupným vyjasňováním. Nejvyšší teploty povyskočí na 16 až 19 stupňů Celsia. Na horách naměříme 13 až 16 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou odpoledne místy až dobré. A biozátěž ta je mírně na stupni číslo 1.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

Slovenský zpěvák, hudebník a přísný porotce aktuální soutěže Superstar Pavol Habera se nám právě teď spolu se svou skupinou Tým připomněl v písničce Krátké lásky. No a už za 9 minut tu bude 9. hodina. Dobré ráno se přehopne v dobré dopoledne s Michalou Vondráčkovou u mikrofonu. No a já se na vás budu těšit opět zítra. Tak nezapomeňte zítra opět vstávat spolu s námi. Těší se na vás a příjemný den přeje Jitka Brošková. Naslyšenou.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.
2: Hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Rekonstrukce městského bazénu v Aši je hotová, stála téměř 200 milionů korun. Karlovarský kraj ocenil 8 výjimečných seniorek a seniorů. Dnes skončil lhůta pro písemné žádosti o voličský průkaz. Bude polojasno až oblačno a teploty do 20 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Aši na Chebsku dokončili rekonstrukci městského bazénu. Začala v lednu loňského roku a město za práce zaplatí asi 200 milionů korun. Nové je v podstatě všechno, od nerezových van přes technologie, ale i sociální zařízení a pokladny, říká stavby vedoucí Ladislav Potočný.
4: Stavba je dokončená, máme ji předanou v termínu, investor je spokojený, my taky. Nejhorší byl ten začátek, když jsme vlastně všechno odkryli, sundali jsme instalace a zjišťovali jsme vlastně stávající stav. Odpovídal stáří, no. Tak na stavbě zůstaly původní téměř jenom obvodové stěny, část střechy, střešní konstrukce, která se nakonec stejně zesilovala, a jinak celá technologie, bazénové vany, všechny instalace jsou nové.
3: Pro návštěvníky je taky připravená novinka, a to saunový svět. Otevření bazénu pro veřejnost město naplánovalo na polovinu října. V Lidovém domě ve Staré Roli se uskutečnilo slavnostní vyhlášení jubilejního 10. ročníku ankety Senior roku. Zástupci vedení Karlovarského kraje ocenili 8 seniorek a seniorů, kteří se svou aktivitou, životním přístupem, prací pro druhé nebo mimořádným životním příběhem stali inspirací pro své okolí. Letošní jubilejní ročník přinesl také nové partnerství s Českým rozhlasem Karlovy Vary, který se stal mediálním partnerem ankety Senior roku. Lidem zbývá několik posledních hodin na to, aby podali písemnou žádost o voličský průkaz. Ten můžou využít za týden u senátních voleb. Pro komunální ale neplatí. Průkazy vydávají obecní úřady. Můžou o ně zažádat voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb ale musí pořád zůstat poblíž svého trvalého bydliště. Vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
5: Je třeba říci, že to vždycky je omezeno na daný senátní volební obvod. To znamená, teoreticky, pokud by jsem byl z Domažlicka, ale jsem na druhém konci republiky, tak tam já neodhlasuji, protože ten institut platí pouze na území toho daného senátního volebního obvodu.
3: O průkaz je ještě možné zažádat i osobně, a to do 7. října. Čechům v zahraničí ho vydají zastupitelské úřady. Voliči ale i tak musí přijet hlasovat do Česka. Evropská unie žaluje Řecko a Kypr kvůli špatnému nakládání s odpadem, informoval o tom řecký deník Ekaterini s odvoláním na Evropskou komisi. Ta obě země několikrát varovala kvůli nedostatkům na desítkách skládek. Podle pravidel Evropské unie musí členské státy například zajistit, aby na skládky šel pouze předem upravený odpad.
1: Počasí.
3: Dnes bude oblačno až zataženo, přes den se mohou na Ašsku, Chebsku a v Krušných horách objevit s menší pravděpodobností i slabší přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Vany slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Karlových Varech je z důvodu stavebních prací uzavřena část Mariánsko-Lázeňské ulice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné páteční dopoledne přejeme. Jsme rádi, že nás posloucháte i chvilku po 9. hodině, kdy se rozjíždí naše dopolední vysílání. Už za chvilku dorazí Mirka Kuncmanová, která pro nás dnes má jeden velmi starý recept z Chocka. Zatím víme jen to, že v hlavní roli bude zelí. Máme pro vás také několik tipů pro dnešní den a také se třeba podíváme do Plas, kde skončila první etapa záchrany historické sýpky kláštera. Z muziky teď třeba Hana Zagorová a my přejeme pěkný poslech.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: vaříte s Českým rozhlasem Karlovy Vary.
1: No, ale hlavně vaříme také s Mirkou Kuncmanovou, která už je ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co to bude dnes? Já jsem trochu naznačila, že dneska zamíříme asi na Chocko.
2: Přesně tak, a nebudeme vařit, ale budeme péct.
1: Dobře, takže co to bude konkrétně?
2: Ten dnešní recept je velmi starý, jak už jste říkala, pochází z Chocka, kde se mu jednak říká zelná placka, ale také jsem slyšela pečené zelí. Ať se rozhodneme pro jakýkoliv název, recept stojí za toho vyzkoušet. Obzvlášť nyní, kdy je lávkové zelí k mání téměř všude, je jeho sezóna. Recept je jednoduchý, poměrně rychlý a nenáročný. Kdo by ho chtěl vylepšit a bez masa by se neobešel, může přidat na kostičky nakrájenou slaninu nebo trochu šparku. I v tomto případě jde o velkou dobrotu.
1: Tak můžeme nakonec vyzkoušet obě varianty.
2: Přesně tak.
1: Tak pojďme na tu základní zelnou placku.
2: Tak si připravíme 300 ml mléka, 3 hrsti polohrubé mouky, je to zhruba tak 10 deka, 3 vejce, 1 kávovou lžičku soli, 1 kávovou lžičku kmínu, 300 gramů hlávkového zelí, 50 gramů másla na potření a také budeme potřebovat tuk a hrubou mouku na vymazání a vysypání pekáče.
1: Tak já to rovnou zopakuji, pokud si třeba někdo zapisuje, tak potřebujeme 300 ml mléka, také 3 hrsti, což je asi 100 gramů polohrubé mouky, 3 vejce, lžičku soli, lžičku kmínu, pak 300 gramů hlávkového zelí a 50 gramů másla na potření. No a pak jsme ještě říkali také tuk a samozřejmě hrubá mouka na vymazání a vysypání pekáče. Tak suroviny máme, jak budeme postupovat?
2: Očištěné hlávkové zelí nakrouháme nebo nakrájíme na nudličky. Mírně osolíme, posypeme kmínem a promačkáme. Pekáč nebo zapékací misku vymažeme tukem, já používám sádlo nebo máslo, a vysypeme hrubou moukou. No a teď se můžeme dát vlastně do přípravy toho těsta. Z mléka, mouky, vajec a soli vypracujeme těsto řídké asi jako na palačinky. Dobře ho propracujeme a pak do něj vmícháme připravené zelí. Těsto nalijeme do připraveného pekáče nebo zapékací misky, povrch pěkně upravíme a dáme péct do vyhřáté trouby. Pečeme při zhruba 170 stupních Celsia do světle hnědého zabarvení. Ještě horkou placku pomažeme rozehřátým máslem. Necháme chvíli prochladnout a pak nakrájíme na vhodné řezy. Placka je výborná teplá i studená, hodí se k polévkám jako výborná večeře, nebo ji můžeme konzumovat jako pochoutku k pivu či vínu. Ta celková doba přípravy je zhruba 1 hodina.
1: Říkám si, že je to takové hezké podzimní jídlo, k té
2: přesně.
1: Polévce jako večeře, báječný nápad.
2: I jako oběd.
1: Vlastně oběd.
2: Když dáte takovou hutnější polévku, bramboračku, porkovou polévku, tak k tomu ta placka, tak to úplně stačí.
1: Tak děkujeme za tip. Opět dodáme, že celý recept vlastně i s fotografií krásnou bude k dispozici na našem webu. No a my se na Mirku Kuncmanovou budeme těšit zase příště. Naznačíme, co to bude příště.
2: No, já mám na výběr 3, nebo tak mám připravené 3 recepty, ještě nevím, pro který se rozhodnu. Jedno je sladké, jedno je drůbeží a jedno je luštěninové, tak nevím, co to bude.
1: Takže musíte poslouchat příští týden a dozvíte se, jak to dopadlo. Dobře, těšíme se, pro dnešek moc děkujeme, byla s námi Mirka Kuncmanová.
2: Hezký den. Naslyšenou.

0: tipy pro volný čas.
1: A tady už je několik tipů pro dnešní den. V kostele na Nebevzetí Panny Marie v Třešticích se od 19 hodin uskuteční další koncert vážné hudby, a to v rámci festivalu Haydnovy hudební slavnosti. V Touškově se koná mimořádná historická událost. Dnes od 13 hodin budou po rozsáhlé obnově kaple svatého kříže, rodinné hrobky a historických rakví slavnostně znovu uloženy ostatky Jana Antonína Svobodného pána Štarka, tedy významného západočeského průmyslníka a dobrodince Touškova. V secesním hotelu Prácheň v Horažďovicích dnes proběhne závěrečný koncert letošního ročníku Ševčíkových hudebních večerů. Diváci od 19 hodin uvidí a uslyší českého hoboistu Viléma Beberku, kterého doprovodí smyčcové kvarteto Apex Kvartet. Varhaní koncert, ten pro změnu zazní od 15 hodin v Mariánsko-Lázeňském římskokatolickém děkanském kostele na Nebevzetí Panny Marie na Kétově náměstí. Zazní například skladby Johanna Sebastiana Bacha a Antonína Vivaldiho. A karlovarské divadlo Dagmar má od 19.30 na programu Loutkové divadlo, ovšem pro dospělé. Soubor Handa Gothe představí svou verzi hry Johann Doktor Faust, tedy hry o mágovi, který v touze po poznání a blahobytu zaprodal duši ďáblu. Tak to byly dnešní tipy pro volný čas, které teď vystřídá Iveta Bartošová a její tichá píseň. V 11 hodin a 28 minut vám přejeme pěkné dopoledne.

0: Dalibor Janda dospíval, my teď zamíříme do Plas. V kláštere Plasy na severním Plzeňsku totiž skončila další nároční etapa záchrany. Národní památkový ústav dokončil opravu barokní sýpky s hodinovou věží, opatskou rezidencí i rozlehlou opatskou zahradu s arkádami a kaplí. Návštěvníkům se díky tomu otevírají další dosud nepřístupná místa.
1: Společně s kastelánem kláštera v Plasích, Pavlem Duchoněm, teď přicházíme do středu zrekonstruované opatské zahrady u opatské rezidence. Máte úsměv na tváři, první etapa za vámi, jaký je to pocit?
2: Úlevný, ale přitom dost zavazující. Sáhli jsme do věže, sáhli jsme do statiky, sáhli jsme do krovů. Hodinový stroj samotný jsme nerekonstruovali, zatím ho necháme jenom v péči našeho hodináře, který tam teda denně chodí. Čeká nás teď to, že snad se dostaneme k tomu, že bychom mohli obnovit fasády, mohli bychom obnovit interiéry sýpek, ale zejména že bychom obnovili obě dvě gotické kaple, které jsou v sýpce schovány.
1: Součástí byla i oprava kaple u opatské zahrady.
3: Všechny ty objekty fungují tak, jak byly de facto v rámci toho velkého Santiniovského plánu.
1: Říká Lukáš Veverka, odborný garant obnovy.
3: Člověk si konečně může tak trošku začít představovat, jak to tak asi mohlo dopadnout, kdyby se celý ten plán postavil a jak asi v té vrcholné formě toho kláštera, který vlastně měl být jeden z největších barokních klášterů v rámci

0: běží znovu přístupná v rámci komentovaných prohlídek. Trasa zavádí návštěvníky mimo jiné do dvoupatrové gotické kaple, jednoho z nemnoha dochovaných prostorů, připomínající podobu kláštera před jeho barokní přestavbou, a pokračuje až do věže k ručně natahovanému hodinovému stroji ze 17. století. Splas na severním Plzeňsku, Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

máš vlastní píseň, kdo však ví, jak sní. Máš pocit,

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Pátek 2. října. Svátek mají nositelé olivových jmen Olivie a Oliver. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Je Mezinárodní den zvonů a svátek andělů strážných. A to musí být někdy pořádná fuška. Nenechte nás ve štychu. Bitva u Žatce se odehrála před 605 lety v roce 1421. Křižáci na konci srpna vtrhli na české území a zanedlouho oblehli Žatec. Ten se stačil zásobit a dokázal se ubránit. Když se 2. října začala blížit husitská vojska, křižáci se obrátili na útěk a i druhá křížová výprava dopadla fiaskem. Britská loď Beagle na palubě s přírodovědcem Charlesem Darwinem se z vědecké skoro 5 let dlouhé plavby po jižním Atlantiku a Pacifiku vrátila domů před 190 lety v roce 1836. Právě zde Darwin načerpal poznatky k revolučnímu evolučnímu dílu o původu druhů. Historicky nejvyšší návštěva na zápas české fotbalové ligy přišla přesně před 30 lety v roce 1996.
6: Už ve třetí minutě našel ve vápně Wagner zcela volného Novotného a hosté šli do vedení.
5: Utkání Bobby Brno Slavia přihlíželo na stadionu za Lužánkami neskutečných 44 120 diváků.
6: V 75. minutě po spolupráci s bratry Holomkovými překonal jinak vynikajícího Stejskala Dostálek.
5: Dneska se za Lužánkami daří hlavně Plevelu a Křoví. Po slavných zápasech brněnských borců ani památka. 75. narozeniny má dneska Gordon Matthew Sumner, hvězda zvaná Sting, držitel 18 cen Grammy a taky třeba řádu britského impéria. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
7: Život je šatna v kabaretu.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Tři vyřazené sanitky záchranné služby Karlovarského kraje budou využívat spolky v regionu. V Ostrově u Karlových Varů dokončují modernizace městské sauny. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 20 stupňů. Hezké dopoledne přeje Matěj Štech. Tři spolky v Karlovarském kraji získaly starší sanitní vozy. Vyřadila je krajská zdravotnická záchranná služba, protože za sebou mají několik let v terénu a tisíce najetých kilometrů. Vedení kraje schválilo jejich bezúplatný převod. Jeden z vozů bude využívat spolek Hasiči České republiky při asistenčních službách na motoristických závodech a hasičských soutěžích. Druhé vozidlo dostane komunitní centrum Chebsko, které ho zapojí do svých vzdělávacích a preventivních aktivit pro školy i veřejnost. Třetí vůz využije záchranná stanice Drosera v Bublavě, říká mluvčí kraje Jana Boučková.
2: Záchranná stanice Drosera v Bublavě se dlouhodobě stará o zraněné a handicapované volně žijící živočichy na Karlovarsku, Sokolovsku i Kraslicku a ročně řeší přibližně 500 případů. Musí pomůže s přepravou zvířat, zajištěním péče nebo jejich návratem do volné přírody.
0: V Ostrově u Karlových Varů dělníci dokončují rekonstrukci městské sauny za 35 milionů korun. V současné době instalují vnitřní vybavení, obkládají stěny a upravují podlahu. Podobu interiéru navrhoval architekt Břetislav Kubíček.
3: Tak je to nově vymyšlené. Z té minulosti jsme toho až tak moc převzít nemohli. Volili jsme neutrální barvy, kombinaci béžových a zelenkavých keramických obkladů v kombinaci s dřevem a pro oživení jsme použili nějaké prvky výrazné. Výraznějších barev, žlutá, případně nějaké další drobné doplňky.
0: Představitelé města chtějí rekonstrukci sauny dokončit v polovině října. Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolinií a Smartwings. Vznikla tak skupina z více než 175 letadly a objednávkami na dalších 140. Informovala o tom mluvčí Smartwings Vladimíra Duvková. Podle ní bude dopravce dál fungovat pod svou zavedenou značkou. Pegasus Airlines za obě společnosti zaplatila zhruba 3 miliardy 800 milionů korun. K převzetí bylo potřeba schválení od několika institucí, včetně Českého úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Libye zažívá další vlnu protestů. V zemi roste nespokojenost kvůli zdražování a špatným pracovním podmínkám. Potom, co nedávný protest dělníků omezil těžbu ropy, vyhlásili celostátní stávku taky libyjští učitelé. Požadují vyšší platy a lepší vybavení škol.
4: Nejdřív pořádali demonstrace před školami a vládními budovami v hlavním městě Tripolisu. Nyní odborový svaz učitelů vyhlásil celostátní stávku napříč veřejnými školami. Jde o nejnovější nepokoj v zemi, která se potýká s nestabilitou i 15 let po povstání a intervenci Severoatlantické aliance vedoucí k svržení režimu Muammara Kaddáfího. Země je posledních 10 let rozdělená mezi soupeřící kabinety na západě a východě. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno, teploty do 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na 130. kilometru D6 jsou hlášení lidé na vozovce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Deset hodin a 4 minuty, tak to je čas, kdy v našem dopoledním vysílání už začínáme vyhlížet našeho dnešního hosta. Dnes jim bude náš bývalý rozhlasový kolega, hudební publicista Zdeněk Raboch. A povídat si dnes budeme hlavně o jazzu. Už za chvilku.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.
7: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Máme 10 hodin a 12 minut, což je v našem dopoledním vysílání čas na setkání s hostem a dnes se budeme věnovat hlavně hudbě, konkrétně jazzu. Naším dnešním hostem je totiž hudební publicista a také náš bývalý dlouholetý rozhlasový kolega Zdeněk Raboch. Dobrý den, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Přemýšlím, jak je to dlouho, co si pravidelně přicházel k rozhlasovému mikrofonu.
1: Tak já jsem odcházel do důchodu v roce 2014. Pochopitelně, že jsem dělal nějaký ten roček navíc, ale tak zhruba jsem potom končil s těmi svými pořady, které jsem dělal s Jardou Kopejtkem, Hvězdy, hity, legendy, a potom se dělal knižní typy. Já hodně čtu, takže jsem v té literatuře trošku zběhlý, jsem takový jako literární všežravec, bych pověděl. To je termín, který použil spisovatel Lawrence Doktorov, nevím, jestli to posluchači znají to jméno, ale Miloš Forman podle Lawrence Doktorova, podle jeho knihy Ragtime, natočil buď na konci 70. nebo na začátku 80. let stejnojmenný film, tedy Ragtime, byl to hezký film, už je to teda nějaký pátek, takže ho málo kdy dávají, ale pokud posluchači mohou, tak ať se na ten film podívají a pokud mohou, tak ať si přečtou i tu knížku.
0: Tak já věřím, že posluchači na tebe nezapomněli, že dnes jsou rádi, že tě opět máme ve vysílání. Možná také připomenu, že právě ty si uspořádal první diskotéku v západních Čechách a také si duchovním otcem tradiční plzeňské vánoční diskotéky Oldies but Goldies. Ta pořád běží, je to tak?
1: Ano, ta stále běží od roku 1969.
0: Panečku.
1: Což to je už... Je to vlastně diskotéka pro starší a pokročilé, i když tam chodí i mladší, což je zajímavé, protože nějak se to musí udržet, vždycky je plno, tak pochopitelně ty nejstarší to nemohou doplňovat, takže musíme také trošku působit na mladší lidi. I ten repertoár se trošičku mění, protože když jsme začínali, tak se hrály písničky v tom roce 69, tak aby to bylo teda to oldies, to znamená tedy staré hity, staré, ale dobré hity, tak jsme hráli písničky z 50. let a z začátku 60. v tom 69. roce. No a potom v 70., 80. a tak dále, no tak už jsme potom doplňovali ze 70., 80. a dneska jdeme až skoro do 90. let, ale já už své kolegy, ti jsou mladší než já, taky trošičku mírním, protože jim říkám, abychom stále udrželi ten význam toho slova oldies, aby tam nedávali nějaké jako dobové šlágry nebo současné šlágry.
0: Zdeněk Raboch, ty si, jak už si naznačil, teď užíváš zaslouženého odpočinku. Ale vypadá to, že teda muziku dobrou propaguješ pořád, protože si nás dneska přišel pozvat na jednu zajímavou akci, která se připravuje. O co půjde?
1: Bude to v úterý v klubu, no v M klubu na Škvrně, což je v podstatě v knihovně škvrňanské.
0: A
1: já už jsem tam dělal, bude to takový cyklus, jsem se domluvil s vedením klubu a na začátek jsme dali Beatles. To jsem dal zcela úmyslně, protože když jsem dělal přednášky o muzice v Západočeské galerii, tak mě hned na začátku upozorňovali na to, že na přednášky moc lidí nechodí. Ono to skutečně tak jako ve škole a do té školy nikdo nechodil dobrovolně, že jo. Tam jsme vždycky měli strach, že jsme neudělali správně domácí úkol a tak dále, takže je to takové trošku školomecké, ale tak jsem zvolil takové téma, že jsem jim pověděl, tak uděláme něco, na co ty lidi přitáhneme.
0: No a přitáhli jste. Tak,
1: ano, bylo vyprodáno.
0: No, panečku.
1: A byli to Beatles tedy. To je vděčné téma, to já jsem říkal, to je něco, co ty lidi sem naláká, taky skutečně je to nalákalo. Ale už jsem ze začátku mluvil o tom, že bychom měli vlastně udělat takový jakýsi cyklus. Možná, že bychom se tomu měli věnovat tedy v dalším vstupu, protože bych chtěl povědět, co je vlastně idea celé té záležitosti. Jenom napovíme, že to, o čem se zmíníme dnes, bude Louis Armstrong, což je chlapík, který se narodil v roce 1901. A tady bych, on vyrůstal ve velice chudých poměrech. Takže pokud mají posluchači někde doma nějakou starou encyklopedii nebo nějakou starou knihu, kde se pojednává o muzice, protože v každé knize o muzice Armstrong musí být. Dokonce existuje takový výrok, kdo má rád hudbu, má rád Louise Armstronga, což je vlastně pravda. A v těch starých knížkách je napsáno, že se narodil v roce 1900, ale není to pravda, on se narodil až v roce 1901, on si to sám vymyslel.
0: To jsem vůbec netušila.
1: On si totiž vymyslel na americký národní svátek a v roce 1900, aby to bylo takový jako hezký, kulatý. O tom si popovídáme, on vyrůstal v takové čtvrti, která se jmenovala Bojiště.
0: Dobře, tak to si povíme po písničce a jsem ráda, že si to jméno už řekl, protože právě teď už máme jeden hit připravený, no a já to nechám na tobě jako na odborníkovi, abys uvedl tu první nahrávku. Tak co to bude?
1: What a Wonderful World, což je tedy pomalá skladba a zajímavé je, tady opět opakuju, že se narodil v roce 1901 a ta písnička je ze 60. let. Komu pak se povede v 60. letech figurovat v hitparádě, která je, co si budeme povídat, hlavně pro náctileté teenagery.
0: Takže What a Wonderful World.
1: Jak je ten svět nádherný. Tak.

0: To byl Louis Armstrong v našem dopoledním vysílání. Krásná hudba, kterou pro nás dnes vybral hudební publicista Zdeněk Raboch, náš dnešní host. Také jsme řekli, že vás zveme na přednášku, která se uskuteční 6. října, tady v úterý. Proč zrovna Louis Armstrong je tématem přednášky? Je to nejslavnější trumpetista?
1: No ano, v podstatě, ale nedělám to proto, že by byl nejslavnější trumpetista, ale máš pravdu, určitě. Nejslavnější trumpetista a možná i nejslavnější jazzman. Takže mám dojem, že co se týká ten trumpety, možná Miles Davis, že by se mu tak trošičku vyrovnal, ale to už je zase jiná kategorie, to jsou 50. 40. 50. léta a tak dále. Ale my jsme se s vedením M-klubu dohodli, že uděláme takový cyklus o vzniku a vývoji, já bych to nazval moderní hudbou. Totiž jazz byl fenomén v první polovině 20. století, zatímco ve druhé polovině je to spíše rocková muzika. Ale ten jazz stále funguje, stále je k vidění a stále je navštěvovaný. Že jo, ale už to není asi to, co to bylo v té první polovině 20. století, tak jsme se dohodli, že tedy jako prvního bych udělal Louise Armstronga. Budeme tedy mluvit o jazzu, ale nebudeme mluvit jenom o Armstrongovi, když ten Armstrong tam bude jaksi takovou stěžejní postavu. Tehdy bylo spoustu vynikajících muzikantů a dokonce Armstrong o nich mluvil jako o svých vzorech. Joe King Oliver, další vynikající trumpetista, Kid Ory, trombonista, opět legenda, Kid Ory. Potom tam byl chlapík, o kterém se mluvilo, že byl daleko lepší než Louis Armstrong, že měl vynikající tón, jmenoval se Buddy Bolden, ale ten tam fungoval v tom New Orleansu, tak tam fungoval ještě na konci 19. století a tím pádem se vlastně nezachovaly žádné nahrávky, rádio tehdy neexistovalo, takže to, že se vykládá, že byl ještě lepší než Louis Armstrong, tak to zkrátka je asi taková, jak se to z té generace na generaci, jeden řekne byl dobrý, další řekne byl výborný, další řekne byl vynikající a ten další řekne byl naprosto fenomenální, takový už se nenarodí. Takže asi takhle. Takže toho Louise Armstronga a budeme mluvit i o těch ostatních orchestrech King, Oliver, Creole, Jazz Band a nejen v New Orleansu, protože New Orleans to bylo vlastně takové hlavní město jazzu na začátku 20. století. Potom to bylo Chicago a to proto, že muzikanti odcházeli do Chicaga, protože v New Orleansu byla taková čtvrť, která se jmenovala Storyville, tam byly všechny ty podniky, ale ty podniky známe to i dnes, když jdou mladí z diskotéky, tak hulákají, to se dělalo i tam, opilství a kolikrát různé pranice a tak dále. A v roce 1917 se z New Orleansu stal vojenský, protože Spojené státy vstoupily do první světové války. A z New Orleansu se stal vojenský přístav, odkud vozili vojáky na bojiště do Evropy. No a vojáci, když měli volno, tak pochopitelně šli do té čtvrti, kde byly ty a byly tam děvčata, pochopitelně, to se jim líbilo. Takže ministerstvo války se tehdy rozhodlo čtvrť Storyville, tedy tu čtvrť těch podniků, zakázat. Konec. A muzikanti neměli najednou kde hrát, tak odcházeli do Chicaga.
0: Já jsem někde na internetu četla, to mě docela zaujalo, takzvaný fiktivní rozhovor s Louis Armstrongem, který si vedl ty, Zdeněk Raboch. Jak tě to napadlo tohle? taková věcička jako fiktivní rozhovor. Je to osobnost, která ti prostě pořád leží v hlavě, o které hodně přemýšlíš?
1: Ano, v podstatě ano. Já jsem ty fiktivní rozhovory udělal dva. Jeden už mám jaksi do budoucnosti. Jestli dovolíš, já se teda vrátím k tomu, jak jsme chtěli udělat ten cyklus. Takže začátky jazzu, jaksi první díl. Další díl by měl být swing, to znamená velké orchestry. Benny Goodman, Duke Ellington, Count Basie, ale také české orchestry, Karel Vlach, Gustav Brom a tak dále. Potom další, to už by byly 50. léta, tak tam už by to byl rock and roll. Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Bill Haley a tak dále. A také pochopitelně tuzemští zpěváci, Mickey Volek, Pavel Sedláček a tak dále. A potom, i když jsem dělal ty Beatles, tak bych udělal ještě 60. léta a možná i lehce 70. protože v 60. letech nebyly zdaleka jenom Beatles, bylo pochopitelně spousta dalších kapel. Takže to by jsme udělali jaksi do budoucnosti. A ty jsi se ptala na to, jak to teda teda bylo s tím Louisem Armstrongem, tak já jsem si udělal do foroty, jaksi do budoucnosti, fiktivní rozhovor s Elvisem Preslim. Takže to je další taková záležitost. On vlastně z komerčního hlediska byl nejúspěšnější v 60. letech. Ale taková ta váha té jeho tvorby a jeho osobnosti, ta vlastně spočívala v letech 50. Tehdy byl novátor, tehdy se objevil s muzikou, jak napsal jeden hudební publicista. Nikdo nikdy neslyšel takovou hudbu, kterou hrál a zpíval Elvis Presley, protože ji nikdo nikdy nehrál. Ono to není tak úplně pravda, jo? Ono to rock and roll je skloubení černošského rhythm and blues a běložského country. Ale svým způsobem je to pravda. A tak jsem si řekl, když už mám do budoucnosti toho Elvise, udělám i Louise Armstronga.
0: No tak já se k tomu ještě jednou vrátím, k tomu rozhovoru, ale zase po písničce. Máme tady připravený další hit, další nahrávku. Opět tě poprosím, aby si uvedl. Hello, Dali, to bude?
1: Shodou okolností je to také nahrávka ze 60. let a je to muzikálová nahrávka nebo filmová nahrávka z filmu Hello, Dali.

0: Louis Armstrong v dopoledním vysílání Rádia vašeho kraje. Dost to tady šije s naším dnešním hostem, kterým je Zdeněk Raboch. Skoro tady začal tančit. Je to pěkná muzika.
1: Je to krásná pořád muzika. Poslouchat. A dlužno poznamenat, že když jsem to slyšel, tak jsem si řekl, já jsem tam na těch Oldies, na té vánoční diskotéce, tuhle tu písničku nikdy nepouštěl. Ale co tady člověka napadne? Je to právě takový ten rytmus, takový ten houpavý rytmus, který mají lidi rádi. Tak letos to uslyšíte i na Oldies.
0: Dobře, já se s dovolením vrátím k tomu fiktivnímu rozhovoru, který si tady už naznačil. Co tě tam tak nejvíc z těch odpovědí možná zaujalo? Mě třeba, jestli můžu naznačit, zaujalo to, že vlastně Louis Armstrong vystupoval i u nás, to jsem já nevěděla.
1: Ano, a ten koncert uváděla dvojice Suchý a Schlitter. To bylo v 65. navštívil Semafor a ohromně se mu líbilo, jak zpíval trumpetista Jelínek a Eva Pilarová také. Oni nasadili takový ten jeho chraplák a tam se, o tom jsou filmové záběry. Několikrát už to běželo v televizi. Ale tenkrát tam došlo k takové zajímavé události. On když přistál na letišti, tak tam byli žurnalisti, novináři, tam byli a tenkrát byli takový 65. rok, tak byli takový neskušení a z jednoho listu dostal novinář $100, aby je dal Armstrongovi za to, že s ním udělá rozhovor. A rozhovor pro muzikanta je to, že si vlastně propaguje své věci. A Louis Armstrong z toho byl tak úplně mimo, nechtěl si to vzít, ty peníze. A teď ten novinář tomu to zbylo a ten zase nevěděl, co s nima. Teď oni to nechtěli nazpátek, my jsme ti to dali na Armstrong a my to nechceme. Teď těch $100 nikdo nechtěl, teď co s tím? To popisuje Michal Bystrov v takové své knížce o návštěvách slavných muzikantů v Československu.
0: No, když se Zdeněk Raboch rozpovídá o muzice, tak to by mohly být hodiny. Myslím, že budeme muset přijít na tu přednášku, abychom si to poslechli, ale ještě jako odborníka se tě zeptám. Jednou prý Louise Armstronga se někdo zeptal, co je to jazz. A když se ptáte, tak se to nikdy nedozvíte, zněla odpověď. Jak si tohle vyložit?
1: Vyložit si to tak, že to člověk zkrátka musí mít v sobě. Buď to v sobě máte, anebo nemáte. Ale tady bych pověděl, že s tím zas až tak úplně nesouhlasím. Totiž ty přednášky mají za úkol i tyhle ty záležitosti objasnit. Co se týká Louise Armstronga, to je lehce poslouchatelná muzika, i co se týká toho Dixielandu v těch 20., 30. a tak dále letech. Ale pak je tady moderní jazz a tam už je to trošičku složitější a tam už to chce výklad. Ale jsou zase lidi, kteří už se s tím narodí a líbí se jim to. A pak jsou lidi, kterým se to jaksi moc nelíbí. Já vím, v jazz klubu jsme dělali často moderní jazz a spousta lidí nám říkala, my tomu nerozumíme, tomu jazzu. Takže možná, že to chce, ale myslím si, že když se to hezky vyloží, takže ten jazz může mít rád úplně každý.
0: Mm-hmm. A Zdeněk Raboch to umí hezky vyložit. Tak pojďme prosím ještě zopakovat, kdy a kde proběhne akce, na kterou dneska zveme.
1: Takže 6. je to v úterý na Škvrňanech v Plzni v M klubu od 18 hodin.
0: A ty tam budeš sám nebo máš ještě nějakého hosta?
1: No, ještě jsem si pozval hosta Jindru Jindřicha, což je kapelník souboru nebo orchestru Pilsner Jazz Band. Je to velký milovník Dixielandu a on navštívil, když byl v Americe, navštívil dům Louise Armstronga, tak jsem ho pozval, aby krátce o tom popovídal.
0: Tak vypadá to, že to bude skvělá akce. Moc děkujeme za pozvánku, přejeme, ať se akce vydaří a máme radost, že jsi se vrátil k našemu rozhlasovému mikrofonu. Naším hostem dnes byl hudební publicista Zdeněk Raboch. Díky, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin a 45 minut s vámi je stále rádio vašeho kraje. Nové bazénové vany, sociální zařízení i saunový svět. V Aši na Chebsku skončila rekonstrukce městského bazénu. Začala loni v lednu a město za práce zaplatí asi 200 milionů korun. Oprava byla nutná, protože bazén z konce 80. let minulého století už byl ve špatném stavu a hrozilo jeho uzavření. Teď je v areálu kromě obvodových zdí všechno úplně nové.
1: Nám se bazén jako takovej líbí. Je nově udělaný, má pěkný věci. Líbí se mi, že tam má hloubku po celý dílce 1,8, že to je stejný, na trénování je to vždycky lepší.
2: Říká Světla Zdeňková ze Slovanu, Karlovy Vary, vy tady jste vlastně se svými svěřenkyněmi, ale nicméně, kdysi dávno jste tady byla v tom starém bazénu, absolutně to nelze srovnat.
1: Ne, nejde to vůbec srovnat.
2: Pamatujete si, jak to tady
1: Pamatuju
2: vypadalo?
1: Si, jak to vypadalo, ale tak to je vždycky bazén, když je starší a renovuje se, tak je vždycky úžasný, nový, protože ty technologie dneska jsou úplně jiný než třeba před 20-30 lety.
2: Jiří Červenka, jednatel společnosti Ašské lesy, která má bazén městský v Aši ve své správě. Je tady úplně všechno nové.
3: Ano, je tady úplně všechno nové a já bych chtěl poděkovat dřívějšímu vedení, protože jsme provozovali bazén na hraně všech technických, hygienických a bezpečnostních předpisů. Proto se zadal projekt, který řešil právě rekonstrukci celkovou a současné vedení města schválilo tuto investici a stojíme v bazéně, který je připraven k provozu.
2: Ladislav Potočný, stavbyvedoucí. Co zůstalo původního?
4: Tak na stavbě zůstaly původní téměř jenom obvodové stěny, část střechy, střešní konstrukce, která se nakonec stejně zesilovala. Jinak celá technologie, bazénové vany, všechny instalace jsou nové.
5: To vrátím žlábek, který někdo vyndal.
2: Když jsme tady byli spolu naposled, jsme v saunovém světě, tak tady se dodělávaly různé věci. Skoro to tady ani nepoznávám.
4: Je to tak, všechno dodělaný, obložený, naleštěný. Krásné sauny jsou tady.
2: Nevyzkoušel jste si třeba saunu, jak funguje?
4: Jednou jsem tam byl, vyzkoušel, je to dobrý všechno.
2: A v bazénu jste si byl zaplavat?
4: Taky, je potřeba to vyzkoušet, než se to předá.
2: Dalibor Blažek, bývalý starosta Aše. Co tomu říkáte, povedlo se, protože když vy jste byl ve vedení města, tak jste usilovali o rekonstrukci bazénu a teď jste tady a vidíte ten bazén opravený.
6: Tak my jsme vlastně připravili projektovou dokumentaci a nakonec jsme sehnali i peníze na to, takže jsem rád, že se to povedlo zrealizovat. V roce 1978 se otevíral bazén, který už pak neodpovídal požadavkům doby, takže je to skvělé. A přestože to město dotuje ročně celou řádku milionů korun, myslím ten provoz, tak jsou to peníze, které se bohatě tomu městu vyplatí.
2: Za opravu bazénu zaplatilo město zhruba 200 milionů korun. Veřejnosti se otevře v polovině října. Z Aše na Chebsku, Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Po 8 letech začne v Lubech na Chebsku opět fungovat lékárna. Kvůli kritickému nedostatku vody vyloví zítra mimořádně rybáři zajíčí rybník na Tachovsku. Ministerstvo financí chystá změny ve vymáhání dluhu za sociální a zdravotní pojištění. Bude polojasno až oblačno a teploty do 20 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Matěj Štech. V Lubech na Chebsku bude opět fungovat lékárna. Obyvatelé ji postrádali 8 let. Městu se nakonec podařilo uzavřít smlouvu se společností, která už v Karlovarském kraji působí, ale taky ve středních Čechách nebo v Praze.
2: V současné době probíhá vyřizování všech potřebných povolení a příprava prostor tak, aby mohl být provoz zahájen co nejdříve. Pokud vše proběhne podle plánu, začne lékárna fungovat během listopadu. Zpočátku by měla být otevřena jen jeden den v týdnu. Pokud oni budou mít lidé zájem, lékárna otevírací dobu postupně rozšíří. Z Lubu na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: Na Tachovsku budou o víkendu podzimní výlovy některých rybníků. Jak informují stříbrští rybáři, zatažením sítí začne zítra ráno v 6:30 výlov výrovského rybníku poblíž Kladrub. Tentokrát nebude možné si ryby koupit přímo na hrázi. Mimořádně se zítra koná i výlov pravidelně neloveného zaječího rybníka u Bezdružic. Jak uvedlo vedení Bezdružic, důvodem je kritický nedostatek vody a snaha zachránit rybí osádku. Voda v rybníku chybí vinou suchého počasí, ale i kvůli poruše pouštěcího zařízení. Po vypuštění zůstane rybník prázdný a bezdružická radnice bude usilovat o jeho opravu. Dluhy za sociální a zdravotní pojištění by místo soudních exekutorů mohli vymáhat pracovníci finanční správy. Změny plánuje od roku 2028 ministerstvo financí. Slibuje si od nich úspory jak pro orgány sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, tak i pro samotné dlužníky, říká mluvčí ministerstva Gabriela Krušinová.
3: Zatímco náklady soudního exekutora mohou u veřejných pohledávek dosahovat násobně vyšších částek, při daňové exekuci vedené finanční správou činí náklady zpravidla 2% z vymáhané částky. Pro dlužníka tak může jít o úsporu v řádu tisíců až 10 000 korun.
0: Exekutorská komora plánované změny kritizuje s tím, že se pravděpodobně sníží úspěšnost při vymáhání. Ministerstvo financí to popírá. Egyptské úřady zadržely všechny členy redakce jednoho z mála nezávislých médií v zemi. 6 novinářů serveru Matsadash viní z členství v zakázaném hnutí Muslimské bratrstvo. Informovala o tom agentura AP. Redaktoři podle úřadů výměnou za zahraniční finanční pomoc zveřejňovali smyšlené zprávy. Médium obvinění popírá. Opakované zásahy proti webu Matsadash společně odsoudili taky desítky lidskoprávních organizací. Web se soustředí na ověřování informací a investigativní žurnalistiku v Egyptě i dalších arabských zemích.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, přes den se mohou na Ašsku, Chebsku a v Krušných horách objevit s menší pravděpodobností i slabší přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Vane slabý, proměnlivý vítr a biozátěž je mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se v tuto chvíli jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: I v 11 hodin a 4 minuty vám společnost dělá Český rozhlas, rádio vašeho kraje. Máme pátek a tak se možná bude hodit jeden pěkný turistický tip od nás. Vezmeme vás také do plzeňského depa 2015, kde je nová interaktivní expozice nazvaná Do těla. No a pokud houbaříte a do těla omylem, nedej bože, dostanete i nějakou jedovatou houbu, poradíme vám, co udělat a jak poskytnout první pomoc. Pěkné páteční dopoledne přejeme.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Zmenšit se na velikost buňky a vydat se na cestu lidským organismem můžete ode dneška v plzeňském depu 2015. Ano, otevřeli tam novou rodinnou interaktivní expozici se názvem Do těla. Propojuje vědu, vzdělávání, hru, pohyb a současné audiovizuální technologie.
1: Člověk, dokonale propracovaný organismus. Napadlo vás někdy, co všechno se ve vašem těle musí odehrát, abyste udělali drobné pohyby? Ne. Tak je možná na čase to prozkoumat.
2: Tímto úvodem expozice na ploše téměř 500 metrů čtverečních začíná. Vstupujeme do první místnosti, kde se symbolicky zmenšíme na velikost buňky a vydáme se na cestu vlastním organismem.
1: Váš úkol bude jednoduchý. Zajistit, aby tělo fungovalo a aby všechny orgány pracovaly tak, jak mají. Prosím, vstupte do těla.
3: Tohle je exponát mozek. My jsme se snažili udělat to, že v mozku jsou různý spojení, neurony, takže jsou tady poskládaný 10 000 optických vláken, který vytváří takovou imerzivní atmosféru toho, jak by ten mozek mohl fungovat. Je tady kamera a pomocí vaší mimiky, jak můžete ovládat, tak ten mozek bude vypadat, jak se bude chovat, jaký bude mít zvuk, jaký bude mít vizuál.
2: Popisuje Jan Štěpán, jeden z autorů expozice a programový ředitel DEPA 2015.
3: Tak pojďme dál. Tady se rozptýlí na jednotlivý skupinky. A někdo půjde do oka, někdo půjde do ucha, někdo bude střílet viry v brzlíku, někdo půjde do žaludku, někdo půjde do střeva, někdo půjde do jater, někdo bude dělat krevní oběh a podobně. Tohle je exponát brzlík, kde vlastně máte přehled virů, které budete sestřelovat a vaším úkolem je udržet imunitní systém v chodu a používáte bílé krvenky jako projektily k tomu, abyste stříleli na jednotlivý viry a bacily, bakterie. Máte na to jednu minutu. Ano, výborně, výborně. A je třeba se zapojit, je to vlastně týmová práce, čím víc lidí se zapojí, tím bude lepší výsledek.
2: Dalším exponátem je lidské ucho.
3: Pojďme dovnitř. Je to vlastně taková spirálová místnost, vypolstrovaná. Jste dovnitř, pojďte. A řekněte něco do ucha.
4: Haló?
3: Víc na hlas?
4: Haló, víc na hlas.
3: Ještě?
4: Ještě víc.
3: Zakřičte.
4: Kdo tu je? Stojím na podložce, která tím, že jsem zakřičela do toho ucha, se úplně rozvibrovala.
3: Je to vlastně vibrace částí toho ucha, které tam jsou. Není to jenom o zvuku, ale je to vlastně o rovnováze, o vibracích, které návštěvník zažívá krz celé tělo, tím, že se mu vlastně celá ta podlaha rozvibruje. Je to vlastně postavené na technologii basových pump, které tam pod tou podlahou jsou a reagují na ten váš zvuk.
2: Vy jste při přípravě výstavy spolupracovali s lékařskou
3: fakultou Univerzity Karlovy v té poslední fázi přípravy expozice, to znamená kontrola všech věcí, které tady jsou a doplňování odborných informací, které jsou vlastně v pozadí každého toho exponátu. Plánujeme nějaké doprovodné programy ze studenty medicíny.
2: Výstava je otevřená pro veřejnost ve všední dny od 13 do 18 hodin, o víkendu od 10 do 18 hodin. Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ačkoliv tu už nějakou chvíli vládne podzim, i o tomto víkendu můžete vyrazit na pochod. Jsou tu turistické pozvánky. Hezký den vám přeje Jan Čubr. V sobotu se to turisty bude hemžit především v okolí Třemošné na Plzeňsku. Právě tam se chystá 54. ročník Třemošenské padesátky. Samozřejmě si můžete vybrat i z kratších tras. Jsou dlouhé 5, 10, 15 a 25 kilometrů. A pro ty nejmenší turisty je připravena speciální 5-kilometrová trasa pro kočárky. Na své si přijdou i cyklisté. A kde se startuje? U chaty klubu českých turistů Teje Tatran Třemošná v sobotu od 6 ráno do 10 hodin dopoledne. V sobotu se vyrazí projít také členové a příznivci klubu českých turistů Fakultní nemocnice Plzeň. Jejich kroky povedou po zeleném Horažďovickém okruhu. Celkem to bude 12 kilometrů a sraz je v Plzni na hlavním nádraží po 7:30. Pokud vás víc než kilometry lákají historické příběhy, můžete vyrazit do Kladrub u Stříbra. O bydlení mnichů a jeho proměnách v průběhu času povypráví jedna z tamních průvodkyň společně s architektkou. Akce se v rámci Dne architektury koná v neděli od 14 hodin, přičemž je nutné si zarezervovat místo. A to platí i o prohlídce vily Union v Chebu. Tu vám v neděli v 15 hodin ukáže náš rozhlasový kolega Josef Šorfa. Bližší informace najdete mimo jiné na stránkách denarchitektury.cz. A na závěr ještě něco pro ty, kteří si po procházce rádi pochutnají na něčem dobrém. Tento víkend se na hradu Loket koná svatováclavské vinobraní, a tak v sobotu i v neděli hrad ožije vůní burčáku a jídla, ale i hudbou a veselím. Ať už se vydáte kamkoliv, za rádio vašeho kraje vám hezký víkend přeje Jan Čubr.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: teď se vás zeptáme, také rádi houbaříte? Tak pozor, zatím už 20 lidí s diagnózou otrava houbami letos ošetřili v plzeňské fakultní nemocnici. Za posledních 5 let to bylo v průměru 18 pacientů s otravou houbami ročně. Důležité je, že oproti dřívějšku se pacienti s touto diagnózou dostávají do nemocnice včas.
1: Jsou už trošku poučeni, kdy se sem k nám mají dostat a většinou neotálí, i se mám dojem o své zdraví bojí více než dříve.
2: Když sníme jedovaté houby, za jak dlouho se rozvinou příznaky?
1: Je to samozřejmě různé, které ty houby sníme, jestli je to otrava opravdu jedovatou houbou, nebo jsou to ty nepravé otravy jedlými houbami, špatně upravenými nebo špatným skladováním. Samozřejmě ty příznaky nejčastější bývají někdy brzké, takové ty žaludeční potíže, zvracení. Někdy samozřejmě jsou i z latencí, což bývá nejčastěji u otravy mochomurkou zelenou, což je ta naše jedna z nejjedovatějších hub. A víceméně to i otrava nejčastější u nás tady v České republice, předpokládám si 90% minimálně. Ty příznaky, když se budu zaměřovat na tu mochomurku zelenou, bývají s odstupem několika hodin, 6-8 hodin klidně, křeče v břiše, když to řeknu zvracení, můžou tam být nějaký třesavky, tyhle typ nespecifické potíže. Některé houby můžou mít i ještě latentnější příznaky, ty otravy, to obvykle bývají otravy, co provádí ty houby nefrotoxický, dochází k poškození ledvin odstupem klidně i několika dní.
2: Varuje před někdy plíž.

0: nebo černé uhlí. Ano, použít, co máme doma, 8-10 tablet, klidně neuděláte nic špatně. Jo. Další ostatní věci už je potom na záchranné službě nebo na urgentním příjmu.
1: A je třeba vždycky volat lékaře, vždycky volat záchrannou službu?
0: Takže každý požití jedovatých hub je život ohrožující stav, co bych vyhledal lékaře. Druhá věc je běžný selský rozum, kdy máme nějaké houby, jedli jsme je společně, můžu říct, že někomu špatně bylo, někomu ne, někdo to může snášet hůř, že ty houby jsou na trávení těžké. Ale toho lékaře si nejsem jistý, zkonzultuji buď i toxikologické informační středisko, což je v Praze, kde vám i jsou schopni poradit, jestli ty houby byly jedovaté nebo ne, mají tam i odkazy na mykologická střediska a pokud si opravdu nejsem jistý, vyhledám ten urgentní příjem nebo i svého praktického lékaře, který má možnost taky dál vyšetřit toho pacienta.
1: Závěrečná rada je jednoduchá, nezbírejte a nejeste houby, které 100% neznáte.
0: To mohu potvrdit a přeji hezký podzim houbařský.
1: Z Plzně, Soně Weizenbachrová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Hygienické rady.
1: Jáhly jsou loupané obilky prosa setého. V minulosti patřily mezi základní potraviny našich předků. Dnes zažívají velký návrat jako nutričně bohatá součást jídelníčku. Naši slovanští předci z nich tradičně pekli svatební a vánoční jáhelník. Jako jedna z mála obilovin působí v lidském těle zásadotvorně, takže pomáhají proti překyselení žaludku a podle tradiční čínské medicíny mají zahřívací charakter, což z nich dělá ideální podzimní a zimní snídani. Nutričně jsou velmi bohaté na železo, které pomáhá proti chudokrevnosti, a na vitamíny skupiny B, které podporují psychiku a tlumí deprese. Jsou bezlepkové a hodí se i pro první příkrmy dětí. V kuchyni mají univerzální využití na sladko i na slano. Jen pozor, kvůli vysokému obsahu tuků náchylných ke žluknutí je nutné je před vařením vždy spařit vroucí vodou, aby se zbavili své hořké chuti.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: A na našich vlnách teď skupina Kek se přejeme vám pěkné páteční už skoro poledne. Po 12. hodině se rozjedou písničky pro vás, tedy hodinka pro vaše hudební přání. Tak si užijte páteční odpoledne i celý víkend. Z dopoledního vysílání s datem 2. října se loučí Michaela Vondráčková. Naslyšenou.

0: Bioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Společnost Lázeňské lesy a parky v Karlových Varech prozatím rozdala zájemcům přes 2000 popelnic na bioodpad. V Teplicích vypouštějí kvůli podzimním výlovům rybníky v zámecké zahradě. Turek zaslal organizaci Hnutí Duha omluvu za své výroky. A dnes bude polojasnáš oblačno, teploty do 20 stupňů. Dobré poledne u zpráv, přeje Lenka Poláková. Lázeňské lesy a parky v Karlových Varech svezly na kompostárnu za půl roku přes 814 tisíc kilogramů bioodpadu. Od jara svoz zajišťuje právě městská společnost. Zájemcům taky zdarma nabízí hnědé popelnice. Největší zájem o ně byl na jaře. Další nárůst očekává společnost na podzim, říká jí mluvčí Daniel Kubelka.
4: Popelnic máme v zásobě poměrně velké množství. Ten svoz popelnic i ten rozvoz samotných popelnic je zdarma, i ta nádoba je zdarma. I jediné, co tam je, tak ten zákazník, který si tu nádobu objedná, tak je za ní zodpovědný. Pokud by tam byl dlouhodobě nějaký nepořádek, tak je možnost tam i pokutovat, ale zatím se s tím nesetkáváme. Ta kvalita toho bioodpadu se výrazně zlepšila.
3: Prozatím společnost Lázeňské lesy a parky v Karlových Varech rozdala přes 2000 popelnic na bioodpad. Kvůli podzimním výlovům začínají rybáři v Teplicích vypouštět dolní rybník v zámecké zahradě. Po jeho výlovu přijde na řadu horní rybník. Podle teplické radnice budou výlovy vždy v sobotu od časných ranních hodin. V dolním rybníku se chystá 10. října a v horním 31. října.
5: Pozvolné snižování hladiny má zabránit prudkým změnám a přetížení odtokové soustavy. U menšího dolního rybníku potrvá 10 dní. Vylovené ryby pak rybáři vysadí do sportovních revírů na Teplicku nebo ponechají k dalšímu chovu a do rybníku přepustí vodu z většího horního rybníku, který po výlovu naplní spodní prameny a déšť. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
3: Poslanec Filip Turek za motoristy se omluvil ekologické organizaci Hnutí Duha. Ta o tom informovala na svém webu. Turek v minulosti organizaci spojil s úmrtími při povodních a její členy označil za parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě poslanec napsal, že se jeho vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Omluvu měl podle verdiktu Pražského městského soudu zaslat přímo Hnutí a zveřejnit ji na svém facebookovém profilu po dobu nejmíň 7 dnů. Na Facebooku ale Turek omluvu zatím nezveřejnil. Jihokorejský prezident Lee Jae-myung plánuje kroky proti Ukrajině, pokud se Kyjev neomluví. Seoul žádá vysvětlení a omluvu za vyzrazení informací v případu dvou severokorejských vojáků zadržených na ukrajinské frontě. Obě země se údajně dohodly na tom, že muže tajně převezou do Jižní Koreje. Ukrajinský prezident ale o transferu veřejně informoval na valném shromáždění OSN a podle Seoulu tak narušil znění dohody.
6: Jihokorejský prezident Lee Jae-myung pohrozil Ukrajině, že pokud se Kyjev jeho zemi neomluví, Jižní Korea přijme blíže nespecifikovaná opatření. Vyzrazení takhle citlivé informace může podle jihokorejského kabinetu ohrozit i příbuzné obou vojáků v Severní Koreji. Jižní Korea nedodává Ukrajině přímo zbraně a vojenskou techniku, ale letos v červenci oznámil prezident Lee Jae-myung nový balík humanitární, zdravotnické a energetické podpory pro Ukrajinu ve výši 100 milionů dolarů. Z Asie David Jakš, Český rozhlas. Sport.
3: Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaj v Pekingu do třetího kola. Wimbledonská šampionka porazila Rumunku Rusevovou 6-4 a 6-1. Naopak Linda Fruvirtová ve druhém kole skončila po porážce s Ruskou Samsonovovou ve třech setech. Karolína Muchová právě hraje ve druhém kole s Britkou Bolterovou. O postup do třetího kola dnes budou hrát taky Sara Bejlek proti Australance Inglisové a Nikola Bartuňková proti Polce Frechové.
2: Počasí.
3: Dnes bude oblačno i zataženo, přes den i slabší přehánky, odpoledne už bez srážek a s postupným vyjasňováním. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou místy dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na D6 se na exitu 146 u Kinčperku nad Ohří pracuje na údržbě mostu. Levý jízdní pruh je uzavřený.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
0: Dobrý den s Českým rozhlasem Karlovy Vary také dnes v pátek 2. října, kdy svátek mají Olivie a Oliver, a teď 5,5 minuty popolední začínají předvíkendové písničky pro vás. Pořad, do kterého můžete psát na e-mailovou adresu studio.vary@rozhlas.cz, anebo nám telefonujte vždy v daném čase, tedy mezi 12. a 13. hodinou na studiovou linku 221 55 37 37. Je tady čas, abychom opět plnili vaše hudební přání a velmi rádi. Jsme Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. U mikrofonu Petr Čimpra, hezký pátek a dobrý poslech.

0: Je 12 hodin 8 minut. Posloucháte předvíkendové vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a k času mezi 12. a 13. patří pořad Písničky pro vás. My vaše přání plníme i dnes v pátek 2. října. A tady je první telefonát od Mirky z Karlových Varů. Vítám vás na našich frekvencích. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Já bych poprosila písničku Srdce nehasnou pro mého manžela, pro naše děti společné a pro naší Ivanku, Frantu, všechny naše sousedy, pro moji sestru Stáňu, jestli poslouchá až v Německu. No a pro všechny, kteří si užívají, že je dneska pátek a dobrou chuť k obědu.
0: Teda, Mirko, vy uděláte tolika lidem radost prostřednictvím našeho vysílání a té písničky, kterou jste vybrala. Tak jsem velmi potěšen, že jste nám zatelefonovala. Už máme připravenou písničku, dokonce už za chviličku uslyšíme hlas Karla Gotta i jeho dcery Charlotte. A já vám přeji hezké páteční odpoledne a zase nám někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
3: laskavá náruč
2: i zběsilý hled.

0: Tak to byla písnička od Karla Gotta a Charlotky, kterou vybrala Mirka z Karlových Varů. A my teď uslyšíme interpretku, která s tímto velikým zpěvákem řadu let spolupracovala. A tu zpěvačku vybere paní Alena Schodová, kterou teď vítám v našem vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Petře, já vás vítám taky. A dnešní písnička patří plným právem panu Petrovi Čimperovi, který včera večer moderoval ples seniorů v Chodově s velice milým hostem Jitkou Zelenkovou. Pane Petře, jsem věrná návštěvnice tohoto plesu, ale vězte, bez vaší moderace by to nebylo ono. Nemělo by to ten správný šmrnc a říct. Váš humor, rozesmání přítomných jako diváků, no, a tak příjemné vystupování, tak to by nebylo to pravé ořechové.
0: Tak jste velmi laskavá, paní Alenko. Děkuji moc krát. Ta akce je vždy...
1: Přeju vám pevné zdraví, štěstí a pohodu. Opatrujte se na příště.
0: Ta akce je vždycky velice příjemná.
1: Od Jitky Zelenkové a to už si tam pustíte sám.
0: My jsme se domluvili, že to bude písnička Mít svůj kout z úspěšného televizního seriálu Dynastie Nováků. Jitka o tom včera hovořila v tom večeru. A tak bylo hezké, když dospívala, že jsme ji pozdravili jako Taťánu Medveckou. Pamatujete si tu postavu z toho seriálu?
1: Ano.
0: Vynikající českou herečku, která propůjčila
1: ano,
0: tvář
1: samozřejmě
0: téhleté písni. No, já musím říct, že ta akce je vždycky velice příjemná. Včera bylo opravdu, jak se říká, nabito do posledního místa, bylo obsazeno a setkání to bylo navýsost příjemné. Já vám moc děkuji, Alenko, za vaše slova, ale já bych měl takový návrh, že tu písničku Jitky Zelenkové pošleme všem našim posluchačkám a posluchačům a také vám do Chodova. Co říkáte?
1: Dobře.
0: Tak jdeme na to,
1: to
0: Jitka Zelenková, Mít svůj kout. Naslyšenou, hezký den.
1: Naslyšenou, vám taky.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
2: A ve 12 hodin 22 minut posloucháte ty páteční s datem 2. října 2026. A je to důležité zmínit to datum, protože dnes má narozeniny jedna osobnost a té bude gratulovat prostřednictvím našeho vysílání paní Juliana, kterou vítám na frekvencích Českého rozhlasu. Karlovy Vary, dobrý den.
3: Dobrý den. Já zdravím Český rozhlas a jeho posluchače. Vážený pane redaktore, chtěla bych vás poprosit o zahrání písničky k narozeninám pro mého přítele, pana inženýra Petra Macha. A přeju mu všechno nejlepší a jenom to nej. Vám, pane redaktore, moc krát děkuju. Naschledanou.
2: Není vůbec zač. Vy jste vybrala jeho oblíbeného interpreta Rudolf Cortés a písnička ano. Váš dům šel spát je narozeninovým hudebním dárkem od Juliány. Tak děkujeme za zavolání, užijte si dnešní den i s vaším partnerem a zase nám někdy zatelefonujte. Naslyšenou.
3: Určitě, děkuju.

Rudolf Cortés jako hudební dárek pro pana Petra k jeho dnešním narozeninám a písničku pro svého partnera vybrala paní Juliana. Já je ještě jednou zdravím s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Teď máme 12:26. Přišel písemný vzkaz od Jany z Karlových Varů. Dobrý den. Chtěla bych nechat zahrát písničku Waterloo od skupiny ABBA pro svoji kamarádku Káťu. Káťo, přeju ti hezké odpoledne a těším se na společný víkend. Skupina ABBA.

0: 12 hodin na 29,5 minuty posloucháte páteční písničky pro vás. U mikrofonu před víkendového vysílání je Petr Čimpera a já vám přeju hezký den a jsme rádi, že nám píšete a telefonujete. Teď vítám na našem telefonním čísle 221 55 37 37 Honzu z Mariánských Lázní. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Honzík Mariánské Lázně. Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát písničku pro maminku, kterou mám rád. A pro Pavla do Prahy, který je teď se nachází v nemocnici a je strašně nemocný, chtěl bych mu nechat zahrát písničku Popravuju mu srdíčko, takže chtěl bych mu nechat zahrát písničku od Elvis Presley a píseň Silent Night. A děkuji, naslyšenou.
0: Všechno je připraveno, Elvis Presley, zdravíme do Mariánských Lázní, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 12 hodin, 32 minut. Já už teď ve vysílání vítám paní Anu z Karlových Varů. Hezký den.
1: Ano, ano, ano.
0: Tak povídejte, co máte na srdci, komu zahrajeme?
1: Maruško, všechno v rámci Karlových Varů nám ti přeju. Hodně štěstí, hodně zdraví. Hlavně to zdravíčko a zítra se potkáme. Zatím ahoj, papa.
0: Tak a vy jste vybrala jakou písničku?
1: Už mi lásko není 20, ani 25.
0: Dobře, Jiří Zmožek, už mi lásko není 20 let. Naslyšenou, hezký den.
1: Taky vám hezký, taky, děkuji.

0: další písnička, tentokrát to byl Jiří Zmožek a vy posloucháte ve 12 hodin a 37 minut Český rozhlas Karlovy Vary a do pátečních písniček pro vás nám teď telefonuje Jarka ze Sokolova. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezký den i všem posluchačům. A já bych ještě dneska chtěla vzpomenout na Jiřího Suchého, který měl včera narozeniny. A chtěla bych od něj si nechat zahrát písničku Pramínek vlasů.
0: Písnička je připravená, děkujeme moc za zavolání. Jiří Suchý, výrazná umělecká osobnost, tak připomeneme jeho krásný hit Pramínek vlasů. Tak naslyšenou, hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Když měsíc rozlije světlo své pokraji,

0: Je totiž neděle a mám dost času.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
3: A do těch pátečních nám teď telefonuje paní Marcela z Mariánských Lázní. Vítám vás, dobrý den.
4: Dobrý den. Tak tuhle tu písničku, co jsme se domluvili, tak bych chtěla pro sebe, mého přítele Čendu. Nacházíme se na zahrádce, užíváme si ještě pěkný dny, tak si to chceme zpříjemnit a snad se bude líbit i vám a moc vám děkuju a přeju hezký den.
3: A Marcelo, prozradíte, jakou písničku uslyšíme?
4: No jak...
3: Jo, takhle, no. Dobře, aha, vy to necháte na mě. Dobře, no. Kapela Škvor a Zapomenutý hříchy, tak se ta písnička jmenuje. Dobře, tak zdravíme vás i vašeho partnera a naslyšenou, hezké odpoledne.
4: Naslyšenou.

Posloucháte páteční písničky pro vás, za 10 minut bude 13 hodin. Máme tady další písemný vzkaz, je od paní Zdeňky z Klášterce. Dobrý den, zdravím Český rozhlas Karlovy Vary, naše oblíbené rádio, které s manželem rádi posloucháme, a také pořad písničky pro vás. Pravidelně slýcháme interprety, které máme rádi, ale je to vlastně poprvé, co jsem si dovolila prostřednictvím vaší e-mailové adresy napsat a popřát vám hezké odpoledne a požádat vás o písničku od Michala Hrůzy Bílá velryba. A je to písnička pro mě, tedy pro Zdenu z Klášterce a pro mého manžela Petra.

Za 6,5 minuty bude 13 hodin, uslyšíte aktuální zprávy s Lenkou Polákovou, kromě jiného zazní, že program symbolického zamykání řeky Ohře připravili na zítřek vodáci v Kinšperku a Sokolově. Takové byly páteční písničky pro vás s datem 2. října 2026. Díky za to, že jste nám psali a telefonovali. Další stejný pořad opět zítra, chvilku po 12. Vybrá.

0: Matematik, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Třináct hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Karlovarský kraj rozdělil dotace na podporu malých venkovských prodejen. V Kinčperku a v Sokolově zítra vodáci symbolicky ukončí letošní sezónu. Ředitel ústřední vojenské nemocnice odstavil náměstka, kterého v polovině září zadržela policie. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 20 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. 14 malých prodejen v Karlovarském kraji získá peníze na provoz. Karlovarský kraj rozdělil na jejich podporu 1 700 000 korun z dotačního programu Obchůdek 2021+, který je financovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jak říká mluvčí kraje Jana Boučková, o příspěvek mohli požádat obce nebo provozovatelé prodejen a mohli získat od 50 do 130 tisíc korun.
5: Nejvyšší možnou dotaci ve výši kolem 130 tisíc korun získají například prodejny v Sadově, Kraslicích, Verušičkách, Skalné či Dolních Nivách. Peníze zamíří také do menších míst, jako jsou Libavské údolí, Kyselka, Radošov, Dubina nebo Šemnice.
4: Program symbolického zamykání řeky Ohře připravili na zítřek vodáci v Kinčperku a Sokolově. Celodenní akce účastníkům nabídne společné splutí řeky a vystoupení folkových skupin v areálu sokolovského tábořiště. Jak uvádí za organizátory vodácký instruktor Míla Pražák, program je rozdělený do dvou částí.
6: Sportovní část začíná 11 hodin v Kinčperku nad Ohří v tábořišti, kde se potkáme a ve 12 společně vyplouváme směrem Sokolov. Kulturní část začíná v 15 hodin v Sokolově, také v tábořišti. Tam vystoupí kapely a večer potom až se sedmí řeku Ohři zamkne víla.
4: Náměstek ředitele ústřední vojenské nemocnice Jiří Havel momentálně nevykonává svou práci. Z postu ho odstavil ředitel nemocnice Luděk Hána, který to potvrdil serveru iRozhlas.cz. Rozhodl se tak kvůli zásahu vojenské policie v polovině září. Náměstka pro obchod Havla tehdy policisté na několik hodin zadrželi. Kriminalisté mají podezření na rozsáhlou trestnou činnost týkající se mimo jiné i veřejných zakázek nemocnice. Zatím nikoho nestíhají. Stavení náměstka z postu je podle ředitele preventivní. Zaměstnancem nemocnice pořád zůstává. Podrobnosti najdete na serveru iRozhlas.cz. Meziroční míra inflace v eurozóně je nejvyšší za 3 roky. Odhaduje to unijní statistický úřad Eurostat, podle kterého inflace v září vzrostla na rekordních 3,8%. Můžou za to hlavně vyšší ceny energií a konflikt na Blízkém východě. Nejvíce hodnota peněz klesla v Litvě. Minulý měsíc zároveň Evropská centrální banka zvýšila úrokové sazby o další 0,25%. Snaží se tak omezit inflační tlaky.
0: Počasí.
4: Dnes bude oblačno až zataženo, přes den i slabší přehánky, odpoledne už bez srážek a s postupným vyjasňováním. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou místy dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na místní silnici u obce Stráň u Kyselky na Karlovarsku narazilo osobní auto do stromu. S opatrností místem projedete.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Vesele a zdravě.
7: Připravená je doktorka Kateřina Cajdamlová. A budeme mít opět sucho v puse, já už ho mám teď.
8: Opravdu?
7: Proč? No, opravdu. No, tak mám nervy, že jo, samozřejmě, to je psychogenní a je to takzvané akutní a krátkodobé. Ono totiž, když to trvá delší dobu, tak je to docela problém, protože ta slina má spoustu důležitých funkcí.
8: Je to téma, které jsme zvolili záměrně, protože posluchači se hodně ptali a zůstalo nám dotazů dost, tak na ně odpovíme, no a začneme vtipem jako vždycky. Lékař se ptá námořníka. A netrpíte žízní? Kde pak? Tak daleko to nikdy nenechám dojít.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Pořad Vesele a zdravě, tentokrát na téma sucho v ústech. To sucho nejčastěji znamená, že málo pijeme. Tělo se tak hlásí o příjem tekutin. Je možné, aby nám ústa úplně vyschla? A mohou sucho způsobit i některé nápoje? Na to se redaktorka Bára Kvapilová ptala i praktického lékaře Josefa Štolfy.
1: Můžou opravdu ústa vyschnout?
2: Tak úplně ne. Úplně tak, abychom, že se nám tam vlastně vytvoří asfaltová nebo úplně suchá jako asfalt stezka, tak takhle úplně vyschnout nemohou. Když nám ty ústa vysychají, tak ty pocity vyvolají takové reakce, že buď s tím děláme něco, aby se to skutečně nestalo, nebo navštívíme lékaře.
1: Jsou různé druhy suchosti?
2: Suchost v ústech jinak vnímáte, ku příkladu, když máte vykažený zuby, nebo když máte po nějakém jídle, které bylo hodně kořeněné nebo palčivé, nebo naopak, když třeba to sucho v ústech je vyvoláno léky a nebo něčím, co jste pozřel, a nebo třeba zánětem slinné žlázy, jo? Takže v tomhle směru je to jiné vnímání, není to jiná suchost, ale je to jiné vnímání.
3: Tak co pak, pánovi? Voda nechutná?
4: Ani slyšet nechce.
3: Vy jste pěknej. To si musíte sugerovat takovouhle věc, když to něco nechutná, tak si myslím vnitru svém, že piju, řekněme, co pijete vy rád.
5: Slivovici.
3: No, tak to si musíte myslet intenzivně, že pijete slivovici. No.
1: Jsou třeba nápoje, které mohou způsobit suchost v ústech?
2: Určitě dělají to jednak tedy tvrdé alkoholické nápoje, ale někdy to dělají i takové ty, co obsahují taurín, že jo, a takové ty budiče. Hodně sladké nápoje taky.
4: No tak to zkus, jak ti to pán radí. No sugeruj si to.
3: Tak co pijete?
5: Slivovici.
4: No vidíš.
3: Tak proto on sem ten mizera Brunner jezdí.
1: Máte pro nás nějakou zajímavost z ordinace?
2: Já mám hlavně takovou klientelu, která je spíš tak jako zvyklá na určité stimulační látky, a takže vím, že když takoví ti pacienti přijdou a oni si na tohle to většinou nestěžují, ale oni už jako sebou většinou mají plastovou lahvičku s nápojem a počas toho rozhovoru nebo vyšetřování tak popíjejí, a pokud už si na to stěžují, tak to většinou bývá i postižení sliznice, který vyplývá ovšem z toho, že si tedy většinou aplikují něco ne žilně, ale brž tedy do sliznice nosní, a ono se jim to pak vrací a zároveň ty sliznice vysychají.
6: Vesele a zdravě.
7: Já bych jenom shrnula, že slina pomáhá mechanicky vlastně odstraňovat zbytky potravy. Další, co dělá, ona remineralizuje naší sklovinu.
8: Co to znamená?
7: To znamená, že má v sobě kalcium a má v sobě fosfáty, a pokud funguje správně, tak vlastně pomáhá tomu, co jináč musíme kupovat drahé zubní pasty, které to obsahují, aby se nám obnovovala sklovina.
8: To znamená, že si můžeme čistit zuby i bez pasty, když máme dost slin?
7: Někdy jo. Ale já si myslím, že my už teďko jíme tak divně a pijem tak divně, že už to asi nejde, a jsme hlavně málo na sluníčku. Takže mít sliny a mít v pořádku sliny a mít dobře nabušený sliny je prostě výhoda.
8: Když jste říkala, že je důležité, co pijeme, co máme pít na dobré sliny?
7: No rozhodně ne nic sladkého. Samozřejmě.
8: Jak to se nám bude tak jako tvořit, ta slina, ne?
7: No, tak Patrik si dělá legraci, milí posluchači, protože on to moc dobře ví, že naopak po sladkém se kazí samozřejmě zuby.
8: Takže... No to jo, ale sliny?
7: Se kazí zuby, a to už žádná slina nenapraví. Další věc, co dělá sladké pití a je velká nevýhoda, a to též dělá velmi slané pití nebo velmi solená potrava. Ono nás to dehydratuje, protože ty nadbytky odstraňuje ledvina, ale ona to dělá za pomoci vody v těle.
8: To znamená, co teda pít? Čistou vodu? Minerálku?
7: Ideálně,
8: čaj?
7: Ano.
8: Ovocný?
7: Možná, no. Já bych věci, které jsou spíš jako hodně naplněné vodou, bych jedla, to znamená, já nevím, nějaký rajčata, nějaký okurky a prostě ku podivu k mému překvapení i květák obsahuje 90% vody. To by člověk neřekl.
8: Je dost tvrdý, ne?
7: Je dost tvrdý a bavíme se o květáku za syrova. Jedl jste to někdy, Patriku?
8: Jo.
7: To je strašně dobrá potravina. Pro posluchače velmi doporučuji, vyzkoušejte. Samozřejmě různé polévky, vývary, že jo, vývar, to je věc, která obsahuje kolagen, jo, to je teda se netýká slin, ale ten bychom měli jíst tak obden, jo, kdo dneska dělá vývar. No, a další, my bychom se měli vyhýbat alkoholu, protože i ten dehydratuje a víme, že když pijeme kávu, tak k ní ve slušné restauraci dostaneme čistou vodu, protože i ta káva odvodňuje. Takže prostě s vodou docela problém, no, musíme bumbat.
8: Proč máme sucho v ústech, tak o tom si budeme povídat i za malou chvíli s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, snadno chcete, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, posloucháme.
1: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a my se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou vracíme do studia, abychom si popovídali o suchu v ústech, což nám možná připomene i básničkou náš posluchač.
2: Zdraví Petr. Trápívá mě v jednom kuse hnusný pocit sucha v puse. Myslel jsem, to spraví vláha, ale moc to nepomáhá.
3: A jenom bych chtěla dodat, že slin se vytváří 0,3 až 1 ml za minutu, což je docela hodně, veďte. Představte si za den, je to půl až 1,5 litru, to je různé, a je to 20% naší plazmy. To znamená, to je hodně, hodně, hodně tekutiny.
1: A proč ty sliny v ústech máme? Proto, abychom lépe polikali, protože to pusu často otevíráme a vysychá, nebo to má nějakou další funkci? Proč tam jsou?
3: Takže zaprvé je to něco, co nám vytváří médium pro to, abychom měli chuť. To znamená, pokud máme méně slin, tak se nám mění vnímání chuti. Další, ta chuť, ta je velice důležitým naším
1: jako
3: senzorickým smyslem,
1: faktorem.
3: Ano, protože my musíme poznat, kdybychom jedli něco, co je třeba schnilé, nebo třeba arzen má nějakou speciální chuť, takže dávat si na to pozor, nás naučila příroda. Samozřejmě to vytváří to prostředí, ve kterém, a je to vlastně první takové zvlhčující, které nám pomáhá i dobře dýchat, to znamená, nám může vyschnout v ústech i třeba během noci, když máme hodně sucho v ložnici a spíme s otevřenými ústy, to je docela často.
1: A co se děje v těch ústech, když vysychají? K čemu tam dochází?
3: Tak, zaprvé se samozřejmě špatně mluví, protože to, aby se dobře mluvilo, to je taky něco, že tam musí být vlhko.
1: No ale když se nám tvoří sliny hodně, tak taky jako to není
3: ano,
1: to nejlepší.
3: Ano, samozřejmě. Tady máme takovou škálu od 0 do 10 a mělo by se to pohybovat 4 až 6. Jo? Taky slyšíte, že to rozmezí je poměrně velké, 0,3 až 1.
1: A když ne, tak máme k doktorovi zajít?
3: No, já bych zaprvé nejprve zkusila udělat pár věcí, které můžu udělat hned. To znamená zrevidovat pitný režim, přidat ty různé vlhké zdroje, to znamená meloun, jahody, jak jsem říkala, rajče, okurku, a zkontrolovat, jestli nesolíme příliš mnoho. Potom bychom si měli uvědomit, jak jsme ve stresu, všimnout si, nebo někdo, kdo je v ložnici s námi, jestli chrápeme nebo ne, jestli spíme s otevřenými ústy, v jaké poloze, a případně si zvlhčit vzduch v našich obytných místnostech. No a pokud vlastně další týden pořád máme ten týž problém, no tak musíme k doktorovi.
1: Proč nám vlastně vysychá v ústech, třeba když nám někdo dá nepříjemnou otázku nebo nás něčím zaskočí, hledáme odpověď a najednou se objeví takový ten pocit, že lepí se nám pusa.
3: Ano, říká se, krve by se v něm nedořezal, a říká se, mám z toho sucho v puse, a obojí vlastně hovoří o takzvané centralizaci oběhu, kterou dělá situace stresu. V okamžiku, kdy my jsme zaskočeni, tak se začne z nadledvin vylučovat kortizol a ten udělá to, že stáhne vlastně celý, ne celý, ale poměrně dost vlastně obsahu krevního řečiště k těm důležitým orgánům. A těmi důležitými orgány ve fázi stresu jsou vlastně srdce, játra, ledviny, prostě centrální části. Případně nám to v některých jiných případech stresu, a to zase dělá adrenalin, trošku může zvýšit krevní tlak, prokrví nám to naše svaly, vyprázdní to trávicí trakt, abychom prostě byli lehcí na útěk.
1: Paní doktorko, a může sucho v ústech třeba i za zápach z úst?
3: To je zajímavá otázka. Je to možné vzhledem k tomu, že vlastně v okamžiku, kde je v těch ústech sucho, tak tam vznikají různé prasklinky, ragády, další věci.
1: Ragády?
3: Ano, to jsou takové jako trhlinky. Děkuji, že ano, promiňte. A další, co se může dít, a je to v souvislosti, tak se nám může zvyšovat koncentrace žaludeční kyseliny a ten zápach se může zintenzivňovat.
1: Může nám vyschnout, i když venku prší nebo je velká vlhkost?
3: Tak to jsem zatím nikde nenašla, ale domnívám se, že zcela jistě, protože já teda nevím, ale já žádný hadičky, kterýma by na mě šlo z těch mraků, víte,
1: tak ta vlhkost
3: já to v sobě
1: to dýcháme.
3: Nemám. No to dýcháme, ale to se slinama nemá co dočinit.
1: Nemá?
3: Patriku, nemá.
1: Když máme pít, aby jsme měli sliny, tak
3: ano,
1: když to
3: jenom,
1: vlhkost dýcháme.
3: Já se hluboce omlouvám, ale to, že my se napijeme, znamená, že ze žaludku přejde ta tekutina do našeho cévního oběhu a z něj se teprve přefiltruje do těch slin. Jako představa, že já se nadechnu a lup a jde to rovnou do krve, no to fakt ne.
1: Co za to třeba může a taky jaké nemoci se mohou projevit díky tomu, že máme málo slin, nebo opačně, jak to funguje, tak to budeme řešit i s posluchači, protože ti se ptali už dopředu a máme připravené dotazy.
3: A teď se napijeme během písničky.
1: Dobře, tak jo.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě pořad, který posloucháte, vy se i díváte. A samozřejmě máme připravené i dotazy posluchačů, protože dopředu se ptali a proto tento pořad děláme. A vy teď můžete tedy klást otázky paní doktorce. Tak tady je první dotaz.
1: Dobrý den, je mi 65 let, beru Gapulsid, Prestarium, Neo, Olanzapim, Citalex, Aliprazole, Kontrolok taky a je mám sucho v ústech. Čím to může být?
2: Děkujeme za dotaz a já bych tady řekla, že ty léky, které pán bere, tak jednak jsou na vysoký krevní tlak a jednak je tam jeden lék na depresi. To znamená, tady bude určitě kombinace příčin, ale zase bych jako první zkontrolovala množství soli v potravě a množství tekutin, které pán konzumuje, protože to může nakonec pomoci i tomu krevnímu tlaku. Nevím, jestli má třeba ten dolní krevní tlak vyšší. Z těch léků vlastně je jasné, že ten vysoký krevní tlak má. Nevím, jestli si ho monitoruje, to by samozřejmě měl dělat. No a tady bych asi doporučila, aby nejprve si udělal vlastně takovou kontrolu toho, co všechno dělá sám. Možná přidal, jak říkám, ty zdroje tekutin v těch různých typech ovoce a zeleniny. Přidal čistou vodu a trošku možná omezil solení. V České republice se solí 4 až 5krát víc, než bychom měli. Takže trošku pozor, no. A snad to přejde, budem držet palce.
0: Sucho v ústech, téma, které řešíme s posluchači a vy jste se dopředu ptali přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Paní doktorka tam našla další dotaz.
2: Ano, tak paní Kadeřábková, co dělat proti suchu v ústech? Zřejmě, a to se paní asi domývá správně, to dělají léky, které užívá. Nic nepomáhá ústní voda. Řekla by, že po ní je to ještě horší, ani žvíkačky. Já bych jenom chtěla říct, že ten lék, který ona uvádí, tak má účinnou látku karbamazepín a používá se k různým typům neurologických stavů. Jeden z nich je neuralgie trigeminu, tedy trojklaného nervu, a ten může s tím suchem v ústech souviset. Tady bych doporučila, aby se paní zeptala lékaře, který ten Timonel předepsal, a zkusila vlastně zjistit, jestli nemůže třeba vzít nějaký dietní doplněk nebo čím by to mohlo být. No a samozřejmě trošku víc pít a zkontrolovat sůl, no. Omlouvám se, že se opakuju.
0: Ještě jeden dotaz před písničkou. Další dotaz z našeho telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, prosím o radu. Je mi 76 let. Jsem onkologický pacient 3 roky po ozařování horního levého kvadrantu. Trápí mě sucho v ústech a po ránu hleny v krku, které nemůžu dostat ven. Já nesmrkám, nekašlu. Mám i přístroj na spánkové apnoe. Trápí mě to už po ty 3 roky po tom ozařování. Beru léky na osteoporózu, draslík, měla jsem myokarditidu a reumatoidní artritidu. Děkuji vám za radu, posluchačka Helena ze Vsetína.
2: Tady bych doporučovala zkontrolovat pitný režim a toho pití by mělo být 2 až 2,5, někdy až 3 litry tekutiny denně, což zejména ve vyšším věku, paní zmiňovala, že jí 76 let, není tak úplně snadné dodržet. Další samozřejmě ve věku 76 let dochází k drobné už involuci neboli zmenšení těch slinných žláz, ale stejně bych zkusila zkontrolovat solení a přidat nějaké takové třeba vodu s citronem nebo vodu s grapefruitem. Zkusit prostě trošičku něco, co vlastně zvýší tu chuť a vytvoří takovou tu, já nevím, že budeme slinit, když se na to jenom vzpomeneme. No.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pořad Vesele a zdravě po písni se vrací k tématu sucho v ústech. Je to téma, které jsme záměrně vybrali, protože jsme zjistili, že ten první díl měl takový úspěch, že zbylo hodně dotazů a my na ně chceme odpovědět. Tak tady je, paní doktorko, další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, mně je 61 roku a už od mládí, prakticky od takových 30 let, se mi stává, že když jsem velice nervózní, tak mě úplně vyschne v ústech, ale tak strašně, že nemůžu ani mluvit, že tam prostě nemám vůbec žádnou vlhkost. Mně připadá, jestli to není od nervu, ale zajímá by mě, paní doktorko, váš názor.
2: Já moc děkuju, že nám tohle svěřujete. Tak od nervů to asi je. Je tam několik indicí, že by to mohlo od těch nervů být. Jednak to nastalo ve velmi mladém věku, takže tam těžko předpokládat, že by se jednalo o nějakou nemoc. Další důvod, vy sama říkáte, že když přijde nějaký impuls, takže dojde k vyschnutí v ústech, čili je to akutní a my tam můžeme krásně vysledovat ten takzvaný spouštěč. A pokud náhodou máte takzvanou úzkostnou osobnost, tak tam je moc důležité se otužovat. To znamená vlastně po malých krůčcích se exponovat těm nervy drásajícím situacím, prosím, na hranici komfortu, ne moc jako za tu komfortní zónu, a budem vám moc držet palce.
0: Může za sucho v ústech, paní doktorko, třeba to, že špatně dýcháme?
2: Může. Ta předchozí dáma, která se dovolala na záznamník, stejně jako paní Marie, která říká, že když se v noci zbudí, takže téměř pokaždé má totálně vyschlý jazyk a ústa. To jsou situace, kdy ten člověk dýchá s otevřenými ústy. Ta dáma, co se dovolala, hovořila, že má přístroj na spánkovou apnoe, což je situace, kdy se dokonce zastavuje dýchání během noci a ten přístroj vlastně pomáhá, aby dýchal za ní. No a v těchto případech samozřejmě to sucho v ústech se objevuje častěji.
0: No, proto jsou i zvlhčovače u těch přístrojů.
2: Ano, a tam se doporučuje, tady paní Marii bych doporučila, aby si zkusila třeba pověsit vedle postele vlhký ručník, protože on, jak se bude vypařovat, tak bude zvlhčovat vlastně vzduch ve výši těch jejich úst a mělo by to pomoci.
0: Je tu prostor ještě pro jeden dotaz, ten telefonický.
3: Dobrý den, je mi 82 let a trpím hořkostí v ústech. Byla jsem v nemocnici v roce 21 celkem 3 týdny. Byla jsem na kyslíku, potom jsem mohla chodit jenom s chodíčkem. Mám stále hořko v ústech. Už jsem byla na vyšetření na gastro i ORL. Nikde mi neporadili. Řekl mi pan doktor, kdybych věděl, od čeho to je, byl bych šťastný. Ale kdo to má vydržet? Jinak mám artritidu, takže užívám Trexan, no a takový ty

0: byl našeho pořadu, kde s námi můžete komunikovat.
1: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vracíme se opět k diskuzi, která se týká sucha v ústech. To téma jsme už kdysi ve vysílání měli, zbylo hodně dotazů. My jsme vás nakonec vybídli, abyste volali, psali, ptali se, pokud na vás tehdy nedošlo. Vy jste to udělali a tak teď můžeme odpovídat na další problémy s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Máme tu další telefonický dotaz.
1: Tady Vítězka Vojtěch, Lipov, věk 70 roku a problémy máme, že sucho v puse. Řečený jazyk, mám tam nějakou vyrážku a nevím, co s tím, ale jsem léčený na leukémiu v Brně. Potřeboval bych poradit, co s tím. Prodělal jsem už nějaké patrálie, užívám akorát léky na Parkinsona. Proto bych byl rád, že paní doktorka poradila a poděkovali za to.
2: Já moc děkuju za poděkování. Jinak my to tady přímo v studiu slyšíme, že opravdu sucho v ústech máte. Slyšíme vlastně na té řeči ten problém s tím suchem. Tady bych možná zkusila doporučit dvě věci. Jedna věc, jestli by třeba vám nepomohlo cucat kostky ledu. Někdy to jako pomůže.
0: No. Kostky ledu.
2: No jo, fakt. Normálně kostky ledu.

0: Cucat, puse. Samozřejmě ten led je dobré, abyste si ho dělal doma sám, nekupovat ho takový v těch pytlech, jo, chápete. Abyste věděl, že ty kostky můžete dát do pusy a dělat to z vody, kterou máte z vodovodu, protože ta je dvakrát denně kontrolovaná, takže víme, že je v pořádku. No, to by byla jedna věc. Další věc, zkontrolovat pitný režim, já se omlouvám, že se opakuju, ale prostě je to tak. A vím, že pacienti, kteří trpí leukémií nebo dalšími krevními chorobami, tak někdy nemají úplně dost třeba červených krvinek, takže je otázka, jestli třeba pro preparáty B12 nebo železo nebo něco dalšího, jestli by to třeba kapáneček nepomohlo. Samozřejmě zase budu říkat pít a dávat si pozor vlastně na to, jestli v noci máte dostatečně zvlhčený vzduch v ložnici.
1: Otázka další je psaná z našeho webu.
0: Pan Ladislav píše, už asi 6 měsíců mě trápí sucho v puse po ránu, nevím, co to znamená, dřív jsem to vůbec neměl a ptá se, jestli to nesouvisí s tím, že bere 2 roky a teď mi teda tady píše Dupalax, syrup na břicho. Já se domnívám, že spíš to bude Gutalax. To jsou kapky, které vlastně pomáhají člověku, aby šel normálně na záchod a říká, že z toho má popraskanou pusu. Tak já úplně příbalá Gutalaxu nevím, takže doporučuji přečíst, ale určitě i ta zácpa, to znamená i to, že pán ten Gutalax potřebuje, hovoří o tom, že možná nemáte úplně dost vlákniny a možná ani tekutin. Takže to, co jsem říkala na začátku, nějaký melon, zkusit rajčata, okurky, prostě nějaké hodně 90% tekutin obsahující zeleniny a ovoce a možná zabijem 2 mouchy jednou ranou a zlepší se i zácpa i slinění.
1: Ještě malé shrnutí nás čeká v našem pořadu, co se týká sucha v ústech.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou.
3: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
4: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
3: Chystáme oslavu plnou legrace.
4: To se mi líbí.
3: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
4: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
3: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
4: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
3: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Shrnutí toho našeho povídání o suchu v ústech, téma, které řešíme v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, tak jak si nepřivodit to vyschnutí v ústech, paní doktorko?
1: Tak, já mám tady takových 5 zásad. Zásada číslo 1, Patriku, to určitě budete vědět, vidíte. Ano, a kolik pít?
0: Dostatečně.
1: Ano, 2 až 3 litry tekutin. Zásada číslo 2, Patrik rozhodně znovu zná, takže Patriku.
0: Nepít alkohol, nesolit.
1: Správně, výborně. Zkontrolovat, kolik solíme a kolik alkoholu a radši žádný. K tomu bych ještě pro kuřáky přidala nekouřit. Takže další, protože kouření výrazným způsobem vlastně narušuje tu správnou tvorbu slin v ústech, protože běžné kouření obsahuje vlastně dehet v tom vdechovaném vzduchu a to nepomáhá ničemu.
0: A to po ránu kašlou taky?
1: Ano, třeba, ale tak oni kašlou, protože mají obstrukční bronchopulmonální chronickou chorobu, to je onemocnění plicních průdušek, takže to bych dala stranou.
0: Tomu další, se budeme věnovat někdy jindy.
1: Přesně tak. Další, vyhýbejte se příliš sladkým potravinám. Z toho bych řekla, nejsladší jsou ta různá smutíčka. Ono to vypadá jako fajn, ale jsou strašně sladká. Další, co je sladké, jsou snídaňové cereálie a další, co je dost sladké, jsou ty různé džusové koncentráty. Takže na to pozor. No a samozřejmě čistěte si zoubky, vyplachujte si ústa ústní vodou a používejte mezizubní kartáček, protože tím pádem vaše sliny vlastně nebudou se plýtvat na to, aby vám pomáhali čistit dutinu ústní, ale budou fungovat čistě na to mluvení a případně na to jídlo.
0: Asi sledovat i příbalové letáky, jestli náhodou to sucho v ústech není nějaký projev těch léků, ne?
1: Není on úžasný, to jsem zapomněla. Tak v okamžiku, kde nás to trápí, tak opravdu zajděte za lékaři. Ta první volba by byl asi zubař, druhá volba ušní nosní krční, protože tam se podívají, jestli něco se neděje. Z dalších by to potom mohl být třeba neurolog, protože i tvorba slin souvisí se správnou nervovou činností. No a mrknout se na prokrvení, co dělá krevní tlak, jestli není příliš nízký, příliš vysoký a zkusit prostě zkontrolovat celkový zdravotní stav.
0: Nějaká mimika, trénování pusy, jakož výkání na prázdno, nepomůže
1: tomu? Obávám se, že ne. Ne. Jakože bych tachá. No tak zkuste, hleďte, obličejová gymnastika možná nebude prospívat tolik tvorbě slin, ale zase budeme mít hezký obličej.
0: A to je dobrá zpráva, tak pro dnešek děkuju a těším se zase na příští setkání u našeho pořadu Veselé a zdravě. A loučíme se i s vámi, mějte se pěkně a poslouchejte zase příště.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Ašinachebsku skončila rekonstrukce městského bazénu. Veřejnosti se otevře v polovině října. Karlovarský kraj ocenil 8 výjimečných seniorek a seniorů. Ceny ropy znovu klesají a zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 21 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Rekonstrukce městského bazénu v Ašinachebsku je hotová. Za práce radnice zaplatí asi 200 milionů korun. Nové je v podstatě všechno, nerezové vany, technologie, ale i sociální zařízení. A novinkou je taky saunový svět. Provoz pro veřejnost bazén zahájí v polovině října. Projekt na opravu připravovalo ještě minulé vedení města v čele s bývalým starostou Daliborem Blaškem z Hnutí místní.
2: Jsem rád, že se to povedlo zrealizovat. Je to vlastně po dlouhé době, v roce 1978 se otevíral bazén, který už pak neodpovídal požadavkům doby, takže je to skvělé. A přestože to město dotuje ročně celou řádku milionů korun, myslím ten provoz, tak jsou to peníze, které se bohatě tomu městu vyplatí.
0: V Lidovém domě ve Staré Roli se uskutečnilo slavnostní vyhlášení jubilejního 10. ročníku ankety Senior roku. Zástupci vedení Karlovarského kraje ocenili 8 seniorek a seniorů, kteří se svou aktivitou, životním přístupem, prací pro druhé nebo mimořádným životním příběhem stali inspirací pro své okolí. Letošní jubilejní ročník přinesl také nové partnerství s Českým rozhlasem Karlovy Vary, který se stal mediálním partnerem ankety Senior roku. Světové ceny ropy dnes výrazně klesají. Severomořský Brent odepsal asi 3% a vrátil se pod hranici $100 za barel. Agentura Reuters dříve s odvoláním na svůj zdroj napsala, že Francie takto navrhla uvolnit 50 milionů barelů nafty z evropských zásob. Dalších 50 milionů barelů ropy by prý podle Paříže mohly poskytnout členské země Mezinárodní agentury pro energii. Mezi ty patří například Japonsko, Kanada nebo Spojené státy. Evropská unie se dnes taky ohradila proti americkým výhruškám ohledně zákazu exportu nafty ze Spojených států, pokud Evropa své rezervy neuvolní. Dva Češi zemřeli při dopravní nehodě v americkém Wyomingu. Další je zraněný, informoval o tom mluvčí tuzemského ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle toho, co se nehodou ve spolupráci s místními úřady dál zabývá český generální konzulát v Los Angeles. Sport. Petr Bříza obhájil funkci seniorního viceprezidenta Mezinárodní hokejové federace a zůstává tak druhým nejvýše postaveným mužem světového hokeje. Předtím neuspěl ve volbě prezidenta IIHF, ve kterého o pouhé 3 hlasy porazil Němec Franz Reindl. Počasí. V noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně v údolích mlhy. Nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů, místy 3 stupně i přízemní mrazíky. Na horách 11 až 8 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povene slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou postupně dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na místní silnici u obce Stráň u Kyselky na Karlovarsku narazilo osobní auto do stromu. Nehoda se došetřuje.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Hezký dobrý den vám všem, kteří jste si naladili páteční vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Teď je 14 hodin 4,5 minuty, začíná předvíkendové dobré odpoledne. Za chvíli si povíme o vodě, kdy nám může škodit, prozradí už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Přidáme také příjemnou muziku a přání klidného poslechu.
1: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že když člověk vypije moc vody, může ho to i zabít? Voda je zcela zásadní pro život, jak ho známe. Ve vodě na planetě Zemi život kdysi dávno vznikl a ke své existenci ji potřebují všechny živé organismy. Když se vody tělu nedostává, mluvíme o takzvané dehydrataci. U člověka, jehož tělo tvoří voda zhruba ze 60 až 70%, mluvíme o dehydrataci ve chvíli, kdy je výdej tekutin vyšší než jejich příjem. Vodu z těla ztrácíme například pocením nebo při průjmových onemocněních, jako jsou cholera či tyfus. Ta můžou vést až k dehydrataci způsobující smrt. Jenže obdobné riziko nám hrozí i při nadměrném příjmu tekutin. Hyperhydratace, neboli otrava vodou, způsobuje, že se nám krevní plazma příliš naředí a tím se naruší rovnováha elektrolytů v těle. Důsledkem je porucha mozkových funkcí. Tento stav přichází ve chvíli, kdy člověk vypije v krátkém čase 5 a více litrů vody. Z různých soutěží v pití vody nebo extrémně časově a fyzicky náročných sportů jsou známy případy, kdy účastník po požití velkého množství vody opravdu zemřel.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Na třídním srazu hraje, stejně jako před 30 lety na maturitním plese, Olympik. Kdo to ale všechno zaplatí? Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Z baseballové hry se stává smrtící zápas a z jeho hvězdy štvaná zvěz. Robert De Niro v premiérovém thrilleru Fanatic. A ČT Art uvede v premiéře koncert populární české kapely s jejími největšími hity. Vohnout 30 let na hudební scéně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: A teď ve 14 hodin 22 minut pro vás máme páteční pozvánky. Houbařskou a včelařskou výstavu nabízí do 17 hodin Mariánsko-Lázeňská hotelová škola. Připraveny jsou odborné přednášky, kvíz pro děti a ukázky práce košíkáře. Varhaní koncert zazní od 15 hodin v Mariánsko-Lázeňském římskokatolickém děkanském kostele Na nebe vzetí Panny Marie na Gétově náměstí. Zazní například skladby Johanna Sebastiana Bacha a Antonia Vivaldiho. Obrazy křídel i samotných pírek kreslených technikou tetování na papíře uvidí návštěvníci městské knihovny v Ostrově, kde v 17 hodin začíná vernisáží výstava Gabriely Surové. Autorka také stínuje třpitkami na černé plátno nebo kreslí na zrcadlo a stvárňuje různé fantazy a dystopické příběhy. Zábavně dobrodružná procházka pro rodiny s dětmi od 6 let a pro všechny, kteří se rádi baví, nazvaná Noc pokladů, je připravená na zámku ve Štědré. Pro pořad s divadelně laděnými pověstmi o chudých šťastlivcích, kteří přišli k bohatství, začne v 19 hodin. Karlovarské divadlo Dagmar má od 7:30 večer na programu loutkové divadlo pro dospělé. Soubor Handa Gotte představí svou verzi hry Johann Dr. Faust, tedy hry o mágovi, který v touze po poznání a blahobytu zaprodal duši ďáblu. A kino Drahomíra nabídne také od 7:30 večer dámskou jízdu s módní přehlídkou. Následovat bude projekce nového českého filmu Tango pro tři a večer uzavře beseda s protagonisty snímku. Program moderuje David Forst. Plzeňská postpunková kapela Znouzecnost zahraje od 20 hodin v Lokeckém kulturním domě Dvorana. Co všechno je možné sbírat, o tom se přesvědčí návštěvníci Sokolovského muzea v expozici Kouzlo sběratelství kuriozit, aneb řekni mi, co sbíráš. Na jejím začátku byl Stanislav Kubík, kterého před čtvrtstoletím zaujali malé kalendáře. A Chebské muzeum zve na výstavu Hurvínek 1926 Forever. Připomíná výročí 100 let od doby, kdy známou loutku vyrobil Gustav Nosek. Návštěvníci si vyzkoušejí, co obnáší práce loutkoherce, nebo uslyší Hurvínka se spejblem v různých jazycích. K vidění je také krátký úvodní film, ve kterém ikonická postavička provede návštěvníky místy, která jsou v Chebu spojená se jménem jejího tvůrce. Tak takové byly předvíkendové tipy pro volný čas s datem 2. října 2026. Je z čeho vybírat, ta nabídka je opravdu pestrá, tak přejeme dobrou zábavu. Teď je 14 hodin 25,5 minuty, posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary, je čas na písničku skupina ABBA.

0: 14:35, čas, kdy jste ve společnosti předvíkendového vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Špitální kostel všech svatých není největší ani nejzdobnější památkou Jáchymova na Karlovarsku. Pokud ale máte rádi místa se zvláštní atmosférou, rozhodně tenhle na první pohled nenápadný kostelík vedle hřbitova navštivte. Jde totiž o jedinou celohrázděnou sakrální stavbu v českém i saském Krušnohoří.
1: S Markétou Šikýřovou z Jáchymovského infocentra vstupujeme do špitálního kostela všech svatých.
2: Ten kostel tady nechali postavit obyvatelé města, kteří sem přišli v 16. století, protože Jáchymov byla úplně původně malilinkatá osada a s těmi nalezišti stříbra, tak sem přicházeli horníci, hlavně teda ze Saska. No a protože chtěli svůj duchovní stánek, tak nechali postavit špitální kostel. Stavba začala v roce 1516 a dneska je špitální kostel nejstarší dochovanou sakrální památkou našeho města.
1: Co je na tom kostele výjimečného? Já vidím hrázdění.
2: Ano, já s oblibou říkám, že jak tady ten kostel před 500 lety postavili, tak máte možnost ho vidět dneska. Ten kostel v průběhu let samozřejmě byl rekonstruován, ale nikdy nebyl výrazně stavebně přeměněn. Vždycky při všech rekonstrukcích se zachovala ta původní podoba. A právě ta celohrázděná konstrukce je jednou z těch unikátních záležitostí tohoto kostela. On zvenku je takový nenápadný, to hrázdění není vidět, tomu se pak říká hrázdění v kabátku, ale ta celohrázděná konstrukce tady uvnitř každého překvapí.
1: Co je pravdy na tom, že ty trámy jsou natřené volskou krví?
2: Je to taková legenda, říká se to, že vlastně to dřevo, které bylo použito na stavbu tohoto kostela, zvláště pak krovu, bylo natíráno volskou krví, protože ta volská krev má jakoby magické účinky a ochraňuje to dřevo. Mimo jiné se také říká, že ta volská krev má výborné impregnační účinky, takže to dřevo lépe a déle vydrží. Jinak během prohlídky máte možnost se projít po 500 let starém schodišti,
1: po kterém jdeme právě teď my.
2: Ano.
1: A dostali jsme se do půdních prostor. Tak my jsme teď společně došli na místo, kde se vlastně ukrývá ten největší poklad špitálního kostela.
2: Dá se to tak říct. Teď jsme pod zvoničkou, ve které se nachází zvon z roku 1520. Dneska je to nejstarší movitá památka našeho města. Ten zvon se dochoval díky tomu, že v dobách, když se všude zabavovaly zvony, tento zvon byl uschovaný na půdě tehdejšího muzea a v 90. letech se mohl navrátit zpátky do zvoničky. K tomuto zvonu se váže legenda. Říká se, že jeho hlas, když se nesl Jáchymovským údolím, tak vlastně ochraňoval město. Měl držet nad městem ochranou ruku.
1: Špitální kostel se veřejnosti otevírá pouze v rámci komentovaných prohlídek. Zájemci do něj mohou nahlédnout například ve čtvrtek 8. října ve 14 hodin. Další termíny prohlídek jsou pak pravidelně uveřejňované na webu města. Z Jáchymova na Karlovarsku, Jana Strejčková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: A znělka otevřela páteční rozhlasové tržiště. Teď ve 14 hodin a 47 minut je k dispozici studiová linka 221 55 37 37. A pokud máte inzerát ke zveřejnění, je čas telefonovat do našeho odpoledního předvíkendového vysílání. Tady je rozhlasové tržiště s datem 2. října. Prodáváte, nakupujete, něco scháníte. K tomu slouží rubrika, její spojení je stále stejné. Spojení do této rubriky telefon 221 55 37 37 a každý všední den vždy před 15. hodinou dáváme prostor vám posluchačům, abyste nabídli svůj inzerát do vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Dnes tedy bez inzerátu, další rozhlasové tržiště v novém pracovním týdnu.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Region Morau.at.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Hranicích u Aše začaly výkopy pro položení optické sítě. V Karlovarském kraji se uskutečnila soutěž Firma a živnostník roku. Státní cenový strop pro naftu mírně klesne, u benzínu se naopak o pár haléřů zvýší. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 21 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. V Hranicích u Aše zahájili dělníci výkopy pro novou optickou síť. Práce začaly v ulici Habrmanova, aby byly překopy hotové před plánovaným asfaltováním. Postupně se čety dělníků objeví i v dalších ulicích. Práce na uložení optické sítě mají skončit v první polovině příštího roku.
2: Výkopové práce se odehrají prakticky ve všech ulicích města. V Trojmezí, Krásněnech a části ulice v Polích se kopat nebude, protože firma je ze záměru vyjmula kvůli vysokým nákladům, které neodpovídaly počtu zákazníků. Projekt by měl znamenat pro obyvatele města příjem vysokorychlostního internetu. Z Hranic u Aše Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
0: V Karlovarském kraji se uskutečnil další ročník soutěže Firma a živnostník roku. Jak za organizátory informoval Petr Kopáček, firmou roku Karlovarského kraje se letos stal karlovarský výrobce průmyslových pecí a technologických zařízení pro tepelné zpracování materiálů Realistic. Živnostníkem roku je v kraji Andrea Holcknechtová z Nejtku na Karlovarsku, která vyrábí proutěné kabelky. Vítězové postoupili do celostátního finále, které bude 10. prosince na pražském Žofíně. Maximální cena nafty se o víkendu a v pondělí oproti dnešku mírně sníží. Litr nafty má zlevnit o 4 haléře. Řidiči za něj zaplatí nejvýše 48 korun a 54 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak litr benzínu budou smět čerpací stanice prodávat dráž, a to až o 5 haléřů. Nový strop je na 45 korunách a 97 haléřích. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření potrvají nejméně do konce měsíce. Policisté našli tělo pohřišované 38leté ženy z Frýdku Místku. Před měsícem odešla z bytu bez dokladu a telefonu. Kriminalisté jí tělo našli v hustě zarostlé oblasti frýdeckého lesa poblíž skládky. Vyšetřovatelé teď čekají na výsledky pitvy, která má vyloučit cizí zavinění. Ženu před událostí trápily psychické problémy, potvrdil náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
3: Volala o pomoc, ale myslím, že nemoc důrazně, že to řešila sama se sebou. Nebyl nalezen dopis na rozloučenou. Doposud. Do těch míst, kde jsme ji nalezli, nás dovedly kamerové systémy, které jsme postupně měli zajištěné. Bylo 2000 hodin záznamu, takže jsme je postupně rozplétali a ukázalo nám to směr, kterým paní Jana šla, takže jsme to rozvinuli, to další pátrání tam. Sport.
0: Tenistka Karolína Muchová postoupila na turnaj v Pekingu do třetího kola. Britku Bolterovou porazila 7-6 a 6-1. Počasí. V noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně v údolích mlhy. Nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů, místy 3 stupně i přízemní mrazíky, na horách 11 až 8 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povene slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou postupně dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu v ulici Ašská se srazila dvě osobní auta, na místě policie.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobrý den, ke slovu se opět vrací dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. V pátečním odpoledni jste slyšeli zprávy s Lenkou Polákovou a co nás čeká dál. V neděli nabídneme poslední soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám ten nejlepší recept z roku 2025 podle hlasování poroty. Tentokrát nám ho připraví šéfkuchař Roman Paulus. Co to bude, vám řekneme už za chvíli. Přidáme pohodu novou muziku a v této hodině také soutěž. Hezké páteční odpoledne a klidný poslech.
5: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: 15 hodin 11,5 minuty. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. V neděli nás čeká poslední takový recept. Péct kynuté rohlíčky a máčet je v másle bude šéfkuchař a porotce Roman Paulus. Připomene nám tak sladkou pochoutku od Stanislavy Kotlabové z Babí na Horažďovicku, která vyhrála ročník 2025. Za Romanem Paulusem domů se vydal Patrik Rozehnál.
1: Já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
2: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
1: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to vzájemné vítání, tak jsme rádi, že se vidíme. Pečeš rád?
2: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem. A tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
1: No velkého, ono se to těsto díky kvásku úplně samo zvedalo.
2: Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku.
1: A pak jsme ho museli zpracovat do tvaru rohlíčku, takže nejprve vyválet. Ale jak?
2: Jako kdyby to byla...
1: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano.
1: Tyhle máslové rohlíčky vás překvapí. 3/4 kila másla se na ně spotřebuje, ale stojí to za to.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří. Je to úplně jednoduché, ale tak dobré.
2: Já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
0: A to byl poslední letošní soutěžní recept kynuté rohlíčky máčené v másle v provedení šéfkuchaře Romana Pauluse. Krok za krokem vás je naučíme dělat v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale jeho recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovirok.cz. Původní recept od Stanislavy Kotlabové z Babína na Horažďovicku bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Hlasování spustíme právě tuto neděli v průběhu pochoutkového roku. Tak se zapojte, bude se hrát o velké ceny.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Je 15 hodin na 25 minut, čas na páteční soutěž v našem odpoledním vysílání. K dispozici je studiová linka 221 55 37 37 a pojďme si říci, o co budete soutěžit. Až se vás podzim zeptá, co máte na sobě, tmavá bunda by to být neměla. Dny se krátí a chodci v tmavém oblečení na silnicích zašera a tmy doslova splývají s okolím. Právě proto každoročně na podzim startuje preventivní akce Buďte vidět, přežijete. Strážníci z Karlovarského kraje v ní připomínají, jak je důležité nejen být dobře vidět, ale také být viděn. A aby nezůstalo jen u slov, připravili jsme pro vás společně soutěž o praktický bezpečnostní balíček od městské policie Karlovy Vary. A ten můžete vyhrát v případě, že k nám teď zatelefonujete a správně odpovíte na dnešní, řekl bych, jednoduchou soutěžní otázku. Je tady první soutěžící, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Hana z Pánice.
0: Hana.
1: Poslouchám vás, takže jsem to zkusila.
0: Dobře, tak jsme rádi, že jste s námi ve vysílání. Teď už víte, co můžete vyhrát. Je to praktický bezpečnostní balíček od městské policie Karlovy Vary. A tady je otázka. Jakou barvu má košile, kterou nosí strážníci při výkonu služby? Víte nebo chcete možnosti?
1: No, radši možnosti.
0: Paní Hano, za A zelenou, za B červenou, za C modrou.
1: No, tak určitě tu zelenou, takovou tu jedovatou zelenou, říkám. Mm-hmm.
0: Tak bohužel není to správně.
1: Ne,
0: je mi líto.
1: Tak to budou ty vesty jenom, to budou ty vesty, takže
0: omlouvám
1: dobrý.
0: Se, někdy příště naslyšenou.
1: Jo, děkuju a přeju hezký víkend.
0: I vám, tak nebyla to správná varianta, ta první odpověď od paní Hany. Dáme prostor dalšímu ze soutěžících. I vás vítám ve vysílání, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Alena Zdalovic a mají modrou.
0: Alena Zdalovic říká, že modrou a to je správně. Ano, to je správná odpověď a vy získáváte ten dárek od městské policie Karlovy Vary v podobě praktického bezpečnostního balíčku. Já vám gratuluji.
2: Děkuju.
0: Přeji vám hezké odpoledne a naslyšenou.
2: Taky, nashledanou.

0: 15:34 je vaším předvíkendovým společníkem Český rozhlas Karlovy Vary. Nové bazénové vany, sociální zařízení i saunový svět. V Aši na Chebsku skončila rekonstrukce městského bazénu. Začala loni v lednu a město za práce zaplatí asi 200 milionů korun. Oprava byla nutná, protože bazén z konce 80. let minulého století už byl ve špatném stavu a hrozilo jeho uzavření. Teď je v areálu kromě obvodových zdí vše úplně nové.
1: Nám se bazén jako takovej líbí. Je nově udělaný, má pěkný věci. Líbí se mi, že tam má hloubku po celý dílce 1,8, že to je stejný, na trénování je to vždycky lepší.
2: Říká Světla Zdeňková ze Slovanu Karlovy Vary. Vy tady jste vlastně se svými svěřenkyněmi, ale nicméně, kdysi dávno jste tady byla v tom starém bazénu, absolutně to nelze srovnat.
1: Ne, nejde to vůbec srovnat.
2: Pamatujete si, jak to tady
1: vypadalo? Pamatuju si, jak to vypadalo, ale tak to je vždycky bazén, když je starší a renovuje se, tak je vždycky úžasný, nový, protože ty technologie dneska jsou úplně jiný než třeba před 20-30 lety.
2: Jiří Červenka, jednatel společnosti Ašské lesy, která má bazén městský v Aši ve své správě. Je tady úplně všechno nové.
3: Ano, je tady úplně všechno nové a já bych chtěl poděkovat dřívějšímu vedení, protože jsme provozovali bazén na hraně všech technických, hygienických a bezpečnostních předpisů. Proto se zadal projekt, který řešil právě rekonstrukci celkovou a současné vedení města schválilo tuto investici a stojíme v bazéně, který je připraven k provozu.
2: Štěpán Sauer, správce městského bazénu. Co tomu říkáte?
4: Vypadá to pěkně, zatím všechno funguje, tak uvidíme. Jenom je úplně všechno, jenom si lidé budou muset zvyknout, že je společná šatna, což pro ašáky je novum a bude to ani nezvyklý.
2: Ladislav Potočný, stavby vedoucí. Vy jste tady dohlížel v podstatě na tu stavbu od začátku, takže rok a 3/4. Co zůstalo původního?
5: Tak na stavbě zůstaly původní téměř jenom obvodové stěny, část střechy, střešní konstrukce, která se nakonec stejně zesilovala. Jinak celá technologie, bazénové vany, všechny instalace jsou nové.
6: To vrátím žlábek, který někdo vyndal.
2: Když jsme tady byli spolu naposled, jsme v saunovém světě, tak tady se dodělávaly různé věci. Skoro to tady ani nepoznávám.
5: Je to tak, všechno dodělaný, obložený, naleštěný. Krásné sauny jsou tady.
2: Nevyzkoušel jste si třeba saunu, jak funguje?
5: Jednou jsem tam byl, no, vyzkoušel, je to dobrý všechno.
2: A v bazénu jste si byl zaplavat?
5: Taky, je potřeba to vyzkoušet, než se to předá.
2: Dalibor Blažek, bývalý starosta Aše. Co tomu říkáte, povedlo se, protože když vy jste byl ve vedení města, tak jste usilovali o rekonstrukci bazénu a teď jste tady a vidíte ten bazén opravený.
7: Tak my jsme vlastně připravili projektovou dokumentaci a nakonec jsme sehnali i peníze na to, takže jsem rád, že se to povedlo zrealizovat. Je to vlastně po dlouhé době, v roce 1978 se otevíral bazén, který už pak neodpovídal požadavkům doby, takže je to skvělé. A přestože to město dotuje ročně celou řádku milionů korun, myslím ten provoz, tak jsou to peníze, které se bohatě tomu městu vyplatí.
2: Za opravu bazénu zaplatilo město zhruba 200 milionů korun. Veřejnosti se otevře v polovině října. Z Aše na Chebsku, Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: I v 15 hodin a 48 minut posloucháte předvíkendové vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě většina řidičů spolupracuje a snaží se situaci co nejrychleji vyřešit. Někdy ale nastane chvíle, kdy druhý účastník odmítá komunikovat nebo nechce poskytnout potřebné údaje. Znáte odpověď na otázku, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Jak to tedy je? Co mám dělat? Sdělí plukovník Jan Straka.
3: V okamžiku, kdy nejsou splněny podmínky pro oznámení dopravní nehody policii, to znamená, že v tu chvíli bych si s tím druhým účastníkem měl vyměňovat ty údaje, které mi slouží pro vyplnění například toho euroformuláře nebo bouračky, tak potom ten druhý řidič, který se mnou nespolupracuje a odmítá ty údaje sdělit, porušuje zákon. On je povinen, stejně jako já, poskytnout ty údaje. V okamžiku, kdy to neudělá, mohu zavolat policii, která rozkol mezi námi vyřeší.
2: Co dělat, když druhý řidič nebude souhlasit s tím, že to zavinil, nebo mi dokonce bude tvrdit, že někam pospíchá a musí hned odjet?
3: Samotné zavinění, tak to není ta podmínka k tomu, aby bylo nutné věc oznámit policii. Sama pojišťovna v případě nahlášení té konkrétní dopravní nehody může stanovit, komu vyplatí a jakým způsobem. To samozřejmě není otázka pro nás. Pojišťovna pro rozhodnutí náhrady škody nepotřebuje rozhodnutí policie o tom, kdo to zavinil. Jak už jsem říkal, tak jsou tam nějaké povinnosti toho účastníka. A v okamžiku, kdy on odmítá, tak není problém tu policii zavolat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A my ji nabízíme každý den v našem vysílání v pravidelném čase. Zítra si povíme o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky. Za 10 minut bude 16 hodin, čas pro aktuální zprávy s Lenkou Polákovou. Ode mě je to z dnešního odpoledního vysílání vše. S přáním hezkého dne se od mikrofonu loučí Petr Čimpera. Tak naslyšenou příště a mějte se fajn.

0: Celý den pro vás sledujeme situaci na silnicích. Aktuální informace přináší Zelená vlna. Jejím zpravodajem se můžete stát i vy. Ať už na cestách zaznamenáte jakékoliv komplikace, varujte ostatní. Volejte bezplatnou linku 800 553 553. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Saunový svět v Ostrově u Karlových Varů město otevře do 2 týdnů. V opraveném domě na Starém náměstí v Sokolově vznikne infocentrum a 5 bytů. Lidé v oblasti odoleny vody můžou začít pít vodu z vodovodu. Podle hygieniků už je nezávadná. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 21 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Ostrov u Karlových Varů dokončuje rekonstrukci městské sauny. Najaté firmy se teď věnují hlavně interiérům. Pokládají dlažbu, obložení stěn a ke spuštění připravují technologii jednotlivých saun a bazénů. Areál za 35 milionů korun chtějí představitelé radnice otevřít pro veřejnost přibližně v polovině letošního října. Potvrzuje mluvčí městského úřadu Lucie Kubešová.
2: My předpokládáme, že malý saunový svět v Ostrově se otevře v polovině října. Pravděpodobně nebude hotová kompletně fasáda, ale interiéry a provoz už se de facto předává nejpozději do 2 týdnů.
1: Město Sokolov dokončilo opravu domu číslo 133 na Starém náměstí. Jak uvedl mluvčí radnice Michal Švarc, v přízemí vzniklo nové infocentrum a v patrech 5 nestandardních bytů. Bytové jednotky mají dispozici 2+KK a 3+KK, největší má asi 120 metrů čtverečních. Město je nabídne k pronájmu obálkovou metodou podle výše nájemného. Dům se ještě bude dovybavovat a kolaudovat. Infocentrum by se mělo otevřít začátkem příštího roku. Celá oprava vyšla na zhruba 30 milionů korun. Kohoutková voda v oblasti odoleny vody je opět pitná, informovali o tom středočeské vodárny. Podle krizového štábu vodáren je voda nezávadná a množství olova ve vodě splňuje hygienické limity. Víc než týden kvůli příliš vysokému množství olova nemohla zhruba 15 000 lidí v několika obcích na sever od Prahy pít vodu z vodovodu. S kontrolou kvality vody se bude dál pokračovat. Situací se zabývá i policie, a to kvůli podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. V ukrajinském hlavním městě Kyjevě je po ruském ostřelování silně narušená doprava. Uzavřený je důležitý jižní most, který propojuje 2 části metropole. Omezená je taky doprava na mostech metro a Patona. Stovky lidí přes ně podle médií přecházejí pěšky. Ruské údery v Kyjevě nepřežil nejméně 1 člověk a další 2 jsou zranění. Naopak ruské úřady hlásí 1 mrtvého po dronových útocích na Bělgorodskou oblast. Ukrajina svými údery podle prezidenta Volodymyra Zelenského poškodila ropné podniky na jihu Ruska. To informovalo o odvrácení nočních útoků na 4 ropné rafinerie.
0: Počasí.
1: Noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně v údolích mlhy. Nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů Celsia, místy i přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povene slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou postupně dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Chebu v ulici Ašská se došetřuje nehoda 2 osobních aut. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Ahoj, dobrý den, zdravím posluchače.
2: Nikdo úsměv nestrácí, na víkend míříme s vtipem a legrací.
1: Humoriáda.

0: Zuzana Norisová, zpěvačka, herečka taky. My tady máme prezidenta herecké asociace a jsme rádi, protože je to doslova v předvečer udělování centálie. Ondřej Kepka je tu s námi a prozradí nám, co všechno ví. Prý už nemůže ani dospat, má hodně starostí, tak co všechno jste zajistili?
1: Samozřejmě starosti mají hlavně ti, co to budou chystat přímo, čili Roman Petrenko, režisér a další lidé z České televize a tak dále. Ano, zdálo se mi dokonce úplné nesmysly, třeba, že paní Maciuchová mě prostě odmítla se mnou hrát v divadle na Vinohradech. Uh-huh. Nějaký divadlo.
0: A to byl jenom sen, upřesně.
1: To byl sen, ano, přitom jsme se měli velice rádi, takže takovýhle nesmysly v té hlavě, jak si kolují, že prostě nepatřím na jeviště na Vinohradského divadla. Tak to byly takový, to říkám jako úlety, no. Martin Mišička, tomu držme palce, bude herecký moderátor.
0: A to je skvělý improvizátor.
1: Ano, takže na to se velice těší můj spolužák z DAMU, také student jaderné fyziky, absolvent, o čemž také bude zítra řeč na jevišti Národního divadla, protože scénář jsem samozřejmě viděl. No a jinak mohu prozradit nebo zopakovat, už jsou veřejně známá některá jména, tak já samozřejmě tady nebudu všechna jmenovat, ale mám velkou radost třeba, když jsme u Legrace. Takže bude zítra hodně Studio Y v hlavní roli, protože cenu Akademie získá Mirek Kořínek, vynikající hudebník, skladatel, herec, basista a nevím co všechno a spolutvůrce toho génia té Y-ky. Takže se chystá do Národního divadla velký tým z divadla Y v čele s Martinem Dejdarem. Jiří Lábu zase bude předávat cenu paní Krečmerové, takže tam bude opravdu...
0: Takové Národní divadlo Y.
1: Ano, protože paní Krečmerová získává cenu Jarka za celoživotní, za muzikál. No a když jsem u těch celoživotních sen a jsem u toho humoru, tak musím zdůrazit další významné jméno zítra a to je Petr Nárožný. Z toho mám velkou radost, který získá cenu za činohru, protože to byl a je stále vynikající divadelní herec, kromě toho, že ho my všichni známe jako skvělého srandistu.
0: Tak já myslím, že jako lákadlo na slavnostní večer centálií na České televizi to naši posluchači můžou vidět.
1: Ano.
0: Diváci televizní samozřejmě večer zítra.
1: A já si dovolím poslední větu, že Partnerská dvojka bude v neděli v 5 hodin vysílat ohlasy centálie.
0: Tak.
1: Takže v 5 hodin výjimečně si přepněte z regionu na dvojku. Výjimečně.
0: Teď přepneme z prezidenta herců na hosta humoriády.
1: Ano, už jsem se přepnul.
0: A jdem na první výběr.
1: Už jsem se přepnul, ano. Tak první výběr Bedřich Zelenka to bude.
0: Ano. Budou to anekdoty ze Silvestra českého nebo československého rozhlasu v té době 1975.
2: On povídá: ach, Zuzanko, kdybyste tušila, co se ve mně děje. A Zuzanka na to: no to já tuším, Jiří. A teď jsem vám přece říkala, abyste na ty švesky nepil pivo. My si s mojí Žofinkou žijeme v samejch radostech. Ona po mně něco hodí a když se trefí, tak má radost ona. No a když se ho netrefí, tak mám radost já. Víte, dámy, proč si Káča chtěla vzít za muže čerta? Protože čert nikdy nespí. Z Divokého západu. Poslyšte, seržante, kdo to u vás dneska ráno na stanici tak strašně řval? Ale to byl šerif. On si chtěl připíchnout na prsa tu šerifskou hvězdu. No a? No a on zapomněl, že jenom v trenýrkách. Host vysoké postavy přiběhne k vedoucímu restaurace. Pane vedoucí, někdo mi ukradl z věšáku zimník. Neříkejte, a jaký? Říká, tmavošedej, vlněnej, s bobřím límcem. Říká, jo, tak zrovna v takovým jsem před chvilkou viděl jednoho chlapíka ve výčepu. Říká, Jezusko, to jak vypadal? No vošklivě, pane, vošklivě, byly mu dlouhý rukávy. Dáma si kupuje nový vůz. Konečně si jeden vybere, zaplatí a chce odjet. A teď ten prodavač povídá: okamžik, madam, ještě vám musím namontovat svíčky. A ona: a to ani nemusíte, mladý muži, já stejně jezdím jenom ve dne. Můj pes, pánové, ten je tak chytrej. Nedávno chytil mýho známýho za nohu jenom proto, že se jmenuje Bažant. Ha, to nic není. To k nám chodíval, pánové, jeden pošťák, nějaký Oldřich Patník. A ten si kvůli našemu psovi musel nechat změnit jméno. Slečno Věruško, řekněte upřímně, mohla byste si vzít i úplnýho pitomce jenom proto, že má peníze, byt, auto a chatu? Ježíš, to já nevím, pane Vejdl, vaše nabídka přišla tak náhle. Jeden známý africký cestovatel, badatel, autor odborné knihy o gorilách, vypravuje svým hostům o svých pozorováních ze života goril. Takový gorilí samec, dámy a pánovi, v době páření vydává ze sebe příšerné skřeky, aby k sobě přivábil samičku. Asi takhle. A na ukázku vyrazí badatel z hrdla takový skřek, že hostům úplně stydne krev. V zápětí se otevřou dveře z kuchyně, vykoukne badatelo manželka a povídá, ale Alfrede, teď přece na to není čas.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Bedřich Zelenka a trénink na Silvestra. Nakonec za 3 měsíce už to bude
1: no
0: zase.
1: No to je strašně a hlavně nádherný, jak nás ten komerční svět už nám nabízí málem Velikonoce. Vajíčka, jakože už by se měly kupovat. Jo, že je to strašně urychlo.
0: Jo, jde to rychle za sebou, ano. Je dobře být připraven, ale ne zas tak příliš brzy.
1: Právě.
0: Že? Tak, přátelé, připravte se na hlasování. V tuto chvíli Bedřich Zelenka tady bude, pokud dáte A. Když dáte B, nastoupí Martin Dejdar. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Tady je páteční humoriáda s Ondřejem Kepkou a Pavlem Kučerou. A vy v tuto chvíli si můžete vybrat Bedřicha Zelenku nebo Martina Dejdara. Komu dáte v tuto chvíli přednost? Je to na vás i na vás. Tak.
3: Prosím. Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zemník, vás oba zdraví.
4: Díky.
3: Dneska si kuchtím lečo. A já vám děkuju za krásnou humoriádu po celý týden, za vynikající výkony hostů. A těším se na vaše setkání v humoriádě někdy příště.
2: Ano, třeba možná.
3: Dám si pana Zelenku.
2: Třeba možná už pondělí, děkuju. Mějte se. Děkuju, naslyšenou.
3: Pane Zelenku si dám.
2: Ano,
3: Zelenku
2: mám zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Slyším ještě dobře, díky.
4: Dobré lečo.
2: Prečo lečo, nevíme. Tak dál, dobrý den. Haló.
5: Tady je Jirka, dobrý den, já na vás zdravím. Ano. Pavle, já zdravím
2: taky.
4: Pepku. Děkuju a taky, ano.
5: Přeju vám oběma hodně zdraví, chtěl bych jedině a pouze Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak další, hezký víkend, už dopředu přeju a zdravíme koho?
6: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, volám z Luhačovic.
2: Ano.
6: Zdravím vás všechny, tady krásně svítí slunečko.
2: Ale to je dobře.
6: A vylezl jsem z minerální vany, z minerálky jsem se koupal a včel na mě lezou nějaké muchy, protože já jsem šel do lesa tady na vrch, abych vás slyšel přes FM.
2: A to nebyla slazená minerálka, ne?
6: nebyla. A to je jakási míchaná s Vincentkou šetří.
2: Je takhle. No vy si užíváte.
6: No tož to víte, no, tak jako zdraví mám jedno.
2: Určitě.
6: Všecko bolí a teď se to ještě víc rozbolelo. A zdravím tež vašeho hosta, prezidenta.
4: Děkuju, no. Zdravím do Luhačovic, mě je velmi milých, ano.
2: Ano.
6: Děkuji.
2: Tak ať vás to nebolí.
6: A já bych si vybral pokračování.
2: Ano, děkujeme. Tak, kdo dál přijde za námi? Haló, vybereme si tady tuto linku, dobrý den.
7: Dobrý den, já vás oba zdravím a přeju vám hodně zdraví taky. A chtěla bych vám ty anekdoty a chtěla bych vám říct, že jsem z Kralup a jezdila jsem do školy a on s námi, ten pan Zelenka, jezdil do Prahy 30 kilometrů a celou dobu v tom vlaku nás všechny bavil.
4: No prosím.
2: No to je zážitek, vy to máte přímo naživo, no, odžito a teď si to připomenete s námi, určitě. No. Děkujeme.
4: Naschledanou.
2: Pěknou sobotu neděli. No tak pan Zelenka může pokračovat.
4: Já myslím, je to jasné.
2: O rodině a fyzkultuře.
8: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ustavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, vám řekl, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Ano. Ja, pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No. S horolezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláme pro vás Humoriádu, náš dnešní host Ondřej Kepka je na řadě s výběrem dalšího účinkujícího z archivu. Kdo to bude? Co
2: no
1: to bude?
2: A já musím tedy říci, že otce zakladatele cen Thálie, když se o těch Thálích bavíme, bych zvolil Tomáše Tepfra. Nebyl sám, byl také ještě Ivan Vyskočil, Jaroušek Someš a další lidi, Václav Postránecký, kteří stáli před těmi 33 lety u zrodu Thálie. No ale zpátky teda k ukázce, takže Tomáš Tepfr, no a samozřejmě židovské anekdoty, což je jeho jaksi top disciplína.
3: Malý Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsi? No jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus, no tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, pojďme, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? No říká, protože já jsem židovka, tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem. A co oni Kon taky? A co, nešli by na gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdem k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílýho vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A Kon pojedná, berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich, Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se tak chvilinku předbíhají, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Roubíček neodolá, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá malcajt. A Kon říká, tak tohle to je Kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkýho napřed. A říká, tak moment, Kon, moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho mají, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá holčičko. Kup si bombónek. jak se mají, Roubíček, jak se mají? Ba tak, tak. No ne, tak se ptám, jak se mají. No, říkám, tak, tak. A co to je tak, tak? Co dělají? No, pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No teď říkám, že se mám tak, tak. Pan Kon si svolá rodinu. Povídá, jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou, by náhodou mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, teda náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Tomáš Tepfr, také náš někdejší humoriádník, bylo to s ním příjemné a bude příjemné i dál, pokud posluchači dají Ačko, když zvolí Bčko, tak tady bude Spable. No a myslím si, že i dřevění herci mají své místo u Centálie, je to tak?
2: Tak ti dřevění ve smyslu jako neživí. Méně schopní, ty asi ne, ale dřevění ve smyslu loutek ano, to je jedna z nejnovějších cen za loutkové divadlo a já jsem vlastně zapomněl taky nalákat posluchače, že i Spable, o kterém teď bude řeč, tak bude zítra mít svoji roli s Hurvínkem na jevišti.
1: Tak to bude určitě.
2: A neprozradím jako proč. Cenu už mají, oni už mají Thálii, takže oni nebudou dostávat, ale jasně, něco jasně. Tam
1: objeví
2: budou dělat.
1: Se na jevišti Národního divadla zítra večer. Dobře. No tak posluchačům dáme ty možnosti. Tomáš Tepfr Ačko, Spable Bčko v tuto chvíli. Hlasujte SMS Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A tady je Fénix Lucie Bílé.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Hlásíme se vám z Humoriády, v tuto chvíli nabízíme Tomáše Tepfra nebo z Pejbla s Bábinkou dokonce konkrétně. Uvidíme, kdo nám to vyhraje. Přidáváme vaše další hlasy. Ondřej Kepka je zvědavý, jak to dopadá. Halo, halo, dobrý den.
5: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko, dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Pavle. Dobrý den.
5: A já dávám hlas Tomášu Tepfrovi.
4: Máme to zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Tak další, prosím. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
6: Díky.
4: I vás.
7: A chlapi, já bych hlasoval pro Spejbla s Bábinkou.
6: Mm-hmm.
4: Dobře, máme
7: hezký
4: zapsáno.
7: Dne, hezký víkend.
4: Děkujeme, naslyšenou nápodobně. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Kepku. Dobrý den, pane Kepka.
6: Děkuji, dobrý den.
8: Přeji vám krásný podzim, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko.
4: Ano.
8: A všem posluchačům přeji krásný podzimní víkend či příjemné pondělní ráno. Zdravím Petra do Luhačovic. Růža z Rychnovska. Děkuju, nashledanou.
4: Děkujeme, vyřízeno. I pošta. Dobré
6: odpoledne. Ano, ano.
9: Dobrý den, tady František Albert Vltavou. Zdravím pana Kepku i pana Pavla. Pane Kepka, vy jste další herecká osobnost. Předtím tam byl pan Saláva prezident, dneska jste tam vy prezident, ten Pavel, ten má štěstí na ty velký osobnosti.
4: Že jo,
9: no. A přeji vám zbytek, ne, stále zdraví a dejte tam ty vtipy ať od toho.
4: Ano, zdravíme prezidenta posluchačů z Kralup, fanoušků Humoriády prezidenta
9: ano,
4: Františka.
9: Díky, mějte se.
4: Naschledanou, naslyšenou, další je kdo? Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, panové.
4: Mhm.
10: Pre vás, Petr Zeloty. Přeji vám hezký víkend.
4: Nápodobně.
10: A přál bych si očování s panem Tafrem.
4: Máme zapsáno a děkujeme. Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne. Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Ketku.
6: Díky.
11: A já bych si přál pokračování.
4: Děkujeme za hlas. Naslyšenou. Tak jdeme spočítat. Všechno hraje pro Tomáše Tepfra.
12: Pan Kon letí v letadle do New Yorku, sedí v business class a tam chodí krásná letuška. A on si ji zavolá a říká, slečno, já teď letím služebně do New Yorku a budu tam 3 dny. Myslíte si, že byste se mnou nestrávila noc za $100 000? Letuška se tak zapíří a říká, no, dalo by se o tom uvažovat. A on říká, a za $20? Ano, dovolte, co pak jsem nějaká kurva. A pak on říká, promiňte, to už jsme se domluvili, teď smlouváme cenu. Po 14-denní dovolený ve Švýcarsku přijde pan Kon do recepce vyrovnat účet. Recepční říká, samozřejmě, pane Kon, přejete si to platit cash v dolarech, kreditní kartou. On říká, cash v dolarech. On říká, výborně, takže bychom to měli, ano, 14 dní dovolené, polopenze, tak to máme, ano, tady to máme $2,600. A pardon, promiň, $2,700, já jsem ještě zapomněl připočítat $100 za používání tenisových krutů. Pan Kon říká, promiňte, ale já jsem na tenisový kurty nechodil, protože já tenis nehraju. Nezlobte se, pane Kon, ale ta možnost tady byla. Říká, nevadí, tak to máme 2007. Promiňte, 2800 dolarů ještě za požívání sauny a bazénu. Říká, nezlobte se, ale sauny a bazénu, já jsem neplavec, Sára je neplavec, mě se v horku dělá špatně. Říká, ne, nezlobte se, pane Kon, bohužel nedá se nic dělat, ale tady ta možnost tady samozřejmě byla, tak to máme 2700. Ne, promiňte, ne, jsem to 2800 dolarů ještě za používání golfového hřiště. Říká, no dovolte, ale já golf nehraju, ani sebou nemám hole. Nezlobte se, pane Konto, musíte zaplatit, protože ta možnost tady byla. Konto takhle schrábne ty peníze zpátky a říká, já jim nezaplatím nic, protože oni mě svedli moji Sáru. Ano, dovolte, pane Kon, já. Ale ta možnost tady byla. A jak takhle jede mladý a starý žít ve vlaku? A ten mladý se podívá na toho starého a říká, promiňou mi, prosím, nevidí, kolik je hodin? A starý se otočí, kouká z okýnka, jak ubíhá krajina, neodpovídá. Říká, promiňou mi, mě asi přeslechli, nevědí, kolik je hodin? Starý zas neodpovídá. Říká, no tak to není možné, já se jich slušně zeptám, kolik je hodin, a oni nemají ani tolik kinderštůby, aby mě odpověděli. A ten starý se na ně otočí a povídá, no tak, já jim to vysvětlím. Oni jedou do Borohrádku, že jo? Jak to vědí? No protože tenhle ten vlak jede do Borohrádku a před chvíli byla poslední stanice, čili oni jedou do Borohrádku. Oni nejsou z Borohrádku, jak tak na nich koukám. Ne, nejsem. Tak to znamená, že jsou cesták, že jo? Ano, já tam jedu služebně. No samozřejmě, co by bylo jiného? Jedou do Borohrádku jako cesták a budou tam prodávat. Budou chodit po kšeftech. A to znamená, já jim odpovím, jo, a oni přijdou do Borohrádku. Oni si myslej, že v Borohrádku je Ausgerechnet volný hotel a že tam na nich čekají. Samozřejmě, že tam je jeden hotel a ten je plně obsazený. Já se s nima dám do řeči. Oni budou muset někde přespat. Já je vemu k sobě, já mám jenom dvoupokojový byt. V jednom pokoji bydlím já ze Sáru a v druhém moje 18letá dcera Rebeka. Oni jsou mladí, ona je mladá. On bude u nich v pokoji, slovo dá slovo, on se do ní zamiluje, on mi přivede do jiného stavu a já nakonec budu muset dát svoji jedinou dceru Židovi, který nemá ani na hodinky.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání posluchačů ve finálním souboji, kam vracíme Martina Dejdara, tentokrát se s příběhem o Sněhurce s Karlem Šípem a Lucí Bílou utká se s Pejblem a Bábinkou v supermarketu. Tak to je velký souboj.
13: No to jo.
4: Ondra je v napětí a taky. Těšíme se na vaše hlasy. SMS humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Humoriádní souboj nebo humoriádnický, nevím, jak to spisovně říct, myslím, že to ani spisovně nejde.
2: Nebo humorný.
1: No, tak to určitě. Mezi Martinem Dejdarem a Spejblem právě teď probíhá, posluchači hlasují, zveme vás právě teď na povídání s naším dnešním hostem, také mimo jiné Ondřejem Kepkou. Tak kdo pak nám bude pokračovat v tuto chvíli? Tak prosím, kdo pak je tu? Halo, halo.
3: Halo. Tady je Lidka z Rakové, zdravím pana Kepku.
2: Díky.
3: Je Lidky, jak vidím, Rumburáka, tak se mi vybaví pan Kepka.
1: Hned po Rumburákovi pan Kepka.
2: No jo, byl tady Jirka Lábus, jo.
3: No, takže hledím, že vůbec nestárnete. To si vás pamatuju jako kluka.
2: No jo, ale jo.
1: Podle hlasu nestárne.
2: Stárneme všichni stejně, to tak jenom dělám, že ne.
3: No. Takže vám přeju hlavně hodně zdraví, hoši, ať vám ten humor dlouho vydrží.
1: A my vám pěkně děkujeme.
2: Moc, díky.
3: Jsem slyšela, že smích promluvuje život.
1: No tak to určitě. To tady potvrzujeme každý den.
2: Ano.
3: No,
2: tak,
1: tak milá paní, A nebo B, pana Spejbla, děkujeme.
3: Ano,
2: děkujeme.
1: Buďte zdraví.
2: A taky hodně zdraví, naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Jaroslav z Brumova Bílnice a přál bych si pana Šípa.
1: Dobře, děkujeme za váš hlas.
4: A zdraví vás, oba dva.
1: Děkujeme. Podobně, skoro unizono jsme vám odpověděli. Ano. Tak, kdo pak jde dál hlasovat? Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady David, dávám Spejbla v bábinku a moc zdravím pana Kepku, je to ten nejlepší host.
1: Jo,
2: ale děkuju.
1: Davide, kolik ti je?
5: Mě je 13 a poslouchám vás pořád každý den, je to to nejlepší.
2: Tak děkujeme.
1: Dobře, díky, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: Tak, další prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Anička z Višňova, velmi vás zdravím a já bych si dala Hurvínka.
1: Hurvínka by se si dala.
2: Hurvínek finišuje.
1: Dobrá,
6: taky vás poslouchám každý den.
2: Děkujeme.
1: No děkujeme za věrnost.
6: Mějte se moc hezky, ahoj.
1: Ahoj, ať vás to baví i dál. Tak,
2: jak
1: máme
2: to dopadlo?
1: Sečteno, přičteno, včetně SMS hlasů. No...
2: No.
1: Nevím, jestli tam bude Hurvínek, ale Spejbl určitě.
2: Jo, je to tak.
1: Martin Klásek a Helena Štáchová. Mm. Mimochodem, Martin Klásek, teď jsem ho objevil náhodou při přepínání kanálu, hraje dědu Martina v Kouzelné školce s Františkem, tak si ho tam můžete užít.
2: A jestli se neměl, to byl třetí, že jo, Spejbl Hurvínek po panu Skupovi a Kirchnerovi.
1: Ale už máme mladou generaci,
2: a
1: která
2: už máme
1: to
2: další,
1: taky skvěle
2: ano,
1: zvládá.
2: Přesně tak, ano. Takže tak jenom, aby to posluchači pochopili.
1: Ano, jdeme do divadla S plus H.
7: Och jo, a jsme u cíle.
8: Já žádný cíl nevidím, ale kus pole a na něm pár krabic.
9: Belko, krabic?
10: A na té jedné je napsáno super.

0: Hyper Euromarket.
1: No, a to je právě náš cíl.
0: Tak, tak. Popadneme dva drátěné vozíky.
2: A vyrazíme vpřed. Víc dobrodružství.
0: Počkejte, počkejte ještě. Já jsem se chtěla zastavit tady v tom kloboučnictví vedle.
1: Už mají zavřeno.
0: Tak to vidíte, pane Spejble. Od rána se chystám na nákup. Těším se na ten klobouček jako malé děcko. A než vás konečně vytáhnu z domu, je tma a zavřeli mi krám.
3: Ine, vždyť se tam svítí.
4: Ale je zavřeno.
3: Tak proč se tam svítí?
4: Kvůli zlodějům, Máničko.
2: A proč? Když zloději mají baterky.
1: A co jste si tu chtěla koupit, paní Kateřino?
0: Podívejte, tadyhle ten nádherný klobouček, co je ve výloze.
1: Podívejte, já myslel, že je to stínidlo na lampu.
0: Vy zlí.
1: A já to tak nemyslel, ale... paní Katko.
2: Májo!
1: Hurvej, nech si ty komentáře, ano? A konečně otevři ty dveře.
2: To nejsou dveře, ale vrata.
3: No to víš, takový supermarket nemůže mít dvířka jako do chlívku.
1: Tak hulaž nepřekážej, ať jí dál.
2: No. To nejde, já nemůžu otevřít dveře.
1: Jak to?
2: No hele, táhnu a táhnu a ty dveře ne a nepovolit.
4: A co stojí, hurvinko, psáno tady na té cedulce?
2: Tlačit.
3: No tak tlač.
1: Prosím tě, pust, nedělej hlouposti, uhni. No, prosím, vstupte.
0: Tak kam půjdeme nejdřív?
1: Já bych potřeboval nakoupit v dětském oddělení.
2: Pro pana Taťulo, žádné další dítě nekupuj. Do mého dětského pokoje se už druhá postel nevejde.
1: Nech toho. Potřebuju ti koupit ponožky.
2: Na nožky?
1: Ne, na hlavu. Aby ti nenamrzl mozek.
3: Což vlastně nehrozí, protože ty žádný nemáš.
2: No dovol.
3: Ty, kdybys spolkl mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše, než ve hlavě.
4: Máničko, prosím tě, nech toho. Pane Spejble, tady je řeznictví. Nezapomeňte koupit maso pro Žerička.
1: Jo, už jdu.
4: A ať není tak tučné jako posledně. Víte, jak vás potom bolel žaludek?
1: No jo.
0: Je, a hejme se.
4: Mají uzený jazyk, že bych ho koupila k večeři.
3: Blé, jazyk, fuj, ten já nejím.
4: Proč?
3: Protože už ho měl někdo v puse.
4: No tak dobrá, tak... Já koupím k večeři vajíčka.
3: Ne, bábinko, tady je zelenina. To je moje oddělení. Já jsem totiž vegetariánka.
2: Cože to?
3: Nejím maso.
2: A proč?
3: Protože mám ráda zvířata.
2: To já taky. Tak proto jím maso. Mám takový telecí páreček, vepřový řízeček.
3: Hrůza. Já nejím maso proto, že nechci zvířátkům ubližovat. Jím zeleninu, protože je mám ráda.
2: Tak proč jim spásáš jídlo, když je máš ráda?
3: Ty jsi tak hloupej, že kdyby byla světová soutěž hlupáků, tak bys obsadil hned druhé místo.
2: A proč ne první?
3: Protože seš hlupák.
4: Děti, nechcete mluvit trochu víc nahlas? Tamhle ti nakupující vzadu vás dobře neslyší.
5: Tak jsme se i dozvěděli, že Mánička je vlastně vegetariánka.
6: Ano,
5: nebo veganka,
6: jsem,
5: nebo co?
6: Jsem překvapen.
5: Dokonce. Tak Hurvínek je masožravec, ano. I když je ze dřeva. No a Ondřej Kepka má něco společného s těmito herci.
6: No já jsem měl tu čest natočit několik dosud i prodávaných CD příběhů, nebo jak se to dneska, audioknih, s Hurvínkem a s Máničkou. Vím, že jsem byl Václav IV., myslím, v jednom. To bylo.
5: Dokonce.
6: To jsou takové příběhy, které oni udělali jako audio verze svých této rodiny. Byla to moc krásná spolupráce a paní Štáchová byla úžasná. Jsem poznal ještě pana Kiršnera, ale myslím, že už Hurvínka tady na tom mluvil pan Klásek právě taky. No tak to je jenom taková vzpomínka.
5: Takže se spodílem na nahrávkách těchto slavných herců.
6: A musíme hlavně taky pozdravit do Plzně, protože pan Skupa pocházel, nevím jestli pocházel, ale každopádně Hurvínek vznikl v Plzni. Můj tatínek na něj chodil vždycky v neděli do divadla v Plzni. Takže
5: mají tam i sochu svoji.
6: Přesně, aby jsme jako byli spravedliví.
5: Ano, dobře. Zdraví na všechny Hurvínky a Spejbly, zdraví na všechny posluchače, dámy a pány, chlapce i děvčata. Závěr dnešní humoriády je zde. Ondřej, ať se ceny Itálie povedou, jako ať to dostanou ti nejlepší. Ano. My ti věříme, že to tak bude.
6: Nevím, kdo vyhraje, tak to chci říct dopředu, že a to opravdu se
5: hezký
6: vřeší,
5: podzim.
6: Se to smou. Hezký podzim a těším se někdy zase na shledanou.
5: Loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Sokolovská chemička má nového vlastníka. Zámek ve Štědré u Karlových Varů dnes nabízí mimořádný program. Dluhy za zdravotní nebo sociální pojištění by už nemuseli vymáhat soudní exekutoři. Od roku 2028 by je mohli nahradit pracovníci finanční správy. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 21 stupňů. Jsou tady zprávy Alenka Poláková. Sokolovská chemička Synthomer má nového vlastníka, společnost Mutares. Společnost Synthomer v Česku vyrábí a dodává akrylovou kyselinu a její estery pro širokou škálu průmyslových aplikací. Firma Synthomer to uvedla v tiskové zprávě s tím, že v roce 2025 zaměstnávala kolem 300 lidí. Podle vyjádření společnosti Mutares poskytuje Sokolovská chemička silný základ pro další rozvoj. Mimořádný program připravila na dnešní večer správa zámku v obci Štědrá u Karlových Varů. Zájemcům nabídne společnou procházku v blízkosti historického areálu, spojenou s divadelním a hudebním představením. Akce začíná v 19 hodin.
5: Program je určený především rodinám s dětmi od 6 let. V průběhu společné procházky je pro ně připravené zejména divadelní zpracování 4 pověstí od německého spisovatele Otfrieda Preusslera. Akce se odehraje v areálu, který obec zachraňuje 15 let. Vstupné je zdarma. Ze Štědré Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
4: Soudní exekutoři by už nemuseli mít na starosti vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění. Ministerstvo financí od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy. Od změn si slibuje větší efektivitu a taky úspory. Exekutorská komora plán kritizuje, podle ní se naopak úspěšnost při vymáhání dluhů sníží. Při studentských protestech ve Francii bylo zraněných 65 pracovníků škol, z toho 40 ředitelů. V televizi BFM to potvrdil ministr školství Edouard Geffrey. Podle vlády se do blokád středních škol zapojuje krajní levice. Studenti si stěžují na nevhodné podmínky i na nedostatek učitelů. Znovu se střetli s policisty například v Marseille, ve Štrasburku nebo v Paříži.
6: Studenti zabarikádovali vstup na střední školu nedaleko Eiffelovy věže, házeli tam petardy a zapálili oheň. Někteří si stěžují na to, že ve školách běhají krysy, upozorní na nedostatek funkčních záchodů nebo učitelů angličtiny. Ministr školství Edouard Geffrey v televizi BFM zdůraznil, že do skupin středoškoláků pronikají i radikálové.
7: Do blokád se zapojují agresivní, násilní jedinci. Používají i dělobuchy, které si nekoupíte jen tak v lahůdkářství vedle vašeho domu. Tihle lidé mají zázemí a logistiku, díky které můžou dělat všechny tyhle věci.
6: Podle vlády protesty rozmíchává radikální levice v čele s kandidátem v nadcházejících prezidentských volbách Jeanem Lukem Melanchonem. Jeho strana kritizuje ostré policejní zákroky a nevhodné podmínky na školách. Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
4: České hokejistky prohrály na finském podniku Juro Ahahaki Tour i druhý zápas. Výběr amerického kouče Idalského stejně jako proti domácím Finkám neskóroval ani proti Švédkám a utrpěl s nimi nejvyšší porážku v historii 0-5. Turnaj v Lahti Češky zakončí zítřejším utkáním se Švýcarkami od 13 hodin.
0: Počasí.
4: V noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno ráno, hlavně v údolích mlhy. Nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů, místy 3 stupně i přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů Celsia. Povene slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou postupně dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Dobré odpoledne, David Forst u mikrofonu Českého rozhlasu Karlovy Vary vás vítá u začínajícího dne v kraji. Je 2. října, 17 hodin 4 minuty a nabízím témata, které budou v téhle hodině aktuální a budeme o nich mluvit. 8 lidí, kteří svůj čas věnují druhým, komunitě nebo svému okolí, včera v Karlových Varech převzalo ocenění senior roku. Karlovarský kraj letos vyhlásil už 10. ročník ankety. Jak slavnostní odpoledne v Lidovém domě ve Staré Roli vypadalo, uslyšíte za malou chvíli. V Aši na Chebsku skončila rozsáhlá rekonstrukce městského bazénu. Oprava byla nutná, protože hrozilo jeho uzavření. Návštěvníci se můžou těšit na nové nerezové vany, moderní šatny, ale třeba i saunový svět. Více v reportáži. No a komunální volby se blíží. V pátek 9. a v sobotu 10. října budeme vybírat nové městské a také obecní zastupitele. Český rozhlas Karlovy Vary vám postupně představuje kandidující strany a hnutí ve všech okresních městech našeho kraje. Dnes se vydáme společně do Sokolova.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Rekonstrukce městského bazénu v Aši na Chebsku je hotová. Za práce radnice zaplatí asi 200 milionů korun a nové je v podstatě všechno. Kdy se bazén kdysi poprvé otevíral, připomněl bývalý starosta Dalibor Blažek z Hnutí místní.
2: Je to vlastně po dlouhé době, v roce 1978 se otevíral bazén, který už pak neodpovídal požadavkům doby.
1: Tématu se budeme věnovat ve dni v kraji. V Lidovém domě v Karlových Varech Staré Roli se uskutečnilo slavnostní vyhlášení jubilejního 10. ročníku ankety Senior roku. Zástupci vedení Karlovarského kraje ocenili 8 seniorek a seniorů. Za chvíli nabídneme podrobnosti. 14 malých prodejen v Karlovarském kraji získá peníze na provoz. Karlovarský kraj rozdělil na jejich podporu 1 700 000 korun z dotačního programu Obchůdek 2021+. Jakou bylo možné získat nejvyšší částku a v kterých obcích obchůdky s žádostí uspěly, říká mluvčí kraje Jana Boučková.
3: Nejvyšší možnou dotaci ve výši kolem 130 000 korun získají například prodejny v Sadově, Kraslicích, Verušičkách, Skalné či Dolních Niva.
1: Příspěvek získaly i menší místa, jako je například Kyselka, Libavské údolí, Dubina nebo Šemnice. V Hranicích u Aše zahájili dělníci výkopy pro novou optickou síť pro příjem vysokorychlostního internetu. Práce začaly v ulici Habermanova. Postupně se čety dělníků objeví i v dalších ulicích. Práce na uložení optické sítě mají skončit v první polovině příštího roku. Program symbolického zamykání řeky Ohře připravili na zítřek vodáci v Kinčperku a v Sokolově. Celodenní akce účastníkům nabídne společné splutí řeky. Sraz zájemců je v 11 hodin v tábořišti v Kinčperku nad Ohří. Vystoupení folkových skupin v areálu sokolovského tábořiště pak začne v 15 hodin.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Je přesně 17:45 a vy posloucháte Páteční den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Lidový dům ve Staré Roli včera patřil seniorům, kteří jsou aktivní a pomáhají druhým. Zástupci vedení Karlovarského kraje tu při jubilejním 10. ročníku ankety Senior roku ocenili 8 žen a mužů, kteří se věnují komunitnímu životu, kultuře, sportu nebo zdravotnictví a inspirují tak tím své okolí.
1: Hezké odpoledne, dobrý týden. Tak teď už jsem si nasadil brýle, protože i já už jsem v té kategorii, kdy vlasů mi ubývá a dioptrií přibývá. Takže dámy a pánové, potřebuji optiku k tomu, abych nesplnil žádné jméno, především těch, kteří budou dnes oceněni.
2: Moderátor Petr Čimpera tak pobavil sál ještě před samotným vyhlašováním. Pak už ale přišla chvíle pro ty, kterým patřilo celé slavnostní odpoledne. 8 letošních oceněných seniorů roku Karlovarského kraje. Každý z nich má jiný životní příběh a jiný důvod, proč si ocenění zasloužil.
1: Paní Jana Statlerová. Jana Statlerová z Plesné. Krásný věk této dámy, která patří mezi osobnosti, které po desetiletí formovaly život města Plesná. Monika Tomišová, veliká gratulace. Monika Tomišová je známá kreslířka a humoristka z města Nových Varů. Od roku 1967 pravidelně publikuje kreslený humor v novinách a také v časopisech. Dnes je stálou spolupracovnicí humoristického časopisu Tapír. Anna Marešová, Irena Balcarová.
2: O tom, že nejde jen o jednotlivé výjimečné příběhy, svědčí i samotná anketa. Letos se koná už po 10. Za tu dobu přišlo přes 700 nominací a ocenění získalo 80 seniorů. Jen letos bylo platných 27 nominací. Svou vlastní cenu udělil také poprvé Český rozhlas Karlovy Vary. Získala ji Eva Fréharová z Kinčperku nad Ohří. Ta se dlouhodobě věnuje historii svého města, pořádá prohlídky, výstavy, přednášky a pomáhá dalším lidem.
3: No, ocenění jsem nečekala. Překvapilo mě, protože já jsem takovej obtížnej lokální patriot, takže neustále něco od vedení Svazu postižených a od vedení našeho města chci. Takže vlastně mě překvapilo, že to překousli, že stále s něčím obtěžuji, ale popravdě vždycky mi vyšli vstříc.
2: 8 oceněných, 8 různých životních příběhů. Od kresleného humoru přes práci ve zdravotnictví až po organizování života v obcích a pomoc druhým. Anketa Senior roku je tak důkazem, že aktivní život zdaleka nekončí odchodem do důchodu, protože chuť něco dělat, pomáhat druhým a být součástí dění i podle oceněných seniorů nemá věkovou hranici. Z Karlových Varů Jana Strejčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
5: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
4: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Celine Dion, My Heart Will Go On, písnička z filmu Titanic, 17 hodin 23 minut, tedy 7 minut před 17:30. Nové bazénové vany, sociální zařízení i saunový svět. V Aši na Chebsku skončila rekonstrukce městského bazénu. Začala loni v lednu a město za práce zaplatí asi 200 milionů korun. Oprava byla nutná, protože bazén z konce 80. let minulého století už byl ve špatném stavu a hrozilo jeho uzavření. Teď je v areálu kromě obvodových zdí vše úplně nové.
1: Nám se bazén jako takovej líbí. Je nově udělaný, má pěkný věci. Líbí se mi, že tam má hloubku po celý dílce 1,8, že to je stejný, na trénování je to vždycky lepší.
2: Říká Světla Zdeňková ze Slovanu, Karlovy Vary, vy tady jste vlastně se svými svěřenkyněmi, ale nicméně, kdysi dávno jste tady byla v tom starém bazénu, absolutně to nelze srovnat.
1: Ne, nejde to vůbec srovnat.
2: Pamatujete si, jak to tady
1: vypadalo? Pamatuju si, jak to vypadalo, ale tak to je vždycky bazén, když je starší a renovuje se, tak je vždycky úžasný, nový, protože ty technologie dneska jsou úplně jiný než třeba před 20-30 lety.
2: Jiří Červenka, jednatel společnosti Ašské lesy, která má bazén městský v Aši ve své správě. Je tady úplně všechno nové.
3: Ano, je tady úplně všechno nové a já bych chtěl poděkovat dřívějšímu vedení, protože jsme provozovali bazén na hraně všech technických, hygienických a bezpečnostních předpisů. Proto se zadal projekt, který řešil právě rekonstrukci celkovou a současné vedení města schválilo tuto investici a stojíme v bazéně, který je připraven k provozu.
2: Ladislav Potočný, stavbyvedoucí. Co zůstalo původního?
4: Tak na stavbě zůstaly původní téměř jenom obvodové stěny, část střechy, střešní konstrukce, která se nakonec stejně zesilovala. Jinak celá technologie, bazénové vany, všechny instalace jsou nové.
5: To vrátím žlábek, který někdo vyndal.
2: Když jsme tady byli spolu naposled, jsme v saunovém světě, tak tady se dodělávaly různé věci. Skoro to tady ani nepoznávám.
4: Je to tak, všechno dodělaný, obložený, naleštěný. Krásné sauny jsou tady.
2: Nevyzkoušel jste si třeba saunu, jak funguje?
4: Jednou jsem tam byl, vyzkoušel, je to dobrý všechno.
2: A v bazénu jste si byl zaplavat?
4: Taky, je potřeba to vyzkoušet, než se to předá.
2: Dalibor Blažek, bývalý starosta Aše. Co tomu říkáte, povedlo se, protože když vy jste byl ve vedení města, tak jste usilovali o rekonstrukci bazénu a teď jste tady a vidíte ten bazén opravený.
6: Tak my jsme vlastně připravili projektovou dokumentaci a nakonec jsme sehnali i peníze na to, takže jsem rád, že se to povedlo zrealizovat. V roce 1978 se otevíral bazén, který už pak neodpovídal požadavkům doby, takže je to skvělé. A přestože to město dotuje ročně celou řádku milionů korun, myslím ten provoz, tak jsou to peníze, které se bohatě tomu městu vyplatí.
2: Za opravu bazénu zaplatilo město zhruba 200 milionů korun. Veřejnosti se otevře v polovině října. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Vítáme vás u speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary věnovaného komunálním volbám. Představujeme v něm lídry kandidujících stran a hnutí v Karlovarském kraji. Okresní města jsme seřadili podle abecedy a postupně se jim věnujeme. Pochebu a Karlových Varů dnes zamíříme do Sokolova. U mikrofonu je Radim Jehlík a ve studiu vítám taky redaktora Václava Malého. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Město Sokolov leží na soutoku řek Ohře a Svatava. Podle Českého statistického úřadu v něm žilo na začátku letošního roku téměř 22 tisíc obyvatel. Má 4 části. Kromě Sokolova je to ještě Hrušková, Novina a Vítkov. Kdo v uplynulých 4 letech město vedl?
2: Starostkou Sokolova je Renata Oulehlová z hnutí ANO 2011. V čele města vystřídala svého stranického kolegu Petra Kubise, který na funkci starosty rezignoval potom, co se loni v prosinci stal hejtmanem Karlovarského kraje. Vítězem komunálních voleb v Sokolově před 4 lety bylo hnutí ANO 2011, které získalo v 27 členném zastupitelstvu města celkem 11 mandátů. Vytvořilo koalici s uskupením Společně pro Sokolov s podporou hnutí Volba pro kraj, které získalo 4 mandáty. V opozici skončila koalice SPD, Trikolora a Svobodní se 4 mandáty, hnutí pro město Sokolov také se 4 mandáty, dál starostové a nezávislí se 3 zastupiteli a radnice středu, která má 1 zastupitele.
0: Komunální volby 2026.
1: A kolik politických stran a hnutí v Sokolově kandiduje letos?
2: Ohlasy voličů se v Sokolově uchází 7 politických uskupení. Před 4 lety jich kandidovalo 11. Na kandidátkách jsou zastoupena všechna uskupení současné radniční koalice. Kandidátku hnutí ANO 2011 letos vede Erik Klimeš, jednatel Sokolovské bytové a radní Karlovarského kraje. A lídrem kandidátky uskupení Společně pro Sokolov a VOK, Volba pro kraj, je místostarosta města Jan Picka. Dál kandiduje Hnutí pro město Sokolov s lídrem kandidátky Ladislavem Sedláčkem, ředitelem Městského kulturního centra v Kraslicích. V čele kandidátky Svoboda a přímá demokracie a Svobodní je trenér plavání, muzikant a zastupitel města Sokolov Adam Gundaker. Lídrem kandidátky Sokolov na plný úvazek je geodet a emeritní senátor Miroslav Balatka. Jedničkou kandidátky TOP Sokolov je jednatel společnosti Bohumil Graman, a kandidátku KDU ČSL vede jednatel společnosti Milan Svitek.
0: Komunální volby 2026.
1: Můžeš připomenout, jak vypadaly uplynulé 4 roky v dalších městech a obcích Sokolovska?
2: Většina měst a obcí na Sokolovsku neměla zásadní změny ve vedení během uplynulých 4 let. Výjimkou je Svatava, kde se loni změnilo vedení radnice. Zastupitelstvo září 2025 odvolalo z funkce Evu Třískovou z hnutí pro Svatavu. Jako důvod uvedlo ztrátu důvěry, nedostatečnou komunikaci s některými zastupiteli a taky problémy v pracovním týmu úřadu. Starostku následně ve vedení obce nahradil Radek Burda z uskupení Svatava pro všechny.
1: Na co se vedení radnic na Sokolovsku v končícím volebním období zaměřovala?
2: Klíčovým tématem celého okresu byla a je strukturální přeměna regionu po ukončení těžby a zpracování fosilních paliv. Diskutuje se využití evropských fondů, zejména fondů pro spravedlivou transformaci. Obce a města investovaly do energetických úspor, přípravy nových rozvojových zón, ale taky do volnočasových areálů. Tématem na Sokolovsku je i rozvoj cestovního ruchu v okolí rekultivovaného povrchového dolu a dnešního jezera Medard.
1: Volby v Sokolově i v celém okrese shrnul redaktor Václav Malý. Po písničce nabídneme pohled jednotlivých politických uskupení na další směřování okresního města. Jako první se zaměříme na to, jaká řešení nabízí lídři kandidujících uskupení pro snížení vysoké nezaměstnanosti ve městě.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Karlovy Vary přináší předvolební speciál ke komunálním volbám. Dnes se společně s redaktorem Václavem Malým zaměřujeme na Sokolov. Lídrů kandidujících stran a hnutí jsme se ptali, jaká konkrétní řešení nabízí pro snížení dlouhodobě vysoké nezaměstnanosti ve městě.
2: Lídři se většinou shodují v tom, že radnice nemůže nová pracovní místa vytvářet sama jako zaměstnavatel, ale musí působit jako hybatel a tvůrce dobrých podmínek. V odpovědích zaznívá především podpora rekvalifikačních kurzů nebo užší propojení škol s firmami, aby absolventi odcházeli s výuky líp připraveni na praxi. Lídr kandidátky Hnutí pro město Sokolov Ladislav Sedláček zdůrazňuje potřebu připravovat území a infrastrukturu pro nové investory, podporovat místní podnikatele a dostat do města kvalifikovaná a líp placená místa. Podobně to vidí i Erik Klimeš, který vede kandidátku hnutí ANO 2011 a navíc zdůrazňuje roli města v podpoře výstavby moderního bydlení, kultury, sportu a kvalitního školství, což má podle něj udržet stávající obyvatele a přilákat nové. Jednička kandidátky společně pro Sokolov a VOK Jan Picka chce aktivně jednat s investory v okolních průmyslových zónách.
1: Jaká řešení nabízejí lídři dalších kandidujících stran a hnutí?
2: Bohumil Graman, který vede kandidátku TOP Sokolov, upozorňuje, že u nových investic nesmí jít o počet slíbených míst na papíře, ale o jejich kvalitu a dlouhodobou perspektivu. Podle lídra kandidátky SPD a Svobodní Adama Gundakera je nutné udržet v Sokolově mladou generaci a podporovat místní drobné podnikatele. Podle Milana Svitka, jedničky kandidátky KDU-ČSL je zásadní koordinace rozvoje území s Karlovarským krajem a podpora infrastruktury pro příchod firem s vyšší přidanou hodnotou. Lídr kandidátky Sokolov na plný úvazek Miroslav Balatka navrhuje dobudovat menší městskou průmyslovou zónu u nádraží, například pro podnikatelské inkubátory. Dále chce intenzivně jednat se společností SUAS u budoucí náplni plánované zóny u Starého sedla a obnovit jednání s vlastníkem chemičky Syntomer o odkupu nevyužívaných pozemků pro městskou průmyslovou zónu za podpory vlády nebo Evropské unie.
1: Tolik tématu dlouhodobě vysoké nezaměstnanosti ve městě. Kompletní odpovědi všech kandidujících stran a hnutí najdete na webu Českého rozhlasu Karlovy Vary. Po písničce otevřeme další důležité téma. Budeme se ptát, co by mělo vedení města lidem nabídnout po definitivním ukončení těžby uhlí.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Karlovy Vary vám přináší předvolební speciál ke komunálním volbám. Dnes se společně s redaktorem Václavem Malým věnujeme Sokolovu. Tentokrát jsme se lídrů kandidátek ptali, co by mělo vedení města lidem nabídnout po definitivním ukončení těžby uhlí.
2: Všichni lídři kandidujících subjektů vnímají konec těžby ne jako krizový moment, ale jako příležitost k transformaci a proměně celého Sokolovska. Lídr kandidátky Společně pro Sokolov a VOK Jan Picka chce využít peníze z Fondu pro spravedlivou transformaci a programu Restart. Zásadní je podle něj spolupráce se SUAS Group na rozvoji turistického ruchu v okolí jezer Medard a Michal pro sport, rekreaci i nové bydlení a především vyřešení teplárenství. Tedy přechod na udržitelné zdroje tak, aby teplo zůstalo pro obyvatele cenově dostupné. Jednička kandidátky hnutí pro město Sokolov Ladislav Sedláček prosazuje transformaci středních a vysokých škol na obory moderní energetiky, kybernetické bezpečnosti nebo dronových technologií. Dál apeluje na využití jezera Medard v cestovním ruchu tak, aby návštěvníci utráceli peníze přímo u sokolovských podnikatelů.
1: Jak odpovídali lídři dalších kandidujících uskupení?
2: Erik Klimeš, který vede kandidátku hnutí ANO 2011, uvádí, že uvolněná území po těžbě nebo zpracování uhlí se mají proměnit v rekreační zóny nebo podnikatelské areály s vysokou přidanou hodnotou. Bohumil Graman, lídr kandidátky TOP Sokolov, zdůrazňuje, že Sokolov musí být aktivním partnerem při dalším rozvoji Medardu i při další diskuzi o budoucnosti lomu Jiří. Jednička kandidátky SPD a Svobodní Adam Gundaker vidí příležitost v promyšlené transformaci vytápění, například zapojení lokálních zdrojů a biomasy a v přeměně rekultivovaných ploch na sportoviště pro rodiny. Miroslav Balatka, který vede kandidátku Sokolov na plný úvazek, chce postavit například městskou sportovní halu, která městu stále chybí, opravit náměstí budovatelů, podívat se na stav MHD a dát větší důraz na školství. Podle lídra kandidátky KDU-ČSL

0: Slava Svitka by miesto mělo nabídnout komplexní strategii rozvoje, založenou na nových pracovních příležitostech, moderním bydlení, transformaci energetiky a využití rekreačního potenciálu.
1: Dnešní předvolební speciál Českého rozhlasu Karlovy Vary věnujeme Sokolovu. Po písničce otevřeme další téma. Ptát se budeme na městskou hromadnou dopravu v Sokolově.
2: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Vítáme vás zpět u speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary z okresního města Sokolov. U mikrofonu jsou Radim Jehlík a redaktor Václav Malý. Lídrům kandidujících stran a hnutí v Sokolově jsme položili tři otázky. První se týkala vysoké nezaměstnanosti, druhá nabídky města po definitivním ukončení těžby uhlí. Posledním tématem je městská hromadná doprava. Lídrům kandidujících subjektů jsme položili otázku. Jak byste upravili systém MHD, aby lidé dojíždějící do Sokolova za prací víc využívali veřejnou dopravu?
2: Většina lídrů se shoduje v tom, že samotná MHD nestačí a je nutné ji propojit se záchytnými parkovišti a regionální dopravou. Shodují se taky, že je nutné posílit autobusy a líp obsloužit sídliště Michal. Podle Jana Picky, lídra kandidátky Společně pro Sokolov a VOK, město doplácí na MHD téměř 20 milionů ročně, přesto chce udržet dostupné jízdné a zavést výhodné tarify ve spolupráci se zaměstnavateli. Chystaná nová koncese na dopravce je podle něj šancí upravit trasy, zřídit nové zastávky u zaměstnavatelů a zavést platby mobilem. Erik Klimeš, který vede kandidátku ANO 2011, uvádí, že MHD je už dnes dobře provázaná s vlaky a autobusy v rámci systému IDOK. Záchytná parkoviště v dolní části města jsou v docházkové vzdálenosti a město je připravené pružně reagovat i na nové průmyslové zóny.
1: Jaký názor mají lídři dalších kandidujících uskupení?
2: Jednička kandidátky TOP Sokolov Bohumil Graman vidí klíč v kombinaci navazující MHD a nového systému regulace parkování, který by ochránil místa pro rezidenty a motivuje dojíždějící přesednout na MHD. Lídr kandidátky Hnutí pro město Sokolov Ladislav Sedláček navrhuje prověřit možnost vést jednu z linek přes Slavíčkovu ulici a dál přes sídliště Michal a dopravně tak obsloužit záchytná parkoviště. Adam Gundaker, který vede kandidátku SPD a Svobodní, prosazuje přesné provázání MHD se střídáním směn v podnicích, návaznost na vlaky a propojení městské dopravy se záchytnými parkovišti. Lídr kandidátky Sokolov na plný úvazek Miroslav Balatka zdůrazňuje, že pro dojíždějící pracovníky je klíčová návaznost MHD na vlakové a autobusové spoje, aby hromadná doprava dokázala konkurovat té automobilové. A Milan Svitek, který je v čele kandidátky KDU ČSL, navrhuje nastavení systému jízdních řádů tak, aby regionální autobusy v okolních obcí a vlaky z Karlových Varů, Chebu nebo Kraslic měly v Sokolově garantovanou návaznost na městské linky MHD s minimální dobou čekání maximálně 5 až 7 minut.
1: To byly odpovědi 7 politických subjektů, které se letos ucházejí o hlasy voličů v komunálních volbách v Sokolově. Všem jsme položili stejné 3 otázky připravené pro naše předvolební vysílání. Jejich odpovědi vám představil redaktor Václav Malý. Kompletní odpovědi jednotlivých stran a hnutí najdete na webu Českého rozhlasu Karlovy Vary na adrese vary.rozhlas.cz. V rámci předvolebního vysílání vám ještě v příštím týdnu nabídneme živě vysílané debaty s lídry karlovarských kandidátek. Za dnešní spolupráci děkuji Václavu Malému. Hezký večer.
2: Hezký večer.
0: Komunální volby 2026.

0: Celý den pro vás sledujeme situaci na silnicích. Aktuální informace přináší Zelená vlna. Jejím zpravodajem se můžete stát i vy. Ať už na cestách zaznamenáte jakékoliv komplikace, varujte ostatní. Volejte bezplatnou linku 800 553 553. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Zastupitelé Aše schválili odkup hotelu GT městem. Ubytovna tam nevznikne. Žlutice mají novou naučnou stezku. Lidé ve víc než polovině Evropy zažili v létě velmi silnou tepelnou zátěž, uvádí data Evropské klimatické služby Copernicus. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 21 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Až koupí bývalý hotel GT, podle vedení radnice je cena nemovitosti přibližně 17 milionů korun. Město tím chce zabránit přeměně hotelu na ubytovnu a získat kontrolu nad využitím objektu. V budoucnu by v něm měly vzniknout byty a pokračovat by mohl i provoz hotelu a restaurace. Původně se o koupi mělo rozhodovat v referendu, zastupitelé ho však neschválili. Žlutice na Karlovarsku otevřeli novou naučnou stezku Katova cesta. Je na ní 6 tématických zastavení, která přibližují středověké právo, soudnictví a výkon trestů. Cesta vznikla v rámci společného projektu Žlutic a německého Varmen Steinachu. Podle vedení města je délka trasy 5 kilometrů a vede středně náročným terénem.
2: Průvodcem po stezce je historická postava Kata, jehož vyprávění si můžete poslechnout po načtení QR kódu na jednotlivých stanovištích. Ze Žlutic u Karlových Varů, Václav Malý, Český rozhlas.
0: Lidé na víc než polovině evropského kontinentu zažívali během letošního léta velmi silnou tepelnou zátěž. To odpovídá pocitové teplotě 38 stupňů Celsia nebo více a zvyšuje se tím riziko úpalu a dalších zdravotních komplikací. Vyplývá to z dnes zveřejněných dat Evropské klimatické služby Copernicus.
3: Západní Evropa zažila vůbec nejteplejší léto, Evropa jako celek třetí nejteplejší léto v historii měření. Rekordní nebo skoro rekordní byly i vysoké teploty moří nebo naopak nízké letní průtoky v řekách, včetně Rýna, Dunaje a dalších veletoků. Paralyzovalo to mimo jiné nákladní lodní dopravu nebo chlazení některých jaderných elektráren. Požáry v Evropské unii spálily plochu dvojnásobnou oproti průměru za posledních 20 let. Extrémních projevů počasí přibývá kvůli změně klimatu, která stále zrychluje kvůli spalování uhlí, ropy a plynu, odlesňování a další lidské činnosti. Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Argentina spustí jako první země Jižní Ameriky program na získání občanství pomocí investic. Argentinské občanství bude možné získat nevratným příspěvkem ve výši v přepočtu přes 7 milionů korun nebo nákupem státních dluhopisů v hodnotě v přepočtu za více než 17 milionů korun. Oznámil to argentinský ministr hospodářství Luis Caputo na síti X. Program podle něj doplňuje další vládní opatření s cílem stabilizovat ekonomickou situaci země a navýšit její dolarové rezervy.
1: Sport.
0: Fotbalisté Sparty si během reprezentační pauzy poradili v přípravném utkání s druholigovou Jihlavou, nad kterou zvítězili 5-3. Jiný klub Šance ligy Pardubice porazili Žižkovskou Viktorii z druhé nejvyšší domácí soutěže 4-1.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno, hlavně v údolích mlhy. Nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů Celsia, místy 3 stupně i přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, povene slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou postupně dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: U obchodního centra Makro v Jenišově u Karlových Varů se srazilo osobní auto s nákladním.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Muziky, muziky.
4: Dobrý podvečer na vlnách rádia vašeho kraje. K poslechu pořadu Muziky muziky, který je věnován podzimu, vás zve a přeje příjemný poslech Antonín Bulko.

Astronomický podzim začal letos 23. září v 6 hodin a 5 minut, okamžikem podzimní rovnodennosti. Meteorologický podzim je stanoven na 1. září a trvá 3 měsíce. Podzim symbolizuje hojnost klizně, ale také úbytek sil a přípravu na zimu. Hlavní symboly podzimu jsou hojnost a vděčnost. Je to čas, kdy člověk sklízí plody své práce.

podzimu patří také barevná příroda, kdy listy na stromech mění barevné spektrum od žluté až do barvy hnědé. Pak padají na zem. Barva žlutá a zlatá je barva slunce, slábnoucího světla a březového či javorového listí. Barva oranžová, červená až rezavá připomíná dýně, šípky a spadané dubové listí.

Podzimní rána bývají chladná a mlhavá. Větrné dny jsou ideální pro letání papírových draků. Zahřát se a pochutnat si můžeme na typickém podzimním jídle. Bývají to švestkové knedlíky, dýňová polévka, horká bramboračka s houbami nebo vydatný guláš se zvěřiny.

me laat die paar, ek sommer in jou skokke na klokka. Pane tata říká, to je otrava, to zas bude špatná votava. Já si proto nohu za krk nedám, v kuchyni si svoje štěstí hledám. Nestačím házet oči na kamna, odkud vadne vůně na ramna. Švestkový knedlíky,

Zažil jsem si jednou panou na divo. Chtěla si u mě udělat voko, knedlíky pro mě chtěla uvařit, nechtěli se jí však podařit. Vařila je od božího rána, večer byla celá uplakána, že byli tam švestky zapomněla dát, prstem je tam chtěla nastrkat. Švestkovi knedlíky.

Na podzim se pí především hřejivé kořeněné nápoje, které pomáhají zvládnout kladnější dny a k jejich přípravě využívat typické podzimní plody. Jako vzorek nabízím recept na dýňové latte. Do kávového espressa s napěněným mlékem přidáme dýňový sirup a směs koření, které se skládá ze skořice, hřebíčku, muškátového oříšku a zázvoru.

Podzimní pranostiky našich předků jsou například mnoho bukvic, mnoho sněhu, brzký listopad, tuhá zima, mlhy v říjnu, sněhy v zimě, po svaté Tereze mráz po střechách leze, ozveli se v září hrom, bude tuhá zima, nebo přijde Václav, kam na připrav.

Jeden z největších našich státních svátků, svátek českého knížete svatého Václava, připadá na den 28. září. Před několika dny oslavilo 123 927 Václavů, Vašíků, Vašků, Venců a Venoušků, žijících v České republice, svůj svátek. Dodatečně jim přejeme se zvukovým mistrem Michalem Žákem pevné zdraví, štěstí, jen samé úspěchy a pohodu.

Jako každé roční období má také podzim svoje kouzlo. Barvy se mění každým dnem, vzduch voní vlhkou půdou a mlhou. Lesní ticho přerušuje jen šustění listí. Naslyšenou na vlnách rádia vašeho kraje se těší a přeje hezký zbytek podzimního dne Antonín Bulka.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Příjemný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu se rozeznívá lidová hudba. Vítejte u poslechu špalíčku lidových písní. V něm se dnes zaměříme na jablka a jablíčka, tak jak se objevují nejen v lidových písních, ale také v lidových rčeních a příslovích. Je jich totiž docela hodně. Třeba zkuste zatím přemýšlet, zda i sami nějaké to rčení anebo písničku, kde se objevuje jablko nebo jabloň, znáte. Pěkný poslech přeje Michaela.

Také máte rádi jablka? Mluvit by se o nich mohlo dlouho. O jednotlivých odrůdách, o léčivých účincích, o pěstování, anebo také o tom, co dobrého můžeme z jablek uvařit anebo upéct. My se ale dnes zaměříme na to, jak se jablíčka dostala do lidových písní. A začneme hned dvěma písničkami, které dost pravděpodobně znají už úplně

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte špalíček lidových písní, dnes věnovaný písničkám, ve kterých se objevují jablka a jablíčka. Ale nejsou to jen lidové písně, kam už naši předci do textu umístili jablíčka a jabloně, ale také nejrůznější lidová rčení. Tak například, kousnout si do kyselého jablíčka znamená pustit se do něčeho nepříjemného. Až porostou jablka na dubě, nebo až suchá jabloň plodit bude, to znamená nikdy. Mluvit o jablkách a neznat jabloně, tak přesně tohle dělají lidé, kteří tlachají a žvaní. No a chodit na panenská jablíčka, tak naši předci říkali chlapcům, kteří chodili za panami, děvčaty, a byli tak trochu záletní.

Lidové písně, ve kterých se objevují jablíčka a jabloně, dnes posloucháme ve špalíčku lidových písní a já přidám ještě i další lidová rčení a přísloví, která možná také znáte. Tak třeba nadspávat si měšec těšínskými jablíčky. To znamená marně doufat, marně se utěšovat planými sliby. Výraz je tam tolik lidí, že by jablko nepropadlo, značí, že je tam skutečně mnoho lidí. No a že jablko nepadá daleko od stromu, tedy že děti bývají podobné rodičům, je také dodnes všeobecně známé.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes věnovaný jablíčkům a jabloním v lidových písních a lidových rčeních. Můžeme ale připomenout, že jablíčka bývala třeba také předlohou pro lidové výšivky. Posloužila v mnoha případech jako zvykoslovný předmět a naši předci s ním dokonce věštili. Věděli jste třeba, že když se žena večer před svatou Anežkou, svatým Janem a svatým Markem usadí v temné místnosti před zrcadlem a sní jablko, údajně se jí v zrcadle objeví obraz jejího milého. A že prostředkem k přivábení lásky v lidové magii slouží i jabloňový květ, alespoň naši předci tomu věřili. Pro nás je to půvabný doklad duchovního života našich předků. A tak až si zase budete dávat nějaké to jablíčko, které je mimochodem velmi zdravé, třeba si vzpomenete na dnešní špalíček a také na to, kde všude se jablíčka objevovala u našich předků. Z dnešní folklorní půlhodinky už se loučí a krásný večer přeje Michaela Vondráčková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Karlovarském kraji bude působit vojenská katedra v Kinčperku a v Sokolově zítra vodáci symbolicky ukončí letošní sezónu. Navigace Google nabízí řidičům nepovolené příjezdové trasy na letiště Václava Havla. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 21 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Ministerstvo obrany chce v Karlovarském kraji spustit program přípravy záložních důstojníků. Kurz bude určený převážně pro studenty vojenských škol. Je dobrovolný a poběží paralelně právě s vysokoškolským studiem. Vojenská katedra vznikne ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým. Zatím ale ještě není rozhodnuto, kde by se výuka konala, říká senátorka Jana Mračková-Vildumetzová z Hnutí ANO.
2: Možností je více, může to být samozřejmě nábřeží Jana Palacha, kde dneska něco působí. A myslím si, že jedna i z možností by bylo krajské inovační centrum, které bude v příští rok hotové a bude tam mnoho prostor, které by například v rámci toho výcviku důstojníků mohlo být po případě využito.
0: Program symbolického zamykání řeky Ohře připravili na zítřek vodáci v Kinčperku a Sokolově. Celodenní akce účastníkům nabídne společné splutí řeky a vystoupení folkových skupin v areálu sokolovského tábořiště. Jak uvádí za organizátory vodácký instruktor Míla Pražák, program je rozdělený do dvou částí.
3: Sportovní část začíná 11 hodin v Kinčperku nad Ohří v tábořišti, kde se potkáme a ve 12 společně vyplouváme směrem Sokolov. Kulturní část začíná v 15 hodin v Sokolově, také v tábořišti. Tam vystoupí kapely a večer potom, až se setmí, řeku Ohři zamkne víla.
0: Navigace společnosti Google navádí řidiče na pražské letiště Václava Havla po neveřejných komunikacích. Letiště proto doporučuje příjezd po dálnici D7 nebo Evropské a dál pokračovat po hlavní příjezdové cestě přes Aviatickou. Jedna z chybných tras vede přes bezpečnostní vrátnici nedaleko terminálu 3 a dál uzavřeným areálem, kde se pohybují i letadla. Další pak po části ulice k letišti, která slouží pouze veřejné dopravě a záchranářům. Letiště se společností Google pracují na nápravě. Skupina vyspělých světových ekonomik G7 uvolní prostřednictvím Mezinárodní agentury pro energii 100 milionů barelů nafty a ropy. Oznámili to vládní představitelé jednotlivých členských zemí po dnešní videokonferenci. Nařízení začne platit okamžitě a potrvá 4 měsíce s tím, že v prvních 20 dnech na trh poputuje větší množství nafty. Cílem nařízení je stabilizace světového energetického trhu kvůli dodávkám ropy omezeným v důsledku konfliktu na Blízkém východě.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně v údolích mlhy, nejnižší noční teploty 8 až 5, místy 3 stupně i přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, aby o zátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: U obchodního centra Makro v Jenišově u Karlových Varů se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda se došetřuje.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Kolokviální neznamená koloniální. Vidíte, dobrý den.
2: Dobrý den. A asi si to ani nikdo neplete, ale narazila jsem na to při korekturách.
1: Jaký překlep?
2: V podstatě spíš přehlédnutí toho překladatele, který napsal, že jsou tam koloniální výrazy v místním jazyku v Polynésii. A takže ono to trošku vypadalo logicky, byla to kolonie, ale v originále bylo kolokviální a to je něco úplně jiného.
1: No u toho koloniální asi víme, co to znamená, tam to nemusíme moc vysvětlovat.
2: Přesně.
1: A co
2: přesně.
1: To kolokviální? Já si pamatuju na vysoké škole, že jsme občas měli kolokvium. To bylo takové jako setkání hromadné, ale už si nepamatuju, co se tam řešilo, co to kolokvium bylo. Vysvětlete nám to.
2: Tak když začneme tím kolokviem, tak může to být jistý seminář, přesně tak k nějakému tématu, zpravidla tedy na vysoké škole, nebo dřív ještě za mých časů, to byla ústní zkouška, takový druh ústní zkoušky, kde nebyly známky, ale třeba zápočet jenom. Uhum. Jakože nižší ústní zkouška. Dneska nevím, jestli se moc ještě ústní zkoušky dělají. No a bylo to, nebo to slovo kolokvium je od latinského kolokví, což je sloveso a znamená, nebo znamenalo rozmlouvat spolu. Což na tom semináři i na té zkoušce by se mělo dít.
1: A teď nám dejte nějaký příklad toho přídavného jména, když je něco kolokviální.
2: Možná bychom mohli začít tím, že je to termín z jazykovědy, což je asi jasné z toho úvodu, jak jsme to probírali. A v naší české jazykovědě se objevil až v 90. letech 20. století. Zhruba jako náhrada budoucí, řekněme, obecné nebo hovorové češtiny. A tím se dostáváme k tomu, co to znamená kolokviální výraz. Je třeba, když řeknu akorát. Není to ve spisovné češtině, rozhodně ne v tom stylu, v kterém tady spolu rozmlouváme, ale je to typický příklad běžné komunikace. Akorát bych měla říct, až spolu vyjdeme na ulici a budeme si jen tak povídat a ne tady tak vysoce, ve vysokém stylu. A zkrátka běžná komunikace, kde se stírá rozdíl mezi spisovným a nespisovným. V tom každodenním spontánním vyjadřování se jazykovědci obecně ve světě rozhodli v 19. století nazvat to tímhle latinským termínem a u nás to přišlo až v 90. letech.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že když člověk vypije moc vody, může ho to i zabít? Voda je zcela zásadní pro život, jak ho známe. Ve vodě na planetě Zemi život kdysi dávno vznikl a ke své existenci ji potřebují všechny živé organismy. Když se vody tělu nedostává, mluvíme o takzvané dehydrataci. U člověka, jehož tělo tvoří voda zhruba ze 60 až 70%, mluvíme o dehydrataci ve chvíli, kdy je výdej tekutin vyšší než jejich příjem. Vodu z těla ztrácíme například pocením nebo při průjmových onemocněních, jako jsou cholera či tyfus. Ta můžou vést až k dehydrataci způsobující smrt. Jenže obdobné riziko nám hrozí i při nadměrném příjmu tekutin. Hyperhydratace neboli otrava vodou způsobuje, že se nám krevní plazma příliš naředí a tím se naruší rovnováha elektrolytů v těle. Důsledkem je porucha mozkových funkcí. Tento stav přichází ve chvíli, kdy člověk vypije v krátkém čase 5 a více litrů vody. Z různých soutěží v pití vody nebo extrémně časově a fyzicky náročných sportů jsou známy případy, kdy účastník po požití velkého množství vody opravdu zemřel.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdě.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Jihomoravští policisté ukončili jízdu dvěma účastníkům tuningového srazu. Měsíční pátrání po pohřešované ženě z Frýdku Místku skončilo, policie našla její tělo. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Jihomoravští policisté dnes ukončili jízdu dvěma cizincům, kteří mířili na tuningový sraz v Praze a Brně. Jednomu odebrali osvědčení o registraci auta kvůli neschváleným úpravám. Druhý, 17-letý řidič, neměl řidičský průkaz. Policie kvůli srazu od včera častěji kontroluje hlavně dálnice D1 a D2 a další významné silnice na jihu Moravy. Zítra se mají účastníci přesunout z Prahy do Brna. Policisté budou kontrolovat taky odpočívadla, čerpací stanice a další místa, kde by se mohli řidiči shromažďovat. Na sraz Europe Illegal Season End by mohli podle policistů dorazit až tisíce upravených aut. Policisté našli tělo pohřešované 38-leté ženy z Frýdku Místku. Před měsícem odešla z bytu bez dokladů a telefonu. Kriminalisté její tělo našli v hustě zarostlé oblasti frýdeckého lesa poblíž skládky. Vyšetřovatelé teď čekají na výsledky pitvy, která má vyloučit cizí zavinění. Ženu před událostí trápily psychické problémy, potvrdil náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
2: Volala o pomoc, ale myslím, že nemoc důrazně, že to řešila sama se sebou. Nebyl nalezen dopis na rozloučenou. Doposud. Do těch míst, kde jsme ji nalezli, nás dovedly kamerové systémy, které jsme postupně měli zajištěné. Bylo 2000 hodin záznamu, takže jsme je postupně rozplétali a ukázalo nám to směr, kterým paní Jana šla, takže jsme to rozvinuli, to další pátrání tam.
0: Silničáři dnes v 9 hodin večer omezí dopravu na Pražském okruhu. V tunelech Lochkov a Cholupice v jižní části dálnice bude provoz svedený do jednoho tubusu v režimu 2+1 jízdní pruhy. V uzavřeném silniční pásu provedou dělníci technologický servis a zdrsní betonový povrch. Omezení potrvají do nedělního poledne. Sport. České fotbalisty čeká ve Španělsku souboj s aktuálními mistry světa. V Oviedu proti nim nastoupí zítra ve 20 hodin a 45 minut. V domácím kádru nechybí hvězdy z letošního šampionátu Jamal, Rodri nebo Oyarzabal. Na souboj s nimi se těší i křídelník Mladé Boleslavy a nováček v české reprezentaci Martin Schubert.
3: Nejlepší tým na světě teďka pro mě nejlepším hráčem na světě, nebo hráčem, a pro mě to určitě jako křídelníka bude Lamine Yamal, na kterého rád sleduju, protože to, co dokáže vlastně s tím míčem a jak dokáže obejít hráče, tak pro mě až neuvěřitelné. No. Těším se na to. Počasí.
0: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 jeďte opatrně na kilometru 167 směrem do Brna. Blízko levého pruhu jde u středových svodidel neoznačený chodec. Na Pražském okruhu na 20. kilometru směrem na D1 blokuje levý jízdní pruh nehoda 3 osobních aut. A havárie osobního auta je hlášená i v Ostravě ve Vratimovské ulici. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
4: Připravená je doktorka Kateřina Cajdamlová.
5: A budeme mít opět sucho v puse, já už ho mám teď.
4: Opravdu?
5: Proč? No, opravdu. No, tak mám nervy, že jo, samozřejmě, to je psychogenní a je to takzvané akutní a krátkodobé. Ono totiž, když to trvá delší dobu, tak je to docela problém, protože ta slina má spoustu důležitých funkcí.
4: Je to téma, které jsme zvolili záměrně, protože posluchači se hodně ptali a zůstalo nám dotazů dost, tak na ně odpovíme, no a začneme vtipem jako vždycky. Lékař se ptá námořníka. A netrpíte žízní? Kde pak? Tak daleko to nikdy nenechám dojít.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Pořad Vesele a zdravě, tentokrát na téma sucho v ústech. To sucho nejčastěji znamená, že málo pijeme. Tělo se tak hlásí o příjem tekutin. Je možné, aby nám ústa úplně vyschla? A mohou sucho způsobit i některé nápoje? Na to se redaktorka Bára Kvapilová ptala i praktického lékaře Josefa Štolfy.
1: Můžou opravdu ústa vyschnout?
2: Tak úplně ne. Úplně tak, abychom, že se nám tam vlastně vytvoří asfaltová nebo úplně suchá jako asfalt stezka, tak takhle úplně vyschnout nemohou. Když nám ty ústa vysychají, tak ty pocity vyvolají takové reakce, že buď s tím děláme něco, aby se to skutečně nestalo, nebo navštívíme lékaře.
1: Jsou různé druhy suchosti?
2: Suchost v ústech jinak vnímáte, ku příkladu, když máte vykažený zuby, nebo když máte po nějakém jídle, které bylo hodně kořeněné nebo palčivé, nebo naopak, když třeba to sucho v ústech je vyvoláno léky a nebo něčím, co jste pozřel, a nebo třeba zánětem slinné žlázy, jo? Takže v tomhle směru je to jiné vnímání, není to jiná suchost, ale je to jiné vnímání.
3: Tak co pak, pánovi, voda nechutná?
4: Ani slyšet nechce.
3: Vy jste pěknej. To si musíte sugerovat takovouhle věc, když to něco nechutná, tak si myslím vnitru svém, že piju, řekněme, co pijete vy rád.
5: Slivovici.
3: No, tak to si musíte myslet intenzivně, že pijete slivovici, no.
1: Jsou třeba nápoje, které mohou způsobit suchost v ústech?
2: Určitě. Dělají to jednak tedy tvrdé alkoholické nápoje, ale někdy to dělají i takové ty, co obsahují taurín, že jo, a takové ty budiče. Hodně sladké nápoje taky.
4: No tak to zkus, jak ti to pán radí. No sugeruj si to.
3: Tak co pijete?
5: Slivovici.
4: No vidíš.
3: Tak proto on sem ten mizera Brunner jezdí.
1: Máte pro nás nějakou zajímavost z ordinace?
2: Já mám hlavně takovou klientelu, která je spíš tak jako zvyklá na určité stimulační látky, a takže vím, že když takoví ti pacienti přijdou a oni si na tohle to většinou nestěžují, ale oni už jako sebou většinou mají plastovou lahvičku s nápojem a počas toho rozhovoru nebo vyšetřování tak popíjejí, a pokud už si na to stěžují, tak to většinou bývá i postižení sliznice, který vyplývá ovšem z toho, že si tedy většinou aplikují něco ne žilně, ale brž tedy do sliznice nosní, a ono se jim to pak vrací a zároveň ty sliznice vysychají.
6: Vesele a zdravě.
7: Já bych jenom shrnula, že slina pomáhá mechanicky vlastně odstraňovat zbytky potravy. Další, co dělá, ona remineralizuje naší sklovinu.
8: Co to znamená?
7: To znamená, že má v sobě kalcium a má v sobě fosfáty, a pokud funguje správně, tak vlastně pomáhá tomu, co jináč musíme kupovat drahé zubní pasty, které to obsahují, aby se nám obnovovala sklovina.
8: To znamená, že si můžeme čistit zuby i bez pasty, když máme dost slin?
7: Někdy jo. Ale já si myslím, že my už teď jíme tak divně a pijem tak divně, že už to asi nejde, a jsme hlavně málo na sluníčku. Takže mít sliny a mít v pořádku sliny a mít dobře nabušený sliny je prostě výhoda.
8: Když jste říkala, že je důležité, co pijeme, co máme pít na dobré sliny?
7: No rozhodně ne nic sladkého. Samozřejmě.
8: Jak to se nám bude tak jako tvořit? Ta slina ne?
7: No, tak Patrik si dělá legraci, milí posluchači, protože on to moc dobře ví, že naopak po sladkém se kazí samozřejmě zuby.
8: Takže... No to jo, ale sliny?
7: Se kazí zuby a to už žádná slina nenapraví. Další věc, co dělá sladké pití a je velká nevýhoda, a to též dělá velmi slané pití nebo velmi solená potrava. Ono nás to dehydratuje, protože ty nadbytky odstraňuje ledvina, ale ona to dělá za pomoci vody v těle.
8: To znamená, co teda pít? Čistou vodu? Minerálku?
7: Ideálně,
8: čaj?
7: Ano.
8: Ovocný?
7: Možná, no. Já bych věci, které jsou spíš jako hodně naplněné vodou, bych jedla, to znamená, já nevím, nějaký rajčata, nějaký okurky a prostě ku podivu k mému překvapení i květák obsahuje 90% vody. To by člověk neřekl.
8: Je dost tvrdý, ne?
7: Je dost tvrdý a bavíme se o květáku za syrova. Jedl jste to někdy, Patriku?
8: Jo.
7: To je strašně dobrá potravina. Pro posluchače velmi dobrá. Doporučuji, vyzkoušejte. Samozřejmě různé polévky, vývary, že jo, vývar, to je věc, která obsahuje kolagen, jo, to je teda se netýká slin, ale ten bychom měli jíst tak obden, jo, kdo dneska dělá vývar. No, a další, my bychom se měli vyhýbat alkoholu, protože i ten dehydratuje a víme, že když pijeme kávu, tak k ní ve slušné restauraci dostaneme čistou vodu, protože i ta káva odvodňuje. Takže prostě s vodou docela problém, no, musíme bumbat.
8: Proč máme sucho v ústech, tak o tom si budeme povídat i za malou chvíli s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
9: Pojďte všichni na

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co to chcete, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno známe, všechno umíme, poradíme, posloucháme.
1: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a my se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou vracíme do studia, abychom si popovídali o suchu v ústech, což nám možná připomene i básničkou Náš posluchač.
2: Zdraví Petr. Trápí vám mě v jednom kuse hnusný pocit sucha v puse. Myslel jsem, to spraví vláha, ale moc to nepomáhá.
3: A jenom bych chtěla dodat, že slin se vytváří 0,3 až 1 ml za minutu, což je docela hodně, veďte. Představte si za den, je to půl až 1,5 litru, to je různé, a je to 20% naší plazmy. To znamená, to je hodně, hodně, hodně tekutiny.
1: A proč ty sliny v ústech máme? Proto, abychom lépe polikali, protože to pusu často otevíráme a vysychá, nebo to má nějakou další funkci? Proč tam jsou?
3: Takže zaprvé je to něco, co nám vytváří médium pro to, abychom měli chuť. To znamená, pokud máme méně slin, tak se nám mění vnímání chuti. Další, ta chuť, ta je velice důležitým naším
1: jako
3: senzorickým smyslem,
1: faktorem.
3: Ano, protože my musíme poznat, kdybychom jedli něco, co je třeba schnilé, nebo třeba arzen má nějakou speciální chuť, takže dávat si na to pozor, nás naučila příroda. Samozřejmě to vytváří to prostředí, ve kterém, a je to vlastně první takové zvlhčující, které nám pomáhá i dobře dýchat, to znamená, nám může vyschnout v ústech i třeba během noci, když máme hodně sucho v ložnici a spíme s otevřenými ústy, to je docela často.
1: A co se děje v těch ústech, když vysychají? K čemu tam dochází?
3: Tak, zaprvé se samozřejmě špatně mluví, protože to, aby se dobře mluvilo, to je taky něco, že tam musí být vlhko.
1: No ale když se nám tvoří sliny hodně, tak taky jako to není ano, to nejlepší.
3: Ano, samozřejmě. Tady máme takovou škálu od 0 do 10 a mělo by se to pohybovat 4 až 6. Jo? Taky slyšíte, že to rozmezí je poměrně velké, 0,3 až 1.
1: A když ne, tak máme k doktorovi zajít?
3: No, já bych zaprvé nejprve zkusila udělat pár věcí, které můžu udělat hned. To znamená zrevidovat pitný režim, přidat ty různé vlhké zdroje, to znamená meloun, jahody, jak jsem říkala, rajče, okurku, a zkontrolovat, jestli nesolíme příliš mnoho. Potom bychom si měli uvědomit, jak jsme ve stresu, všimnout si, nebo někdo, kdo je v ložnici s námi, jestli chrápeme nebo ne, jestli spíme s otevřenými ústy, v jaké poloze, a případně si zvlhčit vzduch v našich obytných místnostech. No a pokud vlastně další týden pořád máme tentýž problém, no tak musíme k doktorovi.
1: Proč nám vlastně vysychá v ústech, třeba když nám někdo dá nepříjemnou otázku nebo nás něčím zaskočí, hledáme odpověď a najednou se objeví takový ten pocit, že lepí se nám pusa.
3: Ano, říká se, krve by se v něm nedořezal, a říká se, mám z toho sucho v puse, a obojí vlastně hovoří o takzvané centralizaci oběhu, kterou dělá situace stresu. V okamžiku, kdy my jsme zaskočeni, tak se začne z nadledvin vylučovat kortizol a ten udělá to, že stáhne vlastně celý, ne celý, ale poměrně dost vlastně obsahu krevního řečiště k těm důležitým orgánům. A těmi důležitými orgány ve fázi stresu jsou vlastně srdce, játra, ledviny, prostě centrální části. Případně nám to v některých jiných případech stresu, a to zase dělá adrenalin, trošku může zvýšit krevní tlak, prokrví nám to naše svaly, vyprázdní to trávicí trakt, abychom prostě byli lehcí na útěk.
1: Paní doktorko, a může sucho v ústech třeba i za zápach z úst?
3: To je zajímavá otázka. Je to možné vzhledem k tomu, že vlastně v okamžiku, kde je v těch ústech sucho, tak tam vznikají různé prasklinky, ragády, další věci.
1: Ragády?
3: Ano, to jsou takové jako trhlinky. Děkuji, že ano, promiňte. A další, co se může dít, a je to v souvislosti, tak se nám může zvyšovat koncentrace žaludeční kyseliny a ten zápach se může zintenzivňovat.
1: Může nám vyschnout, i když venku prší nebo je velká vlhkost?
3: Tak to jsem zatím nikde nenašla, ale domnívám se, že zcela jistě, protože já teda nevím, ale já žádný hadičky, kterýma by na mě šlo z těch mraků, víte,
1: tak ta vlhkost to v sobě dýchá, nemám. Ne?
3: No to dýcháme, ale to se slinama nemá co dočinit.
1: Nemá?
3: Patriku, nemá.
1: Když máme pít, aby jsme měli sliny, tak
3: ano,
1: když to vlhkost dýcháme.
3: Já se hluboce omlouvám, ale to, že my se napijeme, znamená, že ze žaludku přejde ta tekutina do našeho cévního oběhu a z něj se teprve přefiltruje do těch slin. Jako představa, že já se nadechnu a lup a jde to rovnou do krve, no to fakt ne.
1: Co za to třeba může a taky jaké nemoci se mohou projevit díky tomu, že máme málo slin, nebo opačně, jak to funguje, tak to budeme řešit i s posluchači, protože ti se ptali už dopředu a máme připravené dotazy.
3: A teď se napijeme během písničky.
1: Dobře, tak jo.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě je pořad, který posloucháte, vy se i díváte a samozřejmě máme připravené i dotazy posluchačů, protože dopředu se ptali a proto tento pořad děláme a vy teď můžete tedy klást otázky paní doktorce, tak tady je první dotaz.
1: Dobrý den, je mi 65 let, beru Gapulsid, Prestarium, Neo, Olanzapim, Citalex, Aliprazole, Kontrolok taky a je mám sucho v ústech. Čím to může být?
2: Děkujeme za dotaz a já bych tady řekla, že ty léky, které pán bere, tak jednak jsou na vysoký krevní tlak a jednak je tam i jeden lék na depresi. To znamená, tady bude určitě kombinace příčin, ale zase bych jako první zkontrolovala množství soli v potravě a množství tekutin, které pán konzumuje, protože to může nakonec pomoci i tomu krevnímu tlaku. Nevím, jestli má třeba ten dolní krevní tlak vyšší. Z těch léků vlastně je jasné, že ten vysoký krevní tlak má. Nevím, jestli si ho monitoruje, to by samozřejmě měl dělat. No a tady bych asi doporučila, aby nejprve si udělal vlastně takovou kontrolu toho, co všechno dělá sám. Možná přidal, jak říkám, ty zdroje tekutin v těch různých typech ovoce a zeleniny. Přidal čistou vodu a trošku možná omezil solení. V České republice se solí 4 až 5krát víc, než bychom měli. Takže trošku pozor, no. A snad to přejde, budem držet palce.
0: Sucho v ústech, téma, které řešíme s posluchači a vy jste se dopředu ptali přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Paní doktorka tam našla další dotaz.
2: Ano, tak paní Kadeřábková, co dělat proti suchu v ústech? Zřejmě, a to se paní asi domnívá správně, to dělají léky, které užívá. Nic nepomáhá ústní voda. Řekla by, že po ní je to ještě horší, ani žvíkačky. Já bych jenom chtěla říct, že ten lék, který ona uvádí, tak má účinnou látku karbamazepín a používá se k různým typům neurologických stavů. Jeden z nich je neuralgie trigeminu, tedy trojklaného nervu, a ten může s tím suchem v ústech souviset. Tady bych doporučila, aby se paní zeptala lékaře, který ten Timonel předepsal, a zkusila vlastně zjistit, jestli nemůže třeba vzít nějaký dietní doplněk nebo čím by to mohlo být. No a samozřejmě trošku víc pít a zkontrolovat sůl. No. Omlouvám se, že se opakuju.
0: Ještě jeden dotaz před písničkou. Další dotaz z našeho telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, prosím o radu. Je mi 76 let. Jsem onkologický pacient 3 roky po ozařování horního levého kvadrantu. Trápí mě sucho v ústech a po ránu hleny v krku, které nemůžu dostat ven. Já nesmrkám, nekašlu. Mám i přístroj na spánkové apnoe. Trápí mě to už po ty 3 roky po tom ozařování. Beru léky na osteoporózu, draslík, měla jsem myokarditidu a revmatoidní artritidu. Děkuji vám za radu, posluchačka Helena ze Vsetína.
2: Tady bych doporučovala zkontrolovat pitný režim a toho pití by mělo být 2 až 2,5, někdy až 3 litry tekutiny denně, což zejména ve vyšším věku, paní zmiňovala, že jí 76 let, není tak úplně snadné dodržet. Další samozřejmě ve věku 76 let dochází k drobné už involuci neboli zmenšení těch slinných žláz, ale stejně bych zkusila zkontrolovat solení a přidat nějaké takové třeba vodu s citronem nebo vodu s grapefruitem. Zkusit prostě trošičku něco, co vlastně zvýší tu chuť a vytvoří takovou tu, já nevím, že budem slinit, když se na to jenom vzpomeneme. No.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pořad Vesele a zdravě po písni se vrací k tématu sucho v ústech. Je to téma, které jsme záměrně vybrali, protože jsme zjistili, že ten první díl měl takový úspěch, že zbylo hodně dotazů a my na ně chceme odpovědět. Tak tady je, paní doktorko, další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, mně je 61 roku a už od mládí, prakticky od takových 30 let, se mi stává, že když jsem velice nervózní, tak mě úplně vyschne v ústech, ale tak strašně, že nemůžu ani mluvit, že tam prostě nemám vůbec žádnou vlhkost. Mně připadá, jestli to není od nervu, ale zajímá by mě, paní doktorko, váš názor.
2: Já moc děkuju, že nám tohle svěřujete. Tak od nervů to asi je. Je tam několik indicí, že by to mohlo od těch nervů být. Jednak to nastalo ve velmi mladém věku, takže tam těžko předpokládat, že by se jednalo o nějakou nemoc. Další důvod, vy sama říkáte, že když přijde nějaký impuls, takže dojde k vyschnutí v ústech, čili je to to akutní a my tam můžeme krásně vysledovat ten takzvaný spouštěč. A pokud náhodou máte takzvanou úzkostnou osobnost, tak tam je moc důležité se otužovat. To znamená vlastně po malých krůčcích se exponovat těm nervy drásajícím situacím, prosím, na hranici komfortu, ne moc jako za tu komfortní zónu, a budem vám moc držet palce.
0: Může za sucho v ústech, paní doktorko, třeba to, že špatně dýcháme?
2: Může. Ta předchozí dáma, která se dovolala na záznamník, stejně jako paní Marie, která říká, že když se v noci zbudí, takže téměř pokaždé má totálně vyschlý jazyk a ústa. To jsou situace, kdy ten člověk dýchá s otevřenými ústy. Ta dáma, co se dovolala, hovořila, že má přístroj na spánkovou apnoe, což je situace, kdy se dokonce zastavuje dýchání během noci a ten přístroj vlastně pomáhá, aby dýchal za ní. No a v těchto případech samozřejmě to sucho v ústech se objevuje častěji.
0: Proto jsou i zvlhčovače u těch přístrojů.
2: Ano, a tam se doporučuje, tady paní Marii bych doporučila, aby si zkusila třeba pověsit vedle postele vlhký ručník, protože on, jak se bude vypařovat, tak bude zvlhčovat vlastně vzduch ve výši těch jejich úst a mělo by to pomoci.
0: Je tu prostor ještě pro jeden dotaz, ten telefonický?
3: Dobrý den, je mi 82 let a trpím hořkostí v ústech. Byla jsem v nemocnici v roce 21 celkem 3 týdny. Byla jsem na kyslíku, potom jsem mohla chodit jenom s chodítkem. Mám stále hořko v ústech. Už jsem byla na vyšetření na gastro i ORL. Nikde mi neporadili. Řekl mi pan doktor, kdybych věděl, od čeho to je, byl bych šťastný. Ale kdo to má vydržet? Jinak mám artritidu, takže užívám Trexan, no a takový ty léky na bolest a podobně. Děkuji.
2: Naprosto vás chápu, to je protivný, zejména ta hořká pachuť je velmi obtěžující. Já teda nevím, ale typla bych si, nebo minimálně bych vyzkoušela, jestli to není problém s trošku příliš koncentrovanou žlučí, to může být. A v tu chvíli by docela mohl pomoct žlučníkový čaj. On je hořký, obsahuje peliněk, takže bych ho ze začátku zkusila pít ředěný. Pije se ráno na lačno a pije se večer jako poslední věc před usnutím. A moc by mě zajímalo, jestli to aspoň kapáneček nepomůže. Držím palce.
0: A třeba nám dejte vědět, jsou tu stránky www.veseleazdravie.cz, je tu i facebookový profil našeho pořadu, kde s námi můžete komunikovat.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

Vracíme se opět k diskuzi, která se týká sucha v ústech. To téma jsme už kdysi ve vysílání měli, zbylo hodně dotazů. My jsme vás nakonec vybídli, abyste volali

0: και είσοδα προσωπής μπήρε ράδι να πάνει ο τόσο και απορανήρα από νεκοβάλι για το.
1: Já moc děkuju za poděkování. Jinak my to tady přímo v studiu slyšíme, že opravdu sucho v ústech máte. Slyšíme vlastně na té řeči ten problém s tím suchem. Tady bych možná zkusila doporučit dvě věci. Jedna věc, jestli by třeba vám nepomohlo cucat kostky ledu. Někdy to jako pomůže. No.
2: Kostky ledu.
1: No jo, fakt. Normálně kostky ledu, cucat, puse. Samozřejmě ten led je dobré, abyste si ho dělal doma sám, nekupovat ho takový v těch pytlech, jo, chápete. Abyste věděl, že ty kostky můžete dát do pusy a dělat to z vody, kterou máte z vodovodu, protože ta je dvakrát denně kontrolovaná, takže víme, že je v pořádku. No, to by byla jedna věc. Další věc, zkontrolovat pitný režim, já se omlouvám, že se opakuju, ale prostě je to tak. A vím, že pacienti, kteří trpí leukémií nebo dalšími krevními chorobami, tak někdy nemají úplně dost třeba červených krvinek, takže je otázka, jestli třeba pro preparáty B12 nebo železo nebo něco dalšího, jestli by to třeba kapáneček nepomohlo. Samozřejmě zase budu říkat pít a dávat si pozor vlastně na to, jestli v noci máte dostatečně zvlhčený vzduch v ložnici.
2: Otázka další je psaná z našeho webu.
1: Pan Ladislav píše, už asi 6 měsíců mě trápí sucho v puse po ránu, nevím, co to znamená, dřív jsem to vůbec neměl a ptá se, jestli to nesouvisí s tím, že bere 2 roky a teď mi teda tady píše Dupalax, syrup na břicho. Já se domnívám, že spíš to bude Gutalax. To jsou kapky, které vlastně pomáhají člověku, aby šel normálně na záchod a říká, že z toho má popraskanou pusu. Tak já úplně příbalá Gutalaxu nevím, takže doporučuji přečíst, ale určitě i ta zácpa, to znamená i to, že pán ten Gutalax potřebuje, hovoří o tom, že možná nemáte úplně dost vlákniny a možná ani tekutin. Takže to, co jsem říkala na začátku, nějaký melon, zkusit rajčata, okurky, prostě nějaké hodně 90% tekutin obsahující zeleniny a ovoce a možná zabijem 2 mouchy jednou ranou a zlepší se i zácpa i slinění.
2: Ještě malé shrnutí nás čeká v našem pořadu, co se týká sucha v ústech.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
4: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
5: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
4: Chystáme oslavu plnou legrace.
5: To se mi líbí.
4: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
5: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
4: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
5: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
4: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Shrnutí toho našeho povídání o suchu v ústech, téma, které řešíme v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Tak jak si nepřivodit to vyschnutí v ústech, paní doktorko?
1: Tak, já mám tady takových 5 zásad. Zásada číslo 1, Patriku, to určitě budete vědět, vidíte. Ano, a kolik pít?
0: Dostatečně.
1: Ano, 2 až 3 litry tekutin. Zásada číslo 2, Patrik rozhodně znovu zná, takže Patriku.
0: Nepít alkohol, nesolit.
1: Správně, výborně. Zkontrolovat, kolik solíme a kolik alkoholu a radši žádný. K tomu bych ještě pro kuřáky přidala nekouřit. Takže další, protože kouření výrazným způsobem vlastně narušuje tu správnou tvorbu slin v ústech, protože běžné kouření obsahuje vlastně dehet v tom vdechovaném vzduchu a to nepomáhá ničemu.
0: Proto po ránu kašlou taky?
1: Ano, třeba, ale tak oni kašlou, protože mají obstrukční bronchopulmonální chronickou chorobu, to je onemocnění plicních průdušek, takže to bych dala stranou.
0: Tomu další, se budeme věnovat někdy jindy.
1: Přesně tak. Další, vyhýbejte se příliš sladkým potravinám. Z toho bych řekla, nejsladší jsou ta různá smutíčka. Ono to vypadá jako fajn, ale jsou strašně sladká. Další, co je sladké, jsou snídaňové cereálie a další, co je dost sladké, jsou ty různé džusové koncentráty. Takže na to pozor. No a samozřejmě čistěte si zoubky, vyplachujte si ústa ústní vodou a používejte mezizubní kartáček, protože tím pádem vaše sliny vlastně nebudou se plýtvat na to, aby vám pomáhali čistit dutinu ústní, ale budou fungovat čistě na to mluvení a případně na to jídlo.
0: Asi sledovat ty příbalové letáky, jestli náhodou to sucho v ústech není nějaký projev těch léků, ne?
1: Není on úžasný, to jsem zapomněla. Tak v okamžiku, kdy nás to trápí, tak opravdu zajděte za lékaři. Ta první volba by byl asi zubař, druhá volba ušní nosní krční, protože tam se podívají, jestli něco se neděje. Z dalších by to potom mohl být třeba neurolog, protože i tvorba slin souvisí se správnou nervovou činností. No a mrknout se na prokrvení, co dělá krevní tlak, jestli není příliš nízký, příliš vysoký a zkusit prostě zkontrolovat celkový zdravotní stav.
0: Nějaká mimika, trénování pusy, jakož výkání na prázdno, nepomůže
1: tomu? Obávám se, že ne.
0: Ne.
1: Jakože bych tachá. No tak zkuste, hleďte, obličejová gymnastika možná nebude prospívat tolik tvorbě slin, ale zase budeme mít hezký obličej.
0: A to je dobrá zpráva, tak pro dnešek děkuju a těším se zase na příští setkání u našeho pořadu Veselé a zdravě. A loučíme se i s vámi, mějte se pěkně a poslouchejte zase příště.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Justiční databáze a weby soudů po několikadenním výpadku znovu fungují. Brnu se nepřihlásil žádný zájemce o provozování letecké linky do Frankfurtu. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Justiční databáze a weby soudů jsou po několikadenním výpadku znovu plně dostupné. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že technické potíže odstranilo. Výpadek zasáhl například databáze Infosoud a Infojednání nebo weby Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu. Problémy podle ministerstva způsobila závada na hardwaru. Úřad zároveň připustil, že výpadek ukázal na dlouhodobý technologický dluh v IT infrastruktuře justice. Spuštění letecké linky z Brna do Frankfurtu nad Mohanem je odložené. Brnu a Jihomoravskému kraji se nepřihlásila žádná společnost, která by spojení 4x týdně od příštího jara zajistila. Lhůta vypršela včera. Samosprávy za to dopravcům nabízely 3 miliony euro ročně.
4: Podle brněnského radního Petra Kratochvíla z ODS, který kandiduje ve volbách do zastupitelstva městské části Komín, je nezájem leteckých společností zřejmě způsobený problémy v celém odvětví. Výběrové řízení by chtěl vypsat znovu, tentokrát ale nepoptávat jen lety do Frankfurtu, jakožto jednoho z největších evropských letišť.
5: Do Varšavě, Amsterdamu prostě a tak dále, tak dále.
4: Další postup zatím není jistý. Politici o něm pravděpodobně rozhodnou až po komunálních volbách v novém složení zastupitelstva. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
3: Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je nepříznivá hydrologická situace v regionu. Na koho rozhodnutí dopadá, popisuje mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
6: Zákaz se týká například odběru vody pro zalévání zahrad, trávníku a sportovišť, mytí aut nebo napouštění bazénu. Omezení má chránit vodní toky a jejich ekosystémy v období nízkých průtoků. Sport.
3: Čeští judisté se postupně přesouvají do Baku, kde je od neděle čeká mistrovství světa. Na tatami nastoupí 6 reprezentantů, včetně Lukáše Krpálka, nebo dvojnásobné mistryně Evropy Renaty Zachové. Naposledy se na profesionálním turnaji bude prát David Klamert, který chce při rozlučce zaútočit na svůj nejlepší výsledek dlouhé kariéry na světovém šampionátu.
7: Někde vzadu v hlavě bude, že to mi poslední turnaj, co tady užiju, a zároveň turnaje na užívání jsem měl dost, teďka mám poslední šanci a 9. místo na mistrovství světa pro mě není jako výsledek, se kterým jsem byl spokojený, takže mám poslední možnost se pořádně ukázat a mám to v plánu. Počasí.
3: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na D1 z Prahy do Brna je stále dlouhé zdržení za sjezdem na Velké Popovice. Ze 17. kilometru se táhne pomalu jedoucí kolona ve všech pruzích až do omezení před Čmejkalkou. Popojíždět budete 25 minut. A na D7 ze Slaného do Prahy zbystřete za sjezdem na Středokluky. Na 4,5. kilometru je hlášená nehoda. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.
8: Telegram s adresou svět.

0: Prim. Tradice, emoce, hrdost. Hesla, jimiž se řídí výrobce legendárních českých hodinek.
1: A říká vám něco značka Prim?
2: To jsou hodinky.
3: Prim jsou hodinky z Československa.
4: To myslíte asi hodinky Primky, ne? Se tomu říká tak slangově. Tak ano, tak Prim hodinky, tak to mi určitě říká. To je velice kvalitní značka.
5: Protože mám hodinky na ruce zrovna od této značky, tak mi to něco říká.
1: Máte něco doma od značky Prim?
2: Zrovna Primky taky nemám.
4: Můj tatínek má Primky, dostal je kdysi k narozeninám.
1: Jste s nimi spokojený?
6: Já si myslím, že ano.
5: Zatím ukazují čas správně, tak jo.
1: Myslíte si, že je to kvalitní značka?
7: Jistě, je to česká klasika, tradice.
8: Já si myslím, že ano.
0: Historie měření času je předlouhá. Už starověcí Egypťané používali sluneční stín a odkapávající vodu, tedy sluneční a vodní hodiny. Mechanické hodiny jsou pravděpodobně prvním velkým technickým vynálezem středověké západní Evropy. Kdy přesně vznikly, nevíme, ale znal je už Dante Alighieri, protože je zmiňuje ve své Božské komedii. K jemné mechanice, na jakou jsme u hodin zvyklí dnes, měli na míle daleko. Hodinářskou velmocí se stalo Švýcarsko. Mohl za to přísný protestantský kněz, který se usadil v Ženevě. Jmenoval se Jan Kalvín. Tvrdil, že každá světská zábava je hřích, který svádí k nemravnostem a odvádí člověka od poctivé práce, šetrnosti a v neposlední řadě i od Boha. Sepsal ženevský katechismus, v němž prosadil nejen zákaz zpěvu, tance a jiné zábavy, ale i některých řemesel. Zakázal například výrobu šperků a zákaz se samozřejmě vztahoval i na jejich používání. Zlatníci přišli o práci a tak začali vyrábět hodinky, které sice ukazovaly čas, ale vypadaly jako šperk. První kyvadlové hodiny se strojil v polovině 17. století holandský fyzik Christian Huygens. Další vylepšení měření času si vyžádal rozvoj mořeplavby. Námořní chronometr byl velmi drahým a pečlivě střeženým přístrojem, který dlouhá léta nesměl být prodáván mimo Anglii. V 19. století se hodinky stěhují do pánských kapsiček u Vesty, případně u dam na řetízky. Přestávají být doménou námořníků, naopak často jsou provedeny z drahého kovu, bohatě zdobené. Na počátku minulého století vyrobila firma Cartier pro brazilského letce Santos Dumonta první náramkové hodinky, které od první světové války rychle nahradily hodinky kapesní. A dnes? Hodinky seženete od pár stovek až po několik milionů.
9: Jak se dělají hodinky v 21. století, hodinky Prim, mechanické, ty původní hodinky?
10: V dnešní době komplet celý mechanický hodinky je schopno vyrobit zhruba 20 společností na světě.
11: Odpovídá Světlaně Lavičkové, manažer obchodního oddělení Elton Hodinářská akciová společnost, Nové Město nad Metují, Aleš Vernar.
10: Dnes vyrábíme hodinky vyloženě in-house. Kompletně si je navrhneme, vydesignujeme, vyrobíme a samozřejmě i smontujeme a prodáme. Vycházíme samozřejmě z původního DNA našich modelů, našich hodinek tak, že si držíme tu tradici od vznikucí společnosti 49. To znamená čistota, jednoduchost, design, ale chceme jít i dneska dopředu, ať jsou to povrchové úpravy, ať jsou to materiály, které používáme a samozřejmě i kvalita a přesnost.
9: Kvalita, přesnost. Jak jsou přesné Primky?
10: Dneska dosahují téměř švýcarských kvalit, to znamená standardů, což máte přesnost plus 10, minus 6 vteřin za 24 hodin se vám můžou rozhodit.
9: To platí pro ty mechanické hodinky, které jsou vaší specialitou?
10: Ano, přesně tak.
9: Teď se tady koukáme, to jsou...
10: Tady se jedná o výrobu poudření hodinek. Základní materiál, který používáme, je nerezová ocel, která samozřejmě se dá leštit, brousit nebo pískovat. Nakoupíme tyč, uřízneme, vysoustružíme základní rotační polotovar a potom vkládáme do obráběcích strojů, kde obrábíme základní polotovar pouzdra. Základní polotovar pouzdra jde na další opracování, ať je to ruční leštění, ruční dobrušování nebo tryskání.
9: Vy tady ty hodinky opravdu vyrábíte od A do Z, to znamená od toho pouzdra až k těm, jak se říká, střevům?
10: Přesně tak, i k těm střevům.
9: Vypadá to, jako by ta pouzdra byla pořád stejná,
10: ano.
9: Ale přitom jdeme od stroje ke stroji.
10: To jsou mezivýrobní kroky. U toho prvního stroje, tak ten stroj vám vyrábí základ pouzdra a druhý stroj vám třeba už vyvrtává otvor na natahovací řídel, otvory na stěžejku a tak dále.
9: A tady už jsou zase pouzdra do zlata zbarvená, ale...
10: Tak, nejedná se o pouzdra, ale je to už to, co prostě Prim dělá Primem, špičkovou věc, a to je výroba strojků mechanického. Mechanický stroj základem je, když to řeknu, je Mosas, vyrábí se podobně jako pouzdra, to znamená tyč, kde uříznete, vytočíte základní polotovar, který potom vkládáme do těch specializovaných strojů a třískovou metodou pomocí obrábění zase obrábíme jednotlivý už tvary, tak, aby do toho hodinář postupně mohl začít vkládat jednotlivý komponenty. Je tam zhruba, počítejme na jedné hodinky, až 2500 výrobních procesů operací.
9: Ruční práce, ale tady, co jsem viděla, zatím pracují stroje.
10: Jsou to stroje, které vám napomáhají jednotlivě prostě z těch základních surových materiálů opracovat ty základní polotovary. Musíte mít tu přidanou hodnotu těch strojů, protože dneska, pokud chcete mít vysokou kvalitu, chcete mít vysokou přesnost, tak musíte mít stroje, které jsou dneska schopné obrábět na setinu až tisícinu milimetrů.
9: To už by člověk prostě nedokázal, takovouhle přesnost.
10: Ne, to ne.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
6: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blíkat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznal, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

0: prachy jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modriku podlaze sunul. No a už se modriku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
2: Historie legendární značky českých hodinek Prim začíná po druhé světové válce, ale kořeny hodinářské profese u nás jsou o dost delší. Nebudeme se vracet až do počátku 15. století a vzpomínat na tvůrce staroměstského orloje. Postačí, když se krátce zastavíme na konci století 19., kdy v českých zemích započala sériová hodinářská výroba. Tehdy na našem území působily filiálky dvou německých hodinářských výrobců. Firmy Schlenker und Kainzle v Chomutově a Gustav Becker v Broumově. Závod německého hodináře Gustava Beckera byl v roce 1890 zapsán do obchodního rejstříku jako samostatný podnik. Obě továrny vyráběly široký sortiment budíků a hodin. Po vzniku samostatného Československa u nás působilo souběžně s oběma německými filiálkami i několik českých firem s malosériovou výrobou, například pražské firmy Ludvík Heinz a Jan Kulhavý nebo brněnský Josef Tesař. A kromě nich také několik malých výrobců věžních hodin. Náramkové či kapesní hodinky byly doménou pouze několika hodinářů, kteří je dělali v kusových sériích. Roku 1930 odkoupila Beckerovu firmu německá společnost Bratři Junghansové a poté, co bylo Broumovsko připojeno k německé Třetí říši, došlo ke sloučení továrny s mateřským závodem. V meziměstí u Broumova byla v objektu bývalé přádelny zřízena firma Messap, která patřila k bratrům Junghansovým. Hodinky a budíky se vyráběly dál, i když ve značně omezené míře. Hlavní náplní výroby se stávají zapalovače do dělostřeleckých granátů. V Messapu pracovali v krutých a nelidských podmínkách převážně nuceně nasazení muži a ženy z okupovaných zemí Evropy. Mezi nimi také 150 Čechů. K nim postupně přibývali váleční zajatci a asi 500 židovských žen a dívek přesunutých sem z koncentračního tábora v Dolním Slezsku. Vyrábělo se až 7000 časových zapalovačů denně. Výroba v závodě Messap byla důležitou kapitolou v rozvoji našeho poválečného hodinářského průmyslu. Ve výrobních provozech vyrostl kádr odborně zdatných nástrojařů a seřizovačů obráběcích automatů, kteří tvoří jádro každé hodinářské firmy. Po osvobození konfiskoval továrny bratří Junghansů československý stát a po únoru se staly součástí nově vzniklého národního podniku Chronotechna. Tam můžeme hledat začátek průmyslové hodinářské výroby u nás.
3: My jsme kousek přešli od výroby základen těm nejmenším komponentům, a to jsou jednotlivý díly, do strojkoviny, tak, aby ten strojek samozřejmě mohl fungovat, aby se hodináři složili.
4: Tady vaši zaměstnanci musí mít všichni velmi dobrý zrak.
3: Ano. Ano, používají lupy, používají mikroskopy, používají speciální měřidla, tak aby byli schopni samozřejmě ty jednotlivé díly zkontrolovat a vidět je, jo.
4: A konkrétně tahle ta různá kolečka jsou... a takové jako malinké volanty nebo ozdobné puklice na kola, samozřejmě v miniaturních jsou... velikostech, ani jsou... ne centimetr v průměru, to jsou komponenty k čemu?
3: To jsou komponenty do strojkoviny. Tady třeba je komponenta, to je výroba korunek, natahovacích korunek, jo, to znamená, že jsme schopni vyrobit kompletní celou korunku, jo, jsou to různý hřídele, vidíte tady různé šroubky, to znamená miniaturní šroubky, který hodinář používá při šroubování jednotlivý muskoviny, dílů a podobně. My jsme schopni si vyrobit i ty nejmenší dílky, které vy ani okem nevidíte, ale jsou v podstatě s chirurgickou, když to řeknu, přesností vyrobený.
4: Dobrý den. Tady se tisknou číselníky.
3: Ano, číselníky tiskneme klasickou jednoduchou metodou pomocí tamponového tisku přes osvit, přes matrici přenášíme barvu na číselník.
4: To jsou stroje, které už hodně pamatují.
3: Jsou to stroje, které hodně pamatují. Samozřejmě jsou to stroje, které jsou pořád funkční pro náš jakoby počet hodinek a prozatímní počet vyrobených hodinek postačující.
4: Teď jste vzal do ruky jakýsi obdélníkový jehelníček, kde jsou silné sedlářské jehly a v těch je cosi navlečené, ale to samozřejmě si vymýšlím.
3: Tak u nás je největší spotřeba párátek, se říká, a toaletního papíru. Párátka nám slouží jako držák, když to řeknu úplně jednoduše, na ručky, který vlastně potom druhým párátkem ručně barvíme.
4: Tohle jsou černá párátka a na nich jsou ty ručky hodin.
3: Ano, přesně tak. Na ní jsou už připravený, zabroušený, vyleštěný, očištěný ručičky, který potom kolegyně, která tady vyrábí ty číselníky, namíchá si barvu, nanese si na to párátko, pod lupou dobarvuje jednotlivý části ruček.
4: Ale vy jste říkali ještě, že tady je velká spotřeba toho papíru.
3: Tak je to daný tím, že cokoliv tiskneme, očišťujeme, tak všechno musí být čistý, tak samozřejmě furt hned všechno omejváme. Právě na to používáme papír.
2: Po nástupu komunistického režimu byli všichni výrobci budíků a hodin nejprve znárodněni nebo rovnou zrušeni. Většina byla začleněna do národního podniku Chronotechna, zřízeného roku 1946. V zápětí byly založeny pobočky ve Šternberku a v Novém Městě nad Metují. Tam se postupně stěhuje výrobní zařízení a odborníci na hodinářskou výrobu. Závod v Novém Městě nad Metují, založený v listopadu 1949, sídlil v bývalém okresním národním výboru a přilehlých budovách. Hlavním úkolem novoměstského hodinářského závodu bylo zavedení sériové výroby náramkových hodinek, kterých byl v té době na trhu velký nedostatek. Vzhledem k tomu, že se náramkové hodinky v Československu nikdy nevyráběly ve velkém, byl to tvrdý oříšek. Začínalo se úplně od nuly. První návrh hodinek na základě předlohy francouzské firmy Lip spatřil světlo světa roku 1952 a po následující 4 roky se neustále vyvíjel. Teprve pak vznikla série prvních československých hodinek. Další 2 roky věnovali odborníci čas testování. Hodinky musely být přesné, spolehlivé a odolné. Prototypy hodinek vznikaly v různých variantách. Některé měly pouzdro chromované, jiné dokonce zlaté. To s číslem 4 dostal darem tehdejší československý prezident Antonín Zápotocký.
3: Tady se nacházíme u místnosti, kde se kompletují hodinky, kde se montují, kde samozřejmě sedí hodináři, každý hodinář má svůj pracovní stůl, svoji pozici, de facto pracuje i se svým nářadím, který mu vyhovuje, který používá. Dnešní hodinář u nás znamená to, že zkompletuje komplet celý hodinky. Není to to, že by tady byla jakási pásová výroba a někdo smontoval část a šlo to dál. Ne.
4: Na každém tom stolku, který tady vidíme, jsou rozdělené jedny určité hodinky.
3: Ano, dá se říct, ano, jsou ty hodináři specialisti na určitý další věci. Máme tady hodináře, který umějí dobře rýt. umějí dobře třeba zalešťovat a leštit různé komponenty z drahých kovů. Máme tady hodináře, který jsou specialisti na renovační program. Máme tady hodináře, který zase umějí přesně najít určitou chybovost nebo určitý jakoby problém, jo, to znamená takový ty už odbornější věci. Jsou tady hodináře, umějí dobře skládat zase bateriové hodinky, ale stejně každý hodinář u nás by měl umět sestavit komplet celý naše hodinky. Každý hodinky on sestaví, má je ve zkouškách, ty hodinky pak sundává, dává je na speciální vibrograf, což je zařízení, který vám hlídá tu přesnost toho strojku. Samozřejmě vodotěsnost měříme hodinek.
4: Které z těch hodinek prim, z těch klasických mechanických, o kterých si stále tady povídáme, jsou nejvíc in v současné době, jak to řeknu moderně?
3: Krom limitovaných edic, tak samozřejmě sportovní model, a to je typický model Orlík, který tady vznikl už za minulých let, model Diplomat, ikona, prostě to je na první pohled, tam úplně čiší to DNA toho primu, model Pavouk, taky vychází z historie a samozřejmě potom jsou různý další modely, které jsou oblíbený, ale tyhle ty tři, jako je model Orlík, Diplomat, Pavouk, tak jsou hodně oblíbený u nás.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Původně zamýšlený název hodinek Kotva postrádal dostatečnou údernost a tak byl z ideologických důvodů změněn na Spartak. Tvůrci názvu se shlédli v Gladiátorovi, který se stal vůdcem třetího neúspěšného povstání otroků ve starověkém Římě. Nakonec se ale ministerská komise rozhodla sjednotit název všech výrobků koncernu Chronotechna pod značku Prim. Nové hodinky, teď už tedy Primky, si mohli zákazníci pořídit počínaje 1. dubnem 1958.
2: Hodinky Prim na světové úrovni. Výroba náramkových hodinek je efektivní, neboť je zde vysoké zhodnocení lidské práce. Na jeden kus se spotřebuje asi za 2 koruny hutního materiálu. Československé hodinky se plně vyrovnávají v základních parametrech zahraničním značkám. V současné době se v závodě v Novém Městě nad Metují instaluje moderní zařízení pro výstupní kontrolu. Rudé právo, 23. června 1966.
1: Československo tehdy patřilo spolu se Švýcarskem, Francií, Velkou Británií, Spojenými státy, oběma částmi Německa, Japonskem a Sovětským svazem do pouhé osmičky států světa, kde se náramkové hodinky vyráběly sériově. Vznikly ikonické modely.
3: Spartak. První verze hodinek již bylo vyrobeno zhruba 6000 kusů. Prim Pavouk. Společenské pánské hodinky vyrobené ve 100 000ových sériích. Prim Orlík. Legendární model náramkových hodinek, téměř v podstatě nezničitelných. O tom se přesvědčila i československá armáda, pro kterou byl původně model vyroben a která jej podrobila skutečně extrémním testům. Nechala jej padat z výšky několika metrů, vařila i nechala zamrznout v kostce ledu. Jsou to ikonické hodinky a sběratelský zlatý grál. Vyrobeny byly pouze 300 kusů. Prim Sport. Po úspěšné dodávce série orlíků vznesla armáda požadavek na dalších 600 kusů vodotěsných hodinek. Pro běžný trh byla zavedena sériová výroba až v roce 1970. Hodinky byly velmi populární a nosily je i slavné osobnosti té doby. Na ruce je měl třeba František Venclovský, když jako první Čechoslovák přeplaval slavný kanál La Manche. Stály skoro 600, což tehdy nebylo zrovna málo. Prim Diplomat. Exkluzivní hodinky vyrobené v jednotkách 1000 kusů, dodnes velmi ceněné sběrateli, se původně měly jmenovat Repré, ale název se neuchytil. Ve vysílání Československé televize byla vyhlášena veřejná soutěž, ze které měl nový název vzejít. Ze všech došlých návrhů byl pak vybrán název Diplomat. Model vznikl v roce 1967 a jako první byl propagován na reklamních fotografiích. Patřil mezi exponáty československého pavilonu na světové výstavě v kanadském Montrealu. Prim TV. Hodinky s typickým obdélníkovým pouzdrem a číselníkem připomínajícím televizor. Nyní oblíbený retrokousek na hipsterských rukou.

0: Od roku 1969 se pobočka v Novém Městě nad Metují od mateřské Chronotechny plně osamostatnila a začala užívat jméno Elton. Pro Elton byla vyčleněna výroba náramkových hodinek, pro závod ve Šternberku výroba budíků.
1: Jaké jsou tady nejstarší primky?
2: V roce 1949 byla továrna založena, ale první prototypy vznikly v roce 1954. To tady nemám, to mají ve výrobním závodu Elton, ale mám tady z poloviny 50. let jeden, dva exempláře hodinek, které ještě nemají název Prim, ale Spartak, což byl původní název.
3: Říká Libor Hovorka, sběratel hodin Prim.
1: Kdyby teď přišel starý hodinář, tady by mohl zasednout k tomu vašemu hodinářskému stolku a ty hodinky dát dohromady tak, jak je tady vlastně má připravené. Na takovém podstavci jsou rozdělané hodinky, co jim ještě chybí?
2: Tady na tom stolku je naranžována v podstatě výstupní kontrola seřízení té hodinek, kde ten stojánek, jak jste říkala, pro ty hodinky, které jsou otevřeny, tak ve skutečnosti je mikrofon, který nahrává zvuk té hodinek, ten tikot, a v tomhletom přístroji, který je vedle, tak se porovnává ta frekvence toho tikání u hodinek s normálovým přesným tikáním, jak by mělo být, a je tam papírový výstup a hodinář podle toho výstupu, který je znázorněný tečkama, poznal, jestli se hodinky předcházejí nebo zpomalují, a nejen to, on byl schopný diagnostikovat i závady, které případně v tom strojku jsou.
1: Máte tady celou řadu různých hodinek, i speciální vojenské autohodiny, anebo dokonce hodiny z autobusu Škoda RTO?
2: To málo kdo ví, že kromě náramkových hodinek a v pozdější době i hodin, se v Novém Městě vyráběly hodiny palubní do letadel, tanků a autobusu.
1: I do tanků, to znamená, že museli být hodně otřesů odolné.
2: Nejenom otřesů odolné, ale museli být i prachotěsné a vlhkotěsné a samozřejmě museli být vidět i po tmě, takže měli svítící ručky a číslice.
1: A co to jsou pětidenní hodiny?
2: Pětidenní hodiny to jsou hodiny, které na plné natažení jdou minimálně 5 dní. A to jsou právě ty hodiny do těch tanků, letadel a autobusů, které se vyráběly u nás v Novém Městě nad Metují. Zajímavý na těch hodinách je, to byly pro vojenské účely, že tam nikde nenajdete značku výrobce, jako je Prim, ale je tam jenom výrobní číslo a nápis 5 dní.
1: Když se tady procházíme tou expozicí, tak ano, jsou tady už i digitální primky, ale víte, mě jako ženu, mě tady zaujaly ty šperkové hodinky. Většinou se nosily na krku a jsou osázeny.
2: Tyto hodinky přívěskové se vyráběly v kooperaci se sklárnama v severních Čechách s výrobcem bižutérie, který vyráběli ty okrasné brože a do těch broží je vložený hodinkový strojek s číselníkem a to zase byla práce tady techniků a výrobců v Novém Městě nad Metují.
1: Tady jsou ohromné primky, které jsou větší než já, v průměru mají tak 25.
2: No to, na co teďka se díváte, tak to jsou rekordní hodinky Prim, největší a nejmenší, které se kdy vyrobily. Mám na to i certifikát, že to je zapsané do knihy českých rekordů a ty velké hodinky, ty měří takřka 2,5 metru na dílku, jsou funkční, akorát teď nejsou v běhu. A vedle toho jsou náramkové hodinky zase nejmenší a kdybyste si dala tu práci a spočítala objem těch hodinek nejmenších, kolikrát by se vešlo do těch velkých, tak já jsem si tu práci jednou dal a vešlo by se jich 5 000 těch malých hodinek do těchto těch jedných velkých.
0: Změny po sametové revoluci málem způsobily zánik značky. Chronotechna šla do privatizace a firma začala chátrat. Jednotlivé podniky postupně nezvládaly neefektivní socialistickou výrobu a distribuci, byly rozkradeny a zbankrotovaly. Výroba vlastních hodinových strojků byla z ekonomických a technických důvodů v polovině 90. let ukončena a při výrobě hodinek Prim se začaly používat výhradně zahraniční strojky. Na počátku nového tisíciletí se značka Prim začala znovu prosazovat nejen na českém trhu, ale také v zemích Evropské unie, ve Spojených státech i Asii. V Novém Městě nad Metují byla obnovena kompletní výroba vlastních mechanických strojků.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů. Chybí jim peníze v rozpočtu na příští rok. Celní úřad v Liberci zabavil ve dvou obchodech stovky tabákových výrobků. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Navrhovaný rozpočet pro veřejné vysoké školy na příští rok je podle rektorů nedostatečný. Univerzitám podle nich chybí peníze na to, aby zvládly přijmout rostoucí počet studentů. Upozornila na to Česká konference rektorů s tím, že jde o důsledek dlouhodobého podfinancování. Ministr školství Robert Plaga z ANO situaci vnímá a snaží se ji napravit, říká jeho mluvčí Ondřej Macura.
2: Pan ministr Plaga rozhodně nebere obavy týkající se přijímání nových studentů s ohledem na demografický vrchol na lehkou váhu. Snaží se ale tento stav změnit a proto provozní financování na vzdělávací činnost v návrhu rozpočtu pro rok 2027 roste o miliardu a pokrývá demografický nárůst.
0: Navýšení o 1 miliardu korun ale podle České konference rektorů nestačí. Aby školy zvládly rostoucí náklady, potřebovaly by podle ní zhruba třikrát tolik. Celkem by pak měly mít příští rok k dispozici asi 36 miliard korun, zhruba o 300 milionů méně než letos. Tabákové výrobky v hodnotě přesahující 190 tisíc korun zabavil celní úřad v Liberci. Oznámil to mluvčí úřadu Jan Moc. Porušení zákona odhalili celníci při kontrolách ve dvou kamenných obchodech. Našli elektronické cigarety, nikotinové sáčky a psychomodulační látky, které si převzala policie. Zabavené výrobky neměly platné tabákové nálepky ani české nápisy s upozorněním o škodlivosti.
3: Sladké elektronické cigarety si často kupují mladiství a hrozí jim riziko ohrožení na zdraví. Jeden z provozovatelů obchodu elektronické cigarety ukrýval v plastových kýblech od potravin. Oba obchodníci se zabaveným zbožím budou muset doplatit daň a v případě prokázání trestného činu jim hrozí zákaz činnosti a až 3 roky vězení. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Druhá etapa jižní tangenty u Českých Budějovic získala stavební povolení. Magistrát města se vypořádal s připomínkami obcí a vlastníků dotčených pozemků. Stavbu tangenty plánuje Jihočeský kraj. 5,5 kilometru dlouhá část obchvatu propojí dálniční křižovatku Roudné se silnicí 156 u Nové Vsi. Pokračuje mluvčí Jihočeského kraje David Hoke.
4: Jihočeský kraj požádal o vydání společného povolení pro stavbu už vloni, s jejím zahájením počítáme v příštím roce. Tangenta, včetně její druhé části, má především ulehčit dopravě v Českých Budějovicích a zároveň zajistit napojení na dálnici D3. Předpokládaná cena stavby v tuto chvíli přesahuje 1 miliardu korun. Sport.
0: Hokejisté Třince porazili v Tipsport Extralize Litvínov 3-2. V dalších zápasech 7. kola Karlovy Vary vyhráli ve Vítkovicích 3-0. Liberec zvítězil nad Olomoucí 2-0 a Pardubice nad Plzní 4-2.
1: Počasí.
0: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 mezi 41. a 35. kilometrem ve směru do Prahy probíhá až do ranních hodin příprava dopravního omezení a provoz je vedený střídavě pravým i levým pruhem. A opatrně v Hrušovanech u Brna v Komenského ulici. Havarovalo tam osobní auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, vážení a milí. Tak jsem si tuhle docela náhodou nějak připomněl rok 1936. To vám byl opravdu silný umělecký ročník. No tak jen si to vezměte. Třeba jména jako Zdeněk Svěrák, Pavel Landovský, Václav Havel, Jan Tříska, nebo Jan Kačer a jeho divizna, jak půvabně oslovoval manželku herečku Ninu Divíškovou. Mimochodem, oba posledně jmenované dnes přivítáme i na jevišti našeho rozhlasového divadla. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Režisér a herec Jan Kačer. Já vám vlastně nevím, co bych měl dát v jeho případě na první místo. On vynikal v obou uměleckých disciplínách, ale na toho režiséra, jak uslyšíme, měl akademický glejt. Hercem byl jaksi navíc, ale taky výborným. A vedle toho absolvent střední umělecké školy keramické v Bechyni. Jak ostatně sám vzpomínal v knižce, za kterou by se nemusel stydět ani jako spisovatel. Jmenovala se tak hezky a poeticky Jedu k mámě.
2: Když pan profesor Stránský, věrný přítel mého mnoho let mrtvého tatínka, oznámil zarmoucené mamince, že nedostanu doporučení na gymnázium v Pardubicích, protože mám nežádoucí třídní původ, zhroutil se můj sen. Nebudu lékařem. Co se mnou? Milostivá paní, kluk je šikovnej. Dobře kreslí a plácá z hlíny. Kdybyste ho přihlásila na nějakou uměleckou školu, kde se dělají talentové zkoušky a bylo by to pokud možno v jiném kraji než Pardubickém, to víte, tady je to nejhorší. Dá se předpokládat, že by se kádrové materiály mohly opozdit a jeho by na tu školu vzali. Vyrazili jsme s maminkou do Bechyně. Historický křižíkův láček nás vezl krajinou tolik odlišnou od holických rovin, předjaří, vonící romantikou, vláčné kopečky borových lesíků a hluboké panoráma města z nadhledu vznosného mostu. Ubytovali jsme se na parkánech u vlídných lidí a večer jsme seděli na liduprázdném náměstí městečka mých příštích studií. Ticho. Každou čtvrt odbíjeli hodiny mohutného zámku. Na náměstí se neobjevil ani človíček. Seděli jsme hodinu, dvě a věděli, že se loučíme na dlouho. Že končí dětství a bezpečí milované mámy, že nás cosi odtrhuje od sebe, že to tak musí být a bude, že se už nikdy nevrátí hluboká důvěrnost nás dvou. A plakali jsme tichounce a úlevně. Bechyně se mi zdála malá, provinční, zapomenutá. Rodné město, kde si v dálce se jevilo velké a významné. Mnohokrát potkávaní spolurodáci byli náhle vzácní. Četník Jeřábek i potěuchlý Hrbáček Sejkora, můj kamarád ze skautu Marek, se zdáli náhle nepostradatelnými. Pláč mě dusil a konejšil, až nás oba uspal. Probudili jsme se chladem. Obloha nad námi byla kobaltově modrá, temná a nekonečná. Drželi jsme se za ruce a šli tím liduprázdným spícím městečkem do teplých peřin studentského podnájmu. Druhý den jsem uplácal krtka s lopatičkou, možná, že to bylo i něco hezčího. Nakreslil jsem jakési zátiší a opravdu jsem nalezl svoje jméno mezi přijatými. Prázdninové léto už mi nedalo spát. Začal jsem se na Bechyni těšit. Kolem ordinace doktora Štrajta na rohu Holického náměstí jsem procházel s lehkou nostalgií. Loučil jsem se s ním i s představou, že ho jednoho dne nahradím. Začal jsem okolní svět pozorovat očima umělce. A ejhle, rovinaté sídlo našeho rodu bledlo v představě rozeklané Bechyně s širokou řekou, skalnatými stržemi a bíjícími hodinami na věži zámku.

0: Co pak to vlastně bylo za dobu ten 51., když mě bylo 15? Nahlíženo z dneška to bylo tak úžasně blízko slavnému konci války, s vítěznými fanfárami, zarostlými vítězi, pokoušejícími se jezdit na prastarých velocipédech ukořistěných vděčným osvobozeným. Doba nadějí na nekonečný mír i neuvěřitelná naivita víry v americkou mandelinku. Doba mladosti, kdy se všechno zdá možné a dosažitelné, kdy život má tvář křišťálového zrcadla, do kterého hledíme obklopení současníky, kteří zpívají: mladý je ten, kdo obrozuje svět, jenž upadl málem do rozvalin. A na to se rýmuje jméno vousatého vůdce. Doba tajných procesů a bombastických prohlášení, kterým se nedalo nevěřit. Vždyť ani zkušená maminka nechápala, proč by se v novinách lhalo. Pár měsíců před mým příchodem do Bechyně byly vykázáni mniši z kláštera a z jejich cel se staly pokojíky studentů. Ještě jsme tu a tam nacházeli otisky jejich životů, křížek, nožík, kousek opracovaného dřeva, neumělou ovečku, zpěvník. Našel jsem velký kovaný klíč od půdy a s jeho pomocí jsem získal neuvěřitelné království. Tajně jsem odemkl a ocitl se na obrovité půdě kláštera. Byla spojena s klášterním kostelem a tak jsem se po stařičkých trámech vyšplhal až na zvoničku ve vodící celému městu. Pode mnou rub gotické klenby, hluboké zářezy i špice lomených oblouků, trámy stoletých stromů, kterých jsem se přidržoval, jako by šeptali: dotýkáš se historie. Holuby zděšeně vyletovaly, ale opakovaným návštěvám brzo přivykly a pak už se nebály. Seděl jsem vysoko nad městem, nikým neviděn, a viděl jsem všechno. Řeku i potok, okolní lesy, políčka a lidi, občany městečka a jejich chvat. Byl jsem s nimi i mimo ně. Hodiny jsem proseděl tak blízko nebe. Pleskání holubých křídel, zcela věcné a nelirické, mě uvádělo do reality. Je třeba slézt dolů, bude večerka. Tak ještě pohled na žloutkem slunce postříkanou rudou nádheru večerního nebe a dolů, než se zcela setmí, abych neminul šprušle vedchých žebříků.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Keramická škola. Předměty pro mě zcela nové. Profesoři velkorysí. Rozběhali jsme se po městě a kreslili most a věže kostelů a duby v parku a řeku. Bechyně byla naší Florencií. Učili jsme se v dějinách umění o nádherných výtvorech minulosti a toužili jsme se přičinit o další krásu. Hlína nás tiskla k sobě a oheň v peci fascinoval. Čas pádil neuvěřitelně rychle. Tolik jsme poznávali, tolik nového toužili poznat i mimo školu. Doba přestálou válkou zaražená nabírala na rychlosti. Chtěla všechno zanedbané stihnout a my s ní. Pěvecký kroužek, lidové tance, divadelní soubor. Hráli jsme volejbal, pěstovali atletiku, čas byl náš. Zpívali jsme, tancovali, namlouvali si holky a trpěli jejich odmítáním. Chodili jsme do školy i za ní. Lužnice nás okouzlila a od jara do pozdního podzimu jsme v ní po vůni poznávali domov. V sále naproti vínce jsem měl první úspěch jako Laco v její pastorkyni a poznal jsem první lechtivý dotek popularity. Geniální matematik a pedagogický eskamotér doktor Stašek mě jako ochotnický režisér povzbuzoval a obsadil do Langerova Velblouda u Chemiehly. Pan profesor Pešek, co nás chvíli učil kreslení, mě překvapil otázkou: co po škole? Kam půjdeš dál? Na Umprum. Chci být sochařem. Jsi tady v Bechyni nejlepší, Matýsek je lepší. No vidíš, a v Praze budeš 10. A co v divadle? Je někdo lepší? To tedy ne, pane profesore, to jsem nejlepší já. No tak vidíš, dej se na divadlo, jdi na režii. Do mě jako když udeří hrom. O režii jsem neměl naprosto žádné představy. Co to vlastně je, ta režie? Od všeho trochu. Dobře vypadáš, máš hezký hlas, nestydíš se, jsi dost vzdělaný a umíš kreslit, jsi dobrý organizátor, vozíš soubory po okolí na estrádě, máš hudební sluch, rád vypravuješ a lidi tě poslouchají. Tak to je režie. Přinesl mi knihu Stanislavského Režijní lekce. Četl jsem fascinovaně 3 dny a pak jsem knihu vrátil. Jestli je to režie, co se tam píše, tak to chci dělat. Ale jak to říct mamince? Ta se ještě nevzdala představy, že půjdu na medicínu nebo na techniku, abych byl jako táta. Neboj se, já to milostivé paní vysvětlím. A poslal telegram. U nás chodili telegramy zcela výjimečně, většinou v případě katastrof. Když tedy přišel domů telegram, vážená paní, dostavte se laskavě v záležitosti svého syna do školy, nastalo zděšení. Vracel jsem se dokonale splavený a rudý pokotníky z fotbalu, potkávám maminku. Kráčí od nádraží, v hlubokém smutku, na hlavě klobouk s černým závojíčkem, v ruce kabelku, rukavičky. Mami, co tady děláš? Jdi ode mě, ty mesku. Maminka mi říkala různě. Od Honzíka přes Jeníčka, Jendy, Honzi až mezek, to bylo to nejhorší. Zašla do školy a já nechápavě čekal před dveřmi. Asi za hodinku vyšla slavnostní a uklidněná. Honzíku, tentokrát to nebylo nic špatného. Pan profesor mě informoval o divadle. Snažil jsem se něco o divadle dozvědět, ale v idylické Bechyni moc příležitosti nebylo. Podle požadavku divadelní školy jsem se naučil básničky a vybral divadelní dialog. Byla s tím obtíž, protože do té doby jsem žádné profesionální představení neviděl. Zkoušky se blížily a já putoval do Prahy. K tetičce Vice. Navlékl jsem si bílý svetr ke krku, pečlivě upletený od máti. Věřil jsem, že bílá barva je naděje, tetička je Viktorie a to je přece vítězství. Všechny nás to příjemně udivilo, Honzíčku, že jdeš dělat zkoušku na vysokou školu. Nevěřila jsem, že to někam dotáhneš. Nevěděla jsem, že máš talent. Koupila jsem ti lístek do Stavovského divadla, abys před těmi zkouškami věděl, do čeho jdeš. Ocitla jsem se v divadle. Kde jsi na galerii mezi studenty. Nádhera. Hrál se Kupec Benácký, Šajlok Štěpánek, Krejča, Dohnal, Fabiánová, Petrovická. Režie Salcer, Výprava Svoboda, hudba Ponc. Něco tak nádherného jsem v životě neviděl. Bože, tohle chci. Chci k divadlu. Hlavou mi probíhala krása představení a v duchu jsem si přehrával svou zítřejší zkoušku. Ráno jsem vyběhl na Smíchově před dům, že si uříznu prut, který jsem potřeboval jako rekvizitu. Ale u anděla stromy ani keře žádné. Vtrhl jsem k tetičce a z jejího vzorně vypiplaného bytu jsem vyrval tyč na záclony. Potřebuju, vrátím. A pelášil jsem do Karlovky. Plno uchazečů. Vzdělanci z gymnazií a hlavních měst. Divadelní znalci. Seděli k sobě zády, každý každému soupeřem. Na pozdrav neodpovídali, zahloubáni do sebe a rozhodnutí rozmlátit komisi na hadry. Po několika minutách se otevřely obrovité dveře a ozvalo se jméno uchazeče. Po chvíli se on či ona celý rudí vraceli a beze slova mizeli ve městě. Já v bílém svetru s vánočkovým vzorem hladce obrace v ruce tyč jsem čekal. Byl jsem neskutečně mladý a vlastně jsem nesplnil požadavek školy na minimální věk 20 let. Čekal jsem do pozdního večera. Stereotyp pojďte dál a s Bohem mě už unavil. Chtělo se mi ze samé trémy spát. Tak je tam ještě někdo? Ach jo, tak ať jde dál. V potemnělé zkušebně za dlouhým stolem seděla komise. Na zváleném ubruse hrnky od kávy, přeplněné popelníky, sklenice od červeného. Nejistě jsem vstoupil na malinké pódium a koukám dolů. Sedí tam Štěpánek, Krejča, Petrovická, Fabiánová, Salcer. Všichni bohové včerejšího zázračného představení. Štěpánek s hlubokými vrázkami pod očima, unaven celodenními zkouškami, na mě nevrle zírá. Proboha, ještě jeden. Co s ním? No snad je poslední. Tak co bych se vás zeptal? Řekněte nám. Bože, na co se všechno může ptát? A jak málo vím? Váš nejsilnější zážitek u divadla. V ten okamžik jsem věděl, že teta Vika a bílý svetr a snad všichni svatí stojí při mně. S plným přesvědčením a nadšením jsem prohlásil: Kupec Benátský v Národním divadle, mistře. Všechny oči se na mě obrátily, ozvalo se spokojené zabručení. Konečně talent, konečně uchazeč, který má vkus, a takový mládeneček, co pak to máte v ruce, chlapče? Vykládám příběh s uříznutým prutem a tyčí naši tety, smějí se, ale nevysmívají, naopak. Jsem jim asi sympatický. Je doba mladých, naivních lidí a to já tehdy byl. Ještě mě nechali říct kousek básničky, ale to už se jim zdálo dobré. Už mě viděli vlídnýma očima a přehlíželi chyby. Můžeš jít. Vyrazil jsem ven. Byla už tma? Zkouška tedy trvala dlouho. Uvědomil jsem si, že jsem uvnitř zapomněl kabát, a tak jsem nesměle zaklepal a prosím o kabát. Už si ho tu můžeš nechat. Báječný, chrčivý, plně zřetelný hlas mě tedy vyzradil to tajemství. Složil jsem zkoušku na režijní katedru AMU. Prošel jsem jako velbloud u chemiely. Měl jsem před sebou prázdniny a změnu života.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jak už řečeno, po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Už jsem tu připomněl to oslovení tak pěkné divizna. Od Jana Kačera to znělo vždycky se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství, jejich společný život, ale taky trable i radosti. V tom jediném oslovení divizna. No a na to, jaké to vlastně bylo s Janem Kačerem a Ninou Divíškovou, jak to začalo při studiích na DAMU, na to už se zeptal v jednom valentýnském tobogánu Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková. Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na DAMU v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl a pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co si maloval? A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu. A říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd. A řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlí, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně a že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No a protože jsem byl vlastně sám, a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak že vlastně si to rozmyslil. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct. Zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici. A ještě u anděla, starého anděla, tam byl opravdu anděl a dole prodávali buřty. A já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje. A tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
5: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
3: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
5: Ano.
3: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký...
5: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami, jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza když tak musel na rande jet do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek v Honzi a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy. Takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi těžké.
0: A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
1: Není
0: zlata?
1: Není to pravda, Redford ne. Mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: A neuměl ty dveře taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon, ano, židle, dveře se mi to motá. Pane Kačer, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo. Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všechny ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. A oni totiž, oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila po ten koberec na to, nebo matraci a na to vlhký hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, no a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a housku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jako, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, ty máme 14 korun, teďka 16 korun a v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem se začal zabránit, vyškova chlap a já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct, teď přišel vrch, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem tam... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem se u dějičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat, že jo.
3: Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu, ta kdysi okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak. Tak vám řeknu, ještě můžu?
4: Ano, ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 4, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii. Krmte tu bestii.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem si tu svého času pohrál s názvy knížek Jana Kačera Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Tak se totiž jmenují a jako by na sebe takhle zrovna navazovali a podávali si ruce. A je v těch knížkách a povídkách všechno. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A taky tam nechybí stopy přemýšlení o Bohu, o lidech a o tom, co nám dnes a denně život přináší a bere a za co bychom měli být vděční. Zrovna tak, jak o tom Jan Kačer přemítal, když ho svého času oslovil kolega Boris Riegler s cylindrem plným otázek pro své hosty.
2: Pane Kačere, podívejte se, s jakou nádhernou proprietou za vámi přicházím na půdu Tylova divadla v Praze. Dnes už to není Tylova, víte, je to...
3: Dneska je to Stavovské.
2: Stavovské, ano, jak to bývalo. Tak třepu, říká vám něco ta proprieta divadelně? Vy jste režisér, vy jste herec, myslíte, vy jste recitátor?
3: Myslíte cylindr? Cylindr mi něco říká, ale s cylindrem já jsem nikdy nehrál.
2: Ne?
3: Ne,
2: a to jste herec?
3: Nejsem cylindrový typ.
2: Ukažte. Tak dobře. No tak, když nejste cylindrový typ, tak si prosím aspoň vytáhnete jednu z otázek. A já hned vám dám náš seznam. Tak jako číslo, prosím?
3: 17.
2: 17. Račte nahlédnout, prosím. Najděte si. A řekněte posluchačům, co to bylo tady.
3: Bůh jako východisko.
2: No, to není špatná otázka. Jan Kačer.
3: Tak otázka je to těžká, taková předvánoční. Já nevím, já bych nechtěl podléhat takovým módním tendencím, že se jako člověk v určitým věku a při určitých klimatických podmínkách, jako například jsou Vánoce a zima, že se začne vyznávat z velké podmíně.

0: na obrázky. Takže si Boha představuju z mnoha votivních obrazů různě. A spíš si představuju, že je to něco, co jaksi vlastně stvořil člověk a zřejmě chtěl nějak přesáhnout tu svoji zvířecí etapu. A stvořil něco, co se podobá ideálu. A to by se mi docela líbilo. A pak mám rád přírodu a určitý běh ty přírody. A to boží dílo, teda to, co tady vzniklo, to velmi uctívám. A pokud jsem něco v životě dělal vážně, tak jsem vždycky chtěl, aby se to živému organismu podobalo, aby to bylo Pánu Bohu podobný.
1: Řekněte mi, když jste se poprvé setkal s Bohem jako takovým, jako veličinou, jako autoritou?
0: No, tak já
1: jako chlapec?
0: No. To víte, že už od dětství a moje maminka byla skromná paní, která věřila na Pána Boha a byla velmi pokorná. Chodil jsem do kostela, dokonce do velmi krásného kostela, které vystavil Dizenhofer.
1: Kde to bylo?
0: Já jsem se narodil v Holicích v Čechách, tam je krásný kostel. Vlastně jediná věc, která tam je památná, je tenhle kostel. No a setkal jsem se taky s mnoha pomocníky božími, různýma knězema.
1: Zapsal se vám někdo do duše chlapecké?
0: To nevím, ale mám rád Bibli a měl jsem ji vždycky rád. A
1: rozuměl jste ji jako chlapec?
0: Tak rozuměl, to nevím, ale snažil jsem se rozumět a nedá se říct, že bych ji rozuměl teďka. Protože ta Bible, jako každá velká kniha, má v sobě tolik materiálu životního, že se ji můžete probírat do nekonečna a podle toho, v jakém jste vy osobním stavu a situaci, tak různým epizodám různě rozumíte.
1: A v rámci této své otázky, pane Kačere, kterou jste si právě před chviličkou vytáhl z klobouku, kterou tu část Bible byste nám dneska nabídl? Jak si z hlediska toho, co teď prožíváte jako občan, jako člověk?
0: No to mě dává to moc těžké otázky. Já nevím, já bych nemohl říct, co bych teďka doporučil. Ale myslím si, že bych doporučil takovou zodpovědnost a takovou jako přímou konfrontaci člověka s něčím vyšším. Že bych se nespoléhal na velký prostředníky, na různé církve, na různé sekty, na různé výklady. Spoléhal bych spíš na to, co v člověku zazní, když se něco krásného a ducha plného přečte a když nad tím sám medituje a konfrontuje to sám s tím, co třeba dělá a s čím se denně stýká.
1: Nenapadlo vás někdy, když potřebujete Boha, že to je vlastně strašná, hrůzná bilance vašich přátel, kamarádů, rodiny, když se musíte opírat o nějakou autoritu a nemáte ji třeba v rodině?
0: Ne, to mě nenapadlo. Já si Boha jako hrůznou věc zatím nepředstavuju.
1: Boha jako hrůznou.
0: To ne, ale
1: víte, ta bilance, že se musíte utíkat někam, museli vás teď hrozně zklamat v životě, ne?
0: Lidi?
1: Když máte tu potřebu. Prosím vás, já teď hraju tu protistranu, abychom mohli o tom hovořit, že?
0: Já nemůžu říct, že by mě lidi moc zklamali. Já si myslím, že podívejte se, to je jako s krásnýma ženskýma. Když je ženská trošku krásná, tak žádlí na ty krásnější a když pak neuspěje v soutěži o Miss Evropy, tak je zklamaná a svádí to na všechno ostatní. Když člověk jaksi nekriticky věří v něco, teda v lidi, myslím, tak většinou sám sebe podceňuje nebo potřebuje někoho, o koho by se opíral, protože si vlastně málo věří. Já jsem nikdy netrpěl nějakou přehnanou, já nevím, jak to říct, adorací lidství. Já mám dokonce rád projevy lidskosti, které nejsou příliš efektní. Stýkám se rád s lidma na okraji, s bláznama, s lidma, kteří jsou něčím trhlí.
1: No, proto jste dal šanci mě v klobouku.
0: No to ne. No ale mezi takovými lidma se najde spousta zajímavých mutací.
1: Jistě. A je to inspirativní pro režiséra.
0: Ale no, tak nejen pro režiséra, pro každého člověka. Mě nejvíc zklamou lidi, když odejdou, když zemřou. Z toho mám smutek. A musím říct, že jsem se dlouho učil a trpce žít i s těma lidma, kteří tady nejsou. Protože zdá se mi to nelogicky, když tolik báječných lidí odejde někam jinam a vy najednou máte mít pocit, že s nima už nemůžete nic dál podnikat. A se spoustou lidí, který mám rád, tak vlastně se snažím žít i dál, ne, že bych byl nějaký duchař.

0: ale uvažuji, jak by asi uvažovali, nebo o čem bych si s nima povídal, a musím říct, že to mnohokrát je užitečný a mám dokonce pocit, že mě dávají někdy i znamení, jak bych se měl chovat. Nebo v každém případě se rád konfrontuju s něčím, co třeba není.
1: To znamená, že máte doma fialové svíčky, ne? Spirit?
0: To ne, to vůbec ne, ale když třeba mám vystoupení a jsem skutečně soustředěný, tak si třeba říkám, co by tomu říkala moje maminka. Nebo když tady s váma teďka mluvím, tak podvědomě přemýšlím třeba o svých kamarádech, kteří by se tomu šklebili, co teďka říkám, a do jisté míry mě korigujou. A čili tomu nepotřebuji žádný světlo ani blikající svíčky. Ale myslím si, že člověk, když se cítí být obklopený něčím nebo nějakým světem duchovním, tak možná, že i to je Pán Bůh, ne?
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Chci si vytáhnout otázku Bůh jako východisko. Řekněte mi, vyčítáte mu něco?
0: Ne, východisko.
1: Za něco?
0: Ne, to nebylo východisko.
1: Ne?
0: Naopak cíl, ne?
1: Sedmnáctka?
0: Je ale opravdu východisko.
1: Vyčítáte něco této síle, že třeba vám ukřivdila, že vám ublížila, že vám nedala tolik těch plodů, co jste si mysleli, že máte na ně nárok?
0: To v žádném případě. Já naopak, jestli něco takového je, tak musím být jenom vděčný. Je mi 60 let, chodím, vidím, slyším, což je výsada, kterou spousta lidí nemá a nikdy nemělo. Já, jestli existuje jakási prozřetelnost, tak musím s velkou pokorou mu za všecko děkovat. A to neříkám jako falešný, jaksi skromnosti nebo pokory, to je opravdu i fakt. A musím říct, že mnohokrát se stydím za to, že mám víc, než mají mnozí jiní. Mám třeba rodinu, která je docela zdravá a fungující.
1: Vyčítáte si to? Že jste příliš toho štěstí sebral těm druhým?
0: Nemůžu říct, že bych si to vyčítal, ale skutečně někdy nechápu, proč se mi to dostalo a proč se spoustě báječných lidí tohle nedostalo.
1: Podílel jste se na tom, nebo to přišlo z hůry?
0: No tak možná, že jsem pro to něco dělal samozřejmě, ale to každý, to i ty, kteří nemají štěstí, tak se snaží přeci spoustu věcí dělat. A je spousta lidí báječných, kteří skutečně se třeba rozdávají i jaksi ve své službě Bohu. A ten Bůh je trestá, nebo naopak zkouší, že nakonec si to je v Bibli. Nevím, já teda, co se tohle týče, já nemám co vyčítat. Já jsem dosáhl daleko víc, než jsem jaksi dítě si dovedl představit. Já bych zrovna nerad, protože já mám takový kostelový hlas, já bych hrozně nerad, abych vypadal jako nějaký takový svatý, který mu usekli křídla, jo. Nebo člověk, který pořád medituje o vážných věcech a rád o nich mluví. Já si myslím, že jsem vlastně strašně veselý člověk a to, kam mě to
1: ne,
0: dovedlo.
1: Ne, poslyšte, no, pane no, Kačere, tak to ne. No, to nemůžu ne. přijmout za diváky. Vy jste veselý člověk?
0: Samozřejmě. Já si dokonce myslím, že jenom člověk, který má hluboký smysl pro humor a který je veselý, tak je schopný hlubokých úvah. Protože kdybyste nazíral svět jenom z ty tragické stránky, tak byste třeba Boha příliš rád asi neměl. Kdybyste uvážil, že dopouští takový zvěrstvo, jaký se mezi lidma děje, a je všemocný a všemohoucí a má to samozřejmě všechno hluboký smysl, tak nevím, jestli byste byl příliš rád. Ale teprve, když začnete mít smysl pro humor, nebo vy ho samozřejmě máte, proto s váma rád mluvím, a koukáte se na věci jako dokola, jako i jaksi ze všech stran, tak teprve tehdy člověk může tu svou existenci nazírat jaksi plně a může dokonce z ní být i spokojený.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí vysílá Praha, karlínská budova Českého rozhlasu, osamocený Honza Macoun tady ve studiu. Kolega Kubala mě tady nechal osamocen. Budu plakat. A druhý jeho kolega, který dnes slouží noční službu, technickou službu, tak, aby všechny regionální stanice fungovaly tak, jak mají, neodmítá tady se mnou být ve studiu, ale stydí se. Já to chápu. Ostatně o tom dnešní téma noční linky jest.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Za A. Nikdo na vás nevidí. Za B. Nikdo vás po hlase nepozná. Aspoň teda některé. Nebo ano? Každopádně odhoďte stud a pojďte prásknout na sebe, za co se stydíte. Ne za jiné, to umíme. My Češi tohle umíme ukázat na druhé a ne, vy, za co se stydíte. Pojďte mi to přiznat, do vysílání máme na to. No já to vidím úplně přesně. 119 minut. Honzo, seš dobrý. Na to, že jsi měl z matematiky jeden rok, 4 minus otazník. Tady je společné regionální vysílání a Český rozhlas Pohoda. Dobrý večer.

0: Červenáte se snadno, schováváte svůj věk, schováváte zadek, vadí vám vlastní tělo, stydíte se za svoje vzdělání nebo za práci, kterou vykonáváte, stydíte se za výplatu, za příbuzné, za něco, co jste kdysi řekli, mlčeli jste, když jste měli promluvit. Nedokázali jste se třeba omluvit nebo bojíte se odmítnutí? Umíte vůbec požádat o pomoc? Tak a schválně, kdo z vás zaspívá před ostatními? Za co se stydíte? To je dnešní téma ve vysílání Noční linky, 2 hodiny povídání. Vybrali jste tohle téma vy, doufám, že ho uchopíte tak, jako skoro vždycky témata uchopíte. Vašimi příběhy, pochopitelně, žádné pozdravování z bodu A do bodu B. Ne, pojďte rovnou na věc. Na každý rozhovor máme tak přibližně plus minus 5 minut. Samozřejmě v rámci nějakého prožitku, nějakých mezí, když to bude hluboké, smutné, trýznivé, tak pochopitelně zase tak neurvalý nebudu, ale každopádně, ať se vás dovolá co nejvíc. A že neznáte číslo?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tady je Honza Macoun, mě přezdívají Macík. Říkejte mi úplně, jak chcete. I ten, který neumí moderovat, jakkoliv. Nevadí mi to, já už jsem zvyklý za těch 30 let. Halo, halo, Český rozhlas, tady je Honza, pěkný večer, milou noc.
2: Dobrý večer, pane Macoun, zdravím vás.
0: Taky, kdo tam?
2: Tady Ota z Uherského Brodu.
0: Oto, zdravím vás, pověste, za co se stydíte?
2: To se stydím strašně, já jsem chodil několik roků s jednou přítelkyní a když ona chtěla svatbu, tak mě řekla, že buď svatba, anebo pivo.
0: Počkat, to mi musíte vysvětlit.
2: No, my jsme chodili často na pivo.
0: Jo, takhle.
2: Tam jsme mývali sraz. No.
0: Co jste si vybral?
2: Já jsem si vybral to pivo. To je strašné, co?
0: Já to nesoudím. Udělal jste dobře?
2: Udělal jsem velice špatně.
0: Dá se to ještě změnit?
2: Nedá, bohužel už ne. Už ne.
0: No a o tom to je, to jsou ty příběhy. Bohužel o tom jsou ty příběhy. To člověk jednou udělá krok a byl zrovna špatný, no. Takže si to asi vyčítáte celou dobu.
2: Vyčítám si to každý den a já myslím, že jsem to ani neřekl nijak vážně, ale prostě ono to tak vzalo, zvedla se a šle pryč a to bylo.
0: To bylo takhle rychle, to už se nad tím nevedla nějaká rozprava nebo diskuze.
2: Ne,
0: vyřešeno 20, takhle já to nechci.
2: Ano.
0: O to, děkuju za otevření noční linky. Těžký kalibr.
2: Ano.
0: Ale budeme poslouchat a poslouchat a poslouchat další vaše příběhy. Děkuju, dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuju, nashledanou.
0: No tak, kdo to trumfne? Za co se stydíte? Eva Farna už se nestydí.
3: Mám prostě

0: dnešní noční linka, společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda, taky na těch internetech naše vysílání. Dnes je to na téma, za co se stydíte. No, já jsem to téma vybral vlastně po naléhání několika z vás posluchačů, ale vlastně ve své podstatě já jsem si říkal, to se dá uchopit velmi dobře. Dokázal jsem se s tím stotožnit, protože i já mívám někdy takový pocit, jako by nám ubývala kuráž. Slyším takové ty stížnosti, obavy nebo řeči o tom, proč něco nepůjde a občas si říkám, nefňukáme už víc, než jednáme. Možná je to jenom můj dojem, nikoliv důkaz, že dřívější generace byly odvážnější, ale zajímá mě, kolikrát nás zastaví právě strach, že budeme někomu k smíchu nebo bude to trapný. Řekněme, že něco nemá cenu, přesto jsme to ještě neskusili. Nadáváme na poměry, ale při příležitosti ozvat se raději sklopíme oči. Má někdo nějaký dotaz? Haló, tady? Ne, končím diskuzi, děkuji. Já vlastně nechci tím schazovat lidi, kteří jsou vyčerpaní nebo mají vážné starosti nebo se potřebují někomu svěřit. Říct si o pomoc může samo o sobě vyžadovat neuvěřitelné množství energie a kolikrát to ani nedopadne. Takže spíš se ptám a klidně i sám sebe. Kdy mi stud pomáhá nepřekročit hranice a kdy už za mě rozhoduje? Co bych udělal jinak, kdybych se tolik nebál cizího názoru, nebo ježiš, měl jsem z té práce odejít dřív, posledních 6 let jsem se tam tak trápil a kdybych to udělal tenkrát, hned jak mi to došlo, že to nemá smysl, já bych byl přece tak šťastný člověk. Za co se stydíte? Můžete zavolat, budu moc rád, nebojte se, uvítám kteréhokoliv posluchače, ať už pravidelně volajícího, ale budu neobyčejně potěšen, když zavolá někdo i úplně nový. Nebojte se, Praha nekouš. 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz a nebo můžete přidávat své příspěvky do komentáře pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. To znamená stránky rozhlas.cz/linka. Jestli jste připraveni přijmout dalšího volajícího nebo volající, tak jsem s vámi.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak volejte, teď je ta šance. 731 800 900, kdo nadává čas od času a taky takové příspěvky někdy dostávám do e-mailu. Nemůžu se dovolat, to je strašné. Volám po 683. No kolikrát volal asi Robert z Olomouce, než se dovolal, že? Takže berte to prosím s rezervou. Já tady vidím na monitoru 6 takových obdélníčků, které oranžově blikají, když se někdo snaží provolat. Takže někdo z těch 6, kdo to je, netuším. 731 800 900. Halo, halo, tady je Honza, kdo je tam?
2: Iveta.
0: Iveto, vypnout rádio. A hned teď, prosím.
2: Ano, už to dělám. Tak.
0: Udělala se to krásně. Dobrý večer.
2: Krásnou noc.
0: Vám taky, ale necítím z vás, že byste se někdy stydila.
2: Děkuji za příjem. Tak chci něco povědět.
0: No tak prosím, prostor máte.
2: Za co bych se měla stydět?
0: To já nevím, ptám se já.
2: Já mám svá rozhodnutí, mohu mluvit?
0: Můžete, ale je to na téma stud. Jo? Za
2: ano,
0: co se stydíte?
2: Stud, ano, to neznám to slovo.
0: Dobře, tak se můžeme rozloučit. No tak se můžeme rozloučit, když nemáte top tématu.
2: Ne, počkejte, Honziku, já mluvím.
0: No tak povídejte.
2: Já mám svá rozhodnutí, já mám svoji hlavu,
0: ano.
2: Mám své srdce.
0: Ano, to jo. Máme každý.
2: Vím, co dělám.
0: To říká
2: vím,
0: každý.
2: No ne, každý to neříká. Vím, co dělám, vím, co mohu dělat a já se za nic nemohu stydět.
0: Tak proč?
2: Za co bych se měla stydět?
0: Tak proč voláte? Když se za nic nestydíte.
2: Ne. Ne, protože mám svoji osobnost,
0: ano.
2: Svoji hlavu,
0: ano.
2: Svůj rozum a svoje srdce.
0: Ano, to má každý. A. To má každý, ale někdo si to neuvědomuje.
2: Za co bych se měla stydět? Já žiju tak, jak žiju, jo? Já mám pejsky,
0: ano, víme.
2: Tu v přírodě, jo, medituju, sedím tady u rybníka kolikrát, tady u nás, hledím na tu hladinu, jo. A jsou úplně jako, já mám také starosti, samozřejmě, jako každý člověk, ale já se snažím to jako nevnímat, jo.
0: Přecházíte to.
2: Co? No, asi tak. No, jako, ano.
0: Takže nemáte stud, to je fajn, že nemáte stud, že se nestydíte.
2: Nemám, za co?
0: Dobře, i to je názor,
2: za
0: přijímám
2: to.
0: Za
2: co by měla mět stud?
0: Já nevím, třeba neumíte zpívat a nechce se vám zpívat na veřejnosti.
2: Já zpívám, já miluju zpěv. Já zpívám, já hraju na klavír, na flétnu.
0: To já taky.
2: Já zpívám.
0: I na saxofon umím hrát, na piano umím hrát.
2: Paráda,
0: umím tančit skvěle. Akorát, no, že se na to nedá koukat a ta hudba se ode mě nedá poslouchat. Nevadí. Iveto, děkuju. Beru to, co jste řekla, ale přece jenom to téma je jiné. Za co se stydíte? A čekám další volající a těším se na vás. Dobrou noc, Iveto, dobrou noc.

0: Jiří Schellinger, jsem prý blázen jen. Taky si tak někdy připadám a vůbec mi to nevadí. Nestydím se za to. Nestydím se za sebe, ale je fakt, že v dobách, kdy jsem úplně začínal v rozhlasové stanici, třeba úplně ta první štace, zastávka, to bylo tenkrát Rádio Roko 87,8 FM. Měli jsme vysílač a studio přímo na Petříně, v Petřínské rozhledně. No, 90. léta. Krása to byla. Dodneška si pamatuju, jak jsem přišel do toho vysílacího studia, které bylo udělané vlastně v prostoru, kde jsou vysílači i jiných rozhlasových stanic, nebo tenkrát byly. Vlastně ani nevím, jestli ta budova tam ještě je. Když si představíte, kdo znáte Petřínskou rozhlednu, tu věž a podíváte se od ní na ní, tak za ní byla taková prosklená budova a byla spojená s, vlastně s tou rozhlednou takovým tubusem. Ten tubus, to už vím, že ho dávno zbourali. Jestli tam je ještě ta doplňující budova, to netuším, ale tam jsme měli studia, nebo studio, to bylo velmi amatérské, bylo to ale zajímavé, zábavné. A pamatuju si dodneška tu vůni toho studia. To bylo nadšení, to bylo rozpis služeb. Víte, jak vypadal rozpis služeb? To není žádné hraní odpolední nebo krátký dlouhý týden. Představte si stěnu dlouhou a na ní vlastně papírová bílá tapeta a na ní bylo napsané jednotlivě pondělí, úterý a tak dále, data. A ten, kdo mohl vysílat, tak se tam napsal a udělal šipku od do. Žádné třeba od 6 nebo od 5 do 9. Ne, to bylo jeden den od 5 do 11, další den od 9 do 13 a tak dál. A to se tenkrát vysílalo 24 hodin denně. Dodneška si pamatuju ten stud toho, kdy se pustil mikrofon a já nebyl schopný říct vůbec nic. Já vím dobře, škrohlídové, ano, já vás slyším, úplně vás vnímám, že se nestydím dneska. No nestydím. Sice jsem vyrost, ale jsem stále duchem dítě a to mě moc těší. A když se mě někdo zeptá, pro koho vysílám, tak já vždycky říkám, mě je úplně jedno, pro koho vysílám. Mladší, odrostlejší, starší, přestárle a pokud přestárle, no tak jo, no vždycky jsem zbuzoval nějaké rozpory, to za A, to už se asi nezmění s mým věkem, s přibývajícím věkem, s prostorovou výrazností, ale na druhou stranu, o kom se mluví, tak žije, ne? Když bude člověk takový průměrný, tak jakože zapadne a nevyčnívá, to je nuda. Takže já děkuji za všechny pochvaly, stížnosti, ať už ty, které posíláte jenom mě, mým nadřízeným, anebo třeba ombudsmanovi Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Otázka je jasná, za co se stydíte a jestli jste s tím v životě nějak dobojovali a má to nějaký happy end. Ptám se 731 800 900, teď volejte. A volá kdo? Halo, halo, Honza.
2: No, tady Jarda, tak si...
0: A, zdravím tě, ahoj, dobrý večer.
2: No, můžu tě říct, co jsi teď říkal, se mi velice líbí, to musím hned říct, protože já si tě pamatuju, když jsi dělal moderátora taky na rádiu, nebudu ho jmenovat.
0: Ale to klidně jmenuj, to nevadí.
2: Tak dobře, na country, tam byl noční klub country rádia a už jsi se říkal, tenhle ten člověk má vyloženě talent na moderování. A pak jsem tě jednou vez a ty jsi mi ukázal studio, to ještě bylo v divadle pod Palmovkou.
0: Jo, jo, to je pravda, to bylo ještě před povodněmi.
2: A to jsem, tak to, a dneška, když někoho vezu a zrovna běží rádio a moderuješ ho, tak když říkám, tak tohle člověka já jsem několikrát vez a znám ho osobně.
0: Dobře, znám mě, přiznávám ostatním posluchačům, že Jarda mě zná od dob, kdy jsem mýval hojné akné, až do doby skoro mého věku 50 let.
2: To ne, byl jsi štíhlej mladý kluk a já už jsem tenkrát byl...
0: Štíhlej.
2: Protože já jsem začal taktikařit až jako důchodce do 50 let a dneska taktikařím nakladně, už nejezdím v Praze, protože mě v podstatě vyhodili od Uberu, jo. Já jsem měl Uberu za 7 let a za to se teda stydím, že jsem od nich neodešel dřív, protože já jsem byl Uber skoro 8 let, měl jsem 23 tisíc jíst, z toho přes 21,5 tisíce pětihvězdičkových, jo, a oni najednou prostě, najednou rozjeli takovou akci, že mají jako cestující sledovat řidiče a při sebe menším nějakým přestupku to mají hlásit. Takže já během 2 měsíců jsem měl najednou asi 5 hlášení za nebezpečné řízení.
0: A Jardo, to tě překvapuje, teď přece my jsme národ takový, jaký jsme.
2: Prudké najíždění do zatáček, překročení povolené rychlosti, které kde byla 15, třeba já jsem tam 20, jo. No, takže za to se teda stydím. A pak se stydím zpívat na veřejnosti.
0: A prosím, jo, počkej, já ti promiň, že tě přerušuju. Promiň, že tě přerušuju.
2: Moje žena říká, že je to hrůza, že bych se měl teda radši stydět.
0: Halo, Jardo, prosím tě, vydrž, teď mě poslouchej. Já ti dávám teď neskonalý prostor do vysílání regionálních stanic a stanice Pohoda, která se může stát na okamžik nepohodou. Zaspívej nám.
2: No. No, no, já takhle, můžu říct, že se nestydím, to rozhodně se nestydím mluvit na veřejnosti. Na druhou stranu, no tak ono je to tím, že jsem taky leta učil, že jo, takže já jsem sice původně vyučený důlní zámečník, ale různýma školama a zařazeníma jsem se dostal tak, že nakonec jsem teda učil na středním odborném učilišti a hornickém, měli jsme tam zajímavý žáky, například Spartakiádního vraha, několik divadelních a filmových herců a režisérů, no a takže byla to zajímavá práce a rozhodně se teda nestydím mluvit na veřejnosti a můžu říct, že třeba takové moderování by mě taky bavilo, jo, jenže bohužel jsem se k tomu nikdy nedostal, no.
0: Tak až bude nějaký den otevřených dveří, nebo máš přece kontakty, známosti, znáš mě, tak se zastav.
2: Tady,
0: je to vyřešené. Ale když už tedy si nezaspíváme, já bych jenom ještě podotknul jednu takovou jako menší vlastně jako poznámku, že já to mám jako Michal Tučný s veřejným vystupováním. Víš, co to znamená? Dokážeš to přeložit?
2: No, já nevím, jaký. Já jsem teda Michala Tučního jednou zažil na takovém koncertu, ale že bych přímo...
0: No tak, já to vysvětlím. Mimochodem, neslyšíme tě dobře. Máš mikrofon nějak jinak?
2: No tak bych to mohl říct tak, že do mikrofonu se mluví líp,
0: ano,
2: než třeba k plnému sálu posluchačů.
0: No já to hned vysvětlím. Michal Tučný nebyl schopný vystupovat, pokud neměl v sobě několik panáků alkoholu.
2: Ano, tak no to je ono, co říkám, že jako ten mikrofon není taková prostě hrůza pro toho člověka, jako když teda se dívá do sálu a mně by to bylo zase fuk, mně jedno k jakýmu počtu lidí. Já jsem dělal určitou dobu šéfa brigády socialistické práce a když jsme měli nějaké setkání s manželkama a tak dále, tak jsem je vždycky pozdravil všechny. Probral jsem takový ty různý vtipky od nás práce, protože jsme se všichni znali, že jo, tak dále. A bylo to zajímavé a myslím, že jsem se nikdy jako nestyděl. Takže to určitě, ale zpívat to tedy opravdu ne.
0: Dobře, takže někdy příště třeba si to vysním. Já ti děkuju. Jardo, dobrou noc, díky za zavolání.
2: Dobrou noc, Hondo. Dobrou noc a všechny zdravím.
0: Škoda. Já chtěl nějakou ukolébavku. No nevyšlo to, zase takové velké přemlouvací schopnosti nemám, tak škoda. No a jenom, abych to úplně uzavřel, ono, ano, moderovat před mikrofonem v domnění, že vás někdo poslouchá, je fakt něco jiného, než když na vás někdo kouká a čeká, co z vás vypadne. Že jo? A to je blamáž. V mém případě je to fakt blamáž ještě větší, takže opět, škarohlídi, nekonferuji na veřejnosti prakticky vůbec, spíš tak jednou do roka a to ještě jenom protože charita a protože psi, útulek a tak. Ale taky tam je ten panák, i když alkohol škodí zdraví, protože ta nervozita je za A velká a za druhé, aby se to nepokazilo. Aby nebyl nějaký prostoj, nějaké fópa. Si pište, vždycky mám fópa. Buď zapomenu, A nebo, helejte, znáte, vy místní víte, klub u letců. No, takhle, jestli víte, kde je ten klub, u jakého města nebo v jakém městě, dobrý. Teď si vemte, že Pardubice nebo Hradec, že? Tak vítejte tady u nás v Hradci, ne? Nebylo to úplně příjemný, ale přesně to jsem celý já pomotal. Dost mě, je to o vás, to jste si vybrali vy, za co se stydíte a píšete a děkuju za to. Mám tady poznámky třeba od posluchačky Jany. Zdravím linkaře a hlavně dnes vás, pane Honzo, mám už životní zkušenosti a tak moje úvaha bude jiná. Určitě každý člověk ve svém životě udělal něco, za co by se mohl stydět. A po uplynutí mnoha let se na to zapomene. Nezapomene. Já vám řeknu, že já mám takové kolegy, že oni vám to připomenou v ten nejnevhodnější okamžik. Ale k vám, co mi vadí? Připadá mi, že my Češi neumíme být hrdi na to, že jsme Češi. Leda tak při hokeji, ale když je státní svátek, tak se řekne prodloužený víkend. I v televizi jsem to slyšela. Okolní národy své svátky oslavují, dovedou to vlastenectví dát najevo a my, jako bychom se styděli. Nemáte také ten pocit, Jana? Píše třeba pan X. Dobrý večer, já se třeba stydím za to, že jsem byl pár let pravicový extremista se vším všudy. Stydím se za to, kolika lidem jsem byl schopen ublížit v tom jakémsi zaslepení. Dodnes mě to provází tahle ta minulost, pak přišlo prozření, snažím se ty věci napravovat. Vlastně dělám opak než tenkrát v tom přesvědčení. Hezký večer všem. Pane X, já vám k tomuhle něco řeknu. Těžce se přesvědčuje někdo, kdo je přesvědčen. To platilo, platí a platit vždycky bude. Ale víte, co je možná ještě horší? Že my vlastně v té současné době, rok 2026, my máme pro nás, pro svět, pro města, pro obce, my máme tolik informací, tolik informací, že nedokáže hlava zpracovat. Že vlastně přestáváme ověřovat informace, i když se to zdá jako blbost, no tak to napsali to, říkali to v televizi, no tak jako dobře. Ale pokud, a já nechci šířit nějaké bludy, nějaké soudy o tom, že někdo je ekologický aktivista, zelený a já nevím co, a kavárenský, či co, pražská kavárna. Ne, prosím, za sebe. Říkám to i své mámě, svému okolí. Pokud slyšíte nějakou zprávu, jakoukoliv, nebo čtete zprávu, přijde vám e-mailem. Přece by vás nezabilo, abyste se podívali a měli nějaké pochybnosti, abyste si to ověřili. Zadejte do toho internetu tu věc, je to pravda, není to pravda, názory. A hlavně důležité, přicházíme o svůj zralý úsudek, o vyhodnocení té dané situace. I když se vám to třeba někdy kolikrát zdá jako blbost, vy tomu věříte, tak to zůstane tady v té fázi, ale už se to nepřepne. No jo, no to, tak to si někdo pěkně pošmák. Ověřujte si informace. Neradím vám, koho volit, koho poslouchat, nebo z čeho být nadšený. Ne. Mějte svůj úsudek, ale ověřujte si. Dřív, v 80. letech, byla šuškanda, televize, rozhlas. A co se řeklo, to bylo. Spíš, co se neřeklo, to se šuškalo, tomu se věřilo. Dobrá, ale těch informačních kanálů bylo málo. Sedněte si dnes k ČT24, ke stanici Plus Českého rozhlasu, hltejte slovo od slova a poznáte sami výsledek, že to není úplně OK, protože věříte pouze jedné straně, je třeba vyvažovat a hledat správné odpovědi nebo odpovědi, které dávají smysl.

0: Tak za co se stydíte? Je to na vás. Zavolejte 731 800 900 anebo napište, těch příspěvků je tady opravdu obrovské množství. Děkuji za to. Hned si to tady celé aktualizuji. Eva píše, a stále mluví jen Honza. Do 23.30 dostali prostor jen dva posluchači. Ach jo, tak to změňte, Evo. Nepište a změňte to. Zavolejte. Jo, mě tady teď momentálně nebliká všech šest okének. Asi máte jiné teď starosti, jiné důvody, co dělat jinak, anebo vás to téma nezaujalo. Tak zkouším. Jo, jestli mi rozumíte, z druhé strany. Každopádně budu rád, když zavoláte, bude to fajn. 731 800 900, odhoďte stud. Opravdu, není to o mně. Ale já to žiju s vámi, já jsem úplně stejně obyčejný člověk jako vy, se svými starostmi, příhodami, které někdy k těm tématům patří. A to je celé, nic víc, nic míň. A ty příspěvky, někteří z mých kolegů se jim nevěnují vůbec do vysílání prakticky, jenom je třeba zveřejní, ale já se s nimi rád tak jako pohraj, lebedím a taky to člověk vidí sformulované jinak, bez nervozity. Tady mám třeba příklad od Bedřicha. Dobrý večer. To můžu mít třeba, když potřebujete pomoc od cizích peníze, to může být ostuda. Ano, to je to, co jsem říkal hned v úvodu. Požádat o pomoc, to chce někdy hodně velké energie. Zdravím Prahu, Honzu a všechny příznivce noční linky. Já se mohu stydět za určité roky, kdy jsem měl pár prohřešků z mládí. Nevím však, jestli to není jen určité promile procenta proti lidem, jenž denně jsou denními aktéry osudy života. Je to dost smutným jevem, že lidi se v dnešku především honí za majetky, penězi a přitom zapomínají, že slušnosti je především neškodit planetě modré. Jsme vcelku stále nenasytní a věc krásnou zemi likvidujeme především svým přístupem k přírodě. Tu válkami, tu likvidaci životního prostředí, dobýváním, ale správně řeknu rabováním nerostných zdrojů, ale i vymýšlením prach obyčejnými nenasytnými aktivitami. A za co se stydím převážně v zahraničí? To jsou Češi. Na státní vlajku dávají název města a místa, odkud jsou, ale je to pouhé hanobení státních symbolů. Opatrujte se všichni. To píše Milan. Milane, tady taky částečně s vámi souhlasím. Je potřeba, aby asi jsme vyhrávali ten hokej pravidelně furt každý měsíc, aby jsme byli víc hrdí a hrdí nebo stabilně hrdí, ale chápete asi sám, že to asi úplně tak jednoduché není.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Taky možnost. Tady Český rozhlas, Střední Čechy, Honza Macon ve studiu a společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Odhoďte stud, o něm to dneska je, protože stud ten nás provází životem, bez toho se neobejdeme. Ostatně, stydíte se? Pokud ano, pojďte nám prozradit, za co? A když to bude o vás, z vašeho života, než za druhé, budu radši, protože tím víc se přiblížíte nám všem. A já za to děkuji předem. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
2: Je Honzičku, dobrý večer, tady Ludmila z Brna.
0: No, Ludmilo, zdravím vás, pěknou noc přeji. Nestydíte se, že ne?
2: Stydím.
0: Fakt jo, za co? Za co?
2: Já vám na to řeknu. Já mám jít zítra na sraz spolužáku.
0: No ale nikdo za to nemůže, že vy jste nejkrásnější. Nezlobte se.
2: Já se stydím za to, že chodím s chodítkem. Že já mám pod 95. roku po operaci páteře, ale jenom jako ty plotinky. Ale můžu vám říct, že mám takový problémy, mám úzký páteřní kanál a byla jsem v důchodě od 40.
0: Ano.
2: Pěkně 74. A já jako můžu chodit všechno, ale já ujdu 100 metrů a musím si sednout nebo se předklonit. A mně se ten kanál trošku roztahne a zase můžu jít dál. A já se stydím na té trasi,
0: ano.
2: Že, že já už jsem tam nebyla 3 roky. A teďka oni mě bombardujou, to je spolužák mě jeden volal včera a říká, jestli nepřijdeš, mi tě tak zliskáme, že to uvidíš.
0: Ale
2: to je, já jsem v Brně a to je jako jediná, odkud pocházím, jo. Mm-hmm. Ale tak už to taky patří v Brnu. No ale já tam musím jít Boltem, protože děti na mě nemají čas, aby mě tam zavezli.
0: Mm-hmm.
2: Tak musím jít Boltem, ale já se tak stydím, ale teď jsou nebezpečně krásná.
0: Ano, já jsem to říkal hned na začátku, ano.
2: Byla u mě kadeřnice dneska, ale tak se sama sobě líbím, říkám, kruci, a že já by se jí tam nešla ucházet.
0: Pravda, máte trošku narcisní sklony, ale to vůbec nevadí, protože člověk se musí mít rád. Člověk se musí pochválit. Bez toho to
2: jo,
0: nejde.
2: Právě. Ale mě pochválila kadeřnice a dcera, říkali, ale mámko, ty nevypadáš na ty roky. Oni budou čučet.
0: No jasně, no, to máte letuš takovouhle pěknou. Ono, totiž člověk, když o sebe aspoň trošičku dbá, podívejte se i na tu paní Bohdalovou herečku, jako ať už jí máme rádi, nebo nemáme rádi, ona zkrátka, pokud se nenalíčí, tak prostě nepůjde mezi lidi, prostě nepůjde. A moje babička to taky tak má. Pokud, nebo mývala, teď už se všemu spíš směje, ale ona taky do posledního vlastně dne toho, kdy ještě byla na pozemském světě, reálném světě, tak ona se prostě nalíčila v té posteli, i když nebyla úplně dvakrát hejbací, ale aspoň ty oči, nebo aspoň ty stíny, aby se cítila jako žena. Hezká.
2: Ano, přesně. A já budu tak krásná, že oni všichni padnou.
0: No jasně.
2: Jednou jsem tam přišla a říkala jsem si, musí mít první, aby se mě moc neprohlíželi.
0: Prosím vás, co si myslíte? Teď jste stejně staří, tak neříkejte, že jste jediná osoba na světě, která má chodítko.
2: A víte, co mě řekl ten můj spolužák, že prej, prostě zavři dveře, už jí tady na 80, tak na to si dělají.
0: Helejte se, máte účes? Máte. Máte bolta? Máte. Tak si přeleštěte svoje chodítko, ať září i v místě konání a pak dejte vědět, jak to dopadlo.
2: Já mám krásný. Ale já to potřebuju proto, abych já si byla jistá.
0: No to je v pořádku. Tam přijdete jako dáma, chodítko odhodíte, dáte si dvojku bílého a pak ho ani nebudete potřebovat.
2: No a já jsem ale ještě chtěla doříct, jak jsem tam přišla, že jako půjdu první a tak já jsem tam přišla jako poslední, protože jsem se stavila u mého strejca, ten do mě dali přištám Leslihovice přišla jsem tam, odhodila jsem kabát, oni už jedli a já říkám, teď se na mě všichni podívejte, jak vypadá. A ne, abyste mě pomlouvali. Oni se zrechtali všichni. A proto oni chcou, abych já šla, víte?
0: No přesně, protože to je koření a teď si, až si všimnete ještě těch jejich neduhů, který jsou vidět. To je prd proti vašemu chodítku.
2: Já si myslím, že taky něco, ne?
0: Ludmilo, dobrou noc. Dejte potom vědět, jak to dopadlo.
2: Dobře, příště. Mm-hmm. Děkuju, dobrou noc.
0: Díky moc. Vlastně jako ta Hana Zagorová. Jsem, jaká jsem.

Nejsem ten typ, co jsou lidi běžně zvyklí. Často hlavou proti zdi, nesnáším autority. Jsem puntičkář, co tím štve okolí.

občas se trefím, občas i minu. Rozhoduju se i žít z vteřiny na vteřinu. Stojím si za svým, nechodím s davem, v neklidných vodách se snažím být přístavem. Stále bych jen tančil.

Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu. Do půlnoci ještě stihneme telefon a nebo mraky příspěvků. Podívejte se i vy, případně co píšete, kdybych náhodou nepřečetl úplně všechny, což se taky u toho dnešního tématu může stát. Tak se za to omlouvám předem, ale podívejte se. rozhlas.cz/linka. Vše, co je k tématu, je zveřejněné. Ono zveřejnit příspěvek v den vysílání není tak velkým problémem, jako když třeba dodatečně někdo chcete nějaký příspěvek smazat jenom proto, že k tomu máte nějaký důvod. Za A, opravdu jako lovit příspěvek v minulosti není jenom kliknout na internetovou adresu daného dílu, daného vysílání, ale je k tomu ještě další nutnost vyhledat všechny, přeskákat všechny příspěvky, to je to zásadní, pak taky zdůvodnit vedení rozhlasu, proč mažete příspěvek posluchače. Ono to je někdy věda, ale ono to asi má svůj smysl, proč to tak je, protože mazání příspěvků, to se u nás nesluší. 731 800 900, zavolejte právě teď, kdo chce být poslední v této hodině, anebo to necháme až po půlnoci, taky volba. Mám tady třeba posluchačka, stydím se za to, že jsem bývalého manžela živila asi 15 let. Když jsem měla vysoký plat, brala jsem to tak, že platím větší část výdajů. Když mi ale plat klesl, stále požadoval, abych drtivou většinu výdajů platila já. Chtěla jsem se rozvést, ale příbuzní a známí mě přemlouvali, ať to nedělám. Já jsem se tehdy nerozvedla a plat mi zase stoupl. O několik let později jsem měla opět horší plat a on znovu odmítal více se podílet na hypotéce a dalších nákladech. Tehdy už jsem se rozvedla. Když se na to dívám zpětně, stydím se, že jsem ho tak dlouho živila. A já to vemu jinak. Já vím, nevyžádané rady nikoho nezajímají a hlavně už je po... Láska je pěkná mrcha. Za A. Zničit manželství, to je taky bomba, že? Na druhou stranu, s kým jste to žila vlastně? Já mám takový pocit, tohle mi připomíná něco jako u nás v rodině. U jedné větve. Ale nemůžu to soudit, jenom proto, že se mi to nelíbí. Protože

0: někdo přistoupil na pravidla hry a co mě vlastně ve své podstatě potom, abych to hodnotil, když se mě na to nikdo nezeptá. Takže chápu, rozumím, znám takové situace, ale střízlivým pohledem, s kým jste to vlastně žila? Ale dneska hoďme kamenem, nechejme být, jste doufám šťastná, spokojená, usměvavá a hlavně stále zamilovaná. Pokud ano, krásná práce, hezky to vyšlo, no někdy to na poprvý nevíde. U mě to vyšlo až na po asi 23. No to víte, já mám široké, nejenom boky jako skříň, ale i velké srdce. Kdo další? Iva. Ta napsala, já lituji, že jsem se styděla v mládí oslavit svoji tajnou lásku, kterou nakonec utrhla moje kamarádka z vedlejší vesnice. A já jsem musela celý život dívat na jejich manželství. Já jsem se už potom nevdala. Rána se sice zahojila, ale jizva je pořád citlivá. Iva. I takový bývá život krutý, krutý. Ahoj Macíku, do vysílání živě to neskouším, ale je to pravda, je mi 80. Uživil jsem 5 dětí, 3 manželství. Když jsme se sešli 4 děti s jednou matkou, otevřel jsem šuplík u stolu, schrnul tam mobily a řekl jsem, kdybych se znovu narodil, oběsím se hned na pupeční šňůře. Jedna z dcer s vážnou tváří řekla, já taky. V závěru života mi nic nechybí, ale doslova úpím, že já si takovouto pohodu nezasloužím vzhledem k prožívání života mých dětí a vnoučat, pravnoučat. Ty ale 6 let neznám. Macíku, když už, tak užij jen tu jedinou větu. Stálý denní posluchač a já nebudu přibližovat. I to je život. Vidíte to? Já vím, že bych byl dobrý otec. Já to vím, děti nemám. Já vím, že bych byl dobrý otec. Skvělý otec, výborný otec. Ale taky to nikdy nevíde, že jo? Další příspěvky a další volající po půlnoci. Pojďme si udělat chvilku čas, pauzu. Na Slovensku se tomu říká, pojďme si naozaj dát cik pauzu.
1: Včera uklízel jsem ve skříni a když jsem chumáč prach z dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani mol z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkendu, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tom občas píše s panami a Dany, ten se

z velikánských bávanů na drobnej písek jsem mal všechny plány. Pak vařil jsem si snídaně a ze sešitu přikládal jsem listy. Skončilo mý hledání, večer do něj vlepil zase čistý

0: kolem nás.
1: Jak se hodila i písnička, která má 4,5 minuty, Babi Daněk, Stando, zdravím tě tam nahoru, chybíš mi. Chybí mi naše rozmlouvání, povídání, kouření společné, úvahy nad životem. Díky za tvoje písničky. 4,5 minuty, kdy jsem si stačil ještě odběhnout do auta, protože jsem tam zapomněl dopis, který mi dorazil, fyzický dopis, známka B. Ani nechci říkat, odkud dorazil, to není ani tak podstatné, ale je tam děkováno za témata, také se přidávají k dobru další témata, prosím klidně posílejte, linka@rozhlas.cz, dostaneme to všichni, včetně nadřízených, anebo konkrétně jednotlivým moderátorům, v případě mě, jan.macon@rozhlas.cz. Prosím pěkně, vybírejte, budu rád, když se i takto zapojíte, ale prosím, mějte strpení, schovývavost, teď jsem řešil, a snad doufám, že vyřešil stesk, že někdy ta témata zkrátka nevycházejí, ale má to několik důvodů. Buď se na to necítím, nebo bylo, a nebo se rozebírá v rámci jiných témat. Zkuste, třeba to vyjde. Jaká témata budeme mít společně v říjnu, tak to vám prozradím až na konci vysílání. A taky ocituju i z toho dopisu, protože to je, myslím, velmi milé a potěšující nejenom pro mě.
2: Noční linka.
1: Vítáme nový den, je tu sobota 3.10.2026. Už se dívám do kalendáře, kdo slaví, co slaví. Bohumil a Bohuš. Pánové, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohoda, úsměv posílám přes vlny Českého rozhlasu. A jinak podle příjmenáře slaví Němcovi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Pojďme se prohopsat k dalším volajícím na téma stud. Za co se stydíte? Zavolejte. 2 minuty, myslím, to je tak akorát, aby se mi tady všechno rozblikalo, jak má. 731 800 900, linka@rozhlas.cz, anebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.

0: Zkusme si sestavit vlastní takovou rozhlasovou hitparádu studu. Bez procent, bez předstírání, že jde o nějaký vědecký žebříček. Pořadí dneska můžete určit vy, páté místo by mohlo patřit společenským přešlapům. Zapomenutému jménu, špatnému oslovení nebo mávání člověku, který zdravil někoho za vámi. Čtvrté vlastnímu vzhledu, třeba zubům, vrázkám nebo kilům navíc. Stydíte se? Na třetím místě peníze, postavení, když si něco nemůžeme dovolit a raději vymyslíme výmluvu. Mnoho dně, myslím, v té hitparádě by vedly asi, dávám to na druhé místo, city. Říct někomu, že ho máme rádi, že nám chybí nebo že se cítíme sami, na první místo bych asi pro dnešní debatu navrhl vlastní selhání. Chvíli, kdy jsme někomu ublížili, nezastali se slabšího nebo svalili vinu na druhého. Jenže každý to může mít jinak. A co vede vás? Nebo u vás? A nestydíte se někdy nejvíc za věci, které si žádný stud nezaslouží, zatímco omluvu za skutečnou křivdu pořád odkládáme? Hlejte se... Tady není porucha na vašem přijímači, ale je to důležitý zvuk pro vás a pro jednoho posluchače.
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: No, abych vám to vysvětlil, napsal mi Lukáš z Mladé Boleslavy, 17-letý. Ahoj noční linko, já se někdy stydím za úplné blbosti, třeba když si někdo mezi lidmi uprdne a pak se snaží dělat, že se vůbec nic nestalo. Ale největší trapas, když jsem se letos vydal z Mladé Boleslavy až k Liblicím, protože jsem byl úplně posedlý těmi vysílači. A pak jsem o nich začal vyprávět tak nadšeně, že asi si někteří museli říkat, že jsem se asi zbláznil. Takže možná se nestydím za Liblice samotné, jako spíš za to, jak moc mě dokážou natchnout dva obrovské stožáry. Věrný posluchač Lukáš, Lukáši, děkuju moc. To, co jsem pustil, to bylo rozloučení vysílání ze středních vln a stanice, myslím, že tenkrát to byla ještě Praha, nebo jinak dvojka, každopádně dneska dvojka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude další? Kdo se za něco stydí? Třeba i za úplnou blbost? Nehodnotíme, rozhodně nebudeme vás ještě došlapávat pod zem za to, že se stydíte za něco. Opravdu těch příspěvků, které jste napsali, je poměrně dost, ale co váš hlas? Pojďte se osmělit, zavolejte. A pojďte nám to říct, teď jsem chtěl říct tváří v tvář, ale vy mi určitě rozumíte. Teď je ta nejvhodnější chvíle. Mám tady další taky poznámku od Jany, třeba zdravím linkaře. Mám už životní zkušenosti a tak moje úvaha bude jiná. Určitě každý člověk ve svém životě udělal něco, za co by se mohl stydět a po uplynutí mnoha let se na to zapomene. Ale co mi vadí, připadá mi, že my Češi neumíme být hrdi na to, že jsme Češi. Já to jenom připomínám, já vím, už jsem to četl, ale myslím si, že na tom něco fakt bude a nemálo. Takže hokej do každého měsíce. Mám tady příspěvek třeba od Zbyňka. Možná ji lze rozdělit na stydlivost za vnitřní i za vnější, či oboje. Já ač starší chlap, tak než bych šel k zubaři, protože mi chybí dva špičáky a úsměv stojí za to, tak si raději tu stydlivost nepřipouštím. Hezký večer přeje všem Zbyněk. Zbyňku. No... Máme to velmi podobné, akorát, že s tím rozdílem, že pán Bůh, když mě, vlastně táta, když mě vyráběl, tak udělali nějakou chybu a ta chyba je to pro mě přednost. Já totiž, i když se usmívám, tak neukazuju zuby. Tudíž, i když válčím úplně s tím samým, co vy, tak to nemusím úplně řešit, protože to není vidět. No, ale až to bude slyšet, bude to horší. Pavel, dobrý večer, pane Honzo, já jsem se sebou spokojený a dá se říct, že vlastně mě jen celkem štve, že jsem se zakulatil za poslední roky a už to asi dolů moc nepůjde. No. A taky nejsem za sebe moc rád, že jsem věřil loterii, která mi však nic dobrého, co jsem čekal, nepřinesla. Spíš starosti. Tak dobrou noc všem. Pavle, chápu a rozumím, taky prostorová výraznost mě trápí, ale nedá se nic dělat. Halo, halo, pěknou noc přeji. Komu, kdo nám volá?
3: Jsem to já.
0: Jste to vy. Jiří, zdravím.
3: Ahoj, ahoj. No, mám takovou, ono už je to dávno, a dělali jsme tady na Třebicku kapely takový festiválek a dostal jsem za úkol zavolat do rádia.
0: Ježiš Maria.
3: A uvést jména těch kapel.
0: Ano.
3: Všechno by proběhlo krásně, to byly české jména, všechno, až na jeden.
0: Ano.
3: A samozřejmě, já už jsem letitý, takže angličtinu jsem nikdy nezvládal. Mm-hmm. Takže jsem prostě uvedl Three Dance, Three Water.
0: No,
3: a můžu říct, že celou hodinu následně na to si z toho moderátoři utahovali a tím jsem se vlastně stal, udělal jsem vlastně reklamu ještě lepší, než kdybych to řekl. Perfect.
0: Helejte se, když už jsme u tohoto, tak zrovna jsem tady, když jsme pouštěli vlastně v úvodu hodiny skupinu Brontosauři. Já se usmívám velmi, nejenom proto, že tu hudbu mám rád, nejen u Táborového ohně, ale i jen tak na poslech a ty lidi, kteří tou kapelou prošli, ale taky za mojí kolegyně, redaktorku zpravodajství, která se jmenuje Tamara Kocourková. A jí se podařilo v souvislosti s touto skupinou a vlastně s bývalými členy něco mimořádného do vysílání. A tak přesvědčivě to řekla do vysílání, že si myslím, že to bude okrasa silvestrovského vysílání. A protože vím, že neposlouchá teďka, tak já vám to pustím. Ono to má jenom 10 vteřin, ale je to 10 vteřin a radosti. Pojďte si to se mnou teďka poslechnout, kdo má smutky, tak ho
3: a
0: to
3: ještě
0: potěší.
3: Potom něco bych chtěl ještě dodat.
0: Určitě ano, vrátíme se. Vrátíme se k povídání.
4: Písničkář Jan Nedvěd dnes slaví osmdesátiny. S bratrem Františkem hrál nejdřív v kapele Toronto, za které se později stali Dinosauři.
0: Chápete to? Chápete to? S takovou přesvědčenou. Já jsem nevěděl, co mám dělat v ten daný okamžik, když tohle to řekla do vysílání, na ní koukal.
3: No tak snad při velikosti by to odpovídalo, no.
0: Určitě. Ale pojďme k vám, pojďme k vám, pojďme dál.
3: Já jsem samozřejmě taky bývalý muzikant, takže jsme hráli a tenkrát tady byl u nás tak asi 100 lidí soukromý večírek. A my jsme jim nehráli poprvé. Mm-hmm. A pokaždý, když člověk hraje na takovýhle, než se to rozjede, jak se říká, no tak nikdo netancuje a člověk, ačkoliv jsme byli amatérská kapela, která hrála k pobavení a k tanci, no tak nikdo netančí a člověk dělá koncert a to není vůbec příjemný. Mm-hmm. No a tak jsem se odhodlal všechny poprosit. Když my hrajeme kolikrát půl hodiny, než začnou tancovat, aby to se tentokrát stalo naopak. Mm-hmm. A tak jsem je poprosil, jestli by nezačali do toho ticha tancovat. Tak si představte, že oni se nestyděli, když se to pořád ostudu. A oni opravdu tak půlka sálu stala a dobrou minutu tancovali bez hudby. Nádhera.
0: To je
3: takže
0: dobrý.
3: Za to jsem jim děkoval moc, protože to bylo překonání studu.
0: Je to oboustranná pomoc. Je to vlastně výpomoc, aby ano, to vedlo ano, k lepšímu výsledku ve finále.
3: Přesně tak. A pak poslední snad, já jsem to 25 let uváděl tady, to setkání těch kapel. Můžu říct, že ta první slova, která má člověk uvést, když tam je, já nevím, prvních 50 nebo 100 lidí, pak už tam třeba bylo 2000, tak to, ale to už se člověk rozjede. Ale to první uvítání, dobrý večer, tak vás tady vítám, ale na tom velkým placu skoro nikoho nevidíte. Tak je to takový stud. A to je asi tak všechno, jestli jsem nezdržoval.
0: Nezdržoval. Krásně to řekl. Ale čas na hudbu tady je. Myslím si, že čas od času se taky někdo stydí za to, jak se obléká, anebo mu to někdo potom řekne a pak se začne stydět. Odedávná pravda. Šaty dělají člověka, ne?
3: Oblikání to není, ne. Móda vůbec mě jako nějak nebere.
0: To ne.
3: To dělají lidi, kteří se tím živí, no, tak něco musí obhýt nového vymýšlet, tak člověk, aby podchodil do obchodu.
0: Jak, no, ani nemusí chodit do obchodu furt, ale já miluju to modní polici. Víte, jak se vždycky vyřádí jako na někom nějaký outfit, nějaké oblečení. No. Já to tak mám rád. Přece šaty dělají člověka, ano, ale proto je to subjektivní pocit jednoho či druhého. A jasno. Proto choďte v tom, čím je vám příjemno. A to je asi tak všechno. Je. Dobrou noc.
3: Ano, to je moje. Mějte se krásně.
0: I vy.
3: Děkuju, mějte se moc hezky.
0: Děkuju, nashledanou, dobrou noc. A víte co, posílám i tuhletu písničku, protože tak k tomu tématu vlastně velmi patří. Ale bude to s Ondřejem Rumlem, ne klasika od Vericha. Tady je Noční linka a Český rozhlas.
5: Je to tak, třeba je to k nevíře, že z biskupa Bůh

0: Jedna z 573 variant písničky Šaty dělají člověka. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, tady je Noční linka, Honza Macoun z Prahy. A je to zase na vás, za co se stydíte. Pište, volejte, budu moc rád. Další příspěvky třeba tady vidím od Jany v dnešní uspěchané době plné dokonalých profilů na sociálních sítích a neustálého tlaku na výkon. Často zapomínáme na to nejzákladnější. Na své vlastní nitro toužíme po zdraví, úspěchu a spokojených vztazích, ale přitom se denně dopouštíme největšího prohřešku proti sobě samým. Potlačujeme a odsuzujeme to, co cítíme, nebo jinak, nebojme se vyjadřovat své pocity, neznamená to začít na druhého útočit a vyčítat mu, co dělá špatně, znamená to mluvit za sebe. Teď se cítím trochu divně, leží mi v hlavě, co jsi mi řekl a potřebovala bych si o tom promluvit. Nebojte se spolu mluvit, lidi. Dřív bylo líp, děkuji a přeji pěknou pátečně sobotní noc. Jana. A přihodím ještě jeden příspěvek. Píše František, dobrý večer, pane Macoun, na posluchači Noční linky. Já jsem se dlouho styděl za to, že jsem se dost dlouho počurával. Dobře, to bych nečekal, nepřečetl jsem si to dopředu. Tak do 6 roku, ještě, že už nežijí pamětníci, u kterých jsem se někdy počural, třeba u Horníčár v Šumicích, to bylo tak rok 47, taky jsem se vždycky styděl někde na veřejnosti hovořit. To bych nezvládl ani dneska. František, Františku, já si vás úplně živě představuji v roce 47. Ale to vám nebylo tolik, to vám bylo ještě míň. No když se děťátko počurá, tak pláče, nebo se pletu? Myslím, že ne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo se pokouší provolat a podařilo se, pěknou noc přeji, kdo volá? Aha, neslyšíme se. Tady se to stačilo dřív zavěsit. A teď, kdo pak je na druhé straně? Tady Honza.
2: Dobrý večer, halo.
0: Ano, slyším vás krásně, představte se nám, prosím, jenom.
2: Tady Josef ze Šlapanic.
0: Zdravím.
2: Už vám volám, no, po třetí se mě podařilo dovolat.
0: Gratuluju.
2: Já mám jenom jeden moment, takhle ještě, když jsem sloužil u armády, uh-huh. A tak jsem jel do práce jako odpoledne, že jsme měli jako noční lítání.
0: Ano.
2: A dívám se v trolejbusu, se na mě lidi pořád tak dívají, a co se ubrány, když vojáček mě zdravil, já mu zdravím taky, jsem zjistil, že mám místo brigadírky klobouk.
0: No, stane se, ale nejste v tom sám. Teď jsi si vzpomněl, že jsem jednou jel od zubařky, celý Ikarus se na mě díval a polovina se smála. A já nevěděl proč. Já byl u zubařky a ty galoše gumový, který jsem převlíkali před vstupem do ordinace, jsem si nechal na nohou, došmajdal jsem se ještě k autobusu a ještě jsem se s nima projel. To bylo strašný. To bylo trapný.
2: No. Tak to věřím. A ještě jednu věc mám, no, už mi táhne, zavírejte dveře, táhne mi na 90, jako, jak se říká. Ale když před dvěma rokama, no, v USA, čili u svaté Anny v Brně, tak mi měnili chlupeň, jako na srdci.
0: Ano.
2: A předtím mi udělali revizi v chrupu, vytrhli mi 9 zubů, takže mám to, no, mám teda sice protézu na předních 3 zuby, abych to měl doplněný, ale když se usměju, tak se tak lidi po mně dívají.
0: Věřím, tohle to věřím, to je tak niterný, tak bolestný a tak vlastně vnitřně skličující, že chápu.
2: No, takže to jsou takové, no, a ještě bych měl jednu, ve Francii v 85. jsme byli jako, no, uvítání, to bylo výměný zájezd jako Air France odboráři s odborářama od Československé aerolinie, to jsem měl vdovec, tak no, každý ty jedeš se víc do toho, co, no to byla kočka teda, takže že chlapi zaviděli, ale to nás jako do Prahy jsme se dostavili a letělo nás tam asi 20 a tak to Air France jako to bylo, je pod Eiffelovkou, nás uvítali a nabídli nám whisky. No, já jsem vypil tři těch malých tam prdle a pak nás zavezli do kina, tak, do taková koule. Já tam je ve Francii, jako v Paříži. No, a co začali hrát a já jsem tam usnul a začal jsem chrápat. Museli do mě strkat.
0: Únava byla, nedá se nic, já to není nic proti programu, přátelé, to nehodnotím, ale já byl tak unavený, že jsem si zkrátka schrupnul. Jak jinak?
2: No, já říkám, ale ani, ale ty tam prdle byly malý, ale protože jsem whisky pil poprvně, tak jsem si dal tři malý prcky, to nebylo ani celý deci, tak jak to bylo nalítit. Ale prostě jsem si schrupnul v kyně.
0: Stydíte se hezky, tak vám děkuju za váš stud do vysílání, ať se vám daří a úsměv prosím, i když to není třeba podle na 100%.
2: Mějte se hezky a zase příště zase dovolám.
0: Děkuju pěkně, dobrou noc.
2: Dobrou.
1: Noční linka. Čas na vaše příběhy.

0: Trapná chvíle může skončit za několik vteřin, ale ve vzpomínkách se vrací mnohem déle. V americkém průzkumu agentury Young z roku 2022 mezi tisícovkou dospělých uvedla polovina dotázaných, že často nebo někdy znovu pocítí rozpaky při vzpomínce na vlastní někdejší trapas a 45% zažívalo často či někdy rozpaky za někoho jiného. To jsou americké výsledky, takže nemůžeme automaticky je přinášet k nám. Ale co vy, Zdeňku, co v Desné, jak se stydíte tam?
1: No tak, stydím se za minulost, jo, trochu, když možná, že mě někteří lidé pochopí, jo. Bylo mi 18 let, jo, to už je hodně, hodně dávno, to je 41, 50, až někdy 60. roce a poprvé jsem šel k volbám. Jo, jenže tehdy se volila, to byla Národní fronta, to bylo jako, kdyby dneska byla jedna koalice a teď jste šel volit, jo, takže tam člověk neměl žádnou šanci výběru, prostě musel volit buď Národní frontu a prostě jiná možnost nebyla. Tehdy bylo 99% lidí chodilo k volbám. No ale já prostě nechtěl jsem volit, prostě tu Národní frontu, protože jsem měl k ní výhrady a tak dále. A tak jsem se rozhodl, že půjdu do lesa, jo. Tak jsem v době voleb, to bylo nějak v sobotu večer, od odpoledne teda, tak jsem se sebral, zmizel jsem do lesu, nikdo mě nenašel, volby skončily. No jo, ale hned v pondělí jsem dostal předvolání a přijeli si pro mě policajti a vedli mě okamžitě k výslechu na STB, jo. No a tam prostě se mi ptali, proč, já jsem jim to jako vysvětloval, oni to jako nechápali. No a nakonec prostě pod nátlakem jsem musel slíbit, nebo jsem slíbil, že teda k příštím volbám půjdu. Jo, tak za to se stydím, ale doplnil bych tam možná takovou vtipností, že od té doby chodím volit a i dneska prostě chodím a volím. Už je to ten slib, a nebo je to, že člověk dostal rozum a chce prostě tu demokracii opravdu podpořit, protože demokrat prostě jde volbám. Jo,
0: i demokrat může volit komunistu. Rozumíte. Ale je fakt, že rozhodně já bych za tohle to samozřejmě nesoudil, ale taková doba tenkrát byla. Já jsem nevolil v té době, ale na výběr nebylo a kdo nešel k volbám, tak si to hned ty soudružky znamenali a hned to bylo peklo, no, asi.
1: Přesně tak, říkám. V sobotu byly volby a v pondělí jsem byl už normálně vyslýchaný.
0: Takhle, v sobotu byly volby, ale už v pátek bylo jasné, kdo vyhrál.
1: No, asi tak.
0: Takhle nějak. Myslíte si, že by bylo stravitelné 2 hodiny povídání na téma proč nevolit nebo volit a se závorkou ne? Zkrátka, o volbách obecně.
1: Já mám takové řečení, dívám se z nevolí na ty, co nevolí. Jo, protože demokracie prostě je o volbách a kdo nejde volit, tak prostě není demokrat. Jo. Takhle jednoduše to vidím a prostě ty výmluvy a pohodlnost nějaká, že jedu na chalupu, jsou naprostý nesmysly. Prostě, jo.
0: Ne. V chviličku jsem přemýšlel nad tím, že bych tohle téma dal do noční linky třeba v říjnu. Nedám. Ne, protože bych to nedokázal uchopit nebo ukočírovat, ale já jsem se zařekl, že se politice věnovat nikdy nebudu. Takže tím je to vyřešený. Hotovo 20. Moc děkuju. Zdravím směr Jizerské hory. Užívejte baboš. Babí léto.
1: Tak děkuju, mějte se hezky a naschledanou.
0: A víte co? Dáme další telefon. Kdo je na druhé straně? Haló, kdo pak je tam? Kdo nám volá? Kdo volá do Českého rozhlasu?
2: Moment.
0: Ano, čekám, klidně.
2: Já chtěla vypnout tady.
0: Ne, telefon nevypínat, jenom rádio, když tak.
2: No, rádio.
0: Tak, já vím, jste se přeřekla.
2: Tady posluchačka z Plzně.
0: Zdravím.
2: Dobrý večer, nebo dobrou noc.
0: Co chcete, milá posluchačku z Plzně, a povězte, za co se stydíte?
2: Já se stydím za to, že jsem opustila matku, když mě umřel muž, tak jsem měla možnost odjet do Austrálie a tak měl jsem doma mou matku postrat, ještě jsem měla 2-3 sestry a 2 bratry, tak jsem neměla tak nějakou velkou starost o ní. No, ale já jsem tam byla 3 měsíce a když jsem se vracela domů, tak když mi vezla dcera z letiště, tak mi řekla, že 3 neděle matka umřela. Za to se stydím, že jsem odjela, no.
0: Helejte, co se mělo stát, asi se stalo, ale nejsem v té vaší situaci kůži, nepřemýšlím nad tím takhle, ale kdybyste chtěla slyšet můj názor, zvolila jste, udělala jste, abyste za to nemohla. Maminka odešla.
2: No, příbuzní tam jo, letěli, protože tam mají dceru, no tak mi vzali sebou, no.
0: Jasně.
2: Tak příležitost.
0: Jasně. Co příležitost? Jako to je jednou za život. To je jednou za život, no. Nebo dvakrát možná. Kdo se zamiluje, ten už tam dávno zůstane, ale já to chápu a já bych udělal to samé. Nezlobte se.
2: No,
0: já bych udělal jako to samé.
2: Mrzí mi to pořád.
0: Jasně, chápu to.
2: No, vyčítám si to, no. Sice ona, když jsem se s ní byla rozloučit, tak jako měla sraž spíš o syna, protože ten byl tady rozvedený, byl tu sám. No a já jsem si říkala, tak asi to nebyla pravda, bylo to asi na ní. A ona to svedla vlastně na vnuka.
0: Helejte se, já nevím, jak by to říkala vaše maminka, ale moje máma by řekla, užij si to. Nic víc, nic míň.
2: No, to ona mě neřekla.
0: No, ale já jako věřím, že tohle by mě máma řekla.
2: Nebo pouštím syna.
0: Helejte, jak je to dlouho, řekněte?
2: Už je to 30 let.
0: A 30 let to takhle bolí pořád?
2: No, tak bolí.
0: Máte na krajíčku, tak to slyším, to já to slyším. I po 30 letech vám jdou slzy do očí.
2: No, tak mrzí to, když potom teče mi chorobu, tak to ví.
0: Já vás objímám aspoň na dálku, nic víc nemůžu pro to udělat. Aspoň tak nějak jako obejmutí virtuální, jestli o něj stojíte, máte ho mít.
2: Ale no tak už to dožiju.
0: A třeba se potkáte? Kdo ví, co bude potom?
2: Držte se,
0: zdravím vás.
2: Vy taky mějte se.
0: Ano, dobrou noc, zdravím vás, směr Plzeň. A jedeme dál. Noční linka Český rozhlas Honza Macoun, máme 0:35, ještě 25 minut na téma, za co se stydíte? Cokoliv, je to na vás a těším se na vás.
3: Noční linka.

0: je taky let, co jsem neslyšel tuhle písničku. Díky, pane hudební dramaturgu. České srdce Lucie Bílá, bosou nohou žárem. A volá nám Zdena od Brna. Pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer, já mám ještě večer. Uh-huh. Já než usnu, tak to bude ještě trvat.
0: Ano.
1: Já jsem byla dneska na jubilantech, měli jsme oslavu. A tak jenom, když tady jsem přemýšlela o tom, že na co se stydím. Takže nejvíc, já mám dvě dcery, dvě vnučky a dvě pravnučky a stále jich učím, aby si zapamatovali tři slova na P. Pozdravit, poprosit a poděkovat.
0: Teď jsem se tak lek, že nevím, proč mě napadlo zrovna slovo na P a jinými slovy sedinka, ale vy jste to hezky zachránila. Povídejte.
1: No, to mám taky z noční linky tady, protože byl poslouchám každý den už tolik let od začátku, tak si to tak pamatuju, že co máme dělat. No a jednou jsem teda po dceři něco chtěla, no ona mě řekne, a kde pak je to slovíčko?
0: Tati zabrůč.
1: A tak jsem se tak styděla.
0: Ano.
1: A opravdu jsem se styděla. Protože když jí to učím a sama to neřeknu potom, tak to opravdu bylo.
0: Tomu se
1: to
0: říká fopa ve výchově, teda to vám to ale zase hezky vrátila, že? A ne, že to dopadlo jako v pelíškách. Tati zabrůč, co kouzelné slovíčko, já ti dám ty zmetku.
1: Už to učí ty nejmenší ty, aby to říkali. Říkám, to má noční linky, to tady jsme už probírali několikrát, říkám, noční linku poslouchám už od začátku, to už je 20 let, nebo ne, každý večer poslouchám noční linku. I když jsou lázní, v nemocnici jsem poslouchala noční linku.
0: Hele, třeba tady Anička píše, a to je velmi taky podobné, ještě to souvisí s těmi rodičemi. Zdravím vás, pane Honza, všechny, kteří poslouchají. Rodiče nám vštěpovali, nám dětem, že se máme chovat tak, abychom se nemuseli za sebe stydět. Osobně jsem měla komplex ze své postavy, vždycky jsem byla silnější, ale když vidím dneska některá děvčata, tak si říkám, že v jejich věku já jsem zas až tak silná nebyla. Měla jsem 169 cm, 80 kg váhy, mějte se hezky, dobrou noc. Vidíte to, ještě to umí přiznat a napíše to. Měla jste někdy komplex z váhy?
1: Ne, neměla.
0: Ne?
1: Nemám komplex, ale říkám, že to třeba to zdravení, opravdu, když tady bydlím a jde okolo mě nějaká a nepozdraví. Mně se chce říct to pozdravit, protože to, a já vím, že moje dcery určitě zdravili, protože já se šla do práce od 6 měsíců dcery a vydala ale maminka. No a ona, když ji provázela do školy, vždycky ráno tak jenom říkala a všechny zdravte. Tak to do nich každý den říkala. A všechny musíte pozdravit.
0: Je ale fakt, že samozřejmě člověk se tohle naučí, tohle je mu vštěpované opravdu od malička. V kolika letech to přestane používat, to zdravení? A kdy se k němu zase vrátí? Měla jste taky období, kdy jste nezdravila, protože jste byla nejdůležitější na světě, nebo vás to minulo?
1: Ale já se zdravila, já se snažím zdravit. Protože oni někteří, mě první, když jsme byli v Brně, i zdravili všechny. Já říkám, to nemusíte, ale je to pěkné, když teda pozdraví, když se vás všimne, že jsou tady u domu, jdou a pozdraví. Já vím, že se dívají do mobilu, já to chápu, že nemyslí někdy, nebo ti kluci jdou ze školy někdy
0: tak
1: se baví.
0: Tak jsme taky nemysleli, já jsem taky nemyslel, já nemyslím někdy do dneška, je to někdy lepší, vám řeknu. Protože jakmile člověk na něčím tisíckrát přemýšlí, tak to najednou začne válet ze strany na stranu a to rozhodnutí nepřichází.
1: Ano. A že ono na té vesnici, je, když teda se nepozdravíte, tak je to takový.
0: Jste okamžitě v kronice. To jsou ty, co nezdraví. No,
1: ale jsem chodila, já jsem tady dělala na obecním úřadě účetní, když jsem šla, tak někdy zase se někoho potkala a ona mě, někdo mi řekl, že se na mě nepousmála. Ono, taky jsem přemýšlela nad svými starostmi, když jsem šla z domu, že ale pozdravila, ale že jsem se nepousmála.
0: No tak na tohle vám já něco řeknu okamžitě, to mě napadlo, to do smrti nezapomenu. Šel jsem si koupit nějaké bombony, dejme tomu, třeba do trafiky, a byla tam paní, kterou neznám. A stalo se mi to poměrně nedávno. A co to bylo za den? Pátek, to byl nějaký pátek. A tak jsem poprosil o dva bombony, řekla těch svých 348 korun, nebo kolik stojí, nevím. A já, co se vám stalo, že se vůbec neusmíváte? Teď máme tak nádherné počasí, navíc pátek. A paní tak na mě koukla. Já bych ráda se usmála, já jsem po obrně. A to bylo blbý. No. A ale to přesto, víte, já mám takový cit pro to, víte, já už to nezachráním ani teďka před váma. Začali jsme se smát, vidíte, paní s obrnou a stejně se zasmála. Tak no. Naštěstí, ale bylo mi trápně, taková hamba. Člověk nevždy dokáže odhadnout na 100%.
1: Ano, ale jinak na ty mladé se nemůžu stěžovat. Jsou možná výjimky některé, ale tady většinou jsou takový slušní a pomůžou, všimnou si a nevím, že té tramvají nebo v šalině, jak se u nás říká, že pustí sednout. No, ale...
0: Neříkejte, že vás za rohem nepomluví. To je přece normální věc, přece. Víte, jako když to je jak ty ženský, ty kamarádky, jak se sešly na to odpolední laté, na tu kávu, že jo, a neměli si co říct, protože přišly všechny, že jo. Tak to bývá. Dobře, zdravím k Brnu vás, samozřejmě, až půjdete, až to přijde, dobrou noc, ale to už budeme mít zase ráno. Ať se daří, skvělé dny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Úplně jste tak jako aktivně nevolali v té první vysílací hodině, ale v té druhé voláte zase jako o život, za což vám samozřejmě děkuji i vám. Pěknou noc přeji. Kdo nám volá?
3: Dobrý večer, dobrou noc, tady je Soňa Krnovsko.
0: Zdravím, směr Krnovsko.
3: A chci jenom zkrátce říct, a úplně si stýdím to říct.
0: Nebojte, ale... nebojte.
3: Já jsem kdysi jela, si mě vezl autem do města, něco ano. Jsem potřebovala vyřídit, jo. Jel s náma tehda 10letý vnuk a jeli jsme do města a vnuk se ptá, a kam jedem? Já říkám, no, hledám opraváře strojů, je to na Puškinově ulici. Jo? Uhum. A ten vnuk. A jaké se píše Puškin? Jaké se píše i v tom Puškinovi? A já nevím, co mě to napadlo, kde jsem to vzala. Já říkám, jsou to tvrdí Rusáci? Tak tvrdé i, jo. A teď jsem zůstala úplně, co jsem to řekla, za blbost. Ale my už jsme zastavili, já už jsem musela vystoupit, oni mě čekali v autě. No a já jsem celou cestu furt. Ježišmarja, co jsem to řekla za blbost. Tak jsem si vyřídila věci svoje, přišla do auta, v autě ticho. A já jsem prostě se tak styděla, jakou blbost jsem řekla, že už jsem to téma neotvírala, ale za nějakou dobu mi vnuk říká, víš,

0: O mítině, bodemi kati za mikati, máš tam někde samici? Tady, už jsi nikdy viděl samici s tvrdým. Schovejte to, jo, nikdo nemusí vidět, že máme počítač.
1: Ale to je ono, že člověk, já jsem to tak řekla, já nevím, kde mě to napadlo, jo. Přitom, jako vím, ruštinu jsme se učili, vím to, ale taková blbost, no tak no, to dneška na to vzpomínám.
0: Ještě, že to neslyšela vaše profesorka ruštiny.
1: No tak to bych asi dostala pěkně.
0: Dostala byste to, ten kádrový posudek by nebyl pěkný, to vám říkám i s odstupem času.
1: To říkáte dobře, protože to byla jako hrubá chyba, to bylo úplně, ale ještě tak hloupě jsem řekla, to víš, jsou to tvrdí Rusové, tak tvrdé i, jo, jako to někdy fakt řeknete něco, co vůbec nevíte, kde se to vzalo.
0: Stane se, ale zase musím ocenit, a to se mnou budou souhlasit i kteří nás teď poslouchají, měla jste okamžitou odpověď. Horší je, když někdo potom čumí jako puka neví. A nebo neřekne. No, jo, vy jste aspoň, no, sice jste řekla blábol, ale něco jste aspoň řekla.
1: Ale já, jak jsem přišla do toho auta, jo, já jsem chtěla jako to vysvětlit, že fakt, ale já jsem nebyla schopna, já jsem se tak styděla zaprvé před tím synem, před tím vnukem, že už jsem to nechtěla řešit. No, ale pak mi řekl ten vnuk, že taťka říkala, že nemá poslouchat babičku, že to byla pěkná blbost.
0: Stane se, no, tak babička neměla zrovna všední den, dobrý den, ale tak. Pamatuje si to doživotně a to se taky počítá, že jo? To je dobře.
1: No, jistě, že jo. No. Nejde o život, ale...
0: Tak nebo... O nic. Tak.
1: Jasný, jo. Tak to bylo všechno, co jsem tak chtěla říct, takový jeden krátký příběh.
0: Tak já vám děkuju a teď za sebe posílám dvojici, která se umí dokonale i po letech červenat. Bartošová Sepeš, dobrou noc.
1: Dobrou noc a děkuju, dobrou.

0: Těžko říct, jestli posluchačka Alena z Hradce se červená teď takhle pozdě v noci. Má k tomu důvod? Nemá? Nevím. Halo, halo.
1: No, dobrý večer, tady je, no, už jsem říkala, kdo. No, takhle, je to tak, není to tak dávno, co jste říkal o tom, že škroupův dům se má bourat.
0: Mhm.
1: Je to asi, no ne, je to dva dny, co jsme jeli, protože můj manžel pochází z Osic, kde ten škroupův dům je. Tak jsme jeli na hřbitov se podívat, že budou dušičky, že jo, prostě aby to tam bylo všechno v pořádku. A viděli jsme, že je to zase obehnaný prostě plotem, aby tam lidi nechodili, aby se jim něco nestalo. Takže je vidět, že opravdu se jako bude bourat. Já jsem se tak styděla a jako pokaždý, když jsme jeli kolem, tak jsem se styděla za to, v jakým je stavu a jak to vypadá, protože mě to tak mrzí. Prostě, protože to je taková krásná stavba. Můj muž prostě tam vyrůstal a ví, co tam bylo. Prostě to byl pupek, jo. Prostě tam se divadla. Prostě tam opravdu ty lidi po druhé světové válce na jeho počest se to tam postavilo. Prostě je to opravdu hezká stavba a mrzí mě. Byli jsme i na schůzi, kde teda jako starosta Osic říkal, že oni jako Osice, že za to nemůžou, že prostě je to věc kraje, která na to kdysi měla peníze a zase se to nějak, zase se dali na něco jiného a opravdu se to bude bourat.
0: Vy jste toho tak plná, už posledně si pamatuju, že jste vlastně co můžete teďka v současné době? Už vlastně nic se nedá dělat, nebo ano?
1: Ne, no už se nedá nic dělat, ale vždycky, když prostě si vzpomenu, jako když jak člověk jak pláčí, když prostě kdykoliv hrajou tu hymnu a vždycky při nějakých příležitostech, kdy teda ty Češi jako vyhrajou hokej o půlnoci, jako na Silvestra, jo, když to tak člověk brečí. A myslím si, že by se bývalo opravdu, jako, že by bylo opravdu od věci, kdyby se to opravilo, protože si myslím, že ten škroup by si to prostě zasloužil. No, asi takhle.
0: Nemůžeme pro to udělat víc, aspoň takhle, je mi to líto, ale ani nevím, jak to uzavřít. Držte se, chápu vás, rozumím, je to prostě emočně vypjaté a máte k tomu vztah, nebo máte k tomu nějakou vazbu a ještě vás to o to víc mrzí a teď to slyší navíc všichni a teď si vemte, že v tom nejste sama, jsou i další, kterým to vadí.
1: No,
0: takže klid, posílám úsměv tady z Prahy, ať je všechno OK, to vám přeju. Užívejte babího léta, pokud možno s námi s Českým rozhlasem, noční linkou, zase se uslyšíme příště. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, pane Macron. Dobrou noc,
0: ať se vám daří. A ten gong si, já ho tady měl připravený, kdyby jsme byli moc dlouzí. Musíme končit. Vážím si toho, že píšete, ať už elektronickou poštou nebo klasickou poštou, to o to víc. Sice mě mrzí, že už se dneska neolizují známky, protože olíznout prezidenta to můžete jenom při této příležitosti, už jsou samolepící. Dopisů dostávám opravdu hodně. A ano, přiznávám se, sypu si popel na hlavu. Někdy mám problém s odpovědí, ale to ještě neznamená, že jsem si to nepřečet. Ale věčně odepíšu. Jo? Ten klasický dopis, který dorazil. Vážený pane Macoune, moc vás zdravím do Českého rozhlasu v Kajzerových sadech. Ať jsem lenoch na psaní, tak přesto musím reagovat v závorce pozitivně a rád. Jsem moc rád, že na konci pořadu noční linky vždy sdělíte téma, které budete příště vysílat, a nebo alespoň řeknete datum vašeho nejbližšího nočního vysílání. Za to vás chválím a děkuji podtrženo, děkuji, dám si to do pasparty. Vždy si totiž v kalendáři naznačím datum nejbližšího vysílání noční linky a témat, které mě zajímají. Nejsem si úplně jist, zdali jsem zmeškal téma archivnictví, které jste zmínil v jednom vysílání, že bude v červnu, pokud to nelze, z jakýchsi důvodů. Toto téma odvysílet budu rád, když to zmíníte, abych s tím nepočítal. A pokud ano, tak zvlášť přikládám vzkaz do vysílání k tomuto tématu. Ano, dopis si nechám na příště. No fakt, tenhle dopis jsem otevřel dneska a to, že máme na říjen, nebo aspoň v mém případě vypsané noční linky, data a konkrétní témata, tak budíš důkazem toho, že bych asi úplně do toho kalendáře s radostí čárnul cokoliv, co vám připomene, že my se společně na vlnách Českého rozhlasu uslyšíme 5., což je v pondělí a právě v pondělí budeme probírat archivy. O archivnictví, 5.10. o archivnictví, takže nezapomněl jsem, ale nevyšlo to v červnu. Vidíte, s jakým odstupem se dostane téma taky do vysílání. A když už jsme u toho, řeknu rovnou, 25.10. se potom uslyšíme o 20 dnů později. Nebe, peklo, ráj, kde se jednou potkáme a za co si tam zasloužíme místo. Dobré skutky, malé hříchy, velké chyby i odpuštění, malé čisté svědomí, nebo už pod vámi přikládají, kde se sejdeme. 25.10. nebe, peklo, ráj. 28. když se z šálku stane rituál, 30. otruchlení a 31. za pokus to stálo. Naslyšenou se příště těší, to znamená v pondělí Honza Macoun, přeji dobrou noc, pěkné sny. Dobře, tak paní posluchačce, co volala jako předposlední, až to na vás přijde, tak jako Dudek. A v pondělí těším se na slyšenou. A mimochodem, abych vás neuchudil, zítra vysílá Zlín, Jarka a téma. Jak vnímáte aktuální dobu? Podzim, babí léto, užíváte si ho? Pěkné sny ještě jednou, ať se vám daří.

0: A propos, pardon, v rychlosti musím poděkovat a pozdravit nočního technika na dvojku. Poslouchá noční linku pravidelně. Díky za to.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
2: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během jedné hodiny zacíleno na jednu osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil 1. říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
3: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
2: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
3: Horší je to s tím, jak se to, takový bílý.
2: Jeho papírové dokumenty, no to byl problém. Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
3: Měl jsem tedy, než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
2: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Molavcová.
3: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
2: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří Suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže, kdo je tady?
2: Náš tatínek.
3: Pan Jaroslav Suchý.
4: Já myslím, že musíme říct ovšem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
3: No, to se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
5: Já jsem to udělal totiž.
4: Máš rech.
5: No jo.
4: Čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
5: Tak podívejte se, maminčí prarodiče byli císařoví. A prarodiče tatínkovi byli královi.
4: Takže my jsme císařsko-královského rodu.
5: Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěnej na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky má něco do sebe,
6: co? To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo?
5: No jo, to je vlíma.
6: Dřív by to byl kádrovej škraloup.
4: Ty jsi z kolika dětí?
5: Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a byli jsme 4 kluci. Zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísný a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl starší a to chytil první. Tak mě postavil k ponku, že jo, no jsem se naučil truhláře. 2 roky tady musel vytržet. 2 roky jsem dostal papíry a tak a teď ti do světa povídá. To bylo hezký od něj, co?
1: Prvních 5 let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou. Ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté ze západního rozhlasu, například Johnnyho Raye, Elvise Presleyho a dalších. No a někdy se soukromně scházeli i v závodním klubu Reduta na pražské národní třídě. Spolu s ním vymýšlel i první privátní rozhlasové programy. Na Jiřího Suchého jsem kdysi měl šanci vzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. A tak jsem se také dozvěděl, jaké bylo jejich první setkání s Jiřím Suchým.
7: No to my víme, když jsme se s ním prvně pracovně setkali. Já jsem se s ním, taky jsem ho chodívala pozorovat do Reduty, ale taky jsem ještě tam neměla co dělat tehdy. A tehdy jsem taky prvně ochutnala gin fizz. To mi dala napít Silva Daníčková brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
3: Spojený s panem Suchým.
7: Ano, ano. No a potom...
8: Gin fizz nezestává.
7: No, gin fizz je stále s námi a zaplať pambu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pambu zůstalo. Jo, to je pozoruhodné. Úkaz totiž, to není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo?
8: Já si ho jenom pamatuju o toho, Jirko, to si nezažila, ty úplný, absolutní
7: začátky. Jsem nebyla na světě ještě?
8: Ne. V semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz, protože on to neměl dopsaný vůbec. To se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
3: Věděl aspoň, jak to dopadne, že jenom to mířil k cíli aspoň?
8: No, asi věděl, jak to dopadne.
7: Asi kostřička byla.
8: Kostřička byla, jo.
7: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie. Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohohle toho představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu, tedy tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
3: Tak si jenom, vzpomněli že... na vás, nebo jak k tomu došlo, k tomu
7: co
3: oslovení?
7: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát
3: a
7: prostě jsem tam šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých, jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněný, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybavených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no... tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. A pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
1: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: Dobrý den, pan Suchý, já bych se vás chtěl zeptat, zda by se mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži a bylo v době, kdy existovaly takové zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí. Jo, vidíte, tak. A to byla tuška, která jako v té Paříži byla běžně k dostání. U nás, když někdo takovou tušku měl, tak tam se chodilo na návštěvy. Jo, a kolovala ta tuška. Ukaž, ty už to máš půl hodiny, dej to sem. Každý to obracel. A tak jsem věděl, že jestli mám někomu z kamarádů přivést nějakou věc z Paříže jako dárek, tak jedině ta tuška, že to musí být. Tak Jiří Šlitr potom vyhledal obchod, kde je měli, dělal mi tlumočníka, poněvadž on uměl francouzsky a neuměl slovo francouzsky, on uměl perfektně. Přišla tam taková dívka, co si přejeme, a Šlitr říká, tady pán by chtěl, jak je taková ta tuška, jak je tam ta slečna s těma plavkama. On říká, ano, ano, a hned několik těch tužek přinesla. A Šlitr říkal, pán bych chtěl 15. Jo. A to děvče už tak zostražitilo, poněvadž to nebylo zřejmě běžný, aby někdo tam kupoval takovýhle. No a tak přinesla takový plata a tam byly ty tušky a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se z toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každou jsem říkal jsem, tak to je. Blondýna to bude Hrabánkovi, potom jsem vzal druhou, říkal jsem, no černovlasá to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem vzal, černoška tu si nechám. A takhle jsem si vybíral a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru. Šlit říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píšu.
2: Než budeme pokračovat ve vzpomínkách, je tu jedna ze slavných písní Jiřího Suchého.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok. Přesuneme se do roku 1959, kdy Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založili divadlo Semafor. Už 30. října měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě amatérů také profesionálové v roli spisovatele Antonína Somra třeba Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, později dokonce i František Filipovský. Jiří Suchý sám sebe obsadil do role malého lorda. V roce 1960 Semafor uvedl tři premiéry. Ukradený měsíc Ludvíka Aškenáziho z texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. Na všech měl Suchý výrazný podíl. Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu po vzoru broadwayských divadel brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme. Jak šly malé holčičky historii Semaforu? Tu první vám představíme už z televizního záznamu z 60. let.
2: Dobrý večer.
3: Tím se nenechte vejlit, jo? To taky přišla za mnou, tak velice slušně pozdravila. Já netušil, jaká je zatím zrada. Já jsem se jenom ptal, co si přejete?
2: Přišla jsem se na vás podívat.
3: No, to mám rád, víte, když někdo řekne, přišla jsem se na vás podívat. To... Co se dá na to říct, jo? Přišla jste se podívat, tak se podívejte, nebo... Prostě, tak jsem mírně znervoznil, říkal jsem si, co jde. A byl jsem jako ochoten a připraven zahrát věc do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná a... Odkvačil jsem, jak se říká. Já jsem odkvačil. To jsem totiž netušil, že ta dáma, která se přišla na mě podívat, že to je Zuzanka Vrbová. Se kterou jsem před léty dnes a denně zpíval v divadle Sluníčka, sluníčka, jo, popojdi maličko. Tak Zuzanka Vrbová se za mnou přišla podívat. To byla krásná věc, že jo? Ale to nebyla první písnička, kterou si zpívala u nás. Jestli pak by si vzpomněla na tu úplně první, Koušimí.
2: První byla tahle ta. Pane Šlitr, prosím vás, rozbáte to. Vlastně jsou zase mušky, očka svatojánské mušky.

0: a budeme pokračovat dál. Další děvčata vám představí Aleš Ulm, Kateřina Hrachovcová a sám Jiří Suchý v pořadu Věšák, ve kterém Jiří Suchý i prozradil, že na začátku moc netušil, jak velký úspěch bude mít písnička určená pro děti.
1: Napsali jsme písničku Sluníčko, sluníčko.
2: To byla vůbec ta první?
1: No. Ale to byla jako taková písnička, jenom aby v té komedii se objevil tenhle prvek. Ta písnička se potom zapustila kořeny a dodneška s tím mučejí děti v mateřských školkách. No. Pak přišla Magda Křížková.
3: Ano.
1: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
1: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla... My jsme jen, zpěváci, zpěváci touhlaví.

0: kde, jak je to dlouho, co jsme to nespívali?
1: Trošku, to už pár let takový, už to bude, no.
0: 8 let při nejmenším. No, toto letí.
1: To bylo v 65.
2: No, kdy byste tam byla vlastně?
1: Od 65. jako dítě, od 65. do 29. Do 4 roky.
2: 4 roky, no.
1: Nesedneme si, mistře.
0: Sedneme. Mistrová, proč bychom si nesedli?
2: Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
1: Tak já jsem byla Magdalena, což jsem neměla vůbec ráda to jméno. Mm. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě smířil s mým jménem. Protože
0: a Buchta jsme tě říkali.
1: Buchta jste mě říkali. Já jsem byla vlastně Káča.
2: Tomu směřuju, ano.
1: K Buchtě. No. Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla Buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdalenu, anebo Buchto. No. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa.
2: Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
1: No proč jsem odešla?
2: Jak to skončilo?
3: Proč jsi mě vyhodil?
4: Vzrůst jako trošičku.
1: Já jsem pamatila. Já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle. Takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říkal: Buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
0: Ano.
1: Že jo?
3: No a kdo byl další? A kdo byla další?
0: Kdo byla další?
3: Holčička.
0: Další, já už mám Binec, to... To byla Lucka Krecerová. Lucka Krecerová.
3: Lucka, tak to neznám.
2: Yeah. Ona nezná Krecerová.
3: Ne, ale to je totiž tak divný jméno, ona... že kdybych ho měla já, tak si snad dám pseudonym.
2: Ona si ho taky dala. Anna K.
3: Anna K.
0: Anna K.
1: Teď se to pěkně bylo. Ahoj. Já jsem tě poslouchala, říkala si, jak byly rozmazlovaný. No. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
3: A zase tě nosili v kšiště.
4: No každý, co si zasloužil, že jo?
1: Proto jsem vydržela tak dlouho.
5: Rambánek mě střískal, že protože na jednom zájezdě ze semaforem do Ústí nad Labem všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě. A já jsem říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjdu nikdo. Tak mě Hrabánek jednou vrasil a mazala jsem spát.
0: No, tak jsi na pěkný fracek taky,
5: já jsem
0: spomněla.
5: Já jsem byla hrozně drzá.
0: Ano.
2: A co vy jste spolu zpívali?
0: My jsme spolu zpívali...
5: Všechno možný, ale když jsem byla malá, tak v Vinskovi... Ptáčka je rabáčka.
0: Ptáčka je rabáčka.
5: Jo. Počkej. Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje. To je hodně vysoko.
0: Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje.
5: Proč ten ptáček je rabáček? Zpívá smutný árie.
2: Ano. No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
0: Poslední? Proč poslední? No,
2: já bych řekl současná.
0: Vicky. To je Vicky.
2: To je Vicky.
0: Děkuji vám.
2: Tak Vicky, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte, máš s ním nějaký problémy nebo ne, je hodnej?
6: No, je hodnej a někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
2: Ano, tak to je dobrý, že to pokračuje.
1: No a... víc, jo?
6: Ne, oba dva stejně.
2: Jo.
0: Lže. Já víc.
2: No, já to pletu. Máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
0: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.
6: Malé kotě spalo v botě.

0: Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned poté hledat. Jestli to kotě, anebo to sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v semaforu.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

malé kotě, spalo v botě, nehascotě, nepáne pálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. A nechali to, co kotě povídě, jedním pohledem, domy ani slovy povědět nesvedem.

0: pořadu, ve kterém vzpomínáme na Jiřího Suchého, mluvíme nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriózní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vyberme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky? Zvláštní přepadový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnech Alcalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl kdysi možnost zavzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
3: To bylo zvláštní. Tam se sešla symbióza divadel, který na sebe trošku jako žárlili tam.
4: Konkurenční
3: protože,
4: scény.
3: Ano, konkurence, že jo, rokoko, který dělal podobný žánr, taky malý formy, písničky, teď měli k dispozici hvězdy, to v té době už Karla Štědrýho a Valdu Matušku a Evu Pilarovou. No a tam měli mě, ale ne jenom mě, ne, to říkám tak sválně pro kontrast, ale prostě ta divadla se jaksi tak trošinku pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť, ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přinést jako fajnovýho. To natáčení klarinetu nás stmelilo. Tam vůbec to nekříslo nikdy. Tam vystupovaly kapely, ty největší a nejlepší, co vůbec se tady v té republice vyskytovaly.
4: Tam byl Karel Krautgartner, pan Vlach, Pepík Vobruba, tam dirigovali. No.
3: Ano, a všechno mám v takovém přátelském duchu, bez jakýkoliv animozity jeden na druhýho. Teď ještě na neštěstí jsme bydleli všichni v Mariánských Lázních, skoro téměř všichni v jednom hotelu. No ty Mariánky, ty ještě dneska tím dejchají. Ty protější stráně, nad kterými jsme koukali z hotelu, tam mazali karty pánové.
4: No,
3: a zase bez rozdílu, jestli z rokoka nebo ze
4: Sema. Právě dohromady jsme hráli, no.
3: Ty rododendrony ještě tam jsou. Už jsou větší a krásně kvetou, pač vzpomínají.
0: No já myslím, že bychom vzpomenout, ale měli i na některé chytré věty a citáty Jiřího Suchého. Když si třeba řekl, ach, proč je člověk člověku vlkem a ne karkulkou? Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měly by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak ji i uslyšíte.
5: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal Pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda? Opravdu
6: to je pravda.
5: Někde...
6: No,
5: to je pravda?
6: No, to je, k tomu se ví, že dokonce je historka. Ale
5: povídejte.
6: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete...
5: No jo,
6: to myslím. Ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí tak...
5: No, ty lidi už nežijou, co to slyšeli, takže... Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou.
6: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
5: No, povídejte, takže, pane Suchý.
6: No, tak to bylo, já jsem totiž, jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na žlutých lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, je, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a musela se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona, trošičku jí to taky mrzelo, protože já jsem nebyl žádný atlet a tak a ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Špatně si rozumíš, trenýrky, jo? Trenýrky jsem měl, jo?
5: Ano.
6: Trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
5: Adamky poněvadž se tenkrát nosili. Adamky,
6: a to se nosili právě ty Adamky. Adamky neboli zařezávačky, jo? A teď se tam po té plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách a já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej jak sejr v těch trenýrkách taky chodil. Takže
5: to jsme furt daleko od pramínku vlastně, pane Suchý, že jo?
6: Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje.
5: Ano.
6: Jo? A tak se bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, to, ta Vltava byla tenkrát, to bylo hrozný.
5: Studená.
6: Ta sotva tekla.
5: Ano.
6: To bylo špinavý, že jo?
5: Ano.
6: Strašně, takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem skládal na břehu pramínek vlastně. Tam se skládal těžkou liriku, že jo?
5: A to bylo na těch žlutých?
6: A to bylo na žlutých.
5: Na těch žlutých.
6: Ano, na těch žlutých. Jsem si
5: tam, to jste zůstal v tričku, ne?
6: Cože?
5: Nebo propadlý hrudníček jste ukázal?
6: No. No, to, vy se budete dívat, já jsem byl ve dvojím vohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jedinej v tričku. Že?
5: Ano, takže jste to překonal.
6: Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou tvorbou.
0: Tolik tedy ukázka pod režijním dohledem Viktora Polesného. No a dámy a pánové, v našem pořadu teď zazní písnička Babeta.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

nakonec sluší. A že bez ní se tu hloupě pletu, chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa.

že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Znám

0: A naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí a dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel a Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v Dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš, to byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
3: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? No, tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy se za mnou táhly stáda krasavic, jo? To nebylo jako dneska, stáda, tisíce krasavic reviálních.
2: Tisíce?
3: Tisíce, no tak tisíce ne, ale šest. Jo? Šest krásných.
2: Ale chyběla jsem mezi nima já.
3: To jo, ale u piana seděl právník, pianista, malíř, komik, skladatel.
2: Tolik, že jich tam bylo u jednoho piana.
3: A to byl furt jeden, to byl furt jeden. Jmenoval se Šlitr, Jiří Šlitr. Moc jsme toho spolu prožili. No, mohli jsme toho prožít víc, bohužel. To nedopadlo tak, jak bychom chtěli. Ale je pravda, že jsme se vždycky sešli, povídali jsme si.
2: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
3: No, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi. Anekdoty jsme si vyprávěli třeba. No, smáli jsme se, teda já, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
2: Tak mi schválně nějakou řekněte.
3: No, dobře, tak já ti řeknu nějakou, jo, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou a ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
2: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
3: Ale prosím tě, uklidni se, a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a tak jí položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
2: A ta slečna hrála nebo ne?
3: No samozřejmě, že ne, kde by tam vzala piano, prosím tě.
2: Tak kde se tam vzala ta hudba?
3: A jaká hudba zase?
2: No ta, co on slyšel.
3: On slyšel nějakou hudbu?
2: Asi jo, když se ptal tý slečny, jestli nehraje.
3: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
2: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
3: No proč se ptal, proč se ptal? Prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
2: Piano tam bylo.
3: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
2: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
3: Do notýsku?
2: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
3: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
2: To je můj milováček.
3: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Je, tady 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
2: Vidíte?
3: To je zajímavý. Ja, a tady 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no kdy to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
2: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná, tak

0: roky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
1: Dobře, a teď mi řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
0: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
1: No a dál.
0: Dál to zatím ještě nevím. Já to vím jenom pocať.
1: Melichrová, hele, tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, když piano neunese?
0: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
1: No, vymysli nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
0: Třeba šmitec.
1: Ano.
0: Ano, ta slečna hrála ve šmitcovém orchestru.
1: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
0: No přece na ten šmitec.
1: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
0: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
1: Má domyšlený.
0: A takže pán hraje, brnká nějakou symfonii a slečna popadne ten šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá: fuj, tady něco smrdí. A ten pán vyndá z kapsy tchoře a povídá: to je tchoř obecný, který, když někdo hraje, tak se chce přidat. Ale protože neumí na nic hrát, tak aspoň smrdí. Tomu jde.
2: To snad není pravda.
0: Ale líbí se to.
3: Než se rozloučíme s naším pořadem a se vzpomínáním na Jiřího Suchého, napadá mě, že v archivu mám ještě jednu ukázku, kde Pavlína Filipovská a Karel Štědrý mluví o tom, jaký byl Jiří Suchý vlastně šéf.
4: No tak koně byly dva. Že? Jiří Šlitr, Jiří Suchý a nebyli to snadní šéfové, protože oni byli oba do sebe. Jiří Šlitr vůbec, ten neříkal nic. Ten si jen myslel a člověk nevěděl, co si myslí. Jo?
5: To je horší varianta.
4: Bylo to, no jo, to byla záhada. A Jiří Suchý teda přeci jenom na nás občas promluvil, ale žádný srandičky. Ale on byl přísnej, ale víte, že to je dobře.
6: I
4: to
6: trochu, já bych řekl, že i trochu žertoval. Někdy no si jo, tak jako zažertoval.
4: Člověku běhal mráz po zádech.
6: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl: Jirka Suchý, pojďte, půjdem k Drahoňovským, půjdem na pivo, nebo tak. To nikdy.
4: No to vůbec ne.
5: Drželi se odstup pracovní, profesionální, od no, ale zbytku
4: oni prostě,
5: souboru.
4: Ale myslím, byli tací. No. Že to nebylo nic jako schválnýho, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by... Ne. Se stýkali ani, mimo pracovně?
6: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchým máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka, DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
4: No. No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně, jako velmi uctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem

0: odešla ze semaforu. Hmm. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
1: Zdravíme i jí. A Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší.
0: No,
1: a hodně zdraví.
0: Vy a víte co? Hlavně, aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo, protože je to jedinečná osobnost. A my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
2: A krásně se mějte i vy. Nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv Suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.